0: stromem a s tou zahradou a s touhle zemí a vším, co je tady okolo, tak nám dal svobodnou vůli. A on se rozhodl, že ji bude ctít až do poslední chvíle. A my ze svobodné vůle tady můžeme dělat všechny ty hrozné věci, které děláme. Ale taky můžeme dělat úžasné věci, které Bůh pro nás připravil. A jestliže je chceme dělat opravdu dobře, jestliže chceme činit to, co Bůh připravil, no tak potom potřebujeme mít ten správný vzor, kdo to dělá nejlíp. Protože když se něco učíme, tak se to učíme od učitele. A jednoznačně ten největší misionář, nejlepší učitel je kdo? No je jednoznačně Pán Ježíš. Pán Ježíš totiž opustil to největší království. Opustil Boží království, přišel semka na zem, opustil tu pozici, kterou měl tu po Bohu Otci vlastně, Boží syn, ta nejvyšší pozice, a narodil se semka na tuhle zemi. A když se podíváme do Janova evangelia, tak Jan to vystihl úplně nádherně. Když se podíváme na to, jak Janovo evangelium začíná, že na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. A to bylo na počátku u Boha. A skrze něj povstalo vše a bez něho nepovstalo nic, co jest. A když potom přeskočím a půjdu kousek dál, tak je tam napsáno, že to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A že přišlo to tělo do svého vlastního, ale vlastního nepřijali. A pak je tam ten klíč. Ale těm pak, kteří ho přijali, dal tu moc stát se Božími dětmi. Božími dětmi. A to já věřím, že to je naše identita. Jsme Boží děti. Ti, kteří patří Kristu, kteří přijali Krista, jsou Božími dětmi a ti, kteří ho chtějí následovat. A když si do toho evangelia doplníme místo toho slova slovo, dáme jméno Ježíš, tak to bude znít ještě zajímavěji. Na počátku byl Ježíš. A Ježíš byl u Boha. A Ježíš byl a je Bůh. A Ježíš na sebe a skrze něj povstalo vše, co jest, skrze Ježíše. A bez Ježíše nepovstalo nic, co jest. A Ježíš přijal to tělo a přišel sem mezi nás. A Ježíš je ten, koho máme následovat. A proto, když mluvím o misii, mluvím o záchraně člověka, tak chci dělat to, co dělal mistr. Chci činit to, co Ježíš ukázal. Ale nechci dneska, tak jak se často mluví o té části z Matouše, když se mluví o misii, že je tam to veliké poslání, a ne, že bychom ho neměli, prosím vás, máme, to je v mém srdci, že máme kázat evangelium. Ale já bych se chtěl zaměřit na to, že my potřebujeme lidem vysvětlit, od čeho mají být zachráněni. Máte pocit, že tahle společnost chce být nějak zachráněná? Vždyť se máme tady tak dobře. Díky Pánu jsem viděl půl světa a můžu vás ujistit, že všude říkám, že my se tu máme nejlíp na světě. My se máme opravdu tak strašně dobře, máme nač si vzpomeneme, nevíme, co už by. A včera, když jsem vyvážel nějaké věci a otevřel jsem tu biopopelnici, tak jsem byl úplně překvapený. Krom toho, že tam lidi nahážou věci v igelitových pytlících, což je určitě výborně bio a je skvělé potom pro ty, co to musí třídit, tak když se do těch popelnic podíváte, tak tam uvidíte celé knedlíky, spousty jídla. Takže my žijeme v takovém přebytku, že lidi vyhazují jídlo. A to jídlo nebylo ani v té popelnici, ještě nebylo zkažené, ani v těchto teplotách. Takže ano, máme se extrémně dobře. Ale není to tak všude na světě, to rozhodně ne. A já bych chtěl poukázat na to, že když Pán Ježíš započal svou službu, započal tu svoji misii, a dostanu se k tomu, že on ji vlastně započal před 6000 lety, ale v tom lidském těle ji započal tak, že přišel za Janem Křtitelem a povídá: Jane, pokřti mě. A teď já si představuji tu situaci, kdy Jan tam stojí, ví, kým je Ježíš, A říká, pane, já mám křtít tebe? Já tebe? Nemá to být opačně? A co mu na to Ježíš odpoví? Pokřtí mě, aby bylo dostáto písmu. Protože mě nemusíte věřit vůbec. To není o mě tady. To je o Božím slově. To je o tom napsaném Ježíši. Tohle nám Bůh zanechal, abychom měli ten etalon. Tady je ten etalon. Tady je ten etalon. Ptáte se Boha na něco? Podívejte se do Bible. Píše se tam o tom? Souhlasí to s Biblí? Pak je to v pohodě. Jde to proti Bibli? Pak je to určitě špatně. Bible je pro nás naprostý základ. A já vím, že dneska jdu úplně do těch kořenů, úplně do toho základu, ale věřím, že to je to, co potřebujeme slyšet. Právě ten základ, právě ten moment, kdy Ježíš se křtí, Ježíš se zvedne z vody a najednou se na něho snese Duch Svatý jako holubice. A poté promluví Bůh Otec z nebe a říká, toto je můj milovaný syn. Toho poslouchejte, toho jsem si zamiloval. Jestli jste si všimli, je to jediné místo, kde jsou zmíněny všechny tři osoby Boží Trojice najednou. Jediné místo v písmu. Já jsem teda jiné nenašel. Když je najdete, tak super, budu rád, když mi je ukážete. Nevím o něm, nevím o jiném, vím jenom o tomhle. A já věřím, že je to proto, že to je obrovská důležitost toho, nechat se pokřtít. A to je to stvrzení smlouvy. Měli jsme tu křty, byla to nádhera. Já mám vždycky radost a písmo říká, že se celé nebe raduje. Takže jsme se radovali s celým nebem tady, s novokřtěnci. Byla to paráda a měl jsem velkou radost a slzy v očích. A děkuju Bohu za to, že přicházejí takoví lidé, kteří chtějí následovat Krista. Ale to, co chci zmínit, tak je, že písmo popisuje, že má přijít křest v Duchu Svatém. A to se hodně opomíjí, jako by se na to v církvi zapomínalo. Ale my jsme letniční. Jsme letniční? My přece věříme v Ducha, věříme v křest Duchu Svatém, věříme v modlitbu v jazycích, věříme v to, že Bůh tady je stejný Bůh a stejně jedná, jako tady byl a jednal před těmi mnoha lety, kdy tu Ježíš chodil po zemi. A proto křest v Duchu Svatém je nesmírně důležitý. A já věřím to, že naplnění Duchem Svatým je to správné zmocnění ke službě. Že opravdu chce-li člověk sloužit Bohu, tak potřebuje, aby jeho srdce bylo naplněno Duchem Svatým, protože on je ten přímluvce, on je ten rádce, on je ten, kdo nás vede, on je ten, kdo nás uvede do veškeré pravdy, říká písmo, do veškeré pravdy. A to je to neuvěřitelně důležité, co my opravdu potřebujeme. A když se podíváme do Jana 3:3-5, tak tam můžeme vidět rozmluvu Ježíše s Nikodémem. A když přichází Nikodém za Ježíšem, tak jako učitel přichází v noci tajně s otázkou, jak to teda je, jak to teda se můžu do toho království dostat. A první, co se Ježíš ptá, ty jsi učitel, ty učíš ostatní lidi a ty to nevíš? Ono v písmu je napsáno, že nestažte se mnozí stát učiteli, protože budeme souzeni mnohem přísněji, komu je hodně dáno, o to se bude hodně očekávat. To nejsou má slova, to je písmo. A Ježíš mu potom říká tu důležitou věci. Amen, pravím ti, kdo se nenarodí z vody a z ducha, z vody a z ducha jistě nevejde do Božího království. A to znovu zrození je to, k čemu se chci právě dostat. Znovu zrození, i Nikodem to nemohl pochopit, proto ta jeho otázka, mám se vrátit jako dolů na své matky? Jako, jak bych to asi tak udělal? Ani nevíme, jestli vůbec jeho matka žila ještě v té době, pač to byl učenec už. To byla minimálně hodně starší dáma a on si to představoval na té fyzické rovině. Ale to je úplně stejné, jako když půjdeme do Genesis, kdy stojí Bůh v zahradě a vysvětluje Adamovi, Vím, že jsem skočil tak z toho nového zákona do starého, ale to má úžasnou souvislost. Absolutní souvislost. Protože když tam Bůh dal ten strom, tak řekl Adamovi, toto všechno, co vidíš, to je vaše. Tady si berte, jeste, množte se, ploďte se, čili mějte spolu intimitu. Všeho užívejte. Každý strom plodil 12krát do roka. Byla jedna země, bylo jedno počasí, na nebi vodní klenba. Takže žádný pálící slunko, žádný krémy na opalování nebyly potřeba. A lidé žili tehdy, to můžeme číst na začátku, že se dožívali nějakých skoro 1000 let. Takže to byly úplně jiné podmínky. Ale Bůh říká Adamovi, jenom z tohoto stromu nejeste, ani se k němu nepřibližujte. V den, kdy z něho pojíte, jistě zemřete. V den, kdy z něho pojíte. A to je to, co mnozí nerozumí nebo nechápou. A proto věřím, že to Bůh nechal takhle napsat, že Mojžíš sepsal tady ten text, který věřím, že přijal od Boha. Protože v den, kdy z něho pojíte, jistě zemřete. A ta smrt nebyla fyzická, oni tam přece nespadli po ten strom. Pač to bychom měli konec, že? Adam, Eva, dvě mrtvoly a konec. Ale ono to tak nebylo. Oni tam zůstali stát, ale přišla ta duchovní smrt. Bůh říká, stvořili jsme člověka. Je tam množné číslo, stvořili jsme. Otec, syn a Duch svatý. Souhlasíte se mnou? Boží trojice. A my jsme k Boží podobě. Tělo, duše a duch. A když se podíváme na to, co se stalo, a tady mluvíme o Božím duchu, tak ta duchovní smrt jim něco ubrala. A ono to číslo 60,66666, to jsou 2/3, co zbylo z člověka. Přemýšleli jste o tom někdy takhle? Já nemám patent na rozum a nerozumím spoustě věcí. Můžu vám říct, že když čtu Bibli, tak nacházím věci, které jsem si říkal, že tohle tam ale včera nebylo. To vidím úplně prvně, Bože. A Bůh říká, no to jsi nemohl vidět, víš, na to jsi měl ještě závoj pořád. Takže ano, pořád budeme, když budeme opravdu studovat písmo, tak pořád budeme překvapení. Ale odskočím od té duchovní smrti. To je důvod, proč Ježíš řekl Nikodémovi, že se musíme znovu narodit. To je to, ten náš návrat zpátky k Bohu. A my v mnohé chvále zpíváme, že Ježíš je ta cesta, pravda a život, a ono je to v Janově evangeliu ve 14. Ale to je to nejdůležitější. Kdo najde Krista, má všechno. A já vím, že jsou to úplný základy, ale věřím, že je strašně důležité se do toho vrátit, protože když se potom podívám do skutků a skutky 1, 4 až 5 a skutky 1, 8, tak tam je jasný návod k tomu, že sám pán Ježíš řekl učedníkům, že nemají nikam chodit, že mají počkat, nic nedělejte, že v 15. kapitole stejně říká, že bez mě nemůžete stejně nic dělat. Jo, to by. Bez Krista nemůžeme dělat nic. A učedníkům říká, počkejte, až vám bude dán Duch svatý. On vás povede, on vám ukáže. On je ten, kdo vás uvede do veškeré pravdy. On je ten, kdo vás zmocní ke službě. Naplnění duchem je zmocnění ke službě. Takže chceme-li být opravdu dobrými misionáři, chceme-li zasáhnout co nejvíc lidí. A je úplně jedno, jestli vás Bůh pošle na konec světa, nebo vás pošle vedle k sousedovi. To je úplně jedno. Nejdůležitější, abychom byli trpěliví, poslušní a abychom chtěli vykonat tu Boží vůli. Abychom opravdu chtěli tam, kam nás Bůh pošle, jít. Protože když se podívám potom na to, co se stalo v Edenu a na první Boží hněv, Genesis 3, 14 až 19, tak tady je důsledek toho, co to přineslo, když Adam s Evou zhřešili. A já to s dovolením tady takhle přečtu, pač takhle na to vidím i bez brýlí. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl Hospodin Bůh hadovi, protože jsi to učinil, budeš proklet, odvržen od všech zvířat, ode vší polní zvěře, polezeš po břiše po všechny dny svého života, žrát budeš prach mezi tebe a ženu, položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechl si hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nech je země prokleta po celý svůj život. Z ní budeš jíst v trápení, vydá ti jenom trní a bodláčí a budeš jíst polní byliny. No, jedno kousnutí. A ještě navíc do ovoce, který vypadalo, že je dobrý k jídlu. Tam není napsáno, že někoho zamordovali. Kousli si do ovoce. Ale ten největší hřích není v tom, co udělali. Největší hřích je, že neuvěřili Bohu, ale uvěřili ďáblu. A to je ten problém. Nevíra, nevěřit Bohu je nejhorší, co můžeme udělat. Nevěřit Bohu. To Boha uráží. On, který všechno stvořil, on, který stvořil každého jednoho z nás, ten trest, který přišel, byl spravedlivý. A když potom čteme dál v Biblii, jak to probíhá dál, a přichází Noe a nová smlouva s Noem, a je napsáno, že Noe vírou odsoudil svět. Vírou odsoudil svět, protože věřil Bohu. Víte, to je pořád stejný Bůh. Ten stejný Bůh, který přijde. Ten stejný Bůh, který utopil tehdejší miliardy lidí, co tu byli. A jednou jsem viděl nějaký matematický model někoho chytřejšího, než jsem já, protože já bych to tak neuměl spočítat. Ale ten člověk spočetl, že vzhledem k tomu, že lidé se dožívali tisíce let, tak při potopě světa, která byla asi 1600 let po začátku, tak bylo na světě přibližně lidí jako teď. On teda tam dal to rozmezí 2 až 20 miliard, ale to takový fous, ale když budeme se držet někde toho středu, tak je to velmi podobné dnešní době. Nejenom tím, co se děje, ale i tím množstvím lidí, kteří jsou na světě. A nechci do toho zabíhat, ale přemýšlel jsem i o tom, jestli jste třeba někdy slyšeli, jak vznikla ropa, ona je organického původu, a jak se mohla tak obrovská masa těl dostat naraz tak rychle pod vodu, nebo pod tlak, bez přístupu vzduchu. Víte, možná si tankujeme svoje předky do aut. No, já nevím, přemýšlejte o tom, je to jediná logická odpověď na to, jak se mohlo tolik těl, tolik živočichů, ať lidí nebo zvířat, dostat naraz na jednom místě pod obrovský tlak bez přístupu vzduchu. Jediná odpověď mě vychází, že byly zality vodou a bahnem. No, ale to nám písmo neříká, já bych tu nechtěl říkat věci, které nám písmo neříká, já tu chci sdílet dneska Boží slovo a v Božím slově je, že Bůh učinil tu potopu. Bůh zatopil celé lidstvo, od dětí až po starce. A Noé vírou odsoudil ten svět. A byl to spravedlivý Boží hněv. A Bůh nás od něho zachraňuje, Bůh nechce, aby nikdo z nás zahynul. Víte, potopa světa, když se na ní podíváme fyzicky, tak vypadá strašně. Strašně. Ale když se na ní podíváme duchovně a zamyslíme se nad tím, víte, kolik lidí v té chvíli, kdy zjistili, že ta voda opravdu padá dolů, že ten blázen, co jim vykládal o tom, že se to sesype dolů ta voda, že bude pršet, že stavěl 120 let koráb, protože věděl, že bude celosvětová potopa, že jim kázal celou dobu o tom, že mají přijít k Bohu a že mají činit pokání. Víte, kolik těch lidí si na to potom vzpomnělo? Víte, kolik těch lidí v těch vodách potopy křičelo na Boha a prosili ho o záchranu? Víte, kolik duší bylo tehdy zachráněno? Já to nevím, ale věřím tomu, že hodně. Věřím tomu, že hodně, věřím tomu, že to byl nejmilosrdnější akt, který Bůh mohl učinit, protože když si přečteme ty verše, které tam jsou, tak je napsáno, že všechny myšlenky lidí v té době byly jenom zlé. A to je něco, co si musíme uvědomit. A musíme si uvědomit, že dnešní svět je opravdu tomu předpotopnímu velmi podobný. Nebo máte pocit, že teď ve světě kvete láska? Že se mají lidi rádi? Já myslím, že se stačí podívat jenom do našeho milovaného Izraele. Vždyť Izrael jsou hodinami světa. Izrael je největší důkaz Boží přítomnosti. Je to jediný národ na světě, který byl déle než 400 let mimo své hranice a znovu se do nich vrátil. Žádný jiný národ to nikdy nedokázal. A Izajáš to popisuje v 11. kapitole od 12. verše a říká, že Bůh navrátí podruhé všechny ty rozeseté své svaté z celého světa do jejich země. A Izajáš taky předal to boží poselství v tom, že kdo to kdy viděl, aby se narodil národ za jediný den. Jediný den. To je všechno důkaz toho, že na tom všem leží boží ruka a že ten Bůh, který byl při potopě, ten Bůh, který je teď v Izraeli, ten Bůh, který je tu dneska s námi, je pořád ten stejný Bůh. Ten stejný milující, milosrdný Bůh, který ale když se hněvá, tak je to něco hroznýho. A my jsme tady dneska zpívali hned na úvod chválu 10,000 reasons, 10 000 důvodů. Já tu chválu miluju a bylo neuvěřitelné, když jsem ji uslyšel jako první, poněvadž mi Bůh dal na srdce, když jsem chystal to slovo, protože v druhé sloce té písně my zpíváme si štědrý. Uhum. A co je tam dál? A mírný v hněvu. Ale já to tak nespívám, protože ono v originále je totiž napsané you're rich in love and slow to anger. Jsi pomalý k hněvu. Ne, že jsi mírný v hněvu. Bůh je hrozný v hněvu. Hrozný. Já vás tím nechci děsit. Já vám jenom věřím, že předávám to, co máme lidem říct, to, co přijde na tento svět, nebude žádná procházka růžovým sadem. A i když opravdu z celého srdce věřím a vím, že církev je rozdělena na různé pre a já nevím, jak všechno se to jmenuje, jestli bude vytržení před soužením, uprostřed, na konci, nebo jestli vůbec budeme vytržení, nebo jak to vůbec bude. A hádají se všichni mezi sebou, ale my nemáme být hádaví. My máme očekávat na Pána s otevřeným srdcem, s plným lásky, máme ho vyhlížet. Která nevěsta nevyhlíží svého ženicha? Která nevěsta se nezajímá o to, kdy bude svatba? Která nevěsta nechce, aby byla svatba? No já bych nechtěl nevěstu, která nechce, aby byla svatba. Co by to bylo za nevěstu potom? Nevěsta má přece volat na svého Pána. Už pojď, Pane, pojď. Jsme tady, čekáme na tebe. To je to, co věřím, že má nevěsta volat. Má čekat na Pána a volat, aby už přišel. A hledat, jestli by se nedopídila náhodou, kdyby to tak mohlo být. Nechci se do tohohle toho tématu vůbec jakoby zakousnout, protože to by bylo minimálně na tři slova, když vidím tamhle bratra pastora tak, a jeho úsměv na rtu, tak já myslím, že bychom mohli tady vést půldenní diskuzi a stejně bychom se nikam nedobrali, ale o tom to vůbec není. Je to o tom, co nám písmo říká, že my máme očekávat na Pána. Víte, mockrát jsem přemýšlel, proč je napsáno, ten čas je blízko. Spousta lidí už řekla, ale teď to už je prostě 2000 let a to. Ale není. Ukažte mě jednoho člověka, jednoho, pro kterého to bylo 2000 let. Kdo tu je těch 2000 let, že čeká 2000 let? Není to totiž náhodou jenom délka našeho života? Není to jenom to, co žijeme teď tady na té zemi? Nekončí to náhodou ve chvíli, kdy se z tohohle toho prostoru a času přesouváme jinam? Není to náhodou jenom ta krátká chvíle, na kterou jsme tady? Proto je ten čas tak blízko setkání Ježíše na hoře proměnění. S kým se setkal? Mojžíš a Eliáš. Zajímavý. A byli u toho i učedníci. Přemýšleli jste o tom? Tam neleželi dvě mrtvoly a Ježíš. Ale byli tam dva živí lidé. V těle. Dokonce Petr chtěl stavět stany. My ti, Pane, postavíme a jim taky. Protože naše chápání času je a vnímání prostoru a všeho toho nás neuvěřitelně omezuje, ale Bůh není omezený. My jsme omezení časem a prostorem. Ale Bůh je všudy přítomný, vždycky přítomný. A to je právě ten rozdíl. Proto je ten čas tak blízko. Ten čas je nám daný jenom po tu dobu, co tady jsme. Proto máme lidi zachraňovat jak z hořícího plamene. Před několika lety jsem tu měl svědectví o tom, jak jsem chtěl svědčit svýmu kamarádovi. Jak jsem na to byl nachystaný. A on to ráno umřel. Umřel. Už jsem mu nic neřekl. Nic. Byl v podobném věku jako já teď. Jsem měl spoustu času, ne? Nevypadám, že umřu, že? Taky nevypadal. No, tak to je. Proto máme tak málo času. Proto je tak důležité, abychom těm lidem kolem nás řekli, co se děje. A co přichází na svět. Ano, přichází na svět. Já nevím, jestli to bude za hodinu, za měsíc, za rok, za pár let. Já to nevím. A myslím, že pokud to někdo víte, tak nám to prozraďte, bylo by to super. Já věřím tomu, že se to v tu správnou chvíli dovíme, protože z písma vyplývá, že Bůh rád oznamuje svým dětem dopředu, co se bude dít. Proto nám všechno to Bůh dopředu řekl a můžeme to vidět často v Biblii, že i tehdejší studenti za dob Eliáše věděli, že Eliáš bude vzat v ohnivém voze. Těch momentů, které jsou v písmu, je daleko víc. Čas běží. No. Čas běží, koukám na hodiny a vidím, že ještě toho máme před sebou hodně, ale nechci to nijak natahovat. Misie, Boží plán záchrany. Ano, Bůh touží od počátku zachránit člověka. Největším misionářem Ježíš. Ježíšův křest a jeho důležitost. Křest Duchem Svatým. Čekání na jeho vylití. To jsou všechno věci, které jsme tady dneska probrali, které jsou úplným základem. Které jsou úplně něčím, co by každý křesťan, který chce následovat Krista, tak měl projít, zažít. A mám tu napsáno, že Ježíš za nás bojuje už 6000 let. Já jsem to nakousl na samém začátku. Ježíš, když tu byl a byl tu ve fyzickém těle, tak řekl, že odejde k Otci a pošle nám přímluvce, aby Duch Svatý byl s každým jedním z nás, aby Duch Svatý byl v našich srdcích. Ale celou tu dobu nás Ježíš provází od samého začátku, protože skrze Krista, pro Krista, cílem Krista je všechno stvořeno. A já věřím tomu, že Duch Svatý, který v nás je, tak ten nás proměňuje, ten se dotýká těch srdcí. A já chci, aby jsme byli těmi, kdo budou předávat Boží slovo všude tam, kam půjdou. Je jedno, jestli půjdeme do práce, jestli půjdeme k sousedům, jestli půjdeme na konec světa, ale aby jsme předávali Boží slovo. A já vás chci poprosit, abychom teď společně povstali. Kdo můžete, kdo chcete. Děkuju ti, milovaný Otče, děkuju ti za každého jednoho tady. Vím, že každý je vzácný pro tebe. Otče, ty miluješ všechny lidi, každý je pro tebe vzácný. Tak ano, tak dej, ať jsme takoví, že budeme lidi zachraňovat jako z hořícího plamene, že budeme tak kázat tvé slovo bez nějakého ostychu, že budeme tak přinášet tu tvoji zvěst všude, kam půjdeme, Otče. Děkuju ti za to, jsi úžasný, jsi nádherný a tebe chceme vyvyšovat, tebe chceme oslavovat, tak ať je tu vyvýšeno tvé svaté jméno, Otče, ať tady zní, Ano, ať můžeme lidem předat celé evangelium, že ty jsi milující, milosrdný Bůh, ale že přichází i čas tvého hněvu. A já ze srdce věřím, že na ten čas toho vylití my tu nebudeme. Jako jsi zachránil Noého před potopou, jako jsi zachránil Lota před zničením Sodomy a Gomory, věřím, že zachráníš svoji nevěstu před tím, než tohle vylití přijde. A já to vydávám do tvé ruky, Otče. Do tvé ruky, tak požehnej všem těm lidem. Děkuju ti, Otče. Jsi úžasný, jsi nádherný, jsi jedinečný. Tak ať tobě z toho tady dneska vzejde sláva. A je-li tady, Otče, někdo, kdo se chce modlit za naplnění tvým duchem, tak ať přijde. Ať přijde a budeme se s ním modlit, Otče. Budeme předávat tvého ducha. Budeme vkládat ruce. Budeme, Otče, žehnat těm lidem, kteří tě chtějí následovat. Budeme, Otče, ukazovat tu cestu, budeme vyučovat, Otče, tvé slovo, protože to je to, co chceme dělat, následovat svého mistra, následovat tebe, Pane Ježíši, následovat tvoji cestu, tvůj vzor, tvůj příklad, protože všechno, co děláme, musí být ve tvém svatém jménu Ježíš. A já žehnám každému, kdo je tady dnes. Každému, kdo přišel, každému, kdo slyšel to slovo tady, kdo ho slyšel u obrazovky, každému, kdo uslyší toto slovo ještě v budoucnu, aby byl dotčen v srdci, aby přemýšlel o těch věcech, aby toužil navrátit se k Bohu celým svým srdcem. Ve jménu Ježíš. Amen.
1: Další bohoslužbu s tématem Spravedlnost Božího království naladíte dnes v 9 hodin, kdy káže Jan Jackanič.

0: Zůstaňte s námi na Rádio 7.
1: Na úbočí kopce ve stínu lípy vzpíná se k nebi dřevěný kříž. Po dlouhá léta znamení víry, co člověka zvedá tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí, svátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna, a jiný zpíval svý vězeňský blues. Vemte mi hlas,

nedám si vzít. Co je člověk, jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná, když lokne si vína.

tom, kdo podoben skále miloval pravdu a hledá nás. Vemte mi hlas a budu psát, vemte mi pero a budu hrát.

Hospodine, na mě ani nevzpomeneš. Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat. Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady. Strast mi se den ze dne v srdci zžírat. Zhlédni, Hospodine, Bože můj, a odpověz mi. Rozesni mé oči, ať nepusnu spánkem smrti. Ať nepřítel neřekne, zdolal jsem ho, nejde. Protivníci budou jásat, když

mé srdce jásá nad tvou spásou.

Naladěné máte Rádio 7 a spolu s vámi je Martina Zachrlová. Je neděle 20. září a 3. hodina přináší poklady z archivu. Moderuje Kateřina Hodecová.

0: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém hledáme poklady z archivu. A stejně tak to bude i dnes. Asi všichni už jsme narazili na to, co popisuje apoštol Pavel. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Vnitřní člověk by chtěl, ale tělesnost, vnější okolnosti a hlavně přitažlivost hříchu jsou v daný okamžik jaksi lákavější. Jakou roli hrají dobré skutky a spořádaný vnější i vnitřní život v tom, jak nás přijímá Bůh? Vidí to, že naše vnitřní já přitakává Božímu zákonu, ale zvnějšku prostě zápasíme a padáme. To bude téma dnešního pořadu. U jehož poslechu vás vítá Kateřina Hodecová.
1: Rádio 7. Nevšední rádio pro všední dny.
2: Skutky, 26. kapitola, 20. verš. Kázal jsem nejprve obyvatelům Damašku a Jeruzaléma a po celé judské zemi, pak i pohanům, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho žili. Máme zde několika slovy vyjádřeno evangelium, které kázal apoštol Pavel Židům i pohanům. Kdybych mu tato apoštolová slova vzali izolovaně, sama o sobě, mohli bychom namítnout. Vždyť zde Pavel vůbec nezmiňuje Ježíše Krista a víru v něho. Ale náš text je z řeči, kterou Pavel pronesl před vladařem Festem a před králem Agripou. A celá jeho řeč je o Kristu. O tom, jak Pavel proti jeho stoupencům bojoval, jak se proti ním vydal do Damašku, že před jeho branami měl vidění Krista a jak se ke Kristu obrátil a pak ho zvěstoval. Základem našeho uvažování je překlad ekumenický. Zdá se mi nejpřiměřenější, i když zřejmě poněkud volnější než překlady jiné. Ty vesměs mluví o skutcích. Kraličti říkají, činit se skutky hodné pokání. Anglický King James Version, obdoba našeho kralického překladu, skutky patřící ku pokání. A nový mezinárodní překlad, projevili své pokání skutky. Jednak skutky jsou teologicky vzato s vírou poněkud na štíru. Víme dobře, že skutky si nemůžeme přístup k Bohu zasloužit, ale hlavně skutky nezahrnují vše, co jsme. Nejsme jen to, co děláme a říkáme, je zde i naše myšlení, ale i také to, co neděláme, čeho se vystříháme, nebo také, co zanedbáváme. Obecně řečeno sloveso žít má širší význam než činit skutky. Kraličtí užívají místo slovesa žít sloveso chodit. Proto se domnívám, že vyjádření ekumenického překladu, aby podle toho žili, je úplnější a vhodnější. Postihuje vše, čím se projevujeme. A Pavel nepochybně toto měl na mysli, aby noví křesťané nově žili. Na chvíli se vraťme k prvé části našeho textu. V pokání se obrátit k Bohu. Jak už jsme řekli, není zde vynechán Ježíš Kristus. Apoštol mluvil ke králi Agripovi na základě písma staré smlouvy, které Agripa dobře znal. Proto mluví o obrácení se k Bohu. Ale je pro apoštola samozřejmé, že obrátit se k Bohu znamená poznat Kristův kříž jako jedinou cestu. Když jsme ještě hříšníci byli, Kristus umřel za nás. Tak to řekl na jiném místě. Nebo smíření jsme s Bohem skrze smrt syna jeho. Chceme se soustředit především na druhou část našeho textu, aby podle toho žili. Tato výzva je určena všem, kteří přijali Krista, tedy i nám. Ptáme se, k čemu se ta slova vztahují, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho žili. Máme žít podle pokání nebo podle obrácení se k Bohu? Vezmeme-li si na pomoc další překlady, poznáme, že se text vztahuje ku pokání. Skutky činíce hodné pokání. Kraličtí nebo anglický starý překlad činili skutky patřící ku pokání. A nebo nový mezinárodní anglický překlad projevili své pokání skutky. Mně je v tomto textu bližší ekumenický překlad, už protože neváže skutky, nový život jen ku pokání. Aby podle toho žili, znamená žít i podle pokání, i podle obrácení. Apoštol jinde vyjádří tuto skutečnost i jinak, abychom i my v novotě života chodili. Jsme u vztahu poměru víry ke skutkům, k životu obráceného, znovuzrozeného člověka. Platí beze zbytku naprosto Luterovo poznání sola fide, pouhou vírou? Nebo je potřebí skutku, abychom si Boží přízeň zasloužili? Musíme si jasně a určitě říci, že platí zásada pouhou vírou. Nic, žádný sebelepší a hodnotnější skutek nemůžeme přidat. Luterova reformace znovu objevila tuto základní skutečnost písma, která byla zasuta záslužnictvím, jako bychom si mohli u Pána Boha něco zasloužit, získat, vylepšit si před ním své postavení. V našem vztahu k Pánu Bohu nemůžeme k víře nic přidat, ale víra nestojí, neexistuje samostatně mimo náš život. Prosadí se i v životě. Apoštol řekne, víra skrze lásku dělající. A druhý apoštol, Jakub, řekne, víra bez skutků je mrtvá. Není to žádná víra. Když jsme se znovu zrodili, žijeme jinak, než jsme žili dříve. Nový život se prokáže novými skutky. V mnohem budeme jednat jinak než dřív, mnohé již nebudeme dělat. Apoštolovi Pavlovi velmi záleželo na tom, aby víra těch, kteří se obrátili skrze Krista k Bohu, kteří Krista přijali, se projevovala novým životem. Ve svých dopisech zpravidla druhou část dopisu věnuje praktickým pokynům. Píše o tom, jak křesťané mají žít, co mají dělat, čeho se vyvarovat. Mluví o vztazích mezi manželi, mezi rodiči a dětmi, o poměru služebníků k pánům a naopak. Etika křesťanství je jiná než etika tohoto světa. A jako věřící lidé nesmíme zapomínat, že moc temnosti Satan se snaží tyto rozdíly otupit. Nedávno jsem otevřel časopis Vlasta, a co tam nečtu? Manželská nevěra je zcela přirozená, musí se s ní počítat. Otevru jiný časopis a tam se pisatelka přímo otřásá hrůzou při pomyšlení, že někdo vydrží žít s partnerem 50 roků. Jaká nuda, konstatovala. Pustil jsem si zprávy z televize a tam nám bývalý reprezentant nezávislé erotické iniciativy vykládá o sexuální výchově ve školách. Kozel zahradníkem. Takové zlehčování křesťanských norem nepřipouštíme, i když tomu také často podléháme. Jsou některé věci církví odmítány? Jen církví? Nejde přece o to, jak církev věc posuzuje, co připouští a co odsuzuje. Církev a její členové mohou mít na různé věci pohledy rozdílné, někdy i malicherné. Vzpomínám si, jak mi jeden bratr kazatel jednou po návratu z východního Slovenska vyprávěl, že ho jedna sestra obvinila, jak můžete nosit zlatý prstýnek. A on odpověděl, sestro, vás uráží, že mám na ruce snubní prsten. Kdybych se ho sundal u nás v Praze, tak by mě podezřívali, že zapírám, že jsem ženatý. Neběží o to, co církev zastává. Rozhodující je, co tomu říká písmo. To je pro nás měřítkem, normou křesťanského života stále. ať se situace ve světě jak se mění. Mnozí z nás by potvrdili jednu zkušenost. Když jsme poznali Boží milost, když jsme se obrátili v pokání ke Kristu, získali jsme nový pohled na život, na jeho smysl, na životní způsoby. Tohle už jako Boží dítě dělat nemohu. Nebo naopak, toto musím udělat. Ani nepotřebovali, aby jim církev říkala, že to a to se nesluší. Boží duch jim to skrze slovo ukázal. Nezapomínejme však, že mohou být určité rozdíly v pojetí křesťanské etiky. Na některé věci mohou mít křesťané rozdílný pohled. V Efeským 4:7 se hovoří o tom, že jsme dostali milost podle míry Kristova obdarování. To slovo se vztahuje na obdarování k službě, ale jistě i na pochopení Boží milosti. Někdo může být citlivější k výzvám evangelia než druhý. Jedno však je třeba zdůraznit. Nikdy naše křesťanská svoboda či naše duchovní citlivost nemůže dospět k bodu, kdybychom popírali jasný pokyn Božího slova. Před časem jsem překládal komentář k Janovým epištolám a tam byl uveden dobrý příklad. Pastýř sboru se dozvěděl, že dva mladí lidé z jeho sboru žijí spolu manželsky, ačkoliv nejsou odáni. Domlouval jim, ale oni řekli, my jsme se za to modlili a Pán nám ukázal, že když se máme rádi, můžeme spolu žít. Kazatel jim na to řekl, mýlíte se, nemůžete si vymodlit nic, co je proti Boží vůli. Žijete v hříchu. Aby podle toho žili. Řekli jsme si, že bychom mohli tato slova obměnit. Abychom žili jako Boží děti, nebo také, abychom žili podle Božího slova, ve shodě s Božím slovem. To je úkol všech, kdo poznali Boží milost a obrátili se ke Kristu. Velký a nikdy nekončící úkol. Úkol doživotní. K tomu jsme povoláni. Není to neradostné břemeno, ale radostný úkol. Máme zde mnoho prostoru pro svá obdarování, pro své povahy i pro své zájmy. Vše může sloužit Boží věci. Nebudeme přitom spoléhat na vlastní síly a schopnosti. Ve všem chceme spoléhat na toho, který je naším spasitelem a pánem. Jemu ke cti chceme žít, jeho chceme svými životy vyznávat.

0: písnička ukončila zamyšlení Bohumila Kejře o napětí mezi dobrými skutky a vírou. V ideálním případě by se to mělo doplňovat, ale tam, kde se jedna či druhá strana přetíží, vznikají potíže. Někdy se dokonce tradují doslova mýty o tom, jak to zaručeně je. A právě o pověrách a mýtech teď hovoří Petr Vaďura.
1: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
2: Milí posluchači, v dnešním pořadu budeme probírat další nejčastější mýty a pověry, které se nabalily na křesťanství. Jedním z takových mýtů je tvrzení, že křesťanem je ten, kdo žije podle desatera. Jistě jste se s tímto názorem také setkali. Možná, že jej dokonce sami zastáváte. Lidé považují desatero za něco, co je s křesťanstvím bytostně spojeno. Nedávno vyšel jeden leták, který se desaterem zabývá. V letáku se píše, cituji, Bůh dává Mojžíšovi dvě kamenné desky, na kterých je vyryto jedinečné poselství všem generacím. 10 přikázání, desatero. Bůh v něm vyhlašuje lidstvu pevný řád, slibuje ochranu a naplnění života, když budou lidé žít podle jeho vůle. Konec citátu. Je toto vše pravda? Předně slovo desatero nikde v Bibli nenajdeme. Teprve později si lidé vyčlenili o něch 10 přikázání. Bible ale operuje s jediným slovem. Zákon, případně může znít překlad smlouva. Dále je třeba říci, že v celém používání zákona, a tedy i desatera, je jeden velký omyl. Zákon Bůh nedal lidstvu, ale národu izraelskému. Jen s ním a s nikým jiným uzavřel Bůh smlouvu. Jejíž součástí bylo ustanovení, cituji, Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Exodus 19.5. Velmi výstižně o tom mluví apoštol Pavel v dopise Galackým, cituji. Neboť všichni ti, kteří jsou ze skutků zákona, jsou pod prokletím, neboť je napsáno, proklet buď každý, kdo nezůstává ve všem tom, co je napsáno v knize zákona, aby to činil. Zákon však není z víry, nýbrž, kdo ty věci bude činit, bude v nich živ. Galackým 3. kapitola 10. a 12. verš. Hospodin učinil z Izraele svůj lid. Uzavřel s ním smlouvu, v níž sliboval, že bude o tento národ pečovat, pokud se bude řídit jeho přikázáními. Kdo ale nebude jeho přikázání dodržovat, je proklet. Historické knihy i prorocké spisy Starého zákona popisují, jak Izrael znovu a znovu odpadal od plnění přikázání. Ukázalo se, že byl velmi lehkomyslný slib, který Bohu dali. Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. Exodus 19.8. Vraťme se k letáku o desateru. Ukázali jsme, že není pravdivé tvrzení, že desatero dal Bůh lidstvu. Dále jsme si ukázali, jak ošidné je zaslíbení ochrany a naplnění života pro ty, kteří budou podle jeho příkazu žít. Sám od sebe to totiž nikdo nedovede. Navíc ve chvíli, kdy se proti jednomu přikázání proviním, dostávám se pod zlořečenství. Je možné nalézt u Boha ochranu? Je možné žít plný život? Jistě. Ale cestou k tomu není desatero. Cestou je Kristus. On zemřel za naše hříchy, aby odstranil překážku mezi mnou a Bohem. Zemřel za všechny lidi. Kdo uvěří této zprávě a Ježíše přijme, stává se Božím synem. Nalézá Boží ochranu, poznává, jak žít život tak, aby byl plný a kvalitní. K Kristus, kterého jsem přijal jako spasitele, chce skrze víru přebývat v mém srdci, chce zde přebývat jako pán a chce tam konat své boží dílo. Já sám se svou silou něco plnit či se slabostí to neplnit, jsem s Kristem ukřižován. Živ jsem už ne já, ale živ je ve mně Kristus. Cestou k plnosti tedy není desatero, ale Ježíš. Je až udivující, s jakou lehkostí křesťané tyto závažné skutečnosti pomíjejí. Prostě chtějí mít nějakou morální normu. Tedy si vyberou desatero a nakládají si s ním podle své libosti. Zajímavé také je, v jaké podobě se desatero používá. Uvedu jeden příklad. Jednotlivá přikázání jsou v Bibli uvedena ve 20. kapitole Exodu a v 5. kapitole Deuteronomia. Tam je psáno ve 12. až 15. verši, cituji. Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vstaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku. Vidíme, že je to dost velké zjednodušení, když se celý tento text zúží na slova pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý, jak stojí ve vzpomenutém letáčku. Je zde pak řeč o užitečnosti 6denního pracovního týdne a o tom, že máme zanechat práce, pokud není nezbytně nutná, a mít obecenství s Bohem a ostatními věřícími. Samo o sobě tomu nelze nic vytknout, ale je to něco jiného, než je psáno v Bibli. Tam je zakázána jakákoliv práce a zde je doporučené nepracovat. Tam je 7. den připomínkou exodu z Egypta, zde jakýmsi užitečným zdravotně duchovním prostředkem relaxace. A to už nemluvím o tom, že v Bibli se jedná o sabat, tedy sobotu, z níž se ve většině křesťanských společenství udělala neděle. K čemu je tedy vlastně desatero dnes? Je nám k něčemu dobré? Nejde zde o naše dojmy, ale o to, co říká o funkci celého zákona písmo. A to je jasné a jednoznačné, cituji. Víme, že vše, co zákon praví, praví těm, kdo jsou pod zákonem. Aby byla umlčena každá ústa a aby se celý svět stal vinným před Bohem, protože ze skutků zákona nebude před ním ospravedlněno veškeré tělo. Neboť skrze zákon je poznání hříchu. Římanům 3:20. Podobně píše Pavel o funkci zákona v dopise Galackým. Zákon, a tedy i desatero, má pouze jedinou funkci. Obvinit člověka před Bohem. V první řadě Izraele, neboť tomuto národu Bůh zákon dal. Pokud jej čteme i my pohané, ačkoliv nejsme součástí smluvní strany, Duch svatý může obvinit z hříchu i nás. Tak může být desatero užitečné i nám. Neslouží tedy jako návod k životu? To bychom boží požadavky na nás příliš zjednodušili. Slouží naopak k tomu, abychom poznali, že jsme slabí plnit i ty nejmenší požadavky boží svatosti a spravedlnosti. Desatero nikoho nepolepší. Ani jako norma morálního života společnosti není nejvhodnější. Vždyť jak může někdo splnit požadavky boží svatosti a spravedlnosti, když Boha nezná? Není to desatero, s nímž by měla být dnešní společnost konfrontována, ale evangelium Pána Ježíše Krista. Dobrá zpráva o spasení z boží milosti. Je pravda, že věřící člověk je Duchem svatým zmocněn k tomu, aby plnil všechna přikázání desatera? Nemyslím si to. Nikde v písmu nic takového nečtu. A také má osobní zkušenost je jiná. Co dělá Duch Svatý? Především nás ujišťuje o Božím synovství, otevírá nám písma a odhaluje pravdy o Bohu. Díky němu se můžeme k Bohu obracet, můžeme s ním mít obecenství. Duch nás také vede. Duch v našem srdci vylitý působí lásku. On také propojuje jednotlivé údy těla církve k vzájemné službě a pomoci. Boží duch je tím největším darem, který jsme mohli dostat. Žádné desatoro nikdy nikoho nemohlo přivést blíže k Bohu. Mohlo snad jen poodhalit lidskou špatnost. V Duchu Svatém však voláme Otče. Nechci nikomu brát jeho oblíbená náboženská témata. Vím, že desatero mezi taková témata patří. Kazatelé o něm rádi mluví, mají ho jako jakousi osnovu k hlásání křesťanské morálky. Přesto však chci varovat slovy apoštola Pavla. On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky nové smlouvy, ne litery, nýbrž ducha, neboť litera zabíjí, ale duch obživuje. Kde je duch pánův, tak tam je svoboda. 2. Korinským, 3. kapitola, 6. a 17. verš. Máme tuto svobodu? Zahrnuje volný přístup k Bohu skrze Ježíše Krista. Zahrnuje život pod vedením Božího ducha. Milí posluchači, příště se otázkou křesťanských pověr budeme zabývat naposledy. Budeme řešit otázku, zda je pravda, že křesťan nehřeší, protože má nové srdce. Prozatím naslyšenou.

0: Posloucháte Rádio 7 a relaci Poklady z archivu, ve které se dnes věnujeme napětí mezi důrazem na dobré skutky anebo víru. Slovo má Petr Hůšť, který připravoval relaci Klika.
1: Poslouchejte Rádio 7 a přelaďte se na lepší myšlenky.
2: Dobrý den, ahoj, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Chceme uchopit Bibli pro praktický život, chceme se otevřít tomu, že nás Pán Bůh bude formovat. Že Bible, principy v Bibli nejsou jenom pro náš mentální nebo emocionální zážitek, ale že Pán Bůh je ten, kdo tvaruje náš život. Je tady nová tematická série a ta se jmenuje Role dobrých skutků. Jakou mají roli dobré skutky v našem životě? Rozdělil jsem to na 4 díly. Dobré skutky a milost, dobré skutky jako reakce, dobré skutky a víra a ten poslední 4. díl, dobré skutky a odměna. Jednou přišel za jedním farářem zkažený člověk a říká, pane faráři, já jsem hodně lhal, ale také jsem někdy řekl nějakou dobrou věc, takže to se srovná. Já jsem hodně kradl, ale také jsem někdy něco někomu dal, takže to se srovná. Já jsem některým lidem hnusně ublížil, ale také jsem pro lidi udělal dobrou věc, takže to se srovná. Pan farář říká, ano, to se srovná. Bůh vám dal život a ďábel si ho vezne, to se srovná. Co dobré skutky srovnávají v našem životě a co ne? Tak o tom bude celá ta série a dnes budeme mluvit o tom, že jsme Bohem přijati skrze milost. Na základě čeho jsme spaseni? Na základě čeho jsme Pánem Bohem přijati? Na základě milosti, ne na základě dobrých skutků. A o tom bude náš dnešní první díl. Pozor, možná se vám jednotlivé díly budou zdát jako nevyvážené. Chtěl bych zkusit, aby celá série byla vyvážená, protože může to vypadat, jako by si jednotlivé díly vzájemně odporovaly. Pokud byste měli ten dojem, poslechněte si prosím celou sérii. Vítejte v březnové sérii Klika. Jan 1.14. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Někde jinde v Biblii je, že v Kristu jsme obdařeni milostí za milostí. Tady v tomhle textu jsme četli, že spatřili jsme slávu Pána Boha v jednorozeném synu Ježíši Kristu, který je k nám plný milosti a pravdy. Bůh je v Ježíši Kristu k nám pravdivý. Není naivní, nic si nenalhává, nepřivírá oči, nedá se opít rohlíkem. On ví, jaký je náš život. Ale pozor, on je k nám v Kristu taky plný milosti, je k nám milostí za milostí, je k nám plný milosti a ne jedenkrát milostí za milostí. Co to znamená, že je k nám plný milosti? Nejedná s námi podle toho, jak bychom si zasloužili, ale odpouští nám a přijímá nás ne na základě toho, jak jednáme. Jaký je rozdíl mezi milostí a milosrdenstvím? Milost je to, že nedostáváme to, co jsme si zasloužili, trest, a milosrdenství je to, že dostáváme, co jsme si nezasloužili, odměnu. Efeským 2:8 až 9. Milostí, který jste spaseni skrze víru, spasení není z vás, je to boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Milosti spasení jsme skrze víru, není to z našich skutků, je to skrze milost. Milost Pána Boha, která se projevila v osobě Ježíše Krista. Nevím, jestli jste viděli někdy na YouTube, na internetu takovéto video, jak lidé přichází do nebe a aby se mohli dostat do nebe, tak musí vstoupit na váhu a tam jsou ukázané jejich dobré a špatné skutky. Přistoupí tam špatní lidé a ti mají špatné skutky, tak se tam nedostanou, ale šokující je, že tam přichází třeba pastor, že tam přichází někdo, kdo dělal v charitě, že tam přichází výjimeční dobří lidé a tam jsou ukázané vždycky nějaké dobré skutky a pak špatné a oni nejsou přijati do nebe. A teď tam přichází takový týpek, člověk, který měl spoustu špatných věcí, takový pokérovaný, potetovaný. On stoupí na tu váhu, teď se ukáže spoustu špatných skutků a teď se ukáže nula. A všichni jsou v šoku, jak to, že tenhle člověk může být přijat do nebe. A teď se otočí a za ním stojí Ježíš. A někdo, kdo stál u té váhy, říká, aha, my jsme neviděli, že jste tady s ním. Do nebe, my jsme spaseni, my jsme Bohem přijati ne skrze skutky, ale skrze Ježíše Krista. My tam přicházíme s ním. Je to velmi logické, i když to tak v životě nikdy nebereme. Představte si, že byste vyloupili banku. Tak vím, že je to trošku nejapný příklad, ale dejme tomu, že jsme v takové životní těžké situaci, vyloupili jsme banku, chytili nás, přicházíme k soudu a teď se máme hájit. A já řeknu, to je pravda, že jsem vyloupil banku, ale já jsem také dával peníze na dobré věci. A já jsem ten, kdo bere stopaře. A naší staré sousedce nosím knížky do knihovny a z knihovny a někdy jednou za týden, za 14 dní jí veznu velký nákup. A ta soudkyně řekne, prosím vás, pane, ale jak to souvisí s tím, že jste vyloupil banku? V Biblii je, že jsme každý zhřešili a jsme odsouzeni. A dobrými skutky to nemůžeme vykoupit. Na soudu by nám to bylo úplně jasné, ale jakoby před Pánem Bohem nám tenhle princip jasný není. K Pánu Bohu přicházíme a jsme přijmuti skrze milost. Je úplně normální, že každý z nás chceme ty druhé zaujmout. Chceme něco znamenat pro druhé. Chceme být jimi přijmuti, přijati. To se projevuje v našem image, to, jak vypadáme. Taky někdy se dobře cítíme, když máme peníze, nebo když máme postavení, nebo když podáváme potřebný výkon, když jsme toho hodně udělali, nebo když jsme v něčem výjimeční, a nebo když jsme krásní. Ale pozor, tohle je něco za něco. Tady možná nemůžeme cítit úplně naši hodnotu, naši výjimečnost, naše přijetí, protože si to musíme očinit. Pán Bůh skrze osobu Ježíše Krista, skrze jeho oběť a vzkříšení nás přijmul z milosti. Ne kvůli tomu, že jsme podali výkon, že jsme výjimeční, že jsme krásní, že kdo ví co ještě, ale že on nás miluje z milosti. Líbí se mi jedna scéna z filmu Bídníci, kdy ten hlavní hrdina, Jean Valjean, ukrade panu faráři, u kterého bydlí kalich. A když utíká, tak ho chytnou policajti, přivedou ho zpátky za tím panem farářem a ten pan farář říká, proč jste to udělal? Proč jste si vzal jenom kalich? Já jsem vám dal kalich i příbory a tady jsou ještě ty stříbrné příbory, které jste si zapomněl. Vemte si je. Ten pan farář s ním jednal s milostí a taky s milosrdenstvím. A to je přesně, jak nás Pán Bůh přijímá. To je to, na čem stojí naše hodnota. Možná naše identita, taková ta hloubka života, že si to v životě nemusíme zasloužit před Bohem, že to není skrze skutky, ale že Pán Bůh nás přijímá z milosti. Máme tady cvičení pro příští týden. Pojďme se podívat na to, že naše hodnota stojí na základě Boží milosti. Ne na našem výkonu, na tom, že jsme výjimeční, že jsme vzdělaní, bohatí, že jsme něčeho dosáhli nebo krásní, že někoho zaujmeme, ale že si to nemusíme zasloužit, že Pán Bůh nás přijímá z lásky na základě milosti. Všechno, co bylo zlé a bránilo by, aby nás Pán Bůh mohl přijmout, tak Pán Bůh nám to odpustil, skrze Krista nás přijímá. Pojďme si s Pánem Bohem udělat takovou meditaci ohledně naší hodnoty v příštím týdnu, to, že naše hodnota stojí na základě milosti. Ale jak milost vůbec přijímat nejenom pro spasení, pro věčnost, pro identitu, ale jak ji přijímat každý den v běžném životě? Je něco, co tomu brání, aby jsme prožívali milost? Ano, je. Jakub 4:6. Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pýcha není o tom, jak přemýšlíme o sobě vysoko nebo nízko, ale pýcha je někdy o tom, jak často, jak intenzivně o sobě přemýšlíme. Pýcha je to, co nám brání, aby jsme mohli prožívat Boží velikost, Boží přítomnost, Boží lásku, Boží odpuštění. Pýcha je něco jako voda a olej, kdy pokud je v našem životě pýcha, tak neprožíváme to Boží přijetí, neprožíváme tu svoji pravou identitu, tu Boží lásku. A naopak pokora je to, co nás otevírá k tomu, aby Pán Bůh přicházel do našeho života a dával se nám poznat. Jedna nebezpečná modlitba, která může udělat obrovské věci v našem životě, ale je neskutečně nebezpečná. Pane Bože, učiň mě pokorným. Já někdy, když vím, že chci něco dělat a chci spolupracovat s Bohem, chci pracovat s jeho mocí, s jeho vedením a já to potřebuju, tak říkám, Bože, prosím, pokoř mě, ale nesahej na moji rodinu, protože tam jsem v životě nejcitlivější. Zkusme to, zkusme říct, Bože, pokoř mě. Není to snadné, ten den, který nás bude čekat, není snadný, ale Pán Bůh nás skrze to uvádí do reality. Jeden misionář řekl, že neodejde na misi, dokud za sebou nebude mít 300 modlitevníků. 300 lidí, kteří se budou modlit za to, k čemu ho Pán Bůh povolal. A tak i já jsem to někdy uplatnil, neměl jsem 300 modlitevníků, ale měl jsem možná 30 modlitevníků. Vždycky, když mě čekalo něco těžkého, něco, na co jsem přirozeně neměl, kde jsem potřeboval prožívat boží zmocnění, boží milost, tak jsem napsal lidem SMSku, prosím tě, tohle mě čeká, já na to sám nemám, můžeš se prosím za mě modlit? A najednou jsem cítil takovou tu armádu božích dětí, lidí, kteří se přimlouvali a já jsem mohl prožít boží zmocnění. Není to, že bychom si Pána Boha koupili těmi modlitbami, ale je to to, že jako boží děti voláme ke svému Otci a Pán Bůh slyší a reaguje. Dělal jsem to 2-3 roky, možná 4, a pak jsem se říkal, Petře, ty lidi využíváš. Ty lidi využíváš k tomu, že se za tebe modlí, a tak jednou, když mě vůbec nic nečekalo, napsal jsem znovu velkému množství lidí SMSku, ale ne, aby oni se modlili za mě, ale za co se můžu já ten den modlit za ně. Byl jsem šokovaný, že všichni mi odpověděli. Všichni mi napsali konkrétní věci. Bylo pro mě zajímavé to, co napsali muži. Skoro většina mužů mi ten den napsala, že by si přáli prožívat boží přítomnost, boží milost, to, že jsou Bohem přijati, že to prožívají mentálně, ale neprožívají to emocionálně, neprožívají to ve svém srdci. A taky mi spousta z nich napsali, že prožívají těžké věci a že by chtěli, aby Pán Bůh udělal to, že ty těžké věci nebudou.

ten posel satanův, kterým nesráží, abych se nepovyšoval. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. Bolesti, starosti, strádání, problémy, nepochopení i naše selhání někdy můžou mít poselství. Někdy můžou mít význam. Někdy můžou přinést do našeho života něco dobrého. A to je pokoření, pokoru. A pokora nás otevírá na Pána Boha, na vnímání jeho milosti. Zhrnutí dnešního dílu. Nejsme spasení, přijatí ze skutku, ale z milosti. Stačí jedno přestoupení v životě a jsme odsouzeni. K Bohu se nedostáváme skrze skutky, ale skrze milost. Naše hodnota nestojí na tom, co jsme si zasloužili, skrze to, jak vypadáme, kolik máme peněz, jak jsme postavení, jaký podáváme výkon, jak jsme výjimeční nebo krásní, ale naše hodnota stojí na milosti. Chceme mít bezproblémový život a prožívat Boží milost? To je to, co často nejde dohromady. Protože někdy problémy způsobují to, že nás pokořují a my jsme daleko více otevření na Boží přítomnost, na jeho milost. Dali jsme si pro příští týden cvičení, že si zkusíme s Pánem Bohem udělat takovou meditaci. Zkusíme se podívat, na čem stojí náš život, na čem stojí naše hodnota. Že nestojí na našem výkonu, co si skrze dobré jednání, dobré skutky zasluhujeme, ale že stojí na Boží milosti. Zkusme to udělat. Tak, to byl možná trošku nevyvážený díl, příště ho vyvážíme, příště ho doplníme. Budeme mluvit o dobrých skutcích jako reakci na milost. A to je všechno. Petr Hůšť vás zdraví z pořadu Klika, mějte se krásně.

Téma víry a skutků je důležité a snad pro vás v dnešním pořadu zaznělo mnohé, co je dobré k tématu říct a co má potenciál nám v životě pomoci dobře rozlišovat. Z dnešní relace je to všechno. Hledáme

Máme pro vás poklady z archivu, které potěší, povzbudí a také inspirují v praktickém životě. Mějte se moc hezky, od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová. Těším se na slyšenou zase za týden a posílám ještě jednu písničku.

0: Premiéru pokladů z archivu na téma Získávejte mi učedníky, ale jak? Si naladíte v sobotu v 19 hodin.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout.

zpívá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: Jsou 4 hodiny z neděle 20. září. S vámi je na Rádiu 7 Martina Zachrlová a před námi je pořad Kudy kam, který připravila Dana Kenningová.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Jak důležité je pro vás smíření, když vás někdo zraní nebo vy někomu omylem ublížíte? Co jste proto ochotní obětovat? Víte, že v židovství je smíření vyhrazen jeden den v roce a je to ten nejvýznamnější den židovského roku, kdy se zastaví veškeré činnosti a provoz v celém Izraeli? Svátku Jom Kippur a co může znamenat pro nás – dnes den smíření je věnován pořad Kudy kam, u kterého vás vítá Dana Kenningová. Jom Kippur je jeden z podzimních svátků, které ustanovil Bůh ve Starém zákoně. Pro nás křesťany je určitě důležité, jak se význam tohoto svátku naplnil v Pánu Ježíši a co může znamenat pro naše vzájemné vztahy i náš vztah k Bohu. K tomu se postupně dostaneme. Je v něm spousta nádherné a hluboké symboliky čísel, barev i různých úkonů. Zajímavé je, že dnes tento svátek slaví i nepraktikující Židé jako příležitost k napravení vztahů nebo očištění svědomí skrze dobročinnost. Ostatně o sekulárních Židech je krásný židovský vtip. Víte, jaký je rozdíl mezi běžným ateistou a židovským ateistou? Židovský ateista nepochybuje o tom, že Bůh neexistuje, ale pro jistotu ho raději neštve. Připomíná mi to cimrmanovský výrok. Jsem tak zarytý ateista, až se bojím, že mě Pán Bůh potrestá. A tak nějak je to se sekulárními Židy na Jom Kippur. Ale pojďme se podívat do Starého zákona, jak a proč Bůh tento svátek ustanovil. Najdeme ho celý podrobně popsaný v knize Levitikus v 16. kapitole a protože je dlouhá, nebudu číst všechny detaily. Hospodin řekl Mojžíšovi, promluv ke svému bratru Áronovi, ať nevstupuje v libovolné době do svatyně, dovnitř za oponu k příkrovu, který je na schráně, aby nezemřel, až se objevím v oblaku nad příkrovem. Jen tak smí Áron přistupovat ke svatyni. S mladým bíčkem k oběti za hřích a s beranem k oběti zápalné. Oblékne si svatou lněnou suknici, pod ní bude mít na těle lněné spodky, přepáše se lněnou šerpou a ovine si lněný turban. Je to svaté roucho. Celý se omije vodou, než je oblékne. Od pospolitosti Izraelců vezme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k oběti zápalné. Potom přivede Áron bíčka jako svou oběť za hřích a vykoná za sebe a za svůj dům smírčí obřady. Dále od verše 12. Vezme z oltáře od Hospodina kadidelnici plnou žhavého uhlí a dvě hrsti jemného kadidla z vonných věcí a vnese to dovnitř za oponu. Kadidlo vloží na oheň před Hospodina. Oblak z kadidla zahalí příkrov, který je na schráně svědectví, aby nezemřel. Potom vezme trochu krve z bíčka a stříkne ji prstem na příkrov z přední strany a před příkrov stříkne prstem trochu krve 7x. Pak porazí kozla, oběť za hřích lidu, a vnese jeho krev dovnitř za oponu. S jeho krví naloží stejně jako s krví bíčka. Stříkne ji na příkrov a před příkrov. Tak vykoná smírčí obřady za svatyni pro nečistotu Izraelců, pro jejich přestoupení a všechny jejich hříchy. Stejně bude postupovat při stanu setkávání, který stojí u nich, uprostřed jejich nečistot. Nikdo z lidí nesmí být ve stanu setkávání, když vejde do svatyně k vykonávání smírčích obřadů, dokud nevyjde. Tam vykoná smírčí obřady za sebe i za svůj dům a za celé izraelské shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a vykoná smírčí obřady za něj. Vezme trochu krve z bíčka a krve z kozla a potře rohy oltáře dokola. Sedmkrát na něj stříkne prstem trochu krve. Tak jej očistí od nečistot Izraelců a posvětí ho. Když dokončí smírčí obřady za svatyni, za stan setkávání a za oltář, přivede živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla. Vyzná nad ním všechny nepravosti Izraelců a všechna jejich přestoupení se všemi jejich hříchy a vloží je na hlavu kozla. Pak ho dá připraveným mužem vyhnat do pouště. Kozel na sobě ponese všechny jejich nepravosti do odlehlé země. Toho kozla vyžene na poušť. Potom vstoupí Áron do stanu setkávání a svlékne lněné roucho, které si oblékl při vstupu do svatyně, a zanechá je tam. Celý se omyje vodou na svatém místě a obleče si své roucho. Pak vyjde, vykoná zápalnou oběť za sebe i zápalnou oběť za lid a smírčí obřady za sebe i za lid. To bude pro vás provždy platné nařízení. 10. dne 7. měsíce se budete pokořovat a nebudete vykonávat žádnou práci, ani domorodec, ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host. V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů. Budete před Hospodinem čisti. Bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se pokořovat. To je provždy platné nařízení. Jednou v roce vykoná za Izraelce smírčí obřady, aby byli zbaveni všech svých hříchů. I učinil Mojžíš, jak mu Hospodin přikázal. Možná nám celý ten rituál obětí a očišťování přijde zvláštní a neaktuální, ale skrývá mnoho důležitých symbolů, které pro nás mohou být velmi důležité. V části stanu setkávání a později v chrámu byla oddělená svatyně svatých, velesvatyně. Tam směl vstupovat jen velekněz jednou za rok, právě na den smíření, aby zástupně vyznal všechny hříchy za Izrael a obětoval za ně oběti. Aby pokropil krví příkrov, neboli kryt schrány smlouvy. To je důležité slovo, kryt, v hebrejštině kaporet. Je tady stejný kořen jako u slova kipur, tedy písmena kpr, doslova přikrytí. Krev oběti přikrývá naše hříchy, protože v krvi je život. Život nevinného zvířete platí za náš život. Je to nedokonalá oběť, která musela být opakována, dokud se neobětoval nevinný beránek bez vady, Boží syn. K tomu se ještě dostaneme. Zajímavé je, že Bůh dává tento princip nevinné oběti už úplně na začátku stvoření, když Adam s Evou zhřeší a stydí se, zakrývají svou hanbu fíkovými listy a Bůh jim namísto nich dá kůži zvířete jako oděv. Je to první smrt od začátku stvoření, první oběť. Místo člověka umírá zvíře a jeho kůže zakrývá, přikrývá lidskou hanbu. Ostatně jedno z hebrejských slov pro odpuštění hříchů je přikrytí. Ta naše lidská tendence používat fíkové listy k zakrytí viny nám zůstala. Svůj hřích omlouváme, svádíme na druhé, vymlouváme se, místo abychom na rovinu přiznali svou vinu, vyznali a prosili za odpuštění. Jak jste na tom vy, když vám někdo řekne, že nějaké vaše jednání ho zranilo? Je vaší první reakcí hledání viníka? Nebo se zamyslíte, jestli skutečně nemáte svůj podíl na tom, že se cítí zraněn? Ano, jsou i tací, kdo to vyženou do opačného extrému přebírání viny za vše a v každé situaci, což samozřejmě také není zdravé a není to skutečné pokání, protože to neodpovídá realitě. V angličtině je přísloví, že k tangu jsou třeba dva a obvykle to tak je. Oba nesou svůj podíl na dané situaci, ale jsou i výjimky, jako je zneužívání, manipulace a násilí. Myslím si, že když se zamyslíme nad tím, proč je pro nás tak těžké přiznat vinu, souvisí to s hanbou, s odmítnutím. A toho se bojíme. Navíc nám v tom brání naše ego, naše pýcha. Ale když si také uvědomíme, že druhému nejde o to nás kritizovat, ale jen upozorňuje na to, co mu vadí, tak pokud to komunikuje správným způsobem, to znamená konkrétně, klidně, ze svého pohledu, tak to není útok na nás, ale skutečná snaha o lepší vztah. A v takovém případě stojí za to se zamyslet nad svým jednáním. Možná nás Jom Kippur, den smíření, může inspirovat k zamyšlení nad našimi vztahy, jestli nedlužíme někomu omluvu, prosbu o odpuštění.

Ale vraťme se ještě k symbolice kropení příkrovu krví. Jak už zaznělo, Kipur znamená příkrývka nebo také smíření. Vršek archy úmluvy, víko neboli příkrývka, je střežená pohledem dvou cherubínů, kruvim, andělů s dotýkajícími se křídly, kteří jsou na vrcholu archy. Tito dva kruvim nám připomínají anděly, kteří byli postaveni jako stráž u brány do zahrady Eden, aby zabránili Adamovi a Evě znovu vstoupit. Nyní tito andělé vidí krev mezi Božím svatým zákonem, který byl uchováván uvnitř archy v podobě kamenných desek desatera, a lidem, který Bůh nyní přijímá navzdory jejich hříchu. Porušení zákona, hřích, je nyní přikryt krví oběti. Kněz musí vstoupit s kadidlem před sebou a zahalit oltář do dýmu, aby nezemřel. Tento symbol představuje modlitby Božích svatých. Je zajímavé, jak rabíni považují za důležitý způsob, jakým se krev stříkala. Na rozdíl od jakékoliv jiné oběti, která vyžaduje pokropení krví, v tento nejsvětější den roku, kdy velekněz vstupuje do svatyně svatých, byl podle rabínů pohyb, jako by někoho bičoval, hebrejsky kemazliv. A tento pohyb dělá velekněz sedmkrát. Ani rabíni sami se nezhodnou na tom, co to doopravdy znamená. Někteří říkají, že je v tom tajemství, které nejde vysvětlit. A jiní říkají, že skutečně to naznačuje pohyb, jako by někoho šlehal přes ramena směrem dolů. A dokonce jiní naznačují, že původně se jednalo o slovo kemacliv, doslova jako kříž. Ale že zjevné důsledky tohoto slova byly pro židovské učence příliš velké a místo toho se změnilo to slovo na kemacliv. Ať už to původně byl kříž nebo ne, jedná se o skutečně zvláštní jev, setkat se s Bohem pouze jednou ročně takto blízce a pak stříkat krev, jako by bičovali samotného Boha. Ale i tento příkaz se prorocky naplnil v Ježíši, který byl bičován pro naše ospravedlnění a trpěl lidskou rukou. Po písničce se podíváme blíž na další zajímavé detaily.

O dní smíření a prorocké symbolice obětního rituálu při svátku Jom Kippur, která se naplnila v oběti Pána Ježíše, si dnes povídáme v pořadu Kudy kam s Danou Kenningovou. Před písničkou jsme si četli ustanovení tohoto svátku v knize Levitikus. Vraťme se k některým zmíněným detailům. Obvykle nosil velekněz oslnivě zdobený oděv, ale na Jom Kippur, když vstupuje do svatyně svatých, tak si tento oděv sundává a obléká silněný bílý šat. Židovský rabín Nachmanides naznačil, že bílý šat připomíná sloužícího anděla a že čistota jednoduchého bílého materiálu symbolizuje svatost dne. V podstatě vypadal jako každý jiný kněz. To předznamenává Ježíše, našeho velkého velekněze, který odložil své nádherné nebeské roucho a oblékl si lidské tělo, aby se stal jedním z nás. A přesto zůstal svatý. Než mohl kněz vstoupit do velesvatyně, aby mohl obětovat za hříchy lidu, musel nejdříve obětovat za své vlastní hříchy a hříchy své domácnosti. Tento požadavek se nevztahuje na Božího syna, pravého velekněze bez viny, který jako jediný mohl přinést dokonalou oběť, takže už nebylo třeba opakování zvířecích obětí. Během rituálu na den smíření byly vybráni dva kozly. Jeden měl být obětován a druhý měl být vypuštěn na poušť, aby už nikdy nebyl spatřen. Kněz položil ruce na jeho hlavu, aby symbolicky přenesl hřích národa na kozla, který poté zmizel navždy v poušti. Tento rituál zůstává podle židovských učenců tajemný. Proč dva kozlové, kteří vypadají stejně? Proč je jeden obětován a druhý vyhnán do pouště, kde zahyne? V knize Levitikus, ze které jsme si četli ve verši 10., se píše o kozlu pro Azazela. Kdo to byl ten Azazel, nebo co to bylo, co to znamená? Podle některých učenců je to jméno démona a podle jiných je to označení kozel, který byl poslán pryč. V anglickém překladu takzvaně scapegoat. Česky bychom řekli obětní beránek, jak se přeneseně používá tento termín jako označení pro někoho, na koho se svaluje všechna vina. Podle významného rabína Saxe se odlišuje celý obětní rituál na Jom Kippur od běžných obětí tím, že nejde jen o oběť smíření za hříchy, ale také o očištění od viny. Proto dva kozlové a ne jeden. Smíření je za skutky. Očištění se týká naší osoby. Protože hříchy zanechávají skvrny na charakteru těch, kdo se jich dopouštějí, a ty je třeba očistit, než můžeme projít obrácením, proměnou a začít znovu. Stejně jako prosil o očištění David po svém hříchu s Bečebou, očisť mne izopem a budu čist. David odkazuje na očištění krví beránků, do které se namáčely větve izopu a potírali se jí veřeje dveří v Egyptě, tu poslední noc předtím, než Izrael vyšel z otroctví. Pro člověka je těžké zbavit se pocitu viny, pocitu poskvrnění, znečištění a vidět, jak jsou symbolicky veškeré hříchy vloženy na kozla, který pak zmizí, pomáhá přijmout fakt, že Bůh od nás vzdaluje naše hříchy, jako je východ od západu, a už na ně nevzpomíná. Ale rabbi Sax jde ještě dál ve vysvětlení symboliky dvou kozlů, jako dvou tendencí, které jsou v každém z nás. Vymlouvat se a svádět vinu na druhé, nebo nést odpovědnost za své jednání a svou vinu přiznat. Jedině když přestaneme své hříchy popírat, ale vyznáme je, můžeme se jich zbavit. Ať jsou naše hříchy, které nás mohly vést do vyhnanství, vyhnány. Ať to divoké v nás patří zpátky divočině a my zůstáváme blízko Bohu. A uzavírá slovy, ti, kdo obvinují ostatní a sami se definují jako oběti, jsou odsouzeni oběťmi zůstat. Ti, kdo přijímají odpovědnost, mění svět.
protože se naučili měnit sami sebe. Další zajímavý symbol, který ale není zmíněn přímo v knize Levitikus, ale je zaznamenán v Talmudu, je červená nebo šarlatová šňůrka. Tento symbol propojuje několik biblických událostí a ukazuje k Mesiáši. Šarlatovou šňůrku uvázala jerišská Rachab do okna jako znamení a byla s celým domem zachráněna a připojila se k božímu lidu. A je zmíněna jako jedna z mála žen v rodokmenu Mesiáše. Šarlatové nitě byly vetkány do kněžských oděvů i do látek v chrámu. Podle tradice se v době druhého chrámu přivazovala vlněná karmínová šňůrka na dveře a později i na kozla, který se vyháněl do pouště. Na nějž byla vložena symbolicky všechna provinění Izraele. Po splnění všech předpisů lid čekal, zda jsou jeho hříchy úspěšně usmířeny a šňůrka se údajně zbarvovala do bíla. V Talmudu se píše, že kolem roku 30 našeho letopočtu, ještě před zničením chrámu, se šňůrka najednou přestala zbarvovat do bíla. Je mnoho různých rabínských výkladů, proč se tak nedělo. Ale smysl dává výklad apoštola Pavla v listu Židům 10. kapitole. V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti přinášené každoročně znovu a znovu nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by byly tyto oběti přestaly. Ale těmito oběťmi se hříchy naopak každoročně připomínají, neboť krev býků a kozlů není sto hříchy odstranit. O kapitolu dřív apoštol Pavel popisuje a vysvětluje, co se děje na den smíření a proč je Ježíšova oběť dostačující. Židům 9. kapitola. Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval za sebe i za přestoupení lidu. Tím Duch svatý naznačuje, že ještě nebyla otevřena cesta do nejsvětější svatyně, pokud stála přední část stánku. To bylo podobenstvím pro nynější čas, neboť dary a oběti, které se tam přinášely, nemohly dokonale očistit svědomí toho, kdo je obětuje. Jde jen o pokrmy, nápoje a různá omývání, tedy o vnější předpisy, platné jen do nového uspořádání. Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. A nevešel do svatyně z krví, kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Jestliže již pokropení krví kozlů a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. A verše 22 až 27. Podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci samy však vyžadují vzácnějších obětí. Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali, jen jako napodobení té pravé. Nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok z cizí krví vchází do svatyně, jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou, na konci věků, a svou obětí sňal hřích. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud,
tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. A jak to celé souvisí s šarlatovou šňůrkou? O tom píše prorok Izajáš v 1. kapitole 15. až 18. verš. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebe víc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. Omýjte se, očistěte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí. Přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku. Dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se převdovi. Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.

Hřích, který jsme spáchali, nelze nijak odčinit, tak jako nejde vzít zpět zlé slovo, bolest, kterou jsme druhému způsobili, ať už vědomně či omylem. Za hřích platí ten nevinný, jak píše C.S. Lewis. A jedinou dokonalou obětí je dobrovolná oběť Božího syna, který byl bez viny. Jen dokonalá láska může zaplatit za všechny naše dluhy lásky. Prorockým symbolem této dokonalé oběti za hříchy všech je svátek Jom Kippur. Posloucháte pořad Kudy kam a vaším průvodcem je Dana Kenningová. C.S. Lewis velmi dobře vysvětluje princip dokonalé oběti. V letopisech Narnie, v knize Lev, čarodejnice a skříň, říká vzkříšený lev Aslan. Když se nevinná oběť sama nabídne, zlo se zvrátí a smrt začne působit opačně. Dobrovolná oběť z lásky může proměnit smrt v život. To je ten starý princip, který je v Bohu samém, protože Bůh je láska a oběť je samou podstatou jeho lásky. Oběť je jako vzácný dar, darovaný z lásky. Vzdávám se sebe sama pro toho druhého. Jen skrze oběť nevinného Božího syna, skrze jeho oběť na kříži, jeho smrt, může být zlo zničeno. K tomu C.S. Lewis píše, Bůh je dobrota, může dát dobro, ale on sám ho potřebovat ani získat nemůže. V tomto smyslu je veškerá jeho láska, tak jak vždy byla, bezedně nesobecká ve své podstatě, má vše, aby dávala a nic, aby dostávala. Oběť, vzdání se sebe sama, je podstatou lásky. Člověk potřebuje od sebe samého vysvobodit, od své zacyklenosti do sebe, od své sebestřednosti. A jedinou cestou je sám sebe se vzdát. To lze ale jen tehdy, když poznáme svou nouzi, své vězení a když nás láska osvobodí od strachu o sebe. S otázkou zla souvisí i to, kde se vlastně zlo vzalo. C.S. Lewis říká, že zlo pochází ze zneužití svobodné vůle. Skrze neposlušnost Adama propadlo stvoření smrti. Skrze vzdání se vlastní vůle, poslušnost Božího syna, bylo stvoření vykoupeno pro život. A tak byl naplněn požadavek zákona, podstata smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. Proto se Bůh stal člověkem, aby tak, jako skrze prvního člověka přišla na svět zkáza a smrt, tak skrze Ježíše přišel život a nové stvoření. Je to opravdu podivuhodný způsob záchrany, kde se zhmotňuje samotná Boží podstata, jeho láska. Spojuje se jeho svatost, spravedlnost i všemohoucnost v tom, který se vzdává svých práv, svého božského postavení a ponižuje se až na smrt na kříži. Jediný spravedlivý tak získává spravedlnost mnohým. On je život a proto ho smrt nemůže udržet v hrobě. Mohl Bůh zničit zlo jen tak? George MacDonald, díky jehož knihám uvěřil C.S. Lewis, říká, zničení samo o sobě není smrt zlu. Jen tam, kde dobro přichází místo zla, zlo umírá. Proto jen nevinný Boží syn, ve kterém není hřích, není zlo, mohl vzít na sebe všechny hříchy, stotožnit se s hříchem, vsáknout do sebe veškeré zlo, aniž by se sám poskvrnil. Mohl tento problém vyřešit jednou provždy. A my? Jak můžeme my skončit s věčným koloběhem našich vin? Jen skrze odpuštění. Odpuštění našich provinění vůči Bohu i druhým a naše odpuštění těm, kdo se provinili proti nám. S tím vědomím, že i za jejich hřích Ježíš zaplatil, i jejich dluh vůči nám on vyrovnal. Vidíme, že smíření a odpuštění není nic laciného. Někdy možná vyznáváme své hříchy, třeba před večeří Páně, tak nějak samozřejmě, jako by to nic nebylo. Ale Boží milost není laciná. O tom píše krásně Dietrich Bonhoeffer, německý protestantský teolog.
Laciná milost je milost, která nemá cenu, která nic nestojí. To prý přece dělá milost milostí, že provždy předem uhradila účet. Za tento zaplacený účet můžeme všechno dostat zdarma. Vynaložené náklady jsou nekonečně veliké, proto jsou také nekonečně veliké možnosti, jak ji upotřebit a proplýtvat. Co by vůbec byla milost, kdyby nebyla lacinou milostí? Laciná milost znamená milost jako učení, jako princip, jako soustavu. Znamená odpuštění hříchů jako obecnou pravdu. V takové církvi si svět lacino přikrývá hříchy, jichž nelituje a jichž se naprosto nechce zbavit. Laciná milost je tedy zapřením živého Božího slova, zapřením Božího slova, které se stalo tělem. Laciná milost je milost bez následování, milost bez kříže, milost bez živého Ježíše Krista, který se stal člověkem. Ale Boží milost je drahá, protože volá k následování. Je milostí, protože volá k následování Ježíše Krista. Je drahá, protože za ní člověk platí životem. Je milostí, protože teprve jí získává život. Je drahá, protože zatracuje hřích. Je milostí, protože ospravedlňuje hříšníka. Drahá je tato milost především proto, že Bohu přišla draho, že ho stála život jeho syna. Byli jste draze vykoupeni. A protože nám nemůže být levné to, co je Bohu drahé. Milostí je především proto, že Bohu nebyl vlastní syn příliš drahou cenou za náš život. Ano, vydal jej za nás. Drahá milost, to je Bůh, který se stává člověkem. To byl úryvek z Bonhoefferova pojednání o laciné milosti v knize Následování. Možná je přece jen dobrý nápad mít určitý čas na zpytování svědomí před Bohem, den vyhrazený pro zastavení se a vědomé hledání smíření tam, kde je to potřeba a kde je to možné. Boha toto smíření stálo život jeho syna. Co stojí nás? O tom můžete přemýšlet během následující písně.

O prorockém významu starozákonního dne smíření, největšího židovského svátku Jom Kippur a jeho naplnění v Mesiáši je dnešní Kurikam, který připravila Dana Kenningová. Byl to den, kdy podle některých vykladačů svou službu konal velekněz Zachariáš a dostal zaslíbení narození syna, ačkoliv oba s manželkou už byli staří a nemohli mít děti. Můžeme si připomenout tuto událost, jak ji najdeme zapsanou v Lukášově evangeliu 1. kapitole. Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu. Tu se mu ukázal anděl Páně, stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl: neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít. Už od mateřského klína bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový. Zachariáš řekl andělovi: podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku. Anděl mu odpověděl: já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do

mě v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění před lidmi. Jan Křtitel je ten, kdo o Ježíši řekl: hle, beránek boží, který snímá hříchy světa. Není to úžasné, jak Bůh znovu ukazuje předem, že jeho syn bude tou dokonalou obětí, která jednou provždy zaplatí za hříchy všech? A když je řeč o proroctví, zastavme se ještě u symboliky času, respektive čísel spojených s dnem smíření. Tento svátek se slaví 10. dne 7. měsíce. Obě čísla mají ve Starém zákoně důležitou symboliku. Bůh stvořil svět v 6 dnech a 7. den ustanovil jako den odpočinku, šabat. V knize Leviticus jsme četli: bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se pokořovat, to je provždy platné nařízení. Jom Kippur se nazývá také šabat šabatů. I v tom je prorocká symbolika, která se vztahuje k druhému příchodu Mesiáše. Židé spojují příchod Mesiáše s nastolením věčného šabatu, konečného odpočinutí. Proto je každé slavení šabatu připomenutím Božího království, království pokoje a odpočinutí, zaslíbeného ve Starém zákoně. Číslo 10 symbolizuje Boží nárok poslušnosti, například v desateru Božích přikázání. Svátku Jom Kippur předchází 10 dní postu a zpytování svědomí od svátku Nového roku, Rosh Hošany, kdy se troubí na šofary. Tento svátek se slaví 1. dne 7. měsíce.

Pomalu se dostáváme k závěru dnešního Kudy kam. U rabínských výkladů mne zaujala myšlenka, že jednou v roce se protkly tři svatosti. Svatost lidská, svatost místa a svatost času. Jen jednou v roce mohl vstoupit velekněz do nejsvětější svatyně, na Jom Kippur. Židovský národ byl vybrán Bohem ke zvláštnímu úkolu, oddělen jako svatý mezi všemi národy, národ kněží, lid náležející Bohu. Z jeho středu byl vybrán kmen Levi, aby se věnoval chrámové službě. Z tohoto kmene byla vybrána Áronova rodina a byla určena za koheny, kněze, oddělené svaté pro službu Bohu. Z nich vždy byl vybrán jen jeden velekněz. Z celého zemského povrchu byla vybrána země Izrael jako svatá země. Z ní byl vydělen Jeruzalém jako svaté město. V Jeruzalémě byla jedna hora, určena jako chrámová hora. Na její části byl vystavěn chrám a v něm se nacházela nejsvětější svatyně se schránou úmluvy a s deskami desatera. Rok má 365 dní. Některé dny jsou všední, jiné jsou sváteční. Nejvyšším svátkem je šabat a Jom Kippur se nazývá šabat šabatů. Vidíte, jak se protínají tři svatosti? Svatost lidská, boží oddělený lid, národ kněží, vybraný velekněz. Svatost místa, svatá země. Svatost času, šabat šabatů. Jen jednou v roce mohl vstoupit velekněz do nejsvětější svatyně, na Jom Kippur. To nejdůležitější, co nám Jom Kippur říká, jsem nechala na samý závěr. Odpuštění hříchů, smíření a očištění je boží iniciativa. Klíčová myšlenka za významem dne smíření je, že tento zvláštní den, kdy Bůh jednostranně vymaže hříchy všech lidí, byl boží nápad. Nebyli to lidé, kteří k němu přišli a řekli, je nám líto všech těch hříchů, které pácháme a dokonce se obáváme, že existují i věci, které si snad ani neuvědomujeme a které by nás mohly od tebe dělit. Tak mohli bychom si každý rok domluvit nějaký den amnestie a začít znova? Ne, byl to boží nápad. Byl to Bůh, koho vzdal.

vzdálenost, propast mezi námi a jím trápila. Miluje nás neskonale víc, než my milujeme jeho. Vždycky miloval a vždycky bude. Jom Kippur je Božím vlastním nástrojem k obnovení vztahu mezi ním, svatým Bohem a Pánem a jeho hříšným lidem. Stejně tak to byl Bůh, kdo se ujal iniciativy a poslal svého syna, aby za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Bůh ustanovil den, kdy se mohl smířit se svým lidem. Den Jom Kippur, který v konečném důsledku ukazuje na den kříže. Jom Kippur je jako tlačítko reset, zpět k tomu, jak by to mělo být. Během roku opakované chrámové oběti za různá přestoupení vrcholí v nejsvětějším židovském svátku Dne smíření, kdy je smazán veškerý dluh. Je to jako vyhlášení amnestie. A jak už jsme řekli, je to šabat šabatů, den slavnostního odpočinku. Zároveň odkazuje na jubilejní rok milosti, což je 7x7 let, 50. rok, 49 a 1. Tehdy se vše vrací ke svému původnímu majiteli, odpouští se dluhy, otroci se propouští na svobodu, vše se vrací do stavu, jak to má být. Když Bůh poslal vykupitele, Pána Ježíše, jeho konečným cílem bylo obnovit a napravit náš vztah s ním, jako byl v dokonalé zahradě Eden před pádem, nebo spíš ještě jinak a nově, dokonaleji, protože teď už to bude i naše volba pro Boha, opětovat jeho lásku a být mu věrni. To, co přijde místo toho, co původně mělo být, bude ještě mnohem lepší. A tento princip je pro nás v našem životě nadějí, že když něco pokazíme, když hřích v našem životě zkazí to dobré, ať už hřích, kterého se dopustili druzí vůči nám, nebo my vůči druhým lidem či Bohu, tak Boží milost spočívá v tom, že může celou situaci proměnit v něco ještě lepšího, než by býval byl ten původní plán. Nemusíme se bát dělat chyby. Nemusíme se bát, že zhřešíme, selžeme. To se stejně stane, protože jsme slabí a chybující. Ale můžeme následovat Pána s nejlepším svědomím a touhou být mu věrni. A on může i naše chyby použít pro svůj dokonalý plán spásy tak, že budeme žasnout. Ustanovení svátku Jom Kippur a Boží pokyny s tím spojené v Levitiku 16. a 23. kapitole jasně ukazují na přicházejícího Mesiáše, Ježíše, a na to, že nás jednoho dne všechny vykoupí svou krví. Jak Bůh prohlásil skrze proroka Zachariáše. Zachariáš 3.9. Odstraním nepravost této země v jediném dni. Bůh udělal přesně to, co slíbil. V Jom Kippur je smíření člověka s Bohem rozšířeno na smíření ve vztazích mezi lidmi. Náprava vztahů. Během 10 dní od nového roku, Rosh Hošany, mají lidé příležitost dát své vztahy do pořádku, aby jejich jména byla zapsána v knize života. Je to příprava na konečný Boží soudný den. Je to ale také zvláštní čas, kdy jsou Židé otevřeni Božím věcem, proto se můžeme modlit, aby k ním Bůh promlouval a dal jim poznat, že spása přišla v Ježíši, Ješuovi, židovském mesiáši. V tomto čase, snad víc než jindy, se Ježíš osobně zjevuje ve snech svým židovským bratrům a sestrám, kteří se ptají, jak je to se spásou, jak je to s obětí za hříchy a co se děje s hříchy dnes, když už se oběti nekonají. Zaujal mne jeden židovský pohled na Jom Kippur jako nejradostnější svátek, přestože je spojen s postem a pokáním, s lítostí nad selháními a chybami. Protože je to příležitost nového začátku s čistým štítem. Čas obnovení rozbitého vztahu s Bohem. Návrat ke svazku, který se zdál neopravitelně rozbitý, a přesto se ukázalo, že nikdy nebyl úplně ztracen a nikdy nemůže být.
Učí nás, že nejsilnější vztahy nejsou ty, které nikdy neřeší žádné výzvy, ale ty, kde je propojení v hloubi duše tak hluboké, že těžkosti a výzvy takové pouto mohou jen posílit. Pořad Kudy kam o nejvýznamnějším židovském svátku a jak se jeho prorocký význam naplnil v Ježíšově oběti, končí. V tomto svátku a celé jeho šíři vidíme, že spása, kterou Ježíš nabízí, se dotýká všech aspektů našeho života a potažmo i celého stvoření. Tak jako hřích zasáhl všechny naše vztahy i celý svět kolem nás, tak i Ježíšova oběť je vykoupením celého stvoření. Letošní rok připadá tento svátek na 21. září. Začátek je v předvečer 20. září. Můžeme ho vzít jako příležitost pro nás udělat si inventuru našeho vztahu s Bohem i s lidmi v našem okolí. Boží pozvání ke smíření je i pro vás a je jen na vás, jak na něj odpovíte. S vděčností za tuto nabídku a za naději, že jednou budou všechny věci napraveny a dostanou své správné místo, se s vámi loučí a hojnost pokoje, šalom a božího požehnání přeje z Rádia 7 Dana Kenningová.

Premiéru pořadu Kudy kam vysíláme ve středu od 21 hodin. Je krátce po 5. hodině z neděle 20. září. Ze studia Rádia 7 vás zdraví Martina Zachrlová. O 17:30 nás čeká biblická úvaha, kdo půjde před námi.

0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

Hora. Oblak zakrývá její vrchol. Nahoře Mojžíš. Svírá v rukou desky zákona, které právě dostal. Jeho tvář hoří. Mluví totiž s Hospodinem. V záhadném a zázračném rozhovoru s někým, kdo vidět není, kdo je nade vším a kdo vše objímá nekonečnou láskou. Dny, které tráví Mojžíš s Hospodinem, jsou také takovou horou v jeho životě, vrcholem přátelství s Bohem. Úpatí hory. Mojžíš se dlouho nevrací a lid začíná reptat. Neví, co se stalo s oním mužem, který je vyvedl z Egypta. Když se vzdálil Mojžíš, vzdálil se pro ně i Bůh. Udělej nám Boha, který by šel před námi, žádá lid Árona. Áron proto poručí, aby lidé sundali své zlaté náušnice a z toho, co dostane, pak zhotoví zlaté tele. Hle, Bůh, který vás vyvedl z Egypta! Lid obětuje na oltáři oběti a dá se do jídla, pití a nevázaných her. Život na úpatí hory je zcela jiný než život na jejím vrcholu. To, co Mojžíš prožívá zcela reálně, je pro lid jen vzdálenou iluzí. Učinili si bíčka, který by šel před nimi. A tím uvedli do děje otázku, která se nám táhne celou 32. a 33. kapitolou Exodu. Kdo půjde před námi? Izraelité si zvolili bůžka, zlatou modlu. Něco, na co si mohou sáhnout, co mohou vidět, co si utvoří podle sebe. Zlaté tele tak odráží je samotné. Bíček neobsahuje nic víc než jejich ozdoby. Izraelité tak vlastně slouží sami sobě v jakémsi pochybném jménu božím a jejich nevázaná oslava jen podtrhuje jejich cestu na cestí. Hospodin vzplane hněvem. Chce zavrhnout Izrael, neboť Izrael zavrhl jej. Nechce se dál trápit s lidem tvrdošíným a vzporným. Z Mojžíše však chce učinit velký národ. Mojžíš má tak šanci stát se druhým Abrahamem, druhým počátkem velkých věcí božích. On však odmítá. Volí věrnost lidu. Dokonce touží být vymazán z boží knihy, jen aby Izrael byl zachráněn. Mojžíš sestoupí z hory a ve velikém rozhorlení lévíci na jeho příkaz pobíjí 3000 modloslužebníků. Mojžíš volá k Bohu a Bůh ustoupí. Nezničí Izrael. Umožní mu cestu do zaslíbené země a slibuje, že s nimi pošle svého posla. Hle, můj posel půjde před tebou. Mojžíšovi to však nestačí a odmítne se spokojit s něčím, s čím se my běžně spokojíme. S nahráškou Boha, s náboženstvím, s troškou z božích věcí, se službou náboženství ve jménu božím. Bůh odmítne jít s Izraelem, aby je po cestě nezahubil. Je v tom trest i milost. Lidé sundali zbytek ozdob a začali truchlit. Mojžíš vcházel do stanu setkávání vzadu za táborem, aby hledal Hospodinovu tvář. Vždy, když vcházel do stanu, každý z Izraelitů stál u vchodu do svého stanu a zůstával tam po celou dobu, kdy Mojžíš mluvil s Hospodinem. Tak vzdávali úctu Bohu i Mojžíšovi. Tato změna mysli, toto pokání připravilo cestu pro rozhovor Mojžíše s Bohem. Žádné pokání však nemohlo odvrátit boží rozhorlení. To mohl učinit jen ten, kdo s Bohem mluvil tváří v tvář jako přítel s přítelem. Mojžíš. Žalm 106. v 23. verši říká: Už vyhlásil jejich vyhlazení, ale Mojžíš, jeho vyvolený, postavil se před ním do trhliny a odvrátil jeho skázonosné rozhořčení. To je neuvěřitelně silné tvrzení. Ukazuje jak na boží skázonosné rozhodnutí, tak na Mojžíšovu odvahu i milost, jež měl v božích očích. Mojžíš se postavil do trhliny. Vidím Mojžíše jak na fotografii sochy, kterou jsem viděl promítnutou na stěnu při prezentaci jedné přednášky. Je na ní muž, jež ze všech sil k sobě přitahuje lana zakotvená na opačných koncích. Vší silou se snaží přitáhnout k sobě dvě protilehlá závaží. Svaly jsou napnuté až k prasknutí. Obličej vyjadřuje obrovské úsilí. Muž klečí. Jako Mojžíš k sobě táhne v modlitbě Hospodina a Izrael.
V nádherné modlitbě oslovuje Hospodina. Říká Bohu, hleď, ty mi říkáš, vyveď tento lid, ale zároveň si řekl, že nepůjdeš s námi. Řekl jsi mi, že znáš celé mé bytí a daroval jsi mi milost. Chci ti být blízko dál, ale jak je to možné, když s náma nepůjdeš? Podle čeho by se poznalo, že jsem u tebe nalezl milost, ne-li podle toho, že budeš v našem středu? Jak mohu vyvést tento lid a zároveň ti být na blízku, když s námi půjde místo tebe jen tvůj posel? Mojžíš se drží na obou stranách. Nechce se pustit ani jedné. Odmítá Boží nabídku nového začátku jen s ním samotným a odmítá jít bez Boha do zaslíbené země. Člověk, u kterého bychom to nejméně čekali, ten, kterého lidé zavrhli a kterému Bůh nabídl, že z něj učiní velký národ, nejpokornější z lidí. Jak Mojžíš vyrostl v mých očích? Kdo je jako Mojžíš? Zvolal bych s pozdějšími rabíny. Mojžíš nám zanechává příklad služebníka, který se drží toho prvního a jediného přikázání. Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší a celou svou silou. Miluj svého bližního jako sám sebe. To stačí. V tom je shrnuto celé písmo. Pokud chceme žít ten nejradikálnější křesťanský život, tady je. Shrnut v těch nejprostších větách. V tom nejpokornějším a nejtěžším způsobu života. Mojžíšova modlitba pohne Božím srdcem. Jeho přímluva nemnoho učí o modlitbě. 9. kapitola Deuteronomia nám říká, že se Mojžíš modlil a postil po 40 dnů. Po tu dobu volal k Bohu, hledal Hospodinovu tvář, přimlouval se za tvrdošíný Izrael. Co je moje letmé vyslovení pár myšlenek ve srovnání s jeho upěnlivým voláním? Mojžíš nás učí, jak má kněz vypadat. Drží se Boha, drží se lidu. Křesťan má svůj národ, město, okolí, rodinu přitahovat k Bohu. Nemůžeme to však zvládnout sami. Pokud jsme si zvolili bíčka, byť jakkoliv zlatého, musíme činit pokání a navrátit se k dobré cestě jako Izrael. Ale i tak by to Izraelcům nestačilo. Potřebovali Mojžíše, přímluvce, který se postaví rozhodlané Boží tváři. Bůh Izraeli neodpustil kvůli ním samotným, ale kvůli přímluvě svého služebníka a přítele Mojžíše. Když jsem četl tuto pasáž, přímo jsem zatoužil mít Mojžíše nebo někoho takového, jako je on, po svém boku, aby se přimlouval za mě u Hospodina, aby mé hříchy byly vymazány a Boží přítomnost zůstávala se mnou. A v tom mi došlo, že mám víc než Mojžíše. Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Tak to čteme v listu Římanům v 8. kapitole ve 34. až 39. verši. Kristus je můj přímluvce, přítel i vůdce. On sedí na pravici Boží a vědom si mé slabosti oroduje za mne. Bůh se nakonec k Mojžíšovu volání přiznal. Já půjdu a dám vám odpočinutí. Tak je to zapsáno v knize Exodu 33. kapitole 14. verši. Sám Bůh ve smíru se nestydí změnit svoje rozhodnutí, když je požádán Božím služebníkem. Hospodin rozhodl o osudu Izraele, ale je vždy znovu a znovu ochoten měnit svoje rozsudky směrem k milosti. Mojžíš znal Boha jako přítel přítele, věděl, že každé Boží slovo volá k činu. Žádný, byť sebepřísnější soud, není důvodem k pasivnímu odevzdání. Vždyť je tu šance ke změně. Opravdová a vytrvalá modlitba jí otevírá dveře. Nakonec je Mojžíš vyslyšen. Boží přítomnost, doslova Boží tvář, půjde před Izraelem. Je můj život následováním jeho, nebo jdu poslušně za jeho poslem, nebo snad zlatým bíčkem? Komu sloužím? Sloužím sobě, nebo náboženskému systému pod rouškou Boha?
nebo sloužím skutečnému, reálnému Bohu, ať to stojí cokoliv. Mojžíš si byl vědom, že bez Hospodinovy přítomnosti je všechno marné. Být v zaslíbené zemi, bez Boha, je život na poušti. Mít všechno, ale nemít Boha, znamená mít jen trápení. To radši zůstat na poušti ohladu a žízni, ale s Bohem. Volám taky já. Je pro mne Bůh nade vše, nad moje pohodlí, zaběhnuté církevní rituály, nad moje úspěchy i neúspěchy. Je pro mne Boží přítomnost vším a zároveň tím jediným, jako byla pro Mojžíše. Bůh nás nevolá nikam, kam by už nevkročil před námi. Ježíšovo slovo není běž, ale následuj mě. Volá nás, abychom zanechali svých bůžků a všelijakých poslů, našli jeho šlépěje a věnovali se zcela jeho cestě. Stane-li se tak, jeho tvář, jež dává smysl všemu žití, půjde před námi.

Blíží se 6. hodina, pro mě je tedy čas předat mikrofon dál. Ze studia Rádia 7 se s vámi loučí Martina Zachrlová. Přeji vám požehnaný den, nejlépe s naším rádiem.

Znělka Rádia 7 zní se 6. hodinou v neděli 20. září. K mikrofonu usedá Broňa Procházková jako průvodce ranními hodinami. Hodinami, ve kterých za čtvrt hodinky pozveme k tichému času. Času, kdy spolu otevřeme stránky Bible a s textem písma a modlitbou vejdeme do nového dne. Ve 6:45 pak začíná studna slova. Jak poznat, kdy svou svobodu využít a kdy se jí z lásky k druhému vzdát? Apoštol Pavel se v závěru 10. kapitoly 1. listu Korinským znovu vrací k otázce masa obětovaného modlám a ukazuje, že rozhodujícím měřítkem našeho jednání není jen to, co smíme, ale také, co prospívá druhým a co přináší slávu Bohu. Kazatel Jiří Hurta se ve svém praktickém výkladu podrobněji věnuje otázce, co je měřítkem našeho rozhodování a jednání. Pořad Studna slova uslyšíte ve 6:45. Vděčnost za spolupracovníky z řad církve nezapomněl připojit apoštol Pavel na závěr svého listu do Říma. Za jeho přáteli se dostaneme v hodině po 7. Láska je v biblickém slova smyslu velmi náročná disciplína. Žádné sladkobolné citečky, ale realita, která jde někdy opravdu na dřeň. Milovat máme dokonce i nepřátele a právě o tom mluví Jana Peštová ve svátečním slově v 8 hodin. O 8:30 modlitby podle Bible se třetím dílem série Upřímné modlitby. Pořad připravuje Dana Kenningová a uvádí ho otázkou, co znamená zápasit s Bohem. A krátce po 9. hodině zveme na kázání Jana Jackaniče z Bratrské jednoty baptistů v Praze. Bohoslužba zní krátce po 9. hodině. K přehledu pořadu přidávám přání příjemného poslechu a pokojného nedělního rána.

Na Rádiu 7 nastává čas, protichý čas, ve kterém je s vámi Broňa Procházková. Otevřu Lukášovo evangelium, 2. kapitolu, a přečtu příběh, který je vlastně velmi známý, ale který mě prostě zaujal, tak kéž je k užitku i vám. Jeho rodiče, míněno Ježíšovi rodiče, chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, putovali se účastnit slavnosti jako obvykle. Když svátky skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že je v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však nenašli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po 3 dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi. Když byl Ježíš jako 12-letý na svátky v Jeruzalémě, tak tam rozjel svůj soukromý projekt. Ještě se ve městě zdržel a rodiče ho pak po několika dnech našli v chrámě, jak naslouchá učitelům. Učitelům náboženství nebo katechetům, teologům, a jak jim klade otázky. Na textu mě zaujalo to, že spolu mluvili. Ti dospělí učitelé a ten dospívající, nebo v té době čerstvě dospělí, vousatí pánové a holobrádek. Teenager mluví s teology. Mladý člověk, který ještě nemá osvojenou tak širokou škálu pojmů, mluví s učiteli, kteří naopak jsou kovaní v používání různých specifických pojmů a všelijakých izmů. Jsou spolu schopni mluvit. Pokud nedokážeme mluvit o věcech, na které užíváme odborné pojmy i bez těch pojmů, pak to spíše ukazuje na to, že za pojmy nic není, že obsahu pravděpodobně nerozumíme. Jednoduchá komunikace neznamená komunikace bez hloubky. A komunikace se složitými slovy nutně neznamená, že tam ta hloubka je. 12-letý a učitelé spolu mluvili. Mluvili spolu. Nebyla to jednostranná komunikace, že by učitelé mluvili a teenager poslouchal, nebo naopak, že by učitelé poslouchali, jak se teenager vypovídává, že nejdřív jako v Jeruzalémě chilloval a pak stragloval a že challenge. Komunikace byla vzájemná a šla do hloubky. Píše se tam, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky? Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi. Zde, v tomto prostoru chrámu, kde lidé spolu o věcech Boha a života mluví, se ukazuje Ježíšův úkol, jeho směřování, že to bude učitel a že to bude výjimečný učitel. Byl to prostor, kde zněly otázky i odpovědi. Byl to prostor přemýšlení, diskuze, byl to prostor tříbení slov. Tak bych si přála, aby v našich křesťanských společenstvích, církvích, farnostech a sborech a vůbec v našem sousedství a domech a ulici byl prostor, kde spolu mladší a starší mohou mluvit, nebo jsou schopni mluvit, klást si otázky, tříbit odpovědi. Kéž je to prostor, kde lidé různého věku mohou k sobě přisednout a mluvit spolu do hloubky. Možná úžasneme nad otázkami i odpověďmi. Prostě mladí, nebojte se starších, někdy mluví divně, ale mají co říct. A starší, nebojte se mladších, někdy mluví divně, ale mají co říct. Náš nebeský Otče, děkujeme za komunitu, co máme kolem sebe. Děkujeme za komunitu církve.
Děkujeme, že nám dáváš jeden druhého a prosíme, ať spolu dokážeme mluvit i napříč generacemi. Ať se naplní ten přínos, co pro sebe navzájem můžeme být. Prosíme, buď uprostřed nás. Ať jsou naše vztahy tvé králování na zemi. Amen.

0: V nedělním ránu minulo 6:30, do 6:45 písničky a ve 6:45 studna slova Jiřího Hurty.
1: Přijď svatý duchu a stvoř si země chrám.

0: Někdy je největším projevem svobody právě to, že se něčeho vzdáme. Proč? Apoštol Pavel se v závěru 10. kapitoly 1. listu Korinským vrací k otázce masa obětovaného modlám a ukazuje, že křesťanská svoboda má zvláštní měřítko. Příjemný poslech pořadu Studna slova.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Slovo, jímž nás apoštol Pavel nabádá, abychom v svobodě Kristově prokázali svůj vztah k bratřím slabým ve víře, je obsaženo v závěru 10. kapitoly 1. listu do Korintu, kde píše: Hospodinova je země i její plnost. Pozveli vás někdo z nevěřících a chcete tam jít? Jeste všechno, co vám předloží, a pro své svědomí se na nic neptejte. Kdyby vám však někdo řekl, toto bylo obětováno božstvům, nejeste kvůli tomu, kdo vás na to upozornil,

prospěch mnohých, aby byli spaseni. A v prvém verši 11. kapitoly Pavel dodává: jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. Příklad, který Pavel v otázce slabých uvádí, se týká otázky masa, jako něm psal už v 8. kapitole. Někomu se může zdát možná, že jde o maličkost. Ale uvažme, že nejlepší maso, které vůbec bylo k jídlu, procházelo právě pohanským obětním kultem. A křesťané si přitom říkali, tak co tedy máme dělat? To máme jíst až do smrti jenom nějaké ty odpadky? A apoštol Pavel jim k tomu říká, jeste všechno, na nic se nevyptávejte. Hospodinova je totiž celá země i její plnost. Pavel miluje všechny křesťany, ty silné i ty slabé, kteří ze všeho dělají problém, kteří se děsí jakéhokoliv přestupku a nevědí si rady. Ale apoštolovi nejde o to, aby křesťan žil v neustálé křeči a ve strachu, že by každým okamžikem mohl padnout do satanovy pasti. Vždyť právě proto slyšíme v Bibli tak často ta známá slova neboj se, jen věř. Jen proto nás vybízí žalmista v 37. žalmu: svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. To znamená, nech to na něm. Uvolni se, spolehni na něho. On je svrchovaný pán, neboť podle svědectví 24. žalmu Hospodinova je země se vším, co je na ní. Přijímáš-li něco s díkem Bohu, proč by ses měl bát, že děláš něco zakázaného? Proto i když jsi slabý ve víře, neboj se jíst nic z toho, co se prodává v tržnici, a na nic se přitom nevyptávej. I kdyby to maso mělo něco společného s modlářskými obětmi, nic to neznamená, protože modla nic není. Na podstatě masa žádný kult nic nezmění. Bůh stvořil i toto maso a patří mu za ně dík. Pokud nejde o účast na kultické pohanské hostině, platí totéž, si-li pozván do domu nevěřícího člověka a si tam pohoštěn. Na nic se přitom nevyptávej. Židé totiž nesměli nakupovat v pohanské tržnici a nesměli ani jíst u pohanů, protože neměli jistotu, že zvíře bylo zabito rituálním způsobem a náležitě odkrveno, a museli se tedy i při návštěvě vyptávat na předložené potraviny, na jejich původ i úpravu. Ale Pavel vlastně říká, vy nejste jako Židé, proto se nemusíte bát, že maso obětované modlám vám uškodí. Ovšem mohlo by se stát, že vás někdo i bez vyptávání sám upozorní, že jde o maso obětní. A pak bude zřejmě velice pečlivě sledovat, jak na to vy jako křesťané budete reagovat. Kdybyste v takovém případě předložené maso jedli, prokázali byste v očích pohanů, že vám jde o dobré jídlo víc než o Krista. No tím byste vydali špatné svědectví. Lidé, kteří nevědí, co je svoboda ve víře, by si mysleli, že jednáte proti svému svědomí. Jak byste jim pak mohli sloužit k víře? A o tuto službu přece především jde. V takovém případě se otázka jídla rázem stane otázkou vztahu k bližnímu. A vaše svoboda by mohla být souzena cizím svědomím. Dojde-li k takové situaci, pak je třeba, abyste se své svobody vzdali pro lásku k bližnímu. Zřeknete-li se s ohledem na druhého člověka své svobody v Kristu, nedáváte mu příležitost ani právo, aby vás tupil za to, že děláte něco, nad čím by se mohl pohoršit. Vzdáváte-li se své svobody z lásky,
Nejde přece o to, aby

vás druzí lidé dirigovali, co jako křesťané smíte či nesmíte dělat. K vašemu jednání vás přece vedla láska. Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží. Já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. Posledním a rozhodujícím kritériem pro jednání křesťana je tedy Boží sláva. Posledním a hlavním důvodem jakéhokoliv našeho postoje má být ohled na Boží slávu. A platí to samozřejmě především ve sboru, kde je Bohu prokazována čest, právě tím, že máme ohled na slabého bratra, kterého Bůh učinil naším bratrem, bez ohledu na naše mínění o něm. Mít ohled na Boží slávu tedy znamená vidět ve svém slabém bratru bratra přes jeho slabost. A uvádí-li Pavel jako příklad pojídání nebo nákup masa, pak ohled na Boží slávu se musí projevit ve vztahu ke všem věcem tohoto světa. Je třeba ho zachovat i při pozvání v pohanském domě, kde je jinak možno bez úzkostlivého vyptávání a zkoumání znát ve víře Boha jako svého svrchovaného pána, jemuž v Kristu patří celá země i její plnost. Platí to vždycky tam, kde křesťan vydává před pohanem jednoznačné svědectví o svém pánu, když mu dokazuje, že z lásky k němu se vzdává třeba i svého požitku, na který by jinak měl při své svobodě v Kristu plné právo. A platí to i v zásadě, že se křesťan nebude podílet na pohanských obětních hostinách a nestane se tak kamenem úrazu pro svědomí slabých, ani nedá příčinu pohanům, aby si mysleli, že snad nemá svědomí, protože dobrý oběd pro něho znamená víc než Kristus. Veliká zásada, kterou nám Pavel na zdánlivě malém příkladu předkládá, se dá vyjádřit i jinak. Máme-li při jakémkoliv postoji a jednání na mysli na prvním místě Boží slávu, jsme svobodní. Naše jednání bude totiž vždycky v souladu s vůlí Boží a Boží vůle směřuje vždycky k absolutnímu cíli všeho života a tím cílem je láska. A tohoto cíle dosahuje Pán vždycky rovněž absolutními prostředky, tedy láskou. Je nám velkým svědectvím to, co jistě působilo i na korinské křesťany. Může-li nám zvěstovatel Boží pravdy říci s čistým svědomím, jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. Tato výzva není jenom živým příkladem, ale je i napomenutím a současně povzbuzením. Kéž by nám sloužila k opravdovosti, následování a k růstu.

Pane Ježíši Kriste, víme, že máme růst do tvé podoby a děkujeme ti za Ducha Svatého, jenž nám tvé slovo připomíná a chce nás jím do tvé podoby přetvářet. Pomoz naší slabosti i našemu selhávání darem srdce čistého a tobě podrobeného. Amen.

Apoštol Pavel nás vedl k zamyšlení, co je skutečným měřítkem naší svobody, boží sláva a dobro druhých. Jak jsme slyšeli v závěrečné modlitbě Jiřího Hurty, následování Krista nás totiž vede k lásce a opravdovosti. Výsledkem je skutečná proměna našeho života skrze naši podřízenost Duchu Svatému a Božímu slovu. Děkujeme, že jste byli s námi, naslyšenou za týden u pořadu Studna slova s Jiřím Hurtou.

Sedmá hodina uplynula z dnešního dne, 20. září. V nedělním ránu ráda s vámi na Rádiu 7 Broňa Procházková. Říká se, a zkušenosti mnohých to potvrzují, že když čtete Bibli, začnete číst Bibli, za nějakou dobu zjistíte, že ona čte vás. V této hodině dáme slovům Bible prostor. Nalistujeme úryvky, které vznikly v různých dobách, historických dobách, dávno, a necháme je znít do dneška. Dobré ráno a inspirativní poslech.

Žalm číslo 8, prvních 5 veršů. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost vyvýšil si nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců si vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš.

Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Konec Matoušova evangelia.

V nedělním ránu posloucháte Rádio 7. Za okamžik otevře Kateřina Hodecová závěr listu Římanům, 16. kapitolu.

List Římanům, 16. kapitola. Doporučuji vám naši sestru Fojbe, diakonku církve v Kenchrejích. Přijměte ji v Pánu, jak se sluší mezi věřícími. Pomáhejte jí, kdyby vás v něčem potřebovala, neboť i ona byla pomocnicí mnohým i mně samému. Pozdravujte Prisku a Akvilu, mé spolupracovníky v díle Krista Ježíše, kteří pro mě nasadili život. Jsem jim zavázán vděčností nejen já sám, ale i všechny církve z pohanských národů. Pozdravujte také shromáždění v jejich domě. Pozdravujte Epaineta, mě velmi drahého, který se jako první v provincii Asii oddal Kristu. Pozdravujte Marii, tolik se pro vás napracovala. Pozdravujte Andronika a Junia, původem Židy jako já a kdysi spoluvězně, a apoštoly, kteří se těší zvláštní vážnosti a uvěřili v Krista dříve než já. Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v Pánu. Pozdravujte Urbana, mého spolupracovníka v díle Kristově, a Stachia, mě velmi drahého. Pozdravujte Apela, osvědčeného v Kristu. Pozdravujte ty, kteří jsou z domu Aristobulova. Pozdravujte mého krajana Herodiona. Pozdravujte ty z domu Narcisova, kteří se oddali Pánu. Pozdravujte Tryfajnu a Tryfózu, které pracují v díle Páně. Pozdravujte Persidu, mě velmi drahou, horlivě pracovala v díle Páně. Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho matku, která i mně byla matkou. Pozdravujte Asynkrita, Flegonta, Herma, Patrobia, Hermia i bratry, kteří jsou s nimi. Pozdravujte Filologa a Julii, Nerea a jeho sestru, Olympia a všecky věřící, kteří jsou s nimi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všecky církve Kristovi. Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim. Takoví lidé totiž neslouží Kristu, našemu Pánu, nýbrž svému prospěchu a snaží se krásnými a pobožnými řečmi oklamat mysli bezelstných lidí. Všude se ví o vaší oddanosti evangeliu. Mám z vás proto radost a přeji si, abyste byli moudří v dobru a neskušení ve zlu. Bůh pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy. Milost Ježíše, našeho Pána, buď s vámi. Pozdravuje vás můj spolupracovník Timoteus i Lucius a Jáson a Sosipatros, moji krajané. Pozdravuji vás já, Tercius, písař tohoto dopisu. Pozdravuje vás Gaius, který svůj dům otevřel mně i veškeré církvi. Pozdravuje vás Erastos, správce městské pokladny, a bratr Quartus. Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěstí Ježíše Krista. V ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno. Nyní však je zjeveno prorockými písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen.

Ve Starém zákoně v Biblii je i kniha přísloví, která začíná těmito slovy. Přísloví Šalomouna syna Davidova, krále Izraele, jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti, jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost, aby prostoduší byli obdařeni chytrostí, mladí k poznáním a důvtipem. Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí a rozumný získá schopnost porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám. Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

hands of Jesus. Láska je v biblickém slova smyslu vlastně náročná disciplína. Nejde o sladkobolné city, ale je to realita, která někdy jde opravdu na dřeň. Milovat máme dokonce i nepřítele. A právě o tom mluví za okamžik s 8. hodinou Jana Peštová ve svátečním slově.

přicházejí z krajů blízkých i dalekých. Co na tom člověku s úsměvem na tváři, co vidí a proč naslouchá?

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Bylo 8 hodin, máme neděli, která nese datum 20. září. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková v ranním vysílání, které v tuto chvíli patří svátečnímu slovu. To dnešní připravila Jana Peštová.
1: Sváteční slovo.
2: Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně činíte jim. To je tedy pěkný nářez. Někdy mám dojem, že by stačil jediný řádek, jedno jediné slovo, maximálně jeden verš, jako křesťanův program na den, na týden, snad i na měsíc. Takhle na mě dost často působí učení rabiho Ježíše. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, přejte jim dobré, žehnejte těm, kteří vás nenávidí, nadávají na vás. Modlete se za ty, kteří vám činí příkoří, strpčují váš život. Modlete se za ty, ze kterých máte strach, kdo jsou pro vás nebezpeční. Milujte své nepřátele. A tohle má být lék. Lék, jehož užívání nám Ježíš doporučuje. Lék na strach, pilulka proti zděšení, užívání na depresi, která nás může snadno přepadnout. Lék na úzkost z toho, co se kolem nás děje. Návod, jak se chovat v situaci, na kterou nás žádný, i ten nejlepší terapeut, nedokáže připravit. Války, katastrofy, politické šarvátky a zločiny. A my už raději nečteme noviny, nedíváme se na internet ani na zprávy v televizi, nechceme nic slyšet, nechceme nic sledovat, protože toho už bylo dost. A možná lidi věřící, křesťany, srážka se zlem ohromí ještě víc než ty ostatní. My prostě nedokážeme na ty hrůzy pak přestat myslet. Jak se něco takového mohlo stát? Kde jsi, pane, byl? Vzpomněla jsem se na Martu z příběhu o Lazarovi. Ta Ježíši vyčítala jeho nepřítomnost. Věřila totiž, že kdyby byl u jejího nemocného bratra, Lazar by určitě neumřel. Naopak došlo by k uzdravení. A nám se taky někdy dere tahle výčitka narty. Kdybys tam, pane, byl, můj bratr by nezemřel. Válka už by dávno skončila. Kdybys tam ty, pane, byl, útočníkovi by vypadl nůž rukou. Všichni se někdy ptáme, kde jsi, pane, byl. Hlavně, když jsme svědky zla. Zla, které páchají lidé na lidech. To nás pohoršuje, to nás trápí. Lidé jsou přece stvoření, které sám Bůh označil za velmi dobré. A přesto berou do rukou zbraně. Lidstvo, za které se Kristus obětoval na kříži, se vzájemně ničí. Boží obraz, někdo, koho Bůh bezpodmínečně miluje, se chová jako zvíře. Co my s tím, pane? Boží odpověď je skandální. Miluji. Miluj. Miluj svoje nepřátele, žehnej těm, kteří tě nenávidí. Pros a přimlouvej se za ty, kteří ti soustavně ubližují. Ježíšova novela starého zákona. Už ne oko za oko, jako u Mojžíše, který nás učil požadovat spravedlivou náhradu za újmu na majetku nebo na zdraví. Ježíš ve svém vyučování, které se v Lukášově evangeliu pronáší na rovině, jde na úplně novou rovinu vztahu mezi lidmi. Ukazuje na to, že i my jsme někdy v roli nepřítele a je pro nás maximálně výhodné se podle toho zařídit a vyvarovat se zla v každé podobě, tedy i v přístupu k nepřátelům, tedy někdy i v přístupu k nám samotným. Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim. Aha, Jak chceme, aby s námi jednali ti, se kterými nesouhlasíme v politice, v teologii, v pedagogickém přístupu? Jak chceme, aby se k nám chovali šéfové, když něco pokazíme? Jak chceme, aby reagovali naše děti, partneři, rodiče, přátelé, farář, prodavačka, lékař? Ve chvíli, kdy se zdá, že nejdeme spolu, ale stojíme proti sobě jako protivníci, jako sobě navzájem protivní. Jak chceme, aby se naše okolí chovalo k nám, když jsme nespravedliví, stekáme se, když jsme komukoliv nepřítelem? Stojíme o milosrdný soud, o prostor pro nápravu, o přihlédnutí k okolnostem. Máme milovat své nepřátele a modlit se za ty, kdo nás pronásledují, abychom byli syny nebeského Otce, abychom byli jako jeho sedba, abychom mu byli podobní. Protože on, Bůh, dává svému slunci svítit na zlé i dobré, dává déšť a posílá ho na spravedlivé i nespravedlivé. A tak si přiznejme, že ačkoliv jsme Boží milovaní, někdy jsme sice obětí zla, ale jindy také jeho nástroji. Jako věřící s těmi Božími pokyny před očima i v srdci máme moc zlo zastavit, vyhnout se mu nebo nad ním vyhrát. Nemusíme šířit blbou náladu, nemusíme posilovat nenávist dalšími ostrými výroky na něčí adresu. Takhle můžeme se zlem bojovat. A to pak bude kanonáda. Zbraň hromadného ničení zla. Tak odvahu do boje přeje Jana Peštová.
0: Sváteční slovo připravila Jana Peštová. Ve tmá na vysoký vrch.

0: kam se bereš?
1: Dej mi to!
2: Nech mě bejt!
1: Ale já to chci!
2: Mami, ona mi to zase bere.
3: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

U dnešního data 20. září je připsáno jméno Oleg. Toto ruské jméno má skandinávský původ a jeho prastarý tvar zněl Helgi. Ono jméno znamená, že jeho nositel je, tedy co se jména týče, svatý, zdravý a silný.

0: Kalendárium.
1: Už jsme se podívali na dnešní datum do kalendáře, kdo slaví svátek. Pojďme se podívat i do historie, jaké události v sobě skrývá. Roku 1633 byl Galileo Galilei souzen inkvizicí za učení, že Země obíhá kolem Slunce. Roku 1891 v americkém Springfieldu ve státě Massachusetts byl předveden první automobil na benzin před 135 lety. Posuňme se do 20. století. Roku 1938 odmítla československá vláda požadavek Velké Británie a Francie na postoupení pohraničních oblastí s více než polovinou německého obyvatelstva Německu. Před 80 lety, roku 1946, se uskutečnil první ročník filmového festivalu v Cannes. A přidejme ještě jedno jméno. 385 let uplynulo od úmrtí českého šlechtice a člena Jednoty bratrské Václava Viléma z Roupova. Patřil k předním vůdcům českého stavovského povstání z let 1618 až 20. Z jeho popudu byla sepsána první stavovská apologie, obrana, která vyjasňovala příčiny povstání a obhajovala jeho právoplatnost. V době krátkého panování Fridricha Falckého zastával úřad nejvyššího kancléře. Spolu s Fridrichem pak prchá po bitvě na Bílé hoře ze země. Zpět se vrátil v roce 1631 se saskými vojsky a postaral se o důstojné pohřbení hlav pánů popravených na Staroměstském náměstí. V té době jejich ostatky ještě stále visely na věži u Karlova mostu. Václav Vilém z Roupova zemřel roku 1641.

Co znamená zápasit s Bohem? A kdy je čas přestat všechno držet ve svých rukou? V příběhu Jákoba se potkává strach, manipulace, selhání i hluboká touha po požehnání. V modlitbách podle Bible s Danou Kenningovou nás za okamžik čeká třetí díl série Upřímné modlitby o tom, jak nás Bůh mění, když před ním přestaneme utíkat a začneme s ním zápasit v pravdě.

Co znamená zápasit na modlitbách? Kdy je čas vše v důvěře odevzdat? A jaký je rozdíl mezi tím, když své starosti uvrhnu na Hospodina, pustím z rukou a rezignací? Přemýšleli jste někdy nad těmito otázkami? Jednou výraznou a komplikovanou postavou Bible je praotec Jákob. Nejen o jeho zápase s Bohem uprostřed temné noci bude třetí díl série Upřímné modlitby. Posloucháte Modlitby podle Bible s Danou Kenningovou.

Jákob, úskočný, ten, který nejedná přímo, ale lstivě, ba dokonce podle. A přesto se stává nositelem linie abrahamovského zaslíbení a požehnání. Přiznám se, že tomu nerozumím. Vždyť Bůh nenávidí lež a podvody. A Jákob získává od Izáka požehnání podvodem, vydává se za svého bratra. Došel Jákob obrácení a změně smýšlení? Postupně se podíváme blíž na jeho příběh. Budeme k tomu potřebovat, aby nás vedl Duch Svatý. Duchu Svatý, děkujeme ti, že znáš naše úmysly, motivy, touhy, naše slabosti i silné stránky, náš strach a vidíš do hloubky našeho srdce. Jsme tady a teď před tebou přítomni. Pomoz nám zastavit se, otevřít se Božímu slovu a tvému působení. Ukazuj nám, co není v našem životě v pořádku, co je třeba vyznat, odevzdat, opustit či odpustit. Dej, ať žijeme před Bohem v přímosti a v pravdě. Zbav nás každého klamu o sobě či o Bohu, kterému jsme uvěřili. Promlouvej k nám v tuto chvíli skrze Jákobův příběh. Dej, ať mu správně porozumíme a uvidíme v něm i to, co se týká nás. Odevzdáváme se ti. Amen. V minulém díle jsme skončili svatbou Izáka a Rebeky. Jak to bylo dál? Genesis 25. Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal a jeho žena Rebeka otěhotněla. Děti se však začaly v jejím těle strkat. Tu řekla, je-li tomu tak, co mě čeká? A šla se dotázat Hospodina. Hospodin jí řekl, ve tvém životě budou dva pronárody. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý, bezpočetný bude sloužit počtem skrovnějšímu. Potom se naplnily dny, kdy měla rodit. A hle, v jejím životě byla dvojčata. První vyšel celý červenohnědý a chlupatý jako kožíšek. Toho pojmenovali Ezau. Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Ten dostal jméno Jákob. Při jejich narození bylo Izákovi 60 let. Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole, kdežto Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech. Izák miloval Ezaua, protože z lovu měl co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba. Jákob jednou připravil krmy. Tu přišel Ezau z pole znavený a řekl Jákobovi, dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti. Proto se jmenuje Edom, to je červený. Jákob však řekl, prodej mi dnes své prvorozenství. Ezau na to odvětil, stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství. Jákob řekl, odpřísáhni mi to dnes. A on mu to odpřísáhl. A tak své prvorozenství prodal Jákobovi. Jákob dal pak Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. Hospodine, děkujeme ti, že jsi Bůh, který slyší naše prosby a který mluví, když se ptáme. Pane, nevždy vidíme vyslyšení našich modliteb, jak to zažil Izák. Možná i on své naděje dávno vzdal, vždyť 20 let nemohli mít děti. A nevždy slyšíme odpověď, jak ji slyšela Rebeka, když se tě dotazovala, proč se strkají děti v jejím těle. A někdy dostaneme odpověď, které stejně moc nerozumíme, je nad naše chápání. Prosíme, nauč nás slyšet tvůj hlas, naslouchat ti, rozumět, co nám říkáš, a jednat podle toho. Dej nám moudrost rozlišovat hlasy v nás a kolem nás od toho tvého. Veď nás svým duchem, abychom věděli, co nám chceš říct, jak máme podle toho jednat, jak to interpretovat a nedělali své vlastní závěry. Amen.

Ezau prodal své prvorozenství spojené se speciálním požehnáním i úkolem za misku jídla. Jákob zneužil jeho slabé chvilky, aby získal, co chce. Po nějakém čase se chystal starý Izák předat žezlo Ezauovi a dát mu požehnání prvorozeného. Rebeka se o tom dozvěděla a protože věděla od Boha o proroctví o jejich synech a protože měla radši Jákoba, rozhodla se sama zmanipulovat situaci, aby požehnání prvorozeného dostal Jákob. Vyzvala ho, aby se převlékl za Ezaua, připravila jídlo, které měl otec rád, a on šel. A Izák mu požehnal. Když Izák ucítil vůni jeho šatu, požehnal mu slovy. Hle, vůně mého syna jako vůně pole, jemuž žehná Hospodina. Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země i hojnost obilí a moštu. Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy. Budeš panovat nad svými bratry a synové tvé matky se ti budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude proklet. Kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán. Jenže pak se vrátil Ezau a když se to dozvěděl, chytl ho amok a rozhodl se Jákoba zabít. Rebeka zakročila a poslala Jákoba ke svému bratru Lábanovi, aby byl v bezpečí. Hospodine, odpusť nám, že neumíme čekat na naplnění tvých zaslíbení, ale bereme věci do svých rukou. Někdy to prostě trvá dlouho a stejně jako Sára či Rebeka se snažíme pomoct, aby se naplnilo to, co jsi nám ukázal jako svou vůli. Jenže většinou je to pak horší. Pane, prosíme za každou manipulaci v církevních společenstvích, aby si ji odhaloval, vynášel na světlo a usvědčoval ty, kdo tak jednají. Zvlášť pokud to jsou vedoucí a zvlášť pokud je to manipulace tvým slovem a tvou vůlí. Prosíme za všechny, kdo si nesou zranění kvůli duchovní či emocionální manipulaci a zneužívání z křesťanské organizace či společenství. Prosíme za upřímnost, pravdivost do našich vztahů, za přímé jednání v pokoře a úctě jeden vůči druhému. Amen.

Upřímné modlitby. To je název série v pořadu Modlitby podle Bible, který právě posloucháte. Dnes vás životem Jákoba provází Dana Kenningová. Před písničkou jsme si četli o manipulaci a podvodu Jákoba a Rebeky, o Ezauovi, který prodal speciální povolání a požehnání prvorozeného za misku čočky. Asi musela být hodně dobrá, nebo měl opravdu strašný hlad. Každopádně Ezau měl zjevně problém se sebeovládáním a se vznětlivostí, jak si přečteme za okamžik. Než Jákob odešel, Izák mu znovu požehnal. I povolal Izák Jákoba a požehnal mu. Přikázal mu, neber si ženu z dcer kenánských, odejdi do rovin aramských do domu Betuela, otce své matky, a odtud si vezmi ženu z dcer jejího bratra Lábana. Kéž ti Bůh všemohoucí požehná, rozplodí tě a rozmnoží. Bude z tebe společenství lidských pokolení. Kéž ti dá požehnání Abrahamovo, tobě i tvému potomstvu, abys obdržel zemi, v níž si hostem a kterou Bůh dal Abrahamovi. Pak Izák Jákoba propustil a ten šel do rovin aramských k Lábanovi, synu aramejce Betuela, bratru Jákobovi a Ezauovi matky Rebeky. Ezau viděl, že Izák Jákobovi požehnal a poslal do rovin aramských, aby si odtud vzal ženu, že mu při požehnání přikázal, aby si nebral ženu z dcer kenánských, že Jákob otce i matku uposlechl a odešel do rovin aramských. Viděl též, že kenánské dcery jsou jeho otci Izákovi odporné. Šel tedy Ezau k Izmaelovi a vybral si ke svým ženám ještě Machalatu, dceru Abrahamova syna Izmaela, sestru Nebajotovu. Pane, když jsme upřímní, musíme přiznat, že někdy se urazíme jako Ezau, který místo toho, aby využil příležitost k pokání a obrácení, uznání své chyby, tak se začne mstít a dělat na schvály. Prosíme tě, usvědčuj nás, když máme takové tendence. Dej, ať křesťanské společenství umí rozpoznat takové zvrácené jednání a konfrontovat v lásce dotyčného, i kdyby to byl vedoucí. Kéž toužíme růst a nechat tebou proměňovat naše srdce. Dávej nám k tomu pokoru a ochotu se nechat tebou usvědčovat a korigovat. Amen. Dostáváme se k prvnímu setkání Jákoba s Bohem. Genesis 28. Jákob vyšel z Beršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové boží. Nad ním stojí Hospodin a praví: Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl: Jakou bázeň vzbuzuje toto místo? Není to nic jiného než dům boží, je to brána nebeská. Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup. S vrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bétel, to je dům boží. Původně se to město jmenovalo Lůz. Jákob se tu zavázal slibem: Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem božím.
a ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. Pane, potvrzuješ požehnání, které dal Izák Jákobovi, potvrzuješ i své zaslíbení, které si dal Rebece, že Jákob bude nositelem linie abrahamovského vyvolení. A to přesto, že Jákob jedná úskočně, že požehnání získal lstí a manipulací. Přiznám se, Bože, že tomu nerozumím. Děkuji ti, že ani naše selhání, hříchy, slabosti nemohou překazit tvé plány. Jsi věrný a tvoje cesty převyšují naše cesty. Jákob je na cestě a ty se mu dáváš poznat. Prosíme, setkávej se i s námi na naší cestě, když utíkáme před následky svého špatného jednání. Dej nám víru, že jsi s námi, že nás nikdy neopustíš, ale učiníš, co jsi i nám slíbil. Amen. Jákobův sen o žebříku a celá tato událost má v sobě spoustu symboliky. Zmíním několik věcí. Jákob utíká ze strachu, protože v důsledku jeho lsti ho chce bratr zabít. Netuší, že ho čeká podobně lstivé jednání ze strany jeho příbuzného Lábana. Bůh nabízí Jákobovi už tady jinou cestu. Ne horizontální, ne pozemskou, ale cestu vzhůru, vztah s ním, ke kterému se může utéct do bezpečí. Žebřík představuje spojení mezi nebem a zemí, mezi člověkem a Bohem. A my víme, že tímto mostem se stal Pán Ježíš, který nesl na sobě

má odpracováno, k čemu se zavázal, vztahy začínají být napjaté a tak přemýšlí o návratu. To řekl Hospodin Jákobovi. Navrať se do země svých otců a do svého rodiště. Já budu s tebou. A po písničce si přečteme pokračování.

Boží zaslíbení se naplní i přes naše chyby a selhání. To je jedno z povzbuzení v příběhu praotce Jákoba, o kterém je dnes řeč v modlitbách podle Bible s Danou Kenningovou. Jákob má strach setkat se s Ezauem a Hospodin s ním znovu jedná. Dále Jákob řekl: Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka, Hospodine, ty jsi mi pravil, navrať se do své

a země, do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které si svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám dva tábory. Vytrhni mě, prosím, z ruky mého bratra, z ruky Ezaovi, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě, matku nad dětmi. Ty jsi přece řekl, určitě se postarám o tvé dobro a tvé potomstvo rozmnožím jako mořský písek, jejž nelze pro množství sečíst. A přenocoval tam té noci. A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a 11 svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pusť mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl, Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh, neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál. A Jákob ho žádal, pověs mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu vzešlo, když minul Penuel, ale v kyčli byl chromý. Hospodine, děkujeme ti, že před tebou můžeme být upřímní, vylévat své srdce, svůj strach, bolest, úzkost i trápení. Vždyť ty víš, co prožíváme a záleží ti na nás. Děkujeme ti, že jsi věrný v tom, co jsi zaslíbil a jako Jákob můžeme stát na tvém slovu. Děkujeme ti, že setkání s tebou nás může změnit. Tak jako jsi změnil Jákoba, který při prvním setkání s tebou ten vztah bral spíš jako výměnný obchod. Budeš mi Bohem, pokud mi budeš žehnat. A tentokrát Jákob musí čelit svým slabostem, svému strachu. I když vidí, že ty jsi mu požehnal, že ty jsi své slovo dodržel. Bože, ty jsi ten, kdo nám dává naši pravou identitu, nové jméno. Odpusť nám, když se snažíme být jako ten či onen bratr či sestra, srovnáváme se, závidíme a skrze manipulaci se snažíme dosáhnout svého. Dej, ať i my zápasíme se svými temnými stránkami v sobě v pravdě před tvou tváří. Ať zápasíme o tvé požehnání, které jsi slíbil, abychom si ho nemuseli krást podloudně jako Jákob, i když se nás možná, stejně jako Jákoba, zranil tam, kde je nějaká naše jistota. Jsi Bůh, svatý a tajemný. A tvá milost je nesamozřejmá, ale stačí i v naší slabosti a všelijakém kulhání. Dej, ať máme odvahu, možná i skoro drzost, s Jákobem trvat na svém. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš, ve všech dlouhotrvajících modlitebních bojích. Amen.

Na začátku jsem nastolila otázku, jestli se Jákub změnil, jestli prožil obrácení. Podle rabínských výkladů Jákub vrací Ezauovi obě jeho požehnání, která si vyzískal nepoctivě. Protože ví, že Bůh mu požehnal. Už ví, kdo je. A bylo by toho ještě hodně, co o Jákobovi říct. Na biblických příbězích se mi líbí, že nejsou černobílé, ale barevné, mnohovrstvé, jako i náš život. Bůh je Bohem, který nás převyšuje, kterému často nerozumíme, se kterým zápasíme. A my jsme lidmi, kterým to Bůh dovoluje se s ním rvát, přímo a v pravdě. Nevzdává to s námi, mění nás, abychom nepokračovali ve lžích a podvodech. Třeba tak, že nám je dá zakusit na vlastní kůži skrze druhé lidi. Příběh Jákoba je podle rabína Saxe příběhem hledání identity. Jeho slovy se s vámi loučí a za týden u modliteb podle Bible ve čtvrtém díle série Upřímné modlitby těší Dana Kenningová. Naše tvář je obrazem, který vidíme odrážet se v Boží tváři, když s ním zápasíme a odmítáme ho pustit. Stejně jako Jákob, když sám v temnotě noci v hloubi své duše zápasil s Bohem a objevil tvář, jméno a požehnání, které jsou jeho. Než mohl Jákob nalézt smíření s Ezauem, musel se naučit, že není Ezau, ale Izrael. Ten, kdo zápasí s Bohem a nikdy se nevzdává.

Z neděle 20. září uplynula 9. hodina. Krásné dopoledne, přímo pokojné nedělní sváteční dopoledne vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. V hodině před námi je k poslechu nachystána bohoslužba, záznam kázání Jana Jackaniče z Bratrské jednoty baptistů v Praze. O čem bude? Ježíšova slova, která mluvil k zástupům nahoře, působí i dnes v některých lidech otázky. Jak se mám jako změnit? Kdo může obstát, jestliže po nás Ježíš chce, abychom na tom byli ve všem lépe než ti, kteří dělají všechno proto, aby byli dokonalí? Jenže ono je to možná ještě jinak. Za čtvrt hodiny se zaposloucháme dokázání Jana Jackaniče.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: V nedělním dopoledni přijměte pozvání na kázání Jana Jacka Niče z Bratrské jednoty baptistů v Praze.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Téma kázání nahoře se zdá, že nějak rezonuje námi všemi. Teďka skončil týden letní školy BEB, kterou jsme měli poprvé v Malenovicích. Necelá dvacítka nás tam byla. A taky tématem bylo kázání nahoře. A možná proč nás to kázání nahoře tak zajímá nebo přitahuje, tak věřím tomu, že to je takové dobré křesťanské zrcadlo. Že je to text, do kterého, když se zadíváme, tak mluví. Vidíme v něm sami sebe, vidíme v něm svůj život, vidíme v něm Ježíšův život, jeho standardy, věci, které by si přál, aby byly pravdou v našem životě, a vidíme sami sebe. A porovnání s tím to mluví k našemu srdci, mluví to k našemu duchu, mluví to k našemu životu. A se mnou nejvíce rezonuje ta část, kdy Pán Ježíš říká, nebude-li vaše spravedlnost mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků, farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Je to jeden verš z toho textu, na který se dneska podíváme. A já věřím tomu, že nejlepší způsob, jak otevírat, jak pochopit jednotlivé verše Božího slova, tak je v celém kontextu. A často říkám lidem, když nechápete jeden verš, čtěte kapitolu. Když nechápete celou kapitolu, čtěte celou knihu. A věřím tomu, že to bude způsob, jakým k vám Pán Bůh bude mluvit. Jak vám bude otevírat svoje slovo, jak se stane živé a pravdivé pro ty dnešní dny. A skloňme prosím hlavy a prosme o tuhletu milost a pokoru i pro ten dnešní den a to naše dnešní společné uvažování. Pane Ježíši Kriste, jsme na tomhletom místě jako tvoje děti, které chtějí slyšet tvůj hlas, které chtějí pochopit tvé slovo a které chtějí pochopit tebe samotného. A tak prosíme o tu milost, abychom ji mohli mít i v tom dnešním dnu, a věříme tomu, že jsi živý, přítomný, že stále mluvíš do našich životů, že jsi zde proto, aby si odpovídal, že jsi zde proto, aby se zjevoval, že nechceš zůstat skrytý, že nechceš, aby tvoje slovo zůstalo nepochopeno. A toužíš potom, abychom ho přijali nejenom našima ušima, abychom ho slyšeli, ale abychom ho přijali i do svých srdcí. Aby naše srdce prošly změnou. Aby naše srdce prošly poznání tebe. A tak tě prosíme, buď som průvodcem skrze svého ducha a skrze společenství tvé církve. Amen. A poprosím, jestli si můžeme společně otevřít Matouše, 5. kapitolu. A budeme číst delší oddíl od 13. do 26. verše. A prosím, aby jsme ke společnému čtení z písma postali. Matouš, 5. kapitola, 13. až 26. verš. Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby byla vyhozena ven a lidé po ní šlapali. A vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen. A svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by však zachovával učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť pravím vám, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. A kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tady svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem. A dí se neprve smíři se svým bratrem. A potom teprve přijď a přines svůj dar. A dohodni se svým protivníkem včas, dokud si na cestě soudu, aby tě ho nevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. A vem pravím vám, že odsud nevýjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Jak jsem říkal na začátku, to kázání nahoře častokrát přirovnáváme k nějakému zrcadlu. Do zrcadla se podíváme a vidíme ten svůj obraz, vidíme ten svůj život. A když to porovnáváme s tím, jaký život si představuje Pán Ježíš v našich životech, tak často krásným srovnáním nevycházíme dobře. A proč tomu tak je? Chce nás Pán Ježíš nějak vyděsit, vystrašit, vynadat nám? Chce, abychom se báli, že nejsme tak dobrý, jako on si představuje? Věřím tomu, že ne. Že ten text je tady proto, aby nás pozbudil, aby nám ukázal cestu a ukázal další směr. Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Říká hnedka ten první verš toho našeho kázání. To, co je zásadní, je to, že Pán Ježíš říká jednu úplně podstatnou věc. Říká, vy jste sůl. A jste solí země. Jste solí, která má být použita proto, aby solila. Neříká nám, vy možná jednou jako křesťané budete solí. Až se zlepšíte v tolika věcech, až se něco naučíte, až všechny vaše hříchy budou odpuštěni. Ne, on říká, vy jste solí. A sůl je k tomu, aby k něčemu sloužila. Sůl je k tomu, aby byla chutí, aby konzervovala, aby zachraňovala, aby pomáhala. Není tady k tomu, abychom si ji uložili na nějakou poličku a tam ji odložili. A nezáleží na tom, jak my sami se v tom cítíme, jestli se cítíme dobře, jako špatně, jako sůl. Nehodnotí nás podle toho, jestli jsme posolili jeden metr, jeden kilometr, tisíc metrů, ale říká, vy jste solí. Vaší podstatou je slanost. Jste sůl a sůl je proto, aby solila. Sůl je proto, aby byla slaná. A jste určeni k solení téhleté země. Nejste určeni k tomu, abyste si vaši slanost někde odložili na pozdější použití, ale proto, abyste byli užiteční. A vy sami také můžeme, říká Pán Ježíš, vlastně nerozhodujete o tom, jestli jste solí. Ale říká, že solí zkrátka jste. Teď k čemu by byla sůl, než k tomu, aby byla používána? A Pán Ježíš ukazuje na takovou absurditu, že byste měli sůl, která se k ničemu nepoužívá. Tak k čemu by nám byla? To ji radši pojďme vyhodit, ať po ní někdo šlape. Teď to přece není možné. Taková sůl, která nemá chuť, už není solí. Sůl je určena k tomu, aby zachraňovala, aby uchovávala to, co by jinak schnilo, co by se rozpadlo, co by nepřinášelo žádný užitek. Proto ji Hospodin stvořil. A proto jí dal její slanost, aby k něčemu byla a byla použita. A stejně tak říká, vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, přece ji nestaví pod nádobu, ale nahoru na svícen svítí, aby svítila všem domě. A opět říká na stejném příkladu to stejné. Vy jste světlo. Nikoliv možná jednou budete světlem, až se naučíte lépe svítit, až se v něčem zdokonalíte. Ale už teďko jste světlo, které svítí. Vy jste světlo. A světlo je zde proto, aby svítilo. Podobně stejně jako sůl je tady proto, aby solila. Není proto, abychom si ho odložili na pozdější použití, ale abychom ho použili právě v té chvíli, kdy jsme. A upřímně, někdy bychom rádi nebyli tím světlem. Někdy bychom sami na sebe dali ten poklop, aby na nás nebylo tolik vidět, aby ostatní kolem nás neviděli, že jsme možná v něčem jiný, že věříme jinak než oni. A nenechme se mýlit. Lidé kolem nás velice dobře o nás vědí a vědí o našich životech. Sám mám jednu takovou zkušenost a možná už jsem o tom několikrát mluvil, omlouvám se, pokud to ode mě uslyšíte po druhé, ale je to pro mě velice silný a osobní zážitek. Asi před 2,5 lety, tak jsme se snažili dát naši dcerku do školky, nebylo tam místo a nakonec se našli jenom v jedné dětské skupině na jeden den a tak nám řekli, že ji tam můžeme na jeden den vodit, tak jsme ji tam poprvé přinesli a ten stejný den nám říkali, že večer mají nějakou slavnost na hřišti, že mají nějaké svatomartinské setkání a že tam můžeme přijít a seznámit se s ostatními. Tak jsme tam přišli, abychom viděli ty ostatní rodiče a děti. A jak jsme tam přicházeli, tak paní učitelka už mě zdravila z dálky, mávala na mě a říkala, pane faráři, mohl byste nám něco ještě říct o tom svatém Martinovi? A já jsem se několikrát zhruboka nadechl. Přemýšlel jsem, jak o mě ví, pane faráři, nebo jak na to přišla. Přemýšlel jsem taky, co bych řekl o svatém Martinovi, bez přípravy. A tak v tom prvotním šoku, tak jsem se vymluvil, že ne, že nic asi říkat nebudu. Že moc jako děkuju a že třeba příště někdy za rok. Ale nejstarší dcera byla zvyklá, že vlastně vždycky všude mluvím a vždycky něco řeknu. A že z věcí neutíkám, tak mě tam pak tahla za ruku, že přece něco musím říct. Tak jsem si rychle v telefonu našel něco o svatém Martinovi a pokud byste to nevěděli, tak svatý Martin byl vojevůdce. a byl to dobrý a zbožný člověk. A to, co na něm bylo zajímavé, že byl spravedlivý. A víte, proč jíme svatomartinské husy? Protože když vybírali toho, kdo je nejspravedlivější v tom městě nebo v tom státě nebo v tom území, kde ten Martin tehdy působil jako vojevůdce, tak si vzpomněli na něj. Byl tak spravedlivý a čestný, že jednou, když se vracel z boje a neměl už nic jiného než plášť a nějaký chudák ho žádal, aby mu něco dal, tak svůj plášť vzal, půlku dal tomu chudákovi a půlku si nechal. Nebylo spravedlivějšího a zbožnějšího člověka, než byl tenhle Martin. A tak se rozhodli, že Martin bude biskupem. Protože kdo jiný než nejspravedlivější a nejčestnější člověk by mohl být tím biskupem. Ale Martin byl tak pokorný, že se schoval, ale byly tam husy, které ho vykejhali. A tady je ten Martin schovaný. A takže ho našli a pak z něj udělali toho biskupa. A proto jíme ty husy, abychom si tohle připomínali. Takže až vás někdo požádat něco, řeknete ke svatému Martinovi, tak pointu už znáte. Tak za 5 minut jsem se zorientoval, šel jsem za paní učitelkou, že už bych něco řekl, ale ona říkala, že už jako ten čas z toho úvodu minul, že už se děti zase rozběhly a že možná někdy příště. Samozřejmě mi to nedalo a druhý den, když jsme tam přišli s dcerou do školky, tak jsem se ptal, jak teda ví, že jsem duchovní, nebo jak na to přišla. A říkala, no když jste nastupovala do školky, tak já jsem si ukládala to vaše číslo do našeho služebního telefonu a před 2 lety jsem se tam byl ptát, jestli bychom tam nemohli mít bohoslužby. A bylo tam uloženo moje jméno a místo toho bylo napsáno bohoslužby. Takže když si uložila to moje číslo, jako už rodiče ze školky, tak se jí tam objevilo bohoslužby. Docvaklo jí, že někdy kolegyně říkala, že někdo se tam ptal, jestli by tam nemohly být bohoslužby. Tenhle příběh jsem už vyprávil několikrát, ale je to z toho důvodu, že se mě velice dotýká. Mě velice zaskočilo, když mě oslovila pane faráři, protože v tu chvíli jsem si přál to jediné být jenom obyčejným rodičem, obyčejné dcery, která tam poprvé přišla se seznámit s ostatními. A nebylo mi to příjemné. A ne, že bych se za to styděl, ale chtěl jsem se jenom zařadit do řady rodičů, kteří tam přišli podobně jako ostatní se seznámit a na ten svatomartinský průvod nebo setkání, nebo co to tam přesně bylo. A netoužil jsem potom, abych zase někde musel mluvit. Netoužil jsem potom, abych něco musel říkat. Lidé se na nás dívají a dívají se na naše životy. A vidí, jestli naše životy za něco stojí. Vidí, jestli naše životy jsou solí a světlem. Vidí, jestli sami sebe schováváme pod ten poklop, jestli tu sůl radši odložíme někam do nějakého šuplíčku, jestli si řekneme, teďko ještě ne, nejsme připraveni, nejsme možná moc dobří, nejsme možná moc svatí. Ale když se Pán Ježíš dívá na nás, tak to, co v nás vidí, je světlo. To, co v nás vidí, je sůl. A neříká nám, ještě počkej, ještě ta dcera odchodí pár let do školky, abys neměl nějaké komplikace. Říká nám tady a teď. Teď se na tebe dívá tvoje okolí. Teď žiješ svůj život. Teď seš to ty. A je na tobě, jestli přijmeš tu identitu, kterou ti dávám. Jestli přijmeš to, jakým pohledem já se dívám na tebe. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Pán Ježíš se za nás modlí. Modlí se za nás, za naše skutky, za to, jakým způsobem žijeme, jakým způsobem solíme a svítíme. Aby tento způsob života odrážel to, že jsme Boží děti a že dobré skutky, o které se snažíme v našich životech, tak mají ukazovat na našeho nebeského Otce. Mají ukazovat na zdroj toho, proč jsme schopni být solí a proč jsme schopni být světlem tomuhletomu světu. A Pán Ježíš nám v tom věří. Věří nám, že přes ty všechny pochybnosti, které máme sami o sobě, přesto, že bychom se nejradši někdy schovali a skryli před tímhletím světem, před našimi přáteli, spolupracovníky, kolegy, sousedy, se kterými žijeme, tak přesto všechno nám dává tu důvěru. Přesto všechno od nás očekává, že budeme tím, jak on sám nás vidí. A že dobré skutky, které v našich životech poneseme, potom budou ukazovat na toho nebeského Otce, který je v nás působí. A možná, že někdy propadáme takové skepsy, co vlastně v tomhletom světě můžeme způsobit. Říkáme si, jak mohou chudí a tiší a ti, kteří přijali tu Ježíšovu identitu, a přijali to bohoslužství, které jsou v těch předchozích textech a kapitolách, jak můžeme my změnit tenhle ten svět, jak ho můžeme osolit a prosvítit. Ale je to právě ta boží síla a ta boží cesta, skrze kterou je to možné v těch našich životech. A chtěl bych poprosit nás všechny, sám sebe, abychom byli odvážní a neříkali jsme častokrát, že dobré skutky děláme, protože jako křesťané máme nějakou morálku a etiku a křesťanské hodnoty a tak dále, ale že dobré věci v našich životech jsou proto, že jsou od Boha Otce, že On je způsobil v našich životech, ne nějaké hodnoty nebo výchova nebo náboženství, ale to, že chceme v našich životech oslavovat Božího Syna a oslavovat Otce, který ho posílá. Počítejme ale s tím, že se nám to nebude vždycky dařit, že přijdou chvíle selhání, kdy se nebudeme cítit jako ta sůl, kdy se budeme cítit jako vyhaslá svíčka. Ale to je v pořádku, to se stává v životě každého člověka. Ale neznamená to, že nejsme solí a neznamená to, že nejsme světlem. Pán Ježíš počítá s tím, že to v našich životech nebude tak jednoduché. Jako by četl v myšlenkách těch učedníků a těch lidí, ke kterým to říká v tom kázání nahoře, tak ví, že je to komplikované a proto vysvětluje dál a jdeme k tomu dalším textu. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon na proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se to všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by je však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Tak jak máme žít ten svůj život? Pán Ježíš nám říká, že je zde zákon a proroci, kteří správně ukazují na to dobré před Hospodinem a které kladou požadavky a říkají tohle dobré, tohle špatné. A to všechno není zrušeno. A nežijem teď nějakou verzi křesťanství 2.0, kde už ty věci neplatí. Stále platí, jsou dobré a ukazují na toho, kdo tyto přikázání vydal. Je tady zajímavost, že kdo by rušil nějaké přikázání, nebude zatracen, já bychom mu to možná někdy sami přáli, ale bude tím nejmenším božím království. Zákon se předával z generace na generaci. Každé písmenko, každý tah byly pečlivě přepisovány a předávány, aby byly zachovány. A nebylo možné, aby jediná čárečka byla napsána špatně. A Pán Ježíš říká, že i takový člověk by prošel do Božího království. Co je však pro mě důležité a co je hlavní verš tohoto dnešního kázání, tak je právě ten 20. kde nám Pán Ježíš říká tato slova. Neboť pravím vám, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Pokud vezmeme vážně tenhle ten 20. verš, tak si musíme říct, vždyť to přece nejde. Toho nejsme schopni, to nezvládneme. Častokrát čteme ten text, jasně, Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Říká Pán Ježíš. Zákonníci a farizové se snažili, co nejvíce to šlo. Snažili se co nejvíce toho dodržet, protože jim to přišlo správné a spravedlivé. My se dneska na ně díváme jako na nějaké možná jako pomatence, říkáme, abyste nebyli farizeové, abyste nebyli takový a takový, ale to nebyli špatní lidé ze své podstaty. Oni se snažili, oni se strašně moc snažili naplnit všechno, co mohli. A protože si úplně nebyli jistí, jestli se snaží dostatečně, tak častokrát ještě přidávali další věci, ve kterých se snažili. Ne, aby byli špatní, ale aby byli dobří. Veškerou svoji životní energii směřovali k tomu, aby obstáli před zákonem, aby obstáli před Hospodinem. Ze své nejlepší motivace se snažili žít zbožný život a ukázat tak skrze zákon na boží jedinečnost v tom tehdejším světě. Chtěli ukázat na Hospodina, který se sklonil ke svému národu, který se ho vyvolil a který mu dal zákon, podle kterého mají žít. Ale Pán Ježíš nám říká ve svém slově, to nestačí, to je málo se takhle snažit. Tak jak to máme, Pane Ježíši, dělat? Vždyť spravedlnost, jestliže naše spravedlnost má být ještě vyšší a má přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, tak nikdo z nás na to nemá. Když si tady rozlížím na sebe, tady včetně bratra kazatele, nemáme na to. Nejde to. Jaká je teda odpověď na tahle ta slova? jak si můžeme sami pro sebe odpovědět na to, jak může být naše spravedlnost vyšší než spravedlnost zákonníků a farizeů. Teď na to nemáme. A možná, že v tom je ta odpověď. Nemáme na to. Nemáme na to sami za sebe být solí a světlem. Nemáme na to sami ze své síly žít spravedlivý život před Boží tváří. Ten jediný, kdo se k tomu mohl přihlásit, byl Pán Ježíš Kristus. On jediný žil spravedlivý život, který naplnil požadavky zákona a mnohem víc. Jeho spravedlnost byla spravedlnost, která ukázala tu cestu. Ale jeho spravedlnost nám byla dána. Nejsme očištěni skrze naše dobré skutky. Nejsme očištěni skrze to, že se snažíme být solí a světlem. Nejsme očištěni skrze to, že někam patříme, že jsme křesťané. Ale jsme očištěni skrze to, že přijímáme spravedlnost Pána Ježíše Krista. Protože on byl ten jediný, kdo naplnil zákon. A přesto, že ho neporušil ani v jednom bodě, ani v jedné čárečce, ani v jedné tečce, tak i svůj život dal za nás, abychom my na sebe přijali spravedlnost jeho. Pán Ježíš nám ukázal, že pouze pokud přijmeme jeho spravedlnost, pokud přijmeme jeho samotného, tak máme na to naplnit ten život. Máme na to žít životem, který před Hospodinem bude shledán dobrým. A v tomhle smyslu nám potom dávají odpovědi ta další slova, 21. verš a dále. Slyšeli jste, co bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. A kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tady svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, než svůj dar před oltářem. Jdi se nejprve smířit se svým bratrem a potom teprve přijď a přinés svůj dar. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud si na cestě k soudu, aby ti neodevzdal soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odsud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. A ten text potom pokračuje dál. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš, svádí-li tě oko, vyrvě, svádí tě tvá ruka, utně a tak dále, tak dále. Dočtěte si potom doma. O to víc tohle není v lidských možnostech. Jestli bereme vážně ty slova, která tady posloucháme, jestli bereme vážně to, co jsme četli v té 5. kapitoli, tak si musíme sami před sebou přiznat, že na to nemáme. Není to v našich lidských silách to naplnit. Hněvám se tolikrát na své bratry. Přiznávám se k tomu. Podléhám mnoha pokušením a přesto nechodím s jednou rukou ani s jednou nohou. Naše síla na to nemá. Naše spravedlnost na to nemá. Naše snaha, i kdyby byla větší než je snaha zákonníků a farizeů, tak nemá na to obstát před nebeským Otcem. Naše naděje a naše odpověď je v Hospodinu. V jeho milosti, v jeho naplnění požadavků zákona. A ta cesta, kterou Hospodin nabídnul nám všem, je cesta Ježíše Krista. Je to cesta, která spočívá v tom, že si přiznám, že na to nemám. Že činím pokání ze svého života. A nejenom jednou, ale znovu a znovu. Protože není v mojí moci, není v síle mého života, v síle, kterou bych měl, abych žil život tak, aby odpovídal tomu vzoru a tomu ideálu, který Pán Ježíš přede mnou staví. A neznamená to, že máme rezignovat, že máme říct, stejně nemá smysl se o něco snažit, Pán Ježíš to za mě nějak jako zvládne. Ne, ta první věc je pokořit se před ním a říct, Pane, toužím potom, abych žil život, který se líbí tobě. Toužím žít život, který je naplněný, který je plný světla a soli. Toužím žít život, který v tobě má smysl, který ukazuje na tvoje dobré skutky a který ukazuje mnohým dalším cestu, kterou mají jít. Ale nemám na to. Nemám na to ze své síly, ze své snahy a i kdyby byla tak velká, jako je snaha zákonníků a farizeů, tak nemohu jít dál. Tak ať svítí světlo naše před lidmi, aby viděli naše dobré skutky a zdali slávu našemu Otci v nebesích. To je zaslíbení i výzva toho dnešního textu. Pán Ježíš nám ukazuje cestu a ukazuje nám, že ta cesta jenom skrze něj, skrze pokoření se, skrze přiznání své vlastní viny, skrze přiznání vlastní nedostatečnosti. Pán Ježíš pak má prostor v našich životech si je použít tak, aby byly k jeho slávě. Amen.

0: Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efeským 2:9.
1: Ty víš, kdo jsem, znáš jméno mé, každý můj dech ty z doplic mých dal. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář. Viděl jsi můj hřích a viděl jsi můj vztek, každý tvůj dar jsem nenáviděl a nenáviděl a nenáviděl.

spravedlnost je podstata má a nemůžu před zapřít jméno své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen, i dostat by měl, by sebe viděl, jak vidět se má. Ale on sám je zraněný zlem, co počít si je.

nepozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

Dopoledne se posouvá k 10. hodině. Od mikrofonu Rádia 7 se pro tuto chvíli loučí Broňa Procházková. Příjemný poslech nedělního vysílání.

Je neděle 20. září 2026 a právě bylo 10 hodin. I v tento sváteční odpočinkový den vám dělá společnost Křesťanské rádio 7, rádio, které vám chce přinášet pozitivní zprávy, povzbuzení, podněty k přemýšlení, inspiraci pro každodenní život a také poselství o Bohu a Ježíši Kristu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a u vysílání vítá Milan Remeš. V následujících hodinách nás čeká spousta písniček a také pořady, na které se nyní v krátkosti podíváme. Každý člověk, který chce přijmout Ježíše do svého srdce, je pozván k rozhodnutí činit pokání. Titul Boží dcery a služebnice nese také Lucie, která je zapálená pro službu Kristu. I služba však může přinášet své následky, strach i vyčerpání. Tím vším si Lucie prošla, ale díky znovu přijaté milosti odpuštění a upřímnému pokání zažila Boží osvobození. Do komůrky svého života s Bohem nechá nahlédnout v pořadu S Bohem ve 10:45. Co se s tím dítětem děje? A jde jen o náročné období, nebo už potřebuje odbornou pomoc? Jak s dětmi a teenagery mluvit, aby se neuzavřeli do sebe, a kde hledat podporu dřív, než na to rodina zůstane sama, se dozvíte na besedě s PR rodinou konzultantkou Kateřinou Okáčovou, která má osobní zkušenost s duševním onemocněním v roli partnerky i matky. Do pořadu Rozmarína v 11 hodin vás zve Libuše Pavelková. Láska je v biblickém slova smyslu velmi náročná disciplína. Žádné sladkobolné citečky, ale realita, která jde někdy opravdu na dřeň. Milovat máme dokonce i nepřátele a právě o tom mluví Jana Peštová ve svátečním slově popoledni. Jak zní víra mladé generace? Odpověď může nabídnout album Mount Zion od amerického zpěváka a skladatele Josiah Queena. Písně plné naděje, upřímnosti i osobních příběhů zazní v dalším vydání pořadu Pohovka. Nenechte si 5 minut popolední ujít setkání s hudbou, která oslovuje nejen mladé posluchače po celém světě. Kormidle se spolu s námořnicí Petrou vydáme za zvířátky. Tentokrát na nás čeká pták, o kterém se říká, že je velice moudrý. Umí létat úplně potichoučku a zahlédnout ho můžeme hlavně v noci. Uvidíme, jestli nám o sobě něco prozradí i ve dne. Poslouchejte po 1 hodině odpolední. Na 6 neděl se ponořili do atmosféry italských městeček v provincii Řím, Tivoli a Ostie, a u místních obdivovali klid a nestresování a taky lahodnou chuť jejich kuchyně. I když na kávu prý raději tady u nás v Čechách. Hosty cestovatelského týdeníku Za obzor jsou manželé Luzka a Filip Mésárošovi. Naladíte ve 2 hodiny. Album barevné a rozmanité, stejně jako musela být i biblická rajská zahrada, podle které se jmenuje. Připomenou písničky z archivu po 3 hodině odpolední. Farář, disident, mluvčí Charty 77, zpěvák, písničkář, člen Rady České televize. Množství rolí a oblastí, kterým se Miloš Rejchard věnoval, je pestré. Je něco, co je spojuje? Jaké bylo jeho dětství? Kdy si svou křesťanskou odlišnost začal užívat a jak?
jaké knihy četl v době dospívání. První ze série rozhovorů Petra Vaďury s Milošem Reichertem o jeho životním příběhu přinášíme od 16 hodin. Kniha Pokora, tajemství svatosti a radosti Andrewa Murrayho patří k nejvydávanějším křesťanským knihám na světě. Může za to autorova schopnost psát o věcech, o kterých přemýšlejí všichni křesťané a které se jich týkají. I proto vám ji nabízíme k poslechu ve Večeru pod lampou. Závěrečné kapitoly uslyšíte v 17 hodin. Láska je v biblickém slova smyslu velmi náročná disciplína. Žádné sladkovolné citečky, ale realita, která jde někdy opravdu na dřeň. Milovat máme dokonce i nepřátele. A právě o tom mluví Jana Peštová ve svátečním slově po 6. hodině. Tolik pořady, které vyplní naše vysílání až do 18. hodiny. V této hodince ještě nahlédneme do dnešního kalendáře a nyní k vám posílám pár holoubků s písničkami kapely Souznění Sám ty a Miriam Kaiser Zvony, ať přinesou radost a potěšení nejen vašim uším, ale i srdcím. Hezký poslech.

Dnešní vyprávění naladíte ještě v úterý v 18.30. Další vydání pořadu s Bohem je připravené v pátek od 11.15. Uslyšíte v něm o nejrůznějších úskalých výzvách i zkouškách, které prožil Richard Cucor. Další svědectví můžete slyšet také v relaci Stopy. V pondělí od 8.30 se o ně podělí Lucie Pohanková. Teď už skladby kapel Nad čarou a Oáza, po nich nahlédneme do kalendáře s dnešním datem.

Je 20. září a u dnešního data je v kalendáři připsáno jméno Oleg. Toto ruské jméno má skandinávský původ a jeho prastarý tvar zněl Helgi. Ono jméno znamená, že jeho nositel je, tedy co se jména týče, svatý, zdravý a silný. Jeden z jeho nositelů, kníže Oleg, byl prvním historicky doloženým knížetem Kijevské Rusy. Zemřel roku 912 nebo 922. Základ Kijevské Rusy dal spojením Novgorodu s jižními oblastmi. My všem Olegům přejeme radostně bujarý sváteční den a vy na ty své svaté, zdravé, silné hochy také nezapomeňte a potěšte je něčím, co mají rádi. My jim z Rádia 7 posíláme sváteční písničku, ať podpoří jejich svatost a potěší i jejich dušičky.

To byla písnička Chrise Tomlina I Stand in Awe, Stojím v úžasu, kterou jsme hráli dnešním oslavencům Olegům. Na Rádiu 7 se blížíme k 11. hodině, která přinese

0: Sváteční neděle 20. září dospěla k 11. hodině. Na Rádiu 7 vás nyní zveme na besedu s rodinnou konzultantkou Kateřinou Okáčovou o tom, jak mluvit s dětmi a teenagery, aby se neuzavřeli do sebe a kde případně hledat podporu dřív, než na to rodina zůstane sama. Začíná pořad Rozmarína a Milan Remeš vám od mikrofonu přeje inspirativní poslech.
1: Rozmarína. Život s

0: Ve vysílání Rádia 7 vás vítám v Rozmarině, pořadu pro rodinu a o rodině, dneska od mikrofonu Libuše Pavelková. Dnes budeme hovořit o větě, kterou zná skoro každý rodič. Co s tím dítětem je? Někdy to odložíme, řekneme si, že to je nálada, puberta, špatný den, já nevím, co všechno možné. Někdy ale tohle něco dítě opravdu zatěžuje. A čekání na situaci ještě zhorší. Naším hostem dnešním je Kateřina Okáčová z Příbora, takže my se dobře známe a po dlouhé roky spolu spolupracujeme. Je vdaná, s manželem Martinem mají 3 děti. My budeme hovořit o duševním onemocnění a Martin s duševním onemocněním má vlastní zkušenost a Katka ji neprožila osobně, ani její děti, ale prožila ji jako manželka, matka v rodině, kde se z nemocí žije. Dnes s manželem působí jako píři. On ze strany toho, kdo nemoc zná zevnitř, a ona ze strany rodinného příslušníka. Katko, vítám tě v Rozmarině.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Tak, Katko, jak se s podpoře rodin dostala?
1: No, já teda zdravím, já tentokrát nevysílám z Příbora, ale jsem právě v psychiatrické nemocnici v Opavě. Dostala jsem se k tomu tak, že jsem nechala zavřít manžela do nemocnice, protože potřeboval pomoc. A byla jsem ráda, že se věnovali nejenom jemu, ale i mně, takže jsem začínala, že jsem tady hledala tu podporu já, jako manželka. A potom jsem tu docházela tak víceméně jako přítel, kamarád, kdy v rámci nějakých aktivit mě tak využívali, že jsme začali mluvit o tom po propuštění, jak se nám daří, co se nám tak jako podařilo, nepodařilo. A potom se objevil projekt, takže v roce 2019 jsem byla vyškolena na PR rodinného příslušníka. Měla jsem tu možnost, že jsem dokonce byla i na stáži v Holandsku, což mě hodně, a o tom dneska budu taky mluvit, o některých těch zkušenostech, hodně se mě to dotklo. A jsem teda zaměstnanec tady v nemocnici, jezdím tu jednou týdně a snažím se pomáhat, ale vždycky přidávám, že sice pomáhám hlavně proto, že to pomáhá mě samotné. Tím, že s Martinem žijeme, duševní nemoc je taková potvora, ona není úplně vždycky vidět, ale vystačí rušky v době, kdy to nejvíc nečekáte. Takže tu podporu stále potřebuju i já.
0: Tak jak se teda žije v rodině s duševně nemocným? Jak jsi to prožívala ty?
1: No,
0: Mluvila jsi
1: tak
0: o podpoře, ale teda jak jsi to prožívala?
1: je to někdy fičák, ale zároveň to někdy je pěkné. Teď mě úplně dostala, měli jsme takový pěkný rozhovor teď o víkendu s naší nejstarší dcerou a ona tak pěkně dala zpětnou vazbu Martinovi, kdy on si tak jako říká, že to teďka přece zvládá, že teď je dobrý. A Barunka říká, já si myslím, že moc ne. Tak trošku nebyl asi rád. My jsme v období, kdy máme děti, dvě dcery vlastně dospělé a nejmladší syn má 17. Já vždycky říkám, že ty teenageři, že to je jako další výzva v životě, oni nám dávají celkem jako zabrat, i když jsou úžasný, mám je ráda všechno, ale dávají takovou tu zpětnou vazbu, že možná, kdyby šlo jako o mě, tak bych řekla, že už se nám žije dobře. Na věci si některý člověk zvykne, ale vždycky mě to překvapí v takových těch situacích, kdy to člověk nečeká.
0: Například, pokud to není.
1: Například, jo, tak je to i složitý v té, že chodíme do církve, takže měli jsme teď období, kdy Martin byl hodně aktivní v rámci i staršostva a kázání a potom se tak jako začal rozjíždět, jak on to má, on má ty mánie. A prostě natvrdo jsme to museli utnout a on teď zase půl roku prostě nekázal, že? Ani nevedl zhromáždění, protože prostě byl naprosto nekorigovatelný. Takže teď je období, kde se tak pomalu zase vrací a já tak jako se přiznám, že jdu s takovou jako staženou řičkou, jo? Jakože si říkám, bude to dobrý, nebude to dobrý, hodně se modlím. To je možná pozitivum, mě to teda hodně vede, že když si nevím rady, tak se modlím za ty věci, to mi hodně pomáhá.
0: Super, dá. Tak teda, kdo je přesně ten peer rodinný příslušník? To zní teda jako titul docela jako.
1: Mně se to líbí, ona ta pír je z angličtiny. Pír znamená vrstevník, proto se to používá i u nás. I když teda teď v katalogu práce to má úplně hrozný krkolomný název, je to člověk s žitou zkušeností. Takže se to tak bere, že buď to je to s žitou zkušeností, že byl sám duševně nemocný, nebo si teda odžil to, že byl rodinný příslušník někoho nemocného. Nejznámější je to asi u anonymních alkoholiků, kdy člověk, který se vlastně vyléčil, tak potom pomáhá těm, co jsou na začátku. Znamená to, že vlastně seš takový průvodce. Někdy ten pracovní nástroj je ten můj příběh, takže to, co já jsem zažila, to, co vlastně mám já tu zkušenost, tak já potom mluvím o tom, co jsem já vyzkoušela, co mi možná i pomohlo, anebo co se mi neosvědčilo. A s tím člověk nějak jakoby v té pírovské práci pracuje. Děláme ať už jako individuální setkávání, takže se věnuješ konkrétnímu třeba člověku nebo konkrétní rodině, anebo se potom dělají i takové skupinové věci. Jsem ráda, že my to vždycky v Opavě děláme teda pod vedením terapeuta a já to bych chtěla zdůraznit. Nejsem psycholog, nejsem terapeut ani lékař a musím si to často jako uvědomovat a já nedávám řešení. Jo, je to o tom, že člověk tím, že něco prožil a už nějakou cestu ušel, tak dává naději tomu, kdo je na začátku.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jaký je rozdíl mezi lékařem, psychologem nebo třeba i pastorem, protože tam si věřící s manželem a je možná, že by měl člověk sklony jako dělat těm lidem pastora.
1: Ne, tak v nemocnici je zaměstnaný kazatel Bratrské jednoty baptistů Jirka Marek. On tady pracuje jako pastor a dochází tady i jeden katolický kněz, takže i na to je myšleno. V dnešní době už se ta duševní péče o duševní zdraví bere ze čtyř stran, jako je to vlastně ta oblast těla, duše, ducha i té spirituality, takže se k tomu nahlíží. My teda ve své práci nemůžeme vyloženě jako dělat evangelizace, jenomže prostě Pán Bůh patří do našeho života, takže my mluvíme o tom, co nám pomáhá. A já mám třeba osobně strašně ráda příběhy Nika Vujčiče, který vlastně je známý, že je bez rukou, bez nohou, on je věřící. A takže někdy pouštíme i jeho takové videjka a různě. Takže člověk vlastně v tom svém příběhu může i svědčit, ale není to primárně, že bychom tady dělali evangelizační akce. I když je zajímavé, čím dál tím víc narážíme, že spousta lidí, kteří jsou různě věřící, končí v psychiatrických nemocnicích.
0: Tak je to jako tak, že mají k tomu větší sklony, nebo něco tomu říkáš, jako co to.
1: Že to není výjimka, no jakože se potkáváme a proto si myslím, že je dobré, že tady i potom jsme, že když ten člověk chce, tak to můžeme brát i tak, že se s těmi lidmi můžeme i modlit a tak podobně. A chci říct, že se nám to nevyhýbá, jo? Že to není, že by jako křesťané byli toho prostě ušetření.
0: Proč je důležité, Katko, že tuto práci děláte s manželem jako dvojce?
1: No, my jsme teda asi jako výjimka, já teda nemáme jiné kolegy, kde by to byl jako manželský pár. Pro nás je to důležité, protože nám to pomáhá v tom našem příběhu. Umožňuje nám to spolu být a pro mě bylo hodně důležité jako člověk, který není sám duševně nemocný. Ono to opravdu je to trošku, jak když je sytý a hladový. Prostě ten sytý tomu hladovýmu nemůže uvěřit, protože on neví, co to je ten hlad, když ho nezažil. A mě to pomáhá i v tom, že máme hodně kolegů. Já teda nejsem jediný pírodinný příslušník, jsme tady celkem tři pírodinní příslušníci a máme tu 10 pír konzultantů. A tam je dobré, že člověk opravdu může vlastně tím pádem vidět různé příběhy. Není to jenom o tom jednom člověku, kterého znáš, kdyby ti možná potom mohlo přerůst přes hlavu, anebo by se z toho člověky sám mohl mít pocit, že se z toho zblázní. Takže já jsem strašně ráda, že poznávám jiné píry, i nejenom z Opavy. My jsme shodou okolností v Olomouci měli minulý týden krásnou konferenci pírů a tam jsem poznala nové lidi, nové příběhy, které teda jsou trošku tak nějak blíž i tomu, co budeme řešit, kdy tam jedna pírka, Zuzka se jmenuje, měla zpívaný svůj příběh. Mně se to velmi dotklo, jako bylo to velmi silné. Chceme ji pozvat do Příbora. A ta holčina právě tam sdílela počátky, které měla z dětství, kdy vlastně ona v tom příběhu se otevřela, že vlastně problémy měla už od mateřské školky. Nikdo to neviděl a jak pro ní bylo těžké s tím jít ven a najít si potom tu pomoc. A teď už je to dospělá žena, která to nějak zpracovala, zvládla a uměla o tom i krásně zpívat. Takže třeba to je pro mě důležité, že potkávám i jiné lidi, kteří jsou duševně nemocní, ale mají to zvládnutý a je to pro mě vlastně pořád nějaké povzbuzení.
0: Myslím si, že v křesťanských kruzích pořád převládá to, že to je nějaký duchovní problém. Že prostě ten člověk je, prostě má nějaký duchovní problém a proto se to nějak projevuje. Jak jako se na to nahlížíš?
1: No, z naší zkušenosti s Martinem víme, že to je hodně provázané, takže on sám říká z té poslední ataky, kterou jsme spolu zažili, která byla hodně silná, kterou ty si jistě taky pamatuješ, tak on tam měl hřích, který dlouho neřešil. A myslím si, že to někdy je provázané, takže se může stát, když vlastně nemá člověk ty věci v pořádku, tak je potom náchylnější. Jo, když prostě dům je sice prázdný, ale není tam pán Ježíš, tak kdo ví, který sajraj tam vleze. Ale nemusí to tak být vždycky. Jako to, když člověk zažívá něco těžkého a je to opravdu hodně těžké, já teď shodou okolností, já mám ráda verš, že pán Bůh ti nedá víc, než kolik uneseš. Ale to neznamená, že neprojdeš těžkýma věcma. A že opravdu můžou přijít momenty, mně se blíží takové smutné výročí, kdy to bude 11 let, co mi odešla mamka a 10 let, co umřel taťka, oni umřeli rok po sobě. A mě to pořád jako bolí, že jo, chybí mi. Takže jsou věci, které jsou opravdu těžké a kdyby se nad tím člověk zamýšlel, tak si řekne jako, jejda, to bylo už moc, ale on je tam s tebou. Takže jsou věci, které jsou těžké a člověk si musí přiznat, že i křesťan má někdy kas na zubu, že i křesťan si někdy zlomí ruku a pak musí k lékaři, anebo dokonce musí na operaci.
0: Já, když jsem si pročítala žalmy nedávno, tak mě velmi zaujalo, spojeno s nějakou mojí vlastní zkušeností, to, jak David popisuje, jak ho zevnitř ožírá kostižer. A úplně jsem se mohla s tím ztotožnit, jakože prostě, když je toho na člověka hodně, tak se to nějak projeví a začne se to promítat do prostě do různých věcí a může to teda nějak. A on tam popisuje opravdu, já bych řekla, těžké depresivní stavy, jo? Které samozřejmě jako on měl prostě těžký život, jo? Jako prostě ten boj nebyl jednoduchý, ale velice mě to zaujalo, protože nikdy jsem si dřív toho nevšimla, až když jsem některé věci prožívala osobně po ztrátě manžela, tak musím říct, že jsem se s tím mohla jako ztotožnit. Tak a teď může se rozlišit taková lehká, jako kdy víra pomáhá a kdy už nestačí říct jenom pomodli se a bude to dobré.
1: Já si myslím, že v Biblii je mnoho příkladů, že ono to mají vždycky ruku v ruce i s tím činem. Že to je řečeno, když jako tě někdo požádá o košili, máš mu dát i ten kabát a nejenom mu říct, modli se, ať to máš. Víra pomáhá podle mě, aspoň to je moje zkušenost, já vždycky hlavně na to člověk nesmí být sám. Já jsem to pochopila před, už to vlastně je více jak 12 let, kdy manžel musel být hospitalizovaný. A mě v tu chvíli modlitby neskutečně držely, ale nemohla jsem být na to sama. Já jsem potřebovala lidi, kteří se modlili se mnou. Potřebovala jsem vědět, že na to myslí více lidí a že ten, kdo o tom ví, že za ním můžu přijít, když mi je těžko a on se mi věnuje. Takže v podstatě jsem měla takovou intenzivní modlitební podporu. To je jedna věc, ale zároveň jsem při tom všem chodila právě na ty rodinné komunity a hledala jsem si podporu i u odborníků. Takže to není jenom o té samotné modlitbě. Ta samotná modlitba tě možná zklidní, nebo když si čteš žalm, pochopíš, že král David mohl zažívat taky těžké věci, ale ty potom musíš dělat nějaké konkrétní kroky za to, aby se ty věci měnily.
0: O tom, co je to zotavení, když nemoc úplně nemusí zmizet, si budeme povídat po písni.

0: Vysíláme rozmarínu dnes v živém pořadu. Povídáme si s Kateřinou Okáčovou z Příbora o zkušenosti s duševním onemocněním. Pokud nás dnes posloucháte živě, budeme rádi, když se zapojíte. Napište nám, zavolejte zkušenosti, obavu nebo nějakou otázku. Můžete volat a psát na tyto kontakty.
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.
0: My jsme si povídali o tom, když je v té rodině nemocný dospělý. Naposled jsme vlastně položili otázku, co to je zotavení, když nemoc nemusí úplně vymizet. Jak to teda je?
2: Zotavení je zajímavý, že tady za tím výrazem stojí velmi taková úžasná osobnost Ameriky, to je takový můj trošku vzor, Patricie Deegan, kdyby si někdo chtěl dohledat potom zpětně, na YouTube má i videa, která vlastně je věřící a která v 19 letech dostala schizofrenii. Zažila to, jak tehdy ještě ta péče byla taková dehonestující. A ona v té nemoci dostala myšlenku. Ona tomu říká vlastně, že získala právě tu misi přežití, kdy se rozhodla, že vystuduje a bude doktorkou Deegan, aby vlastně nikdo další nemusel být takhle už zraněn. A ona přišla s tím výrazem recovery, což je zotavení. Ona říká, že vlastně u duševní nemoci vám nikdo nedá razítko, že už jste zdraví, i když se ta nemoc nemusí třeba projevit. Ale vlastně, když tu diagnózu máte, vy nikdy nevíte, jestli to přijde nebo nepřijde. A takže je to o tom, že člověk ví, že má nějaký problém, ví, jak to má hlavně řešit. A tak, jak to u duševních nemocí bývá, ono to není, že byste pořád jeli buď to jenom v depresi, nebo jste byli jenom v mánii. Ono to jde v takových nějakých vlnách. Takže člověk se v tom zotavení naučí vnímat to svoje tělo, umí si vlastně rozpoznat, jestli je v pohodě, anebo jestli se něco děje. A když se něco děje, tak ví, co má dělat, aby se to nerozjelo moc. Takže je to takové, že se člověk s tou nemocí naučí žít tak, aby ten život zvládal. A já to někdy ráda přirovnávám třeba, když má člověk cukrovku. Když má člověk cukrovku, tak ví, že si hlídá cukr, ví, že drží nějakou dietu a píchá si inzulin. A ono to je hodně podobné. Akorát, že ještě nevymyslel nikdo nějaký takový, tak jak máte, že si změníte, jakou máte hodnotu cukru, tak ještě nikdo nevymyslel, že by se měli nějaký papírek, který by nám řekl, jakou máme náladu. Jo? Ale je to hodně podobné. Je to v tom, že člověk s tím se naučí žít a není potom gro toho života ta nemoc je jedna z nějakých dalších částí, ale člověk může mít rodinu, může studovat, může mít zaměstnání, může žít vlastně plnohodnotný život.
0: To zní velmi pozitivně, protože ten pohled zvenku na psychiatrické onemocnění, prostě na blázny, je prostě, on je blázen a tečka a prostě blázni by měli být zavřeni někde v blázinci, aby neotravovali ostatní ty zdravé, že jo? Jako teď jsem to hodně...
2: Ale řekněme si to upřímně, můj manžel teď měl takovou legrační příhodu z Příbora, kdy přišel na rehabilitaci, dochází a tam, když se zmínil té rehabilitační sestře, že pracuje na psychiatrii, tak vlastně zjistil, že ona má v rodině několik schizofreniků a ona říká, já bych všechny ty schizofreniky zavřela a nikdy nepustila. A on říká, to bych asi tady nebyl. Tak to pro ně možná bylo taky zajímavé se setkat s někým, kdo je duševně nemocný, ale nemusí být ten blázen na první pohled, ale přitom to zvládá ten život, jo?
0: Tak nás dneska zajímá ještě další rovina a to je vlastně, mluvili jsme o nemoci těch dospělých, ale teď vlastně k dětem, puberťákům často, jo? Protože jako u těch dětí to nebývá tak často, jako když se to potom prostě... projevuje. Nemusí to být taky, že by byly nemocné, ale oni často jako první nesou nějaké napětí, které vzniká doma, jako nějaké problémy mezi dospělými a tak dále. Takže jaký je rozdíl mezi tím, že má prostě svoje nějaké období, nemá svůj den a situací, kdy to už není nálada?
2: Tak teď to berte velmi tak, já nejsem právě, znovu opakuju, nejsem lékař, jsem jenom jako pracovník, který se v oboru nějak pohybuje, takže to není jako nějaké dogma, ale tím, že pracujeme s Libuškou v doprovodné organizaci a věnujeme se dětem, hlavně teda i těm puberťákům, tak ono samotné to období je náročné. Je náročné, že se dítě vyhraňuje vůči rodičům, dospívá, má změny hormonů a tak celkově to s tím souvisí. A je důležité hledat tu rovinu mezi tím, jestli jenom děcko si něco řeší a má nějaký jakoby běžný problém, který souvisí s dospíváním, anebo jestli je to něco dlouhodobějšího. Myslím si, že takový dobrý jakoby návod může být ten, že zjistíte, jestli to je věc, která je dlouhodobějšího charakteru. Ono se může stát, že člověk je třeba introvert, když dám příklad, a hodně se uzavírá a je v pohodě, že potřebuje být sám, ale je schopen vyjít mezi lidi, nakoupit si, myje se, chodí na záchod. Možná by vás překvapilo, že když má dítě deprese, tak potom se může stát, že puberťák vlastně odmítne chodit na záchod a čůrá doma do lahví a nechává je v pokoji. Jo, takže to už, když vám to takhle řeknu, to už vám asi zní, že to je trošku za hranou. A to už slyšíte, že to není jenom takový běžný problém. Mě asi nejvíc oslovilo, když jsem na jedné konferenci slyšela psychiatričku, nejsem si jistá, myslím si, že je z Opavy, která se věnuje právě vlastně dětem v dospívání, a ona sama dělá studii, kdy zjišťuje, jestli zase to, když se příliš brzo dá nějaká diagnóza, jestli to tomu dítěti neublíží. Takže já za mě jsem spíš toho názoru, že to není o tom, že se hledá diagnóza, ale když je problém, tak se problém musí jakoby pojmenovat a řešit a najít tu cestu, jak to řešit. Vy, co máte puberťáky, tak víte, že teď nastává to nejtěžší. Kdo už má puberťáky z domu, jako ty, Libuško, tak už se může jenom smát a dávat storky. Je to o tom, že bohužel my rodiče v tu chvíli nejsme ti, který ty děcka berou. Nejsme ti, se kterýma ty problémy chtějí řešit. A myslím si, že to je v pořádku. Já teď sama jsem v tom období, kdy si uvědomuji a že jsem vděčná, že naše děcka, ať už v rámci sboru nebo i jiných tady těch věcí, mají jiné kamarády křesťany. Vím, že to můžou řešit i s jinýma lidma. Vím, že můžou za někým přijít a že na to nejsem sama. A já bych se toho nebála. Takže možná taková moje první rada je, abyste nebyli jako rodina osamocená, abyste měli přátele napříč nějakým životním obdobím, abyste neměli jenom skupinu, kde jsou jenom lidi se stejně starýma dětskama, ale abyste měli u sebe i lidi, kteří třeba už jsou starší a nebo mají i mladší děcka, ať je to trošku namíchaný. Protože tam je fajn, že potom to dítě může mít jakoby tam někoho dalšího, s kým může o těch věcech mluvit.
0: A co teda dneska nejvíc ty mladé lidi zatěžuje, jo? Samozřejmě někdo by mohl říct všechno, jo? Ale jako prostě život přináší zátěž a stres, která je dobrá, jako by je potřeba být, ne, že tady si proplouváme, ale co je dneska nejvíc zatěžuje a jakou máš tím zkušenost právě s mladými lidmi?
2: Jedna z věcí, co děláme v Opavě a co mě hodně baví, jsou preventivní programy pro deváťáky. Tady město Opava vlastně pravidelně nám vždycky tady lifruje všechny deváťáky a my s nima děláme takovou besedu o duševní zdraví, o té hygieně. Děcka jsou strašně fajné a hodně se i otvírají. A myslím si, že to všichni tak nějak tušíme, ale děcka mají velmi jednoduchý život, jako fyzicky, mají velmi jednoduchý život. Nemusí okopávat brambory, aby měli co jíst. Nemusí chodit pro vodu někde do studny, prostě pustí kohoutek. Ale mají velmi těžký život jako psychicky. Jsou zahlceny informacema, jsou zahlceny sítěma sociálníma. A my už to někdy tak dělíme, když vám přijde ta třída těch deváťátků, tak už vidíte, že tam prostě už té deváté třídě to jsou barbiny, které už se malujou, oni vypadají, jo, že tam jsou sportáci, tam jsou, už to tam prostě máte nějak rozdělené. Výhoda je, když to děcko má jako koníčky a má nějaké záliby. Problém bývá, když to děcko vlastně je jenom uzavřený a vy vůbec mu nevidíte do té hlavy, co se tam děje. A dnešní svět, právě proto jsem mluvila, že je dobré, ať žijeme v trochu takovým komunitním životem, jsou rodiny hodně uzavřené a ty děcka jsou uzavřené a potom v podstatě, když mají ten guláš v hlavě, tak opravdu nám tady potom končí děcka většinou po vysoké škole, kde ji nezvládnou v průběhu vysoké školy. Hodně se teďka tady setkáváme s dětskama, co vlastně sahnou po drogách, protože potřebují si nějak řešit nějaké problémy. A ty rodiče, ty vztahy jsou tak nabourané, že se to velmi těžko dává dohromady. Obě strany jsou vlastně zničené.
0: Jak bys poradila lidem, aby teda ten komunitní život jako nějakým způsobem začali rodiče, protože třeba oni sami jako takto vyrůstali, že se jelo, já nevím, škola, kroužky, rodina, o víkendu někde na výlet, prostě jak začít?
2: No, já vlastně mám tu výhodu, já jsem teda z rodiny, která byla velmi uzavřená a já jsem začala utíkat do kostela, jo, jako vlastně do sboru. Myslím si, že to mají možná, někdy si můžeme přiznat, že to mají těžší děcka z věřících rodin, protože možná žijou komunitně, ale ne tak, jak by chtěli. Takže to není o tom, že teď povinně děcka dotáhneme, že musí chodit na dorost, na mládež, že musí být mezi lidma, tak to asi nezabere. Jako věřící máme jednu výhodu, kterou já vnímám, že bez toho bych asi nepřežila, ale já se modlím za své děti. Já teď zrovna procházím obdobím, kdy je to takové těžší s nejstarší dcerou, kdy mám možná jinou představu o jejím životě, nebo bych chtěla, aby ty věci dělala jinak. A trošku mě zarazila ta anotace, když ty si tam psala, že bych měla jako říkat, jak mluvit s puberťáky. Nejsem ten člověk, který všechno zvládá dobře a myslím si, že jsem to párkrát naprosto zvorala, protože jsem to udělala úplně blbě, kdy ona mi jenom takovým tím svým ledovým pohledem řekla, no tak, jak jsi mi to teďka řekla, tak mě to naprosto demotivuje.
0: Neboj, Kačenko, neboj.
2: Já vím,
0: to se mluvím jako ta, která si prošla 7 pubertama.
2: Právě, ty máš taky co dodat.
0: Ono se to změní a jako oni si, jako jsou věci, které, to je dobře, že se vyhraňují, oni si hledají svoji cestu, ale i 40-letý syn se mě zeptá, říkal, včera mi říkal, kdybych já poslechl, tak by se mi to nestalo, jo. A jako svěřujou se, já bych řekla, dneska více, než to bylo v tom...
2: Na to se těším, ano, to je proto, jsem ráda, že mám tebe za přítele, protože ty jsi o ten krok dál. No ale tak já po té odpovědi jsem se teda stáhla a začala jsem se modlit. Já to nechci zakřiknout, a Bůh to má v ruce, ale oni ty věci najednou jdou. Takže možná je to někdy o tom, já teď teda, jestli máme čas, bych přinesla tu zkušenost z toho Holandska. Nevím, jestli to dobře popíšu, ale víte, jak někdy slyšíte kázání, slyšíte něco a vám to tak propluje, ale tady to byl strašně zajímavý zážitek, kdy jsme byli na takovém statku, kde se vlastně věnovali duševně nemocným lidem a i rodinným příslušníkům. A my se tam byli skupina, tam byli staniční sestry, terapeuti a píři jsme tam byli a oni nám přivedli koně, živého koně. A ten terapeut holandský nám tam říká, tak jak byste toho koně donutili, aby, a teď nám dal nějaký úsek, přešel z bodu A do bodu B. A my jsme měli zkoušet jako fyzicky, jak to fakt udělat. Takže někdo zkusil, že ho chytil prostě za to udidlo a táhl ho. Říká, dobře, teď to zkuste jinak. Tak někdo zkusil jít, jestli ten kuň půjde za ním, on šel za ním. A měli jsme takhle několik různých možností, co jsme zkoušeli. A on nám na tom potom říká, uvědomte si, jak to šlo. V momentě, kdy jste potřebovali toho koně nasměřovat, tak jste ho chytli a ukázali mu ten směr. Ale když se ten kuň vydal, tak jste to museli pustit, ten tlak. A to je něco, co se mi zapsalo, protože uvědomuju si to, že my rodiče chceme, aby děcka něco dělali. A tlačíme moc a jsme nervózní a řveme a potom to přepískneme. A v momentě, kdy už bychom se měli stáhnout, tak vlastně my už řveme a už jsme vytočený. Takže možná to je ta situace toho, že se jako rodič bojíme přiznat, že bychom mohli selhat, že když přiznáme, že naše dítě má nějaký problém, že to je vlastně špatně, ale je v pořádku, že dítě má nějaké problémy, protože ono roste, je dobré si vzpomenout, nevím, jak jsi to měla ty, Libuško, v pubertě, ale já jsem byla v pubertě velmi uzavřené děcko a kdybych nepoznala Krista, tak nevím, kde bych skončila. Já jsem měla tu výhodu, že jsem vlastně ve 14. přišla mezi křesťany a pubertu jsem prožila prostě mezi církevníky a to mě nějak jako pomohlo a zachránilo. A to je dobré si uvědomit, že my musíme jakoby ukázat ten směr a pak se stahnout. A proto potřebujeme tu komunitu, mít tam ty lidi, kteří vlastně to potom převezmou a je to v pořádku, že oni to převezmou a už jdou ty děcka sami. A potom právě je dobré mít takové přátelé, jako si ty, který už mají ty děcka o nějakou tu etapu dál. A já na tebe často vzpomínám, tebe často doma cituju a uvědomuji si to, je to v pořádku. A to největší, asi možná nevím, jestli někoho nesklamu, ale já si myslím, že to největší, co máme, je opravdu dar modlitby, protože my do toho nevidíme. Nevidíme do srdce dítěte, i když to dítě znáte, máte ho rádi, tak já zjišťuju, že prostě čím více někdy snažím, tak tím je to horší. Že vlastně, když povolím, tak je to vlastně lepší.
0: A na další typy praktické se ještě podíváme nebo poslechneme si po písni.

0: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.
1: My jsme zpátky v Rozmaríně s Kateřinou Okáčovou jako peer rodinným příslušníkem. To je lepší než to, co si potom říkala z katalogu prací. A mluvíme o tom, jakým způsobem rozpoznat u našich dětí, když už nejde jenom o nějakou prostě rozjetou pubertu, ale může jít o nějaký problém. Než se podíváme na ty praktické kroky, tak ještě, které věty dítěti nepomáhají od rodičů? Vzpomeň si na ty svoje.
2: Já si myslím, že každý máme dobrou zásobu a nejhorší asi je, když si uvědomíte, že používáte přesně ty věty, co jste neměli rádi, co říkali vlastně vaše rodiče. A u mě je to takové to tlačení, tak se přece víc snaž, hejbni kostrou. A v něčem jsem fakt uvědomila, že jsem dcera svého otce, protože náš taťka, on Libuška zná ty příběhy, já jsem teda ještě mimo jedné dítě, člověka s duševním onemocněním a znám to z té strany toho dítěte a taťka mě tak dobře vycepoval, že prostě my, když někde máme být v nějaký čas, tak já dokážu vyšponovat celou rodinu, že celá rodina je na čas tam, kde má být. A moje děti s tím mají velký problém, protože ne všichni to takhle mají a oni mají hromadu kamarádů i ve sboru, v mládeži, kteří prostě, když má být něco na půl, no, tak ty lidi přijdou prostě s klidem prostě o půl hodiny později a oni mi vyčítají, že to je moje chyba, že já jsem je naučila chodit na čas a oni teď mají problémy. A já nevím, jestli si teď vzpomenu na hlášky, co nepomáhají, protože se snažím je záměrně zapomenout. Libuško, teď jsi mě dostala. Asi nemám žádné teďka v hlavě.
1: No třeba jako, že vzpamatuj se, ano, přidej, snaž se, nebo to máš jenom v hlavě, nebo nemáš žádný důvod, dívej se, máš všechno, co máš a ještě si budeš stěžovat.
2: Jo? A jsi nevděčný vlastně, že nejsou vděční děcka, jo? To nemají, to strašně nemají rádi. Koukni se, co pro tebe dělám. Mm.
1: A potom takové ty sourozenecké, jakože vlastně třeba ten starší nebo mladší sourozenec dokáže úplně jako, u nás to bylo prostě jako označování, kluci označovali mladší sestru jako his, jako ona se jmenovala Ester, tak oni vždycky jako his a potom řekli Ester, ale samozřejmě ona bouchla s dveřmi a řekla, já nejsem žádná hysterka. Samozřejmě to bylo jenom škádlení, ale asi takové věty existují, že jo?
2: I u nás doma bohužel někdy bývají a přesně mám pocit, že se to tak dobře míjí, že se v tom ještě jako s mým Martinem doplňujeme, že když já jsem v klidu, tak on řekne nějakou věc a já nevím, jak jeho zastavit, a nebo naopak, když on je v klidu a já jsem rozjetá, tak já to pak řeknu. A to je strašně těžké, že jako vy víte, že to říkáte úplně blbě, ale v ten moment, když se rozjedete, tak už je pozdě, to už neumíte zastavit.
1: Tak řekněme si praktické kroky, jak to teda dělat, aby jsme se my nerozjeli, tak co pomáhá?
2: No, já si myslím, že mě pomáhá, abych myslela sama na sebe. Já jsem teď v období, kdy jsem začala chodit na procházky sama se sebou a s Bohem, protože v momentě, kdy vidím, že třeba mě vadí, že zakopnu ve dveřích prostě o tašku a tam Klárce odpadne kfen a tam něco odpadlo dalšímu dítěti a tak, tak děcka mi vlastně řekly, že jsem jenom furt nespokojená a naštvaná. Takže já jim jenom suše řeknu, že bych potřebovala, ať to uklidí a vypadnu z toho bytu, abych jim dala prostor, ať si to uklidí a já kolem nesupěla. A mám pocit, že teda mi to nějak začíná jako zabírat, že to je lepší, že děcka jsou v klidu, že jim vlastně nechávám i takovej ten čas, kdy tam nejsem, kdy jim nedýchám na záda, že to nedělají v tu chvíli, kdy já chci, aby to udělali. To pomáhá mně a možná by bylo dobré, teď přemýšlím, jako zeptat se někoho z těch děcek, jak by to viděli, nevím, jestli bych měla sílu to slyšet, ale myslím si, že my to všichni víme, že je to nejtěžší si vzpomenout, že i my jsme kdysi byli na té jejich straně, mě to teda hodně pomáhá, že jsem ve věku, i když mám dospělé dcery, mám vlastně 24 a 19 mají holky, ale ještě je mám všechny doma, tak nebyla jsem o moc dál a možná mi to hodně pomohlo, že na ně tolik netlačím. Hodně mi pomáhá, že si uvědomuji, že tím, že je svěřuju do rukou Pánu Bohu, tak on to dílo dokoná, že to nemusím udělat já. A když byly situace, které byly třeba s Barunkou hodně těžké, kdy po covidu nám teda hodně zamávalo s Barčou covid, kdy vlastně jak se to všechno zavřelo, tak ona potom měla velký problém začít chodit zase zpátky mezi lidi. A my jsme to nepoznali. Byla dokonce situace, kdy jsem to asi 4 roky nepoznala, že Barunka má nějaký problém. A vyvrcholilo to nějakou hádkou a Barunka na mě řvala, že všem pomáhám a jí ani terapeuta nedám. Nevím, jestli ty si pamatuješ ten moment, to byl moment, kdy jsem ti volala, modli se, ať ti nezabiju, protože jsem musela odejít z domu, volala jsem tebe a ještě další dva takové blízké lidi, ať se modlí. Protože vlastně jsem zjistila, že rok moje dítě bydlelo na privátě, naprosto v hrozných jako stavech, skoro až depresivních a nevědělo si rady a nevědělo si, jak si říct o tu pomoc. A já jsem to vůbec nevěděla. Protože v momentě, kdy přijela domů, tak ona si nahodila masku a ten víkend to zvládla nějak prostě hrát a pak zase odjela pryč. A to bylo asi to nejtěžší, co je pro mě nejtěžší si uvědomit, že můžete všechno vědět. Kovářova kobyla chodí bosa. Myslela jsem si vždycky, že s Barunkou máme velmi dobrý vztah. A máme, jako jo, bavíme se, ale vlastně byla doba, kdy jsem si nevšimla některých signálů a těch, co jsem si všimla, tak jsem je špatně vyhodnotila. A to je možná to nejtěžší. My jsme to teda vyřešili díky tomu, že máme nějaké kontakty, takže jsme zašli za odborníkem. Nebylo to takové to, že by to potřebovalo hospitalizaci. A mě to uklidnilo a Parunku taky a vyřešila to nějak, jako takže je to v řešení. Ale vlastně to nejtěžší na tom bylo, že člověk se za to styděl. Takže bych nikdy nevytýkala tomu rodiči, že se třeba bojí před přáteli přiznat, že má problém s dítětem, že vlastně si to oceňují ty lidi, kteří to dokážou. A proto my třeba dneska v Opavě děláme svépomocnou skupinu pro rodinné příslušníky, které je takovým místem, kde vlastně můžou přijít blízcí, ať už pacientů současných nebo bývalých. A je to místo, kde je nikdo nesoudí, kde oni se můžou sdílet s tím, co zažili. Vždycky tam funguje takový ten efekt, protože když máte pocit, že jste na tom špatně, vždycky můžete najít někoho, kdo je na tom hůř. A nám to na té skupině hodně funguje, že lidi prostě si tam potom sdílí ty rodiče, které buď jako zažili, že taky vyklízeli byt po děcku na vysoké škole, které vlastně ulítlo do nějakých úplně mání a bylo to fakt jako nechutný, a nebo někdo zas řeší jako poruchy příjmu potravy, někdo řeší závislost na kratomu, dluhy a jiné věci.
1: A
2: A
1: tady
2: já
1: mám
2: jsem.
1: konkrétní dotazy, Kači, prosím tě. Píšou několik dotazů, tady je, píšou nám posluchači. Jeden je možná takový hodně odborný. Děkujeme teda za všechny dotazy. Důvody vzniku schizofrenie, jestli je to odborně zmapováno?
2: Na to asi nejsem jako relevantní k odpovědi, já nejsem lékař, to by mohli v nějakých, ale co vím ze skupin, když nám říkali jakoby lékaři, my jsme takový paradox s Martinem, jo? Já mám v rodině psychiatrickou diagnózu. Můj taťka trpěl úzkostma a obsedantní kompulzivní poruchou. Mám v rodině z taťkové strany, že několik lidí má duševní problémy. Ale já jsem u nás za tu zdravou. Martin to paradoxně v rodině nemá, ale přitom on má teďka nějaký problém, že vyloženě je vlastně, mě tady něco zvoní, že se omlouvám.
1: Neslyším,
2: Ne,
1: ne,
2: to, dobré.
1: v pohodě.
2: Tak jo, takže vlastně já si myslím, že tohle to jsou otázky, které nejsou podstatné. Co jsme se mi učili, když jsme přišli na skupinu, bylo to, že jsou věci, co můžu ovlivnit a co nemůžu ovlivnit. Nám psychiatr řekl, že Martin může mít děti, i když má psychiatrickou diagnózu. Takže já bych se asi nezabývala věcma, které neovlivním. Moc bych nehloubala nad tím, co může a nemůže být. Ale spíš bych se zaměřila na to, jestli něco je, takže se to potom musí vyřešit.
1: A to je odpověď na tu otázku, kterou byla ještě vlastně od stejného posluchače, jak velká provázanost je, když má babička bipolární poruchu a syn schizofrenii. Prostě hledat tam ty souvislosti a tak dále. je jako prostě něco, co jako vlastně neovlivníme.
2: Já bych použila věty naší psychoterapeutky Evy Klimešové, ona to vždycky říká, to je plýtvání energií na něco, co my stejně nezměníme. Jo?
1: Mám tady další ještě dotaz, promiň, ať se dostane na ty dotazy těch posluchačů. Existuje komunitní setkávání pro mladé křesťany s psychickým zatížením, eventuálně podpora pro jejich rodinné příslušníky?
2: Tak, my děláme ty kluby v Příboře, takže když si člověk zadá klub otevřeného srdce do internetu, tak mu vyjedou různé odkazy. Jsou
1: Není to jenom
2: takové
1: v Příboře,
2: možnosti.
1: na několika
2: Je
1: místech.
2: to na několika místech, ale my to máme vyloženě na křesťanských základech.

0: Máme další dotaz od posluchače nebo posluchačky. Syn 22 let, omezení psychické i fyzické po úraze, nemá náplň, nedokáže se sám někam dopravit, je to na vesnici. Existuje nějaký pobyt pro tyto lidi, online setkávání či jakékoliv jiné aktivity?
1: To asi nejsem schopná teďka z ruky odpovědět, ale to bych se musela podívat případně, když by ten dotaz byl, že bych zkusila. Jsou dneska CDZ, Centra duševního zdraví, které i dojíždí různě. Jsou různé následné organizace, jako je Charita Slezská diakonie, které dělají sociální rehabilitaci, takže se věnují pacientům vlastně po propuštění. A dá se tady ta odpověď, ty seznamy mívají vždycky každá ta obec, pod kterou ta vesnice patří, tak sociální odbor vlastně mívá seznam. My pracujeme právě v Příboře, jsme hodně tak jako známí, že jako klub otevřeného srdce, takže jsme zapojeni do komunitního plánování a sociální pracovnice s náma třeba řeší, když nějaký klient je hospitalizovaný a potřebuje po propuštění něco, tak vlastně pomáháme.
0: Je tady telefonní i číslo, tak po případě je možnost vlastně odpovědět konkrétně té osobě. Děkujeme posluchačům za dotazy. My vlastně jako jsme hledali to, jako ty už jsi to vlastně zmiňovala, jako co má člověk jako sledovat u těch dětí nebo dospívajících puberťáků, těch oblastí, které všechny ty oblasti jsou, některé si zmiňovala, kdyby si to mohla zopakovat.
1: Asi takový největší lakmusový papírek je spánek, který je potřeba hlídat, protože když člověk nespí, tak potom ta psychika je víc zatížená. Je tam strava, a jde taky o to, jaká je ta strava, jestli je to zdravá životospráva, jestli je tam nějaký přiměřený pohyb, to znamená, že to děcko není celý den jenom zavřený, že má nějakou náplň, koníčky, něco, čeho je schopen. A potom, že je vlastně má nějakou skupinu, kde komunikuje, kterou byste vy měli trošku mít zpětnou vazbu, že to je v pohodě, aby to nebylo, že komunikuje jenom, když hraje počítačové hry s nějakým internetovým světem, což je strašně jakoby nebezpečné. Takže jestli to má být něco takového stručného.
0: Myslím, že každý by měl vědět, jako kam sáhnout, jako jak je důležité si zmapovat tu oblast té odborné pomoci, na koho se obrátit.
1: Vždycky se začíná od toho nejnižšího, takže je to od pediatra, jo? Když jde dítě, takže je to od všeobecného lékaře, který by měl taky mít seznam. Jsou různé krizové linky. Jak říkám, když napíšete duševní zdraví v dnešní době na internet, tak už vám tam vyjede, ať už seznamy krizových linek, jsou i poradna, které dávají, vlastně pracují, nebo se dá volat vlastně i dívat na stránky psychiatrických nemocnic, které mají hromadu i toho materiálu. To, co je těžké, je to, že někdy je tenká vrstva mezi tím, kdy rodič si myslí, že dítě má problém a dítě neví, že má problém. Vy nemůžete, to je možná to, co bych chtěla, ať zazní jako prirozený příslušník, já můžu pomáhat tomu, kdo si chce nechat pomoct. Často mám tady maminky, které mají děcka ve věku 40 a výš, který jsou na nich naprosto závislí, ne proto, že by museli být, protože si je tak vychovali. Prostě tak dlouho ty děcka byly v mama hotelu, duševní nemoc nepřijali, takže se točí, že mají za sebou, já nevím, 30 pobytů v nemocnici. Když zvládnou pobyt, tak se stejně vrátí k mamce, vrátí se ke stejně špatným návykům a prostě nechtějí nic nezměnit. Vy nemůžete pomáhat někomu, kdo si nechce nechat pomoct. To je důležité. A někdy u rodičů je nejdůležitější začít u sebe. To znamená, když má dítě problém, hoďte první do klidu sama sebe a potom můžete pomáhat. To je pravidlo první pomoci, které nám říkali, když jsem byla na školení, a než jdete někoho zachraňovat, musíte se podívat, že při té záchraně sama sebe neohrozíte na životě.
0: Tak to jsou určitě dobré rady a na ještě další rady a popřípadě posluchače si dáme čas po písni.

0: My stále si povídáme v Rozmarině s Kateřinou Okáčovou, pír rodinnou příslušnicí se zkušenosti vlastně s duševním onemocněním rodinného příslušníka. Katko, já, co bys řekla rodiči, který má strach, že když o tom začne mluvit, o některých těch věcech, jako že s tím dítětem něco je, udělá z dítěte problém?
1: Je to těžké, nad tím přemýšlím, to nemám takovou jednoduchou, ale pokud tam problém je, tak on už tam stejně je. Dobře bych volila o tom, to, s kým o tom budu mluvit. Já bych první tomu dala čas, kdy to proberu s někým, komu důvěřu a kdo se se mnou za to bude modlit. A určitě to není o tom, když vidím, že se mi dítě třeba zavírá, vidím tam víc těch nějakých takových varovních příznaků a není to dobrý, nemůžu na něho nastoupit teďka z hurta a tak od teďka, chlape, děláme všechno jinak, protože to on se mi zavře a já nehnu vůbec s ničím. Takže proto bych ráda říkala, že vlastně je dobré, my máme takovou knížku, kterou dáváme rodinným příslušníkům. Napsala to maminka duševně nemocné dcery a jmenuje se Sebeobětování není řešení. Často na ten název myslím a je to o tom, že vlastně my jako rodinní příslušníci máme být rodinní příslušníci. Je dobré říct tomu děcku, mám tě rád, jsem tady pro tebe, pokud si chceš popovídat, přijď za mnou. Pokud nepřijde za váma, tak výborně, s kým si o tom chceš promluvit. Pomůžu ti najít někoho, s kým si o tom můžeš promluvit. A nebrat to tak, že my ten problém musíme vyřešit, protože to není jakoby primárně náš problém a my máme být opravdu tou oporou a podporou. A taky je strašně dobré to, co teďka mě hodně potkává a učím se to, protože je to těžké, nepomáhat s tím, co už to dítě má zvládnout samo. Já jsem ten člověk, který s tím má největší problémy. Jo? Náš syn dojíždí do druháku na střední školu a já ho musím nechat jet 6:20 prostě autobusem samotného. Odchází z domu dřív, než já vůbec stávám. Taky se to učím. A berte to tak, že nemůžete chtít zachránit ty věci během 1 hodiny. Dejte tomu čas. Je to takový maraton. Nespěchejte ani na sebe, ani na ty blízké.
0: Já ti moc děkuji za ta slova, která jsi řekla teď na konci a děkuji ti za to, že jsi přijala pozvání do Rozmaríny. Chci ti moc za to teda poděkovat, popřát celé vaší rodině, ať se vám daří ty nahoru a dolů zvládat. A loučím se dneska s posluchači od mikrofonu Libuše Pavelková a můj host Kateřina Okáčová. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Besedu o tom, jak mluvit s dětmi a teenagery, si můžete poslechnout ještě v úterý od 13 hodin. V příštím vydání Rozmaríny, kterou premiérově naladíte ve čtvrtek od 10 hodin, si bude povídat Lída Pohanková s ředitelkou základní školy Otevř mysl a mezinárodní trenérkou metody FIE Vendulou Jaškovou o lidském potenciálu, boření nálepek i reálné možnosti změny.
3: Posloucháte Rádio 7, rádio, které nemyslí za vás.

0: Neděle 20. září 2026 právě dosáhla poledne a i do její odpolední části vstupujete s vysíláním Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš. Jeden odpočinku, sváteční den, a tak vám v následujících chvílích naservírujeme sváteční slovo Jany Peštové a po něm hudební pořad Pohovka, ve kterém Kristýna Exnerová představí album amerického zpěváka Josiah Queena Mount Zion, Hora Sion. V jednu hodinu popolední už přijde chvíle pro všechny malé i velké děti, které netrpělivě vyhlíží další kormidlo. Přeji vám, ať s námi prožijete příjemný vstup do dnešního odpoledne.
1: Sváteční slovo.
2: Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně činíte jim. To je tedy pěkný nářez. Někdy mám dojem, že by stačil jediný řádek, jedno jediné slovo, maximálně jeden verš, jako křesťanův program na den, na týden, snad i na měsíc. Takhle na mě dost často působí učení rabiho Ježíše. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, přejte jim dobré, žehnejte těm, kteří vás nenávidí, nadávají na vás. Modlete se za ty, kteří vám činí příkoří, strpčují váš život. Modlete se za ty, ze kterých máte strach, kdo jsou pro vás nebezpeční. Milujte své nepřátele. A tohle má být lék. Lék, jehož užívání nám Ježíš doporučuje. Lék na strach, pilulka proti zděšení, užívání na depresi, která nás může snadno přepadnout. Lék na úzkost z toho, co se kolem nás děje. Návod, jak se chovat v situaci, na kterou nás žádný, i ten nejlepší terapeut, nedokáže připravit. Války, katastrofy, politické šarvátky a zločiny. A my už raději nečteme noviny, nedíváme se na internet ani na zprávy v televizi, nechceme nic slyšet, nechceme nic sledovat, protože toho už bylo dost. A možná lidi věřící, křesťany, srážka se zlem ohromí ještě víc než ty ostatní. My prostě nedokážeme na ty hrůzy pak přestat myslet. Jak se něco takového mohlo stát? Kde jsi, pane, byl? Vzpomněla jsem se na Martu z příběhu o Lazarovi. Ta Ježíši vyčítala jeho nepřítomnost. Věřila totiž, že kdyby byl u jejího nemocného bratra, Lazar by určitě neumřel. Naopak došlo by k uzdravení. A nám se taky někdy dere tahle výčitka narty. Kdybys tam, pane, byl, můj bratr by nezemřel. Válka už by dávno skončila, kdybys tam... Ty, pane, byl. Útočníkovi by vypadl nůž z rukou. Všichni se někdy ptáme, kde jsi, pane, byl. Hlavně, když jsme svědky zla. Zla, které páchají lidé na lidech. To nás pohoršuje, to nás trápí. Lidé jsou přece stvoření, které sám Bůh označil za velmi dobré. A přesto berou do rukou zbraně. Lidstvo, za které se Kristus obětoval na kříži, se vzájemně ničí. Boží obraz, někdo, koho Bůh bezpodmínečně miluje, se chová jako zvíře. Co mi s tím, pane? Boží odpověď je skandální. Miluj. Miluj. Miluj svoje nepřátele, žehnej těm, kteří tě nenávidí. Pros a přimlouvej se za ty, kteří ti soustavně ubližují. Ježíšova novela starého zákona. Už ne oko za oko, jako u Mojžíše, který nás učil požadovat spravedlivou náhradu za újmu na majetku nebo na zdraví. Ježíš ve svém vyučování, které se v Lukášově evangeliu pronáší na rovině, jde na úplně novou rovinu vztahu mezi lidmi. Ukazuje na to, že i my jsme někdy v roli nepřítele. a je pro nás maximálně výhodné se podle toho zařídit a vyvarovat se zla v každé podobě, tedy i v přístupu k nepřátelům, tedy někdy i v přístupu k nám samotným. Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim. Aha. Jak chceme, aby s námi jednali ti, se kterými nesouhlasíme v politice, v teologii, v pedagogickém přístupu? Jak chceme, aby se k nám chovali šéfové, když něco pokazíme? Jak chceme, aby reagovali naše děti, partneři, rodiče, přátelé, farář, prodavačka, lékař? Ve chvíli, kdy se zdá, že nejdeme spolu, ale stojíme proti sobě jako protivníci, jako sobě navzájem protivní. Jak chceme, aby se naše okolí chovalo k nám, když jsme nespravedliví, stekáme se, když jsme komukoliv nepřítelem? Stojíme o milosrdný soud, o prostor pro nápravu, o přihlédnutí k okolnostem. Máme milovat své nepřátele a modlit se za ty, kdo nás pronásledují, abychom byli syny nebeského Otce, abychom byli jako jeho sedba, abychom mu byli podobní. Protože on, Bůh, dává svému slunci svítit na zlé i dobré, dává déšť a posílá ho na spravedlivé i nespravedlivé. A tak si přiznejme, že ačkoliv jsme Boží milovaní, někdy jsme sice obětí zla, ale jindy také jeho nástroji. Jako věřící s těmi Božími pokyny před očima i v srdci máme moc zlo zastavit, vyhnout se mu nebo nad ním vyhrát. Nemusíme šířit blbou náladu, nemusíme posilovat nenávist dalšími ostrými výroky na něčí adresu. Takhle můžeme se zlem bojovat. A to pak bude kanonáda. Zbraň hromadného ničení zla. Tak odvahu do boje přeje Jana Peštová.
0: Sváteční slovo Jany Peštové o lásce k nepřátelům si můžete poslechnout ještě v 18 hodin. Teď se pohodlně usaďte do pohovky. Zveme vás na cestu album Mount Zion od Josiah Queena. Uslyšíte hudbu, která nepotřebuje velká gesta, aby řekla velké věci. Přeji vám srdce rozechvívající poslech.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
3: Krásný den, milí posluchači, vítá vás Kristýna Exnerová a pořad Pohovka. Dneska se společně podíváme na mladého amerického zpěváka a autora, který během pár měsíců doslova zaplavil sociální sítě i křesťanské playlisty. Jmenuje se Josiah Queen a možná vás překvapí, jak obyčejně celý jeho příběh začal. Bez velkého labelu, bez obří kampaně, jen s písněmi, které lidé začali spontánně sdílet dál. Dnes budeme poslouchat jeho album Mount Zion. Už samotný název odkazuje na biblický Sion, místo blízkosti s Bohem, naděje a návratu domů. A přesně tak celé album působí. Není přeprodukované, spíš civilní, syrové a hodně upřímné. A pouštíme první píseň Yesterday is Dead. Už samotný název vlastně dobře vystihuje atmosféru celého alba. Josiah v ní zpívá o tom, že minulost nemusí určovat naši budoucnost, že to, co bylo včera, nemusí být tím, kdo jsme dnes.

Možná jste si všimli, že jeho hudba zní mladě a moderně, ale přitom jsou v ní hodně silné biblické obrazy. Josiah vyrůstal ve věřící rodině na Floridě a dlouho byl úplně neznámý. Pracoval v myčce aut a modlil se za to, aby jednou mohl psát písně, které budou lidi přibližovat k Bohu. Pak začal dávat krátká videa na sociální sítě. Bez velkého týmu, bez obří produkce. A najednou jeho písně začaly sdílet miliony lidí. A právě sociální sítě byly místem, kde si Josiah získal obrovskou pozornost. Lidé začali sdílet úryvky jeho písniček, možná právě proto, že nepůsobili dokonale vyleštěně, ale opravdově. Jednou z bleskově se šířících písní z alba Mount Zion byla skladba Dusty Bibles. Už samotný název je hodně silný obraz. Není divu, že se cítíme tak mizerně, když máme zaprášené Bible. Slepí vedou slepé. Příjemný poslech přeje Kristýna Exnerová.

Je zajímavý, že Josiah často nepoužívá složité věty nebo velké teologické obraty. Spíš vezme obyčejný obraz, jako zaprášená Bible, oheň v noci, dvě dřevěná břevna a najednou z něj vznikne něco, co člověka zastaví. Album Mount Zion působí hodně jako cesta, ne triumfální a dokonalá. Spíš jako hledání, návraty, otázky a postupné poznávání Boha uprostřed běžného života. Další píseň to ukazuje možná nejvíc. Jmenuje se Two Wooden Beams a už název odkazuje na kříž. Dvě obyčejná dřevěná břevna, která změnila celý příběh lidstva. Josiah tu připomíná, že někdy ty největší věci přichází skrze něco úplně obyčejného a nenápadného.

Na Josiahově hudbě mě baví ještě jedna věc. I když je mladý, jeho písně nepůsobí uspěchaně. V době krátkých videí a několika vteřin na upoutání pozornosti dělá hudbu, která člověka spíš zpomalí. A možná právě proto tolik funguje. Není to hudba postavená na výkonu, ale na atmosféře a příběhu. Další skladba, kterou pustíme, se jmenuje Cloud and Fire. Název vychází ze starozákonního obrazu, kdy Bůh vedl Izraelce na poušti ve dne oblakem a v noci ohněm. A je o důvěře, že i když člověk nevidí celou cestu, může udělat pak další krok. Pořad Pohovka, za mikrofonem vás provází Kristýna Exnerová a pouštím píseň Cloud and Fire.

A pokud si říkáte, tyjo, tyto písně jsem nikdy neslyšela, tak touto písní už si myslím řeknete, ano, tu znám. Není sice z alba Mount Zion, vznikla v roce 2023, ale dávám ji sem hlavně proto, že je prostě opravdu nádherná, jak zpěvem, muzikou, tak slovem. The Prodigal je píseň pro každého, kdo někdy hledal naplnění na špatných místech. Josiah Queen v ní připomíná, že skutečný domov nenajdeme v úspěchu, ani v slávě, ale v Boží.

0: Art Particle.
1: Když jsem poslouchala album Mount Zion, uvědomila jsem si ještě jednu věc. Josiah vlastně není typický worship leader, jak jsme zvyklí třeba u velkých kapel. Nepůsobí jako člověk, který stojí na obrovském pódiu a vede tisíce lidí. Spíš jako někdo, kdo sedí večer s kytarou v pokoji a zpívá to, co opravdu prožívá. Nejsou to jasné a hotové odpovědi na všechno. Je to cesta člověka, který občas pochybuje, někdy hledá, ale pořád se vrací k Bohu. Nemá složité texty, jsou to spíš, jak už jsem říkala, takové jednoduché obrazy, ale hned je poznat, co tím chce říct. Jako Dusty Bible, dvě obyčejná slova a hned vím, co tím myslí. Podobně funguje i další píseň, Watch Your Mouth, slova. Jak velkou mají sílu a moc, nejen vůči ostatním lidem, ale i vůči nám samotným. Protože někdy ty nejtvrdší věci neříká okolí nám, ale říkáme je sami sobě.

Je místo, kam toužím jít, kde se bolest odvrací hned u dveří. Nikdo neonemocní, nikdo nezestárne. Už žádné boje, žádné snažení. Protože jsem ve vlaku, který míří za slávou, čekají na mě přátelé a rodina. A už zpívají svatý, svatý, svatý je pán. I'll fly away pouštím právě teď.

Posloucháte Rádio 7 a pořad Pohovku s Kristýnou Exnerovou a díváme se blíž na album Mount Zion, jehož tvůrcem je Josiah Queen. Pustím vám dvě písně za sebou, které k sobě krásně patří. Josiah v nich otvírá téma, které asi každý z nás zná. Neustálý spěch, tlak a hledání toho, co má vlastně v životě opravdovou hodnotu. První píseň Slow Down, Please zní jako modlitba dnešní generace. Zpomal, prosím. A po ní uslyšíte skladbu The Meaning of Life. Píseň o otázce, kterou si lidé pokládají pořád stejně. I když se mění doba kolem nás. Co je vlastně smyslem života?

Určitě je dobré říct i něco víc o samotném Josiahovi. Někdy totiž člověk slyší písně a vůbec neví, kdo za nimi stojí. Josiah Queen pochází z Floridy, vyrůstal v rodině pastorů a hudba byla součástí jeho života už od dětství. Hrál v církevní worship kapele a první písně začal psát už jako teenager. Zajímavé je, že ještě před pár lety normálně pracoval, uklízel v církvi, dělal v myčce aut a vůbec netušil, že se jeho hudba během krátké doby dostane k milionům lidí. Dnes koncertuje po celé Americe, ale pořád působí dost nenápadně. Možná i proto, že jeho život se netočí jen kolem hudby. Se svou ženou Trinity často cestují spolu a dělají službu i mimo koncertní pódia. Mimochodem, jeho žena Trinity se objevuje na sociálních sítích, mluví tam o víře, sdílí krátká videa k zamyšlení a občas i vystupuje během Josiahových koncertů. Nepůsobí jen jako manželka interpreta, ale má vlastní službu a dost výrazný vliv. Posloucháte Pohovku a dostáváme se k titulní skladbě celého alba Mount Zion. Sion. Sion je v Bibli symbolem boží blízkosti a domova. Právě tahle píseň možná nejlépe vystihuje celé album. Ne jako velké prohlášení, spíš jako cesta člověka, který hledá, kam opravdu patří.

Josiah často říká, že nechce dělat hudbu jen pro křesťanskou scénu nebo pro určitý typ lidí. Spíš chce psát písně, ve kterých člověk uslyší naději, i když zrovna prochází těžkým obdobím. A v skutku, jeho hudbu poslouchají i nevěřící lidé a viděla jsem hodně coverů na jeho skladby. Následující píseň Thief in the Night vždy jsem žádal o to, aby přišla požehnání. Ale svůj účel jsem našel, když jsem všechno ztratil. Tak si vezmi, co chceš a nech to, co se ti líbí. Můj domov klidně může být prázdný, když tam budeš ty.

To byla píseň, na které se podílela také kapela Gable Price and Friends. Kapela, která se na hudební scéně objevila v roce 2018 a hraje takový alternativní rock. A rozhodně u ní udělám samotný pořad. Dnešní pohovka a Josiah Queen je u konce. Krásné album, co říkáte? Plné otázek, návratů, hledání a naděje. Připomíná, že víra někdy začíná úplně tiše v obyčejném pokoji, v modlitbě, v jedné jednoduché větě a tou se stává i poslední píseň dnešního pořadu. Adonai, pán mého života. Krásný den.

0: Zaprášené Bible, dva dřevěné trámy nebo oblak a oheň, to byly obrazy, které ožily v písních alba Mount Zion od Josiah Queena. Další díl pořadu, který premiérově naladíte v pondělí od 21 hodin, bude patřit energické zpěvačce Terrien a jejímu albu Give It More Time. Dej tomu víc času.
1: Najděte rytmus do života. Radio 7.

0: Neděle 20. září 2026 se přehoupla přes 13. hodinu. Posloucháte Rádio 7 s Milanem Remešem za mikrofonem a v tuto chvíli vítám a zdravím všechny malé i velké děti. Ahoj! Jste připravené vstoupit do kormidla? Dnes se s námořnicí Petrou vydáme za tajemným tvorem, který létá úplně potichu a má oči jako korálky. O kom je řeč? To vám neprozradím. Poslouchejte a dozvíte se to sami.
1: Kormidlo.

Dobré ráno, moji milí námořníci. Dobrý den, celý den všem dětem, které si naladili naše vysílání. A naladili jste si ho právě včas a úplně přesně, protože právě teď začíná kormidlo. Pořad pro všechny děti, které chtějí, co? Správně, držet správný směr. U mikrofonu, což je vlastně takové naše rozhlasové kormidlo, je s vámi zase Petra a těším se na naši další plavbu plnou pohádek, vyprávění, písniček, říkanek a nápadů a taky chroupání našich rozhlasových piškotků. A o čemže to dneska bude? Čeká vás pozvání do zvířecí školky a celé naše hraní a povídání se dneska bude týkat jednoho ptáčka. Teda ptáčka, on je to spíš velký pták, noční pták, tak trošku strašidelný pták. Už tušíte? Tak poslouchejte ještě tuhle hádanku. Co to je? Znám kmotru, co ve dne spává, ke snídani večer vstává, po myších se kolem kouká a na měsíček ráda houká. Který je to pták? Správně, je to sova. Tak si rychle zkusíme, jak dělá sova. To zvládnou i ti nejmenší. Pojďte pěkně se mnou. No vy krásně děláte sovy. Tak víte co, pojďme si zahoukat a hned potom si pustíme naši první dnešní písničku.

0: Dneska nás čeká už třetí část z vyprávění o hliněném Adámkovi, zvědavém panáčkovi, který utekl svému panu sochaři a na své cestě zatím poznal zvláštní lidi, třeba pána, pro kterého peníze byly důležitější než všechno ostatní na světě, taky tenistu, který chtěl, aby mu panáček přinášel štěstí, ale když pak prohrál tenisový turnaj, tak ho zahodil. A naposledy dokonce paní, která předpovídala lidem, co je v budoucnosti čeká. Ani u jednoho z těchto lidí se mu nelíbilo a nikdo z nich mu nepřipadal šťastný. Koho asi potká Adámek tentokrát? Jste zvědaví? Já jsem teda napnutá jako strunka.
1: O hliněném Adámkovi. Majitel hotelu se rozhodl, že zařídí pokoje novým nábytkem. A tak jednoho dne přišlo několik silných mužů a začalo vynášet staré věci, a to i z pokoje, kde se už několik týdnů skrýval hliněný Adámek. Když muži vynesli nábytek a stočili koberec, objevil ten nejstatnější z nich Adámka.
2: Podívejte se, řekl hlubokým hlasem. Tady někdo zapomněl hračku. Teď se ale už sotva zjistí, komu patřila. Vezmu si tě sebou domů.
1: Muž měl doma dvě děti. Když děti uviděli Adámka, začali hned přemýšlet, co s ním udělají.
3: Dám si ho do kočárku a budu mu šít šatičky,
1: rozhodla se holčička.
4: Ne, hliněný panáček se za panenku nehodí, tvrdil její starší bratr. To je figurka, kterou vyrobili, aby jen tak někde stála a dělala parádu.
1: A postavil Adámka na kredenc vedle budíku. Ze svého nového místa měl Adámek dobrý přehled. Bylo toho tady k vidění mnohem víc než u bohatého podnikatele nebo u věštkyně. Muž, který ho objevil v hotelovém pokoji, mu tak trochu naháněl strach, poněvadž byl jako obr. Se zvláštním zájmem však Adámek sledoval dvě děti. Asi proto, že nebyly tak velké jako jejich rodiče. Ve všední dny si děti brali na záda tašky a odcházeli do školy, v neděli seděli u televize nebo trochu pomáhali mamince, anebo se také jen tak honili a zlobili. Neděle v téhle rodině nebyly zvlášť radostné dny. Maminka uklízela a prala a tatínek buď spal, nebo odcházel jako v jiné dny do práce. Aby si přivydělal a mohl jednou koupit vlastní stěhovací auto. Stalo se však, že se právě jednou v neděli tatínek nevrátil domů. Teprve večer telefonovali mamince, že si při stěhování pohmoždil ošklivě záda a že leží v nemocnici. Vrátil se domů až za 14 dnů, ale musel i doma polehávat. Alespoň si pořádně odpočineš, utěšovala ho maminka. A neděli můžeme začít zase pořádně světit. Že by se tatínek mohl vrátit ke svému dřívějšímu zaměstnání, na to nebylo ani pomyšlení. Našel si tedy jinou práci. A bylo to dobře, poněvadž byl v neděli doma a častokrát zašel s rodinou i na pobožnost. Vždy, když přijde neděle, odlož každou práci. Kdo nesvětí sedmý den, velmi mnoho ztrácí. Adámek pobýval v domácnosti muže, který ho přinesl z hotelu už několik měsíců, ale spokojený tam vždycky nebyl. Stávalo se totiž, že tam bylo občas slyšet křik a hubování. Příčinu k hubování zavdával starší z dětí, chlapec. Chodili totiž na něho stížnosti. Někdy ze školy, jindy od sousedů. Paní učitelka si stěžovala, že je chlapec při vyučování nepozorný a že se o přestávkách pere a že nepíše domácí úkoly. A sousedi zase žalovali, že chlapec rozbil sklepní okénko a že umazal na dvoře kopacím míčem čerstvě vyprané prádlo a počmáral nově vymalovanou sušárnu prádla. Maminka z toho byla nešťastná. Někdy se snažila chlapci laskavě domluvit. Jindy se však nezdržela a hlasitě hubovala. A tu chlapec, místo aby s lítostí přijal její napomenutí, začal na ní také křičet a odmlouval nepěknými slovy. Když se o tom večer dozvídal, tatínek mírně vysvětloval chlapci. Jen se podívej, jakou bolest a ostudu si nám způsobil. Ale chlapec jenom zarputile stál a kopal zlostně do nohy u stolu, nebo začal povíkovat.
3: A zrovna to zase udělám. A jestli mě budete napomínat, uteču z domova.
1: Jednou, právě když chlapec odmlouval rodičům, přišla na návštěvu Hochova babička. Neděláš dobře, že jsi tak neuctivý k rodičům, řekla a z jejího hlasu zaznívala bolest. Jestli se nezměníš, nepovede se ti dobře. Ale Hoch se jen ušklíbil a bručal si pod fousy něco o starých lidech, kteří ničemu nerozumějí.
3: Jen aby se ti opravdu nepřihodilo jednou něco zlého.
1: Strachoval se Adámek, který měl Hocha rád, ale poněvadž byl jen z hlíny, nemohl to říct nahlas. Ale jak tak uvažoval o chlapci, najednou si vzpomněl, že se ani on nezachoval pěkně k sochaři, který ho sformoval z hlíny. Jak rád by se teď octl zas v jeho ateliéru. Nezapomeň, co ti říká jedna z moudrých božích rad, že máš svého otce, matku, milovat a poslouchat.

kdo si v něm spí, kdo v něm bydlí, kdo má nárok, tak spí, svý sny si sní, nad nimi bdí.

co je tu krás, jelence pás, asi snídal.

0: No a ty, sluníčko, hřej.
1: Pamatujete si, co se říkalo na konci dnešního příběhu o Adámkovi? Že máme rodiče nebo ty, kdo se o nás starají, poslouchat. Ale to vy přece moc dobře víte, vidíte. A víte, jak se jmenuje ta vlastnost, kterou má člověk, který umí dávat dobré, ale opravdu dobré rady? Který si ví vždycky rady nebo si umí poradit? O takovém člověku se říká, že je, že je moudrý. Chci si s vámi teď povídat o této zvláštní vlastnosti, která se jmenuje moudrost. Co to vlastně je? A jaký musí být člověk, který umí dobře poradit? A myslíte si, že je toto stejné jako chytrost? No, je to hodně, hodně podobné. Ale ten, kdo je chytrý, ten nemusí být ještě moudrý. No, tak abychom se do toho nezapletli, tak pěkně po pořádku. Chytrý člověk toho hodně ví. Přečetl třeba hodně knížek, rozumí počítačům a umí si najít lecos na internetu, pamatuje si, co přečetl, umí třeba mluvit cizími jazyky, umí cizí slova a tak. Ale kdo je moudrý, ten toho třeba nemusí zase tolik vědět, ale umí dát dobrou radu, umí rozeznat věci dobré od těch špatných. A záleží mu na lidech kolem sebe. Poslouchá je, když něco říkají. A taky se nevsteká. A umí prostě věci dobře vyřešit. Tak co? Chtěli byste být spíš chytří anebo moudří? Víte, já znám spoustu lidí, kteří jsou velice, velice chytří. Ale tuhle svou chytrost používají jenom k tomu, aby se oni měli dobře a aby měli všechno dobré jenom pro sebe. A tomu už se říká spíš vychytralost. A na tom už nic pěkného není. Ale úplně nejlepší je, když je člověk chytrý a ještě k tomu moudrý. A to je opravdu možné. A jak můžeme takovou moudrost získat? Tak o tom, přesně o tom už vám poví Zuzka v dalších rozhlasových piškotkách, v níž vás pozve do zvířecí školky. A dneska to tedy bude o sově a o moudrosti.

Ahoj děti, dneska jsem se krásně probudila a mám hodně dobrou náladu. Myslím tedy, že je to ten pravý čas, abych vás pozvala někam do daleka na nějakou dobrodružnou výpravu na neobyčejný let. Pojďte spolu se mnou, zvu vás

0: A teď už si pěkně stoupněte. Jste připraveni na odlet? Přidržte si čepice a hop! Už jsme ve zvířecí školce. Pěkně zdravím, ahoj.
1: Dobrý den. Vítám vás.
0: Promiňte, jdeme moc brzo? Ty ještě spíš?
1: Brzo, brzo. My sovy spíme celý den.
0: Jejda, jak to? To vám nestačí spát v noci? Jen jestli, děti, není tahle sova nějaká lína? Nebo nedívala se tajně večer na televizi?
1: Ne, tak to není. Já tě dobře slyšela, co si s dětmi povídáte.
0: Víš, je mi divné, že odpočíváš, jen tak sedíš teď ve dne. Tak si domýšlím, že z v noci asi dělala něco jiného místo odpočívání.
1: To máš pravdu. My sovy to máme jiné než vy lidé.
0: Jak jiné? Co je jiné?
1: Hodně věcí je jiných. Nejen, že tedy jinak vypadáme, ale máme jiný čas na práci a odpočinek. Jak zapadne sluníčko, tak se vydáváme hledat potravu. Letíme na lov. Já tak nejraději myšku. No, a to dá rozum, že přes den potom jen tak sedíme v tmavých koutech a odpočíváme.
0: Aha, tak teď už chápu, ale moment, něco mi tu přece nehraje. Já v noci, když jdu po pokoji a nerožnu si, tak nic nevidím a sotva, že do něčeho nenarazím. A ty se mi tu snažíš namluvit, že jsi v noci lítala. A pozor, v lese lampy nejsou, to vím, to mě nenamluvíš. Sotva je vidět na krok a už vůbec ne na myši, které jsou šedé. Tak, sovo, řekni, jak to je, řekni mi pravdu.
1: Já říkám pravdu, lhát bych si nedovolila, to mi můžeš věřit. A teď mě dobře poslouchej. Bůh nám dal schopnost vidět i v noci. Dal nám dokonce 100x větší schopnost na dálku rozlišit očima věci, než vám lidem. Na blízko sice zas tak dobře, jako vy nevidíme, ale na dálku bezvadně.
0: Ach, to je něco. Bůh je tedy tak moudrý, když tohle všechno vymyslel a zařídil, když i oči má každý zrovna tak, jak potřebuje. Tak vy, sovy, vidíte i v noci a na dálku.
1: Ano, ano, je to tak.
0: To by mě tedy zajímalo, jaké oči má Bůh a co všechno vidí, když nám lidem dal oči, co dobře vidí zblízka, a vám, sovám, co zase dobře vidíte do dálky a v noci. Nevíš o tom něco? Říká se o tobě, sovo, že jsi moudrá. A slyšela jsi, i co jsem úplně šeptala. Třeba i více víš? Třeba jsi moudrá a řekneš nám to.
1: Já jen tak moudře vypadám. Umím moudře koukat, ale více toho o Bohu nevím, než co je v Bibli napsané. Uši mám dobré, to ano, ale ty používám zase hlavně k tomu, abych slyšela, kde se která myška šustne a mohla ji vyhledat.
0: No tak z Bible se to dozvíme. Ano, tak tedy Bible. Ta nám toho o Bohu asi prozradí nejvíce. To je dobrá rada.
1: A tak co vidí Bůh? Mně by to taky zajímalo. Určitě více než my a vy dohromady, co?
0: No, asi ano. Nebudu tě dlouho napínat a přečteme si to. Ale ty boží Hospodinovy oči jsou teda fakt zajímavé a mnohem, mnohem lepší než ty naše. Poslouchej, co tam stojí. Oči Hospodinovy jsou na každém místě. Pozorně sledují zlé i dobré.
1: Tak Bůh vidí úplně všechno? Vždy a všude? To je tedy jedinečné. To nikdo jiný nedokáže.
0: A ještě ti kousek z Bible přečtu. Poslouchej. Člověk se dívá na to, co je před očima, ale Hospodin hledí na srdce.
1: Co? On umí vidět tedy i to, co si kdo myslí?
0: No, představ si, zná moje nápady, co si myslím i úplně potichu pro sebe. Ví, po čem toužím, jaké mám přání a sny.
1: A jaká jsi uvnitř? Zvenku jsi velká, modrooká paní a uvnitř, Zuzko, jaká jsi?
0: No, to ví nejlépe Bůh? Myslím, že mě má prokouklou ještě lépe než já sebe. Vidí, že se ráda směju a taky, že někdy mě něco dovede pořádně nazlobit a mám chuť nadávat. Ví, že si přeju být šťastná a mít a dělat hezké věci. Ale když to není, jak bych chtěla, tak dokážu i závidět.
1: A to nadávání a závist se Bohu líbí.
0: No, to je právě to. Nelíbí. Pozorně sleduje zlé i dobré.
1: A jak to Bůh dělá? Trestá to zlé a odměňuje dobré?
0: To ví, že jo. Jenom to není tak jednoduché, jako když nás vychovává maminka a táta.
1: No, to bych řekla. Všechny ty lidi mít na starosti. Mladé, staré, chudé i bohaté, zlobivé i hodnější. Jak ten to dělá, to bych nezvládla. Nevěděla bych si s tím rady.
0: Víš, když dostaneme na zadek nebo nám rodiče něco zakáží, tak to za chvilku už nebolí. A trest je pryč a příště si chceme dát pozor. Jindy se třeba zase vytrestáme sami těmi zlými věcmi, které špatně skončí. Ale představ si, že Bible píše, že trest za všechno to zlé, říká se tomu za hříchy, je takový hrozný.
1: Jak moc hrozný, tak nebo ještě více?
0: Víš, on Bůh je v takovém hezkém místě, v nebi, kde je právě všechno to hezké a pěkné, po čem lidé touží. A ten trest je to, že ti, kdo někdy zhřeší, tam nebudou moc být s ním nikdy. A napořád budou v místě smutku a trestu.
1: Jak napořád? Vždyť všechno někdy skončí. Lidé i zvířátka umírají, opak je konec, ne? Jak a kdy se mohou dostat do toho nebe?
0: No právě. Bůh chce, až umřeme, abychom byli v tom hezkém místě.
1: Aha, tak on umí být s lidmi tady na zemi, ale potom, když umřou, je chce mít u sebe, v tom nádherném místě.
0: No, teď ho ještě nevidíme, i když Bůh nás vidí, ale potom chce, abychom ho viděli úplně.
1: No jo, ale jak tedy, ty tam nebudeš moci být, když už si nám prozradila, že jsi taky zřešila? Třeba jen potichoučku si něco nehezky řekla, nebo si i myslela?
0: No, naštěstí to Bůh nenechal celé na mě. Já bych to opravdu nezvládla a ani nikdo z lidí by k Bohu nemohl.
1: A tak jak se tam dostanete?
0: Víš, Bůh má syna, je to Ježíš. A ten, i když sám nikdy nezřešil, udělal pro všechny děti a lidi moc hezkou a dobrou a velkou věc.
1: Fíha, to jsem zvědavá, co to je?
0: Víš, on je velký hrdina. Nechal se potrestat místo lidí, místo mě i dětí za naše hříchy. A když Pána Boha poprosíme, aby nám to zlé, ty naše hříchy odpustil a budeme mu věřit, tak máme slíbeno, že Bůh nás vezme k sobě do nebe, do toho nádherného místa.
1: A to jen díky Ježíši, který to pro vás zařídil?
0: Představ si, že ano.
1: A kdo už Boha poprosil, aby mu hříchy odpustil, může ho uvidět a třeba i uslyšet až potom v nebi? Nebo už teď se mu nějak ukáže?
0: Víš, úplně to bude až potom, ale Bůh našim očím a uším už teď něco odkrývá a hlavně našemu srdci.
1: Tak povídej.
0: No, Bůh nám dal Bibli a tu, když čteme, tak je to, jako by k nám mluvil sám Bůh. Musíme ale být chvilku tiše a dobře tomu naslouchat a taky o tom přemýšlet.
1: To já, když chci dobře slyšet, co se děje v lese, tak taky musím být úplně potichu. A to dokonce slyším 50krát lépe než lidé. Proto jsem slyšela i co si šeptala dětem.
0: Aha, tak to jo, teď už tomu rozumím. To vám Bůh dal tedy hezkou výbavu.
1: No, to ano. A tak Bůh mluví k lidem přes Bibli. A ještě nějak?
0: No, někteří lidé ho i slyšeli přímo a poslechli ho. Ale to je spíše vzácné. Já sama ho ještě neslyšela tak přímo, ale Bibli čtu a skrze ní ke mně Bůh mluví a snažím se poslouchat a jeho moudrými radami se řídit.
1: No vidíš, Bůh všechno vidí a slyší nejlépe a tak bude asi nejmoudřejší. Více než vy lidé i my sovy.
0: To máš určitě pravdu. Je nejmoudřejší. Nejen, že nejlépe všechno zná a rozumí všemu, ale dovede nám i nejlépe poradit.
1: A co to vidění Pána Boha tady na zemi očima?
0: No, když si lidé mohli přímo koukat na Božího syna Ježíše, ale ten už je teď taky v nebi. A v jiné knize, kterou napsal jeden moudrý člověk, jsem četla, že nejdůležitější věci jsou očím neviditelné.
1: Aha, tak ono to asi není tak úplně potřeba všechno hned na vlastní oči vidět.
0: To důležitější, než Boha vidět, je mu věřit.
1: Mně něco došlo. poslouchej. Kdo Bohu teď věří, ten ho potom i uvidí.
0: No to zní moudře.
1: Děkuju.

Tak víš co? Pořád mluvíme o očích a o uších a mluvíme a mluvíme. Tak si s nimi teď pohrajeme. Děti, poslouchejte, dám vám zvukové hádanky. Říkejte, co právě slyšíte.

0: Uhodli jste? Ano. Nejdříve zazvonil telefon. Někdo prošel. A potom projelo auto.
1: Já mám nápad. Ať děti teď zkusí, jak daleko si mohou posunout obrázek, aby ještě poznali, co je na něm nakresleno. Zkuste si jich několik s mámou a tátou namalovat vedle sebe a potom poznávat na dálku.
0: Mě tak to zkouší paní doktorka na očním. No třeba to i děti zažily.
1: Ale to by mě zajímalo, jak děti také vidí daleko. A možná někomu pomůžou brýle, nebo i zvětšovací lupa. Nebo jsem dokonce slyšela, že existuje mikroskop, kterým se zase mohou vidět i úplně malé věci.
2: Ale už na mě jde zase to spaní.
0: Taky jsme si povídali dlouho a ty jsi po celé té noci unavená a máš teď odpočívat. Ale moc ti děkuji, že jsi se mnou tak zajímavě povídala.
2: Já byla taky ráda, ale už se mi opravdu ty oči zavírají.
0: Tak dobrou noc, tedy dobrý den, no úplně jsem z toho popletená. A vám děti přeji ne hezké spaní, ale hezké hraní i naslouchání tomu, co Bůh radí. Tak ahoj a někdy zase naslyšenou.

Připomínám všem, kteří třeba až teď přišli k rádiu nebo počítači, že posloucháte Kormidlo, pořad pro všechny děti, které chtějí v životě držet správný směr. Povídáme si dnes o sově a taky o jedné důležité vlastnosti, která se jmenuje moudrost a která je pro držení správného směru v životě moc, ale moc důležitá. Takový kapitán na lodi, ten by měl být moudrý. Přijde třeba bouře, silný vítr, nebo docházejí zásoby, anebo se mu plavčíci začnou na palubě hádat, kdo vydrhne podlahu. No tak takový kapitán to musí umět dobře rozsoudit a rozhodnout. A když to dovede, celá posádka si ho taky pořádně váží. Co řekne kapitán, to platí. Co? Cože? Že co u vás řekne tatínek, to taky platí? No tak to je správně. Táta je totiž takovým kapitánem celé vaší rodiny. A ještě něco vám prozradím. Pán Bůh je ten nejmoudřejší kapitán ze všech kapitánů na světě, protože ten si ví rady úplně vždycky. A co vy? Znáte kolem sebe někoho, kdo si ví vždycky rady? Táta? Máma? Babička? A nebo třeba nemáte rodiče a máte někoho jiného, kdo se o vás stará a umí vám poradit? Pošeptám vám tajemství, ano. My, rodiče, moc potřebujeme moudrost, abychom vám, dětem, vždycky uměli dobře poradit. A moc o to stojíme. A představte si, že v Bibli je napsáno, že každý, úplně každý, kdo o moudrost Pána Boha poprosí, dostane jí, kolik si bude přát. Opravdu? Je to tak? Píše se to v knize Přísloví, kdybyste si to chtěli ověřit a najít si to tam. Dokonce se tam píše, že je moudrost cennější než zlato a perly a drahé kamení. To je ale vzácnost, nemyslíte? Tak víte co? Pojďme se teď za tu moudrost společně pomodlit. Kdo jste to ještě nikdy neskusili, tak je to úplně jednoduché. Prostě Pánu Bohu řeknete, z čeho máte radost nebo co vás trápí a tak. A já mám nápad. My si dneska tu modlitbu zaspíváme, protože na prosbu o moudrost já znám jednu takovouhle písničku.

Jestli pak víte, čím my, lidé, poznáváme svět? Vzpomínáte? Zuzka nám v Piškotkách už dneska povídala o... Ale ne, já vám to neprozradím. Zkuste uhodnout, co to je. Kdo všechno slyší, nic ale neříká. Co pak to je? A druhá hádanka? Dva sousedé v jednom domě vedle sebe bydlí, ale nikdy se přitom ani nezahlídli. Co pak to je? Kdo všechno slyší, nic však neříká. Jsou to uši. A dva sousedé v jednom domě, co bydlí vedle sebe, ale nikdy se ani nezahlídli? To jsou oči v naší hlavě. Ano, správně. Zuzka nám už povídala o očích a uších. Slyšeli jsme o tom, že sova moc dobře slyší. Slyší i myšku v listí, slyší mnohem lépe než my lidé. A má taky obrovské oči, které na nás v noci můžou tajemně svítit. Ale uši potřebuje víc, aby se po tmě v lese vyznala. Tomu, čím poznáváme svět, se říká smysly a je jich dohromady 5. Jestli pak víte, které to jsou, tak oči to je zrak a uši to je zase sluch. Když byste si zacpali uši a zavázali oči, no co vám zbývá? Někdy si to zkuste. Jsou na světě i děti, co mají oči nebo uši nemocné a musí si vystačit s těmi ostatními smysly. No, poznávat se totiž dá i rukama. Vidíte? A to je hmat. Nosem zase cítíme vůně nebo pachy, to když teda zrovna něco nevoní. A to je čich. A pusou, jazyčkem chutnáme, jestli je něco sladké, slané, hořké nebo kyselé a tomu se říká chuť. Takže máme zrak, sluch, hmat, čich a chuť. Se smysly se dá užít spousta legrace. Když si třeba zavážete oči a máte trefit třeba do koupelny, poslepu, a nebo vám někdo do velkého škopíku nebo mísy dá několik věcí a vy si zavážete oči a máte je poznat jenom rukama. Najednou si uvědomíte věci, které třeba s otevřenýma očima a ušima vůbec nevnímáte. Že kamínek je hladký a studený, kivy je chlupaté a gumový míček je trochu lepkavý. No a to i bez toho, že vám spadne do marmelády. A tak podobně. Zkuste si takovou hru někdy zahrát. A aby se vám ty smysly dobře pamatovaly, mám tady na ní říkanku. Třeba ji znáte. Když narodí se maličký, dar vidění má podvíčky. Dar slyšení má v něžném oušku, dar doteku má v prstíčkách, dar chuti pozná v prvním doušku a dar vůně v jarních kytičkách. A maminko, ty k těm darům v krátku dar řeči přidáš nemluvňátku. A my si teď dáme další písničku.

kacími písmenky ví, že tohle písmeno vypadá jako ptačí zobáček. Ano, je to písmenko V. A kdo zná tohle zvířátko, které začíná na V? Na stromě má hnízdo, po větvích si skáče a přece to není ptáče. Co to je? Je to veverka. Kdybychom tohle písmenko V neměli, tak místo Vánoc bychom slavili Ánoce a z vrány by byla rána, z vodopády odopád a z veverky. Tak to snad ani nejde říct, to by byla ERka. No tak to se ho radšej naučíme, co říkáte? Písmenko V dobře vyslovíme, když přední zoubky opřeme dole o pusinku, o spodní red. Zkuste si to před zrcadlem a už můžeme vesele i vážně vyslovovat V. Veverka, vláček, vodopád, vidlička, vlásky, vrána, Vánoce, vajíčko, vrabec nebo velryba, včelka nebo velbloudi. A mám pro vás tady jednu říkanku, hýbanku o Vláďovi, co se rád koupal ve vaně. Vláďa má rád vlažnou vodu. Napouští ji z vodovodu. Když pak do vany si vleze, na velrybě se v ní veze. A pak ve vlnách si výská, když velrybě z vodotrysku vlažná voda vzhůru tryská. Líbila se vám tahle říkanka na písmenko V o Vláďovi, co rád leze do vany? Napište si o ní a já vám ji třeba pošlu. A ještě než si pustíme další písničku, která bude o velbloudech, tak zdravím všechny vašíky, vítky, věrky, vládíky i vladimírky, vendulky a verunky, viktory a viktorky, vilémy, vlastíky a vojtíšky, Valérie, Vandy a Valentíny.

Posloucháte Kormidlo a společně s dětmi plujeme na pohádkové lodi mořem povídání, písniček a pohádek. A teď jsme teda moc, ale moc pracovali. Víme, kolik máme smyslů, že je potřeba být moudrý a procvičili jsme si písmenko V. Než se dneska rozloučíme, ještě bychom si mohli něco vyrobit. No, víte co? Pomůžeme si jednou květnovou básničkou. Světem letí novina, že prý květen začíná. Všechno kvete, krásně voní, motýlci se spolu honí.

0: hrušně kvetou. Pověz, Květne, půjdeš s námi na výlet? Ne, teď mám zrovna práci. Už se líhnou ptáci. No tak já už to mám, mě už to napadlo. Ať už je květen, nebo červenec, nebo třeba prosinec, vždycky nám můžou jaro připomínat motýlci, kteří nám v pokojíčku vydrží třeba celý rok. Vyrobíme si motýlky a budeme na to potřebovat tvrdý bílý papír, tenkou černou fixu, voskovky, lepidlo nebo lepící gumu, dřevěné kulíčky, pestré ostřižky látek a nažehlovací vlizelín. Maminka bude zase vědět. Tak nejprve si nakreslíte, nebo někdo starší vám pomůže nakreslit šablonku motýla. Nejlépe to jde tak, že přehnete papír na půl a tam, kde se ohýbá, nakreslíte tělíčko a horní a spodní motýlí křídlo. Vystřihnete takhle přehnuté a vystřižený motýl má pak křídla pěkně stejná a souměrná. A podle této šablonky si obkreslíte tolik motýlů, dokud vás to nepřestane bavit. A potom vezmete tenkou černou fixu a nakreslíte na ta křídla ozdobné drobné ornamenty. Co jsou to ornamenty? Různé vlnky a kolečka, čárky a obloučky. Co vás napadne, jak byste křídla vyzdobili? A pak vezmete voskovky a pastelkou pěkně naležato křídla vybarvíte různě duhově. Kousek žlutě, červeně, fialově, hnědě, takže vzniknou duhoví motýlci. No a ty už zbývá jen přilepit na kolíčky a přicvaknout na záclonu nebo třeba na šňůru od lampičky a nebo lepící gumou přilepit na dveře do pokojíčku. A co s tou látkou? Podle šablonky můžete vystřihnout motýlky i z látky. Poproste maminku, nebo tetu, nebo babičku, aby vám na ně nažehlila vlizelín a můžete ho přižehlit třeba na bílé tričko, které už schytalo nějaký ten flek a který už nejde vyprat. A nebo třeba na bílý polštářek. Ale vždycky se napřed domluvte s někým dospělým, ano? Dnešní kormidlo končí. Povídali jsme si o sově a taky o písmenku V, ale hlavně o moudrosti, které nám Bůh může dát tolik, kolik budeme chtít. Zuzka nám povídala o tom, že je důležité dívat se nejen očima, ale i srdcem. Protože co je důležité, je očím neviditelné. To je možná pro vás trošku složitá věta, ale až budete větší, určitě na to přijdete. A zrovna tuhle větu a ještě mnoho jiných krásných příběhů najdete v knížce, kterou napsal pan Exupéry a která se jmenuje Malý princ. A cože? Že jsem vám neřekla, co mi máte nakreslit a poslat sem do rádia. No to by byla chyba. Tak víte co? Rozdělte papír na půlku a na jednu půlku nakreslete krásný slunečný den, v něm šlítají motýlci a na druhou půlku tmavou noc a v ní sovu.
1: Kormidlo.

0: Dnešní sový kormidlo si můžete, děti, poslechnout ještě ve čtvrtek v 5 hodin odpoledne. Své dvoustranné obrázky posílejte na adresu T2VR Horníkova 36, směrovací číslo 62800 Brno, nebo oskenované pomocí e-mailu na adresu radio7@radio7.cz. Už se moc těšíme. Příští týden se s kormidlem a vodními skauty vydáme na otevřenou řeku, tak naslyšenou zase v neděli v 1 hodinu odpoledne.
1: Za hrdiny všedních dnů.

S dětským kormidlem jsme se ve vysílání Rádia 7, kterým vás stále provází Milan Remeš, přenesli přes 14. hodinu neděle s datem 20. září. V následující hodince se přeneseme z pohodlí našich domovů za obzor do slunné Itálie, o které si s Lidou Matuškovou povídají manželé Lucie a Filip Mésárošovi. Přeji vám objevný a jihem provoněný poslech.

0: 6 týdnů v Itálii. No nejsou to 2 roky prázdnin, ale docela dlouhý časový úsek, aby člověk to konkrétní město, tu konkrétní oblast poznal. Mými hosty v dnešním cestovatelském magazínu Za obzor jsou Luzka a Filda Mesároš, kteří tenhle ten čas strávili v jedné části Itálie a já jsem je pozvala, aby nám o svých zkušenostech povyprávili, protože to báječné na vašem pobytu je, že jste prostě mohli Itálii poznat jinak, než když turisté přijedou na týden a popíhají po pláži a vlastně by klidně mohli být někde u Mácháče a ten rozdíl by nebyl až tak výrazný. Vítejte, jsem ráda, že jste tady dneska. Kde bychom tak začali? Asi bych byla ráda, kdybychom zazumovali to místo, kde jste se pohybovali, kde jste pobývali.
1: Tak my jsme bydleli vlastně měsíc v Tivoli, což je takové malé město v římské provincii, ale abych byla úplně upřímná, tak my jsme nevěděli, že budeme bydlet v Tivoli. My jsme si mysleli naivně, když jsme letěli do Itálie, že budeme bydlet v Římě. A až když jsme doletěli na letiště v Římě, tak jsme si hledali cestu, jak se dostaneme na to naše ubytování a zjistili jsme, že bydlíme asi 30 kilometrů od Říma, tak to pro nás bylo velké překvapení, ale vlastně ve výsledku jsme byli rádi, protože bydlet v metropoli není to stejný, jako bydlet v tom malém městě, kde můžete zažít italskou kulturu a tu italskou jako lásku, to, jak žijou, tu veselost a tu hravost toho národa.
2: Ono to totiž to bylo tak, že my jsme vlastně to ubytování riešili asi 3 čtvrtě roka předtím, než jsme išli do Talianska a mezi tím jsme stihli zabudnout, kde jsme se vlastně ubytovali alebo kde jsme to ubytko zohnali a my jsme mali kopu povinností doma, riešili jsme nový byt, takže jsme len vedeli, že musíme zaletieť do Ríma a keď jsme došli do Ríma, tak jsem se konečně pozrel na mapu, že ako se teda dostaneme na ubytko. A my sme celý čas vravili kamarátom, že hej, že budeme priamo v Ríme bývať mesiac a nakoniec sme zistili, že to bola vlastne taká dedinka alebo také mestečko za Rímom nejakých asi 30 kilometrov.
1: A pak sme sa vlastne presúvali na 2 týdny do Ostie, to je pořád součást jako římské provincie, ale je to na inú stranu a je to přímo u moře. Takže sme potom 2 týdny bydleli u moře a tam ta kultura taky byla zase úplně jiná. A ve výsledku, když teďka na mě vyskakují různý jako videa na Itálii, na Řím, tak všichni říkají, že když jste v Římě, tak se zajďte podívat jako do Tivoli, protože to stojí za to. Takže jsme vlastně to vychytali a byli jsme v tom podle mě nejlepším místě, v jakým jsme mohli být, protože to bylo fakt takové to pravé italské město.
0: Když jste mluvili o tom, že jste hledali si dopravu do toho místa, jak se dopravuje člověk z letiště Fiumicino, je to? Mm-hmm. Z římského letiště Fiumicino do Tivoli.
1: Blbě.
0: Aha.
1: Ta cesta byla... Chceš se to podělit? To je tvůj oblíbený zážitek.
2: Ta cesta byla komplikovaná, protože my jsme museli měnit spoj autobus a vlak asi 2x alebo 3x. Mm-hmm. A bylo to také komplikované, že jsme museli vlastně dojít najprv do centra Ríma a tam potom presadať, myslím, že nějakým metrom jsme išli a potom jsme išli jako ďalej nějakým autobusom, protože jsme zmeškali vlak, takže to bylo jako celkom komplikované. Mm-hmm. A ta naša cesta priamo do toho Ríma byla tiež taká nepríjemná, že nám celý deň pršalo a už jsme byli prostě unavení a z predošlého dňa letelo nám to, myslím, o 4. ráno, takže jsme vlastně jako boli radí, že jsme potom jako dorazili a išli jsme rovno spať, jak jsme dorazili na byt.
1: Ono totiž jako jedna věc o Italech a jejich systému dopravy je, že oni jako neřeší časový rozpis moc. A je to tam hrozně, nebo na nás Čechy, je to hrozně chaotické. Já mám tendenci mít o věcech přehled, kontrolu a v Itálii tohle to bylo něco, co jsem musela úplně pustit, protože my, když jsme odjížděli z toho letiště, tak jsme chytli jako dobře podle mě ten vlak, to bylo v pohodě. Pak nám ujel nějaký autobus, tak jsme stáli na nástupišti a už jsme měli domluvený, teda, že pojedeme dalším autobusem, no a řidič potom přijel a když mě viděl a Filda dobíhal ještě koupit lístky, protože to bylo tam nějaké matoucí, tak prostě řidič se na mě podíval a řekl, tak já jedu na vás, nebudu čekat. A prostě odjel. Takže jsme čekali potom na další autobus a to jsou takový jako malý městský, to nejsou jakoby meziměstský, jak my jsme zvyklí, že prostě Brno Olomouc jezdí normální jako takový ten velký autobus. To bylo fakt jak městská doprava prostě ve velkém městě a všechno fungovalo na znamení. A ty když nevíš, kde máš vystoupit, protože neznáš to město, tak Filda ležel prostě v Google mapách a koukal, jestli jako už
3: kde se právě jste?
1: Jo, kde jako si už se přibližujeme tomu místu, kde máme jako vystoupit. Byli jsme fakt celý mokří, ty jsme měli ty velký kufry, protože jsme jeli na dlouho. Nikdo tam neuměl anglicky, takže jako ta cesta byla fakt katastrofální. A podle mě jako hřebíček úplně bylo to, že my jsme došli do toho města, my jsme měli tu adresu, teď jsme hledali to bydlení, jako kde teda budeme, ten náš byt. A oni měli hrozně blbě označený ty domy, takže my jsme ani nemohli najít ten byt, kde jsme jako bydleli. Teď pršelo, my oba unavení, já už jsem byla úplně na pokraji svých jako sil. Filda už byl dávno za hranicema, protože ten na nějakým nádraží si tam sedl na zem, opět rezignoval. Já už nikam nejedu, já to tady nemám rád, to je hrozný. A já jsem ho tak nahecovala, říkám, ne, pojď, to zvládneme, poslední spoj.
2: Já jsem byl ještě mírně chorý vtedy, takže to ano, bylo fakt náročné.
1: To byla fakt jako blbá kombinace. No, došli jsme prostě na tu ulici, kde ten byt měl být, ale nebylo tam to číslo. A já už jsem byla fakt úplně zoufala, takže já v tom dešti jsem prostě začala křičet jméno toho našeho bytného, takže já jsem na ulici prostě si stoupla s těma kuframa a s tím deštníkem a jenom jsem křičela Josefe, Josefe! A fakt vylezl pán a byl to náš majitel. Takže prostě vylezl a řekl, a už jste tady, super, a pustil nás jako do bytu. Tak to byl takovej pro mě hrozně vtipný moment té cesty, jakože v největší zoufalosti úplně mokří, zmrzlý a já už prostě jsem nevěděla, jak tu najít, tak jsem začala volat jméno toho týpka a on se objevil.
3: Říká někdo, že takhle vlastně vypadá vzývání, že si jako lidé se ptají, co to znamená vzývat Boha. A já jsem slyšela ilustraci, že to přesně takhle vypadá, že někde stojíš a už nemůžeš. A voláš prostě, otče, nemáš ty techniky, nemáš to správné, ten správný způsob modlitby, ale prostě voláš, otče, zachraň mě, už nemůžu. Tak Giuseppe se ozval, to možná taky něco vypovídá o charakteru toho městečka. Vezměte nás možná do nějakého trošku prosluněnějšího dne v Tivoli. Mm-hmm.
2: Jo, tak Tivoli bolo úplne také krásne mestečko, neviem presne koľko obyvateľov, ale také tie krásne úzke talianské uličky, všade nejaké ako domčeky, kaviarničky, obchodíky a tí ľudia boli strašne príjemní a ako veľmi sa nám tam páčilo, no, takže vždy tam mi prišli, že tí ľudia sú ochotní a zhruba vedeli rozprávať ako po anglicky, takže sme sa vždy vedeli nejak ako dorozumievať s nimi, takže to bolo tak moc fajn.
1: Jo, ja som na Tivoli milovala a asi budu vždycky milovať to, jak to bolo malý, tak my sme sa tam hrozne rýchle cítili ako doma. My jsme podle mě už druhý den nebo třetí jsme šli prostě do jednoho podniku, jmenovalo se to Ugo, to byla naše oblíbená restaurace, kde my jsme tam šli na takovou tu italskou snídaní, což je přesně něco mezi jako obědem, jako brunch by se dalo říct, mezi prostě snídaní a obědem, protože oni obědy mají posunutý. A to nám vysvětlo slunko a to bylo podle mě ten moment, kdy jsme si řekli, jo, udělali jsme dobře, protože jsme seděli, já miluji na Itálii to, že oni mají ty kavárny venku. V Itálii moc nefunguje, že by byl prostor kavárny vevnitř, takže oni všechno tahají ven. A my jsme seděli venku na tom náměstí, objednali jsme si ten talíř prostě těch salámů, těch sýrů, objednali jsme si aperol, protože v Itálii prostě aperol o'clock, protože aperol hodina je pořád. A opět jsme vydechli na tom slunku, opět si pamatuju ten den a fakt jsme tam seděli a říkali jsme si, jo, to bude dobrý. Mm-hmm. A to Tivoli fakt bylo skvělé v tom, že jak bylo malé, tak o nás všichni věděli. Jako do týdne nás na ulici zdravili, čau Bella. A bylo to hrozně hezký, já jsem se tam fakt připadala jak doma, pak už jsme tam měli víc svých oblíbených podniků. Já jsem teda se začala učit italsky, takže já jsem se snažila s nima mluvit italsky, takže jsem objednávala v italštině a oni už potom věděli i moji objednávku, takže už jsem nemusela mluvit, jenom jsem přišla a oni čau, čau a už nám to nesli jako na stůl. Tak to bylo hrozně krásný a Tivoli je fakt místo, kde obecně celá Itálie je jako protkaná historií hrozně moc a já miluji historii a Tivoli je protkáno takovou tou, ne tou známou, tam je Villa d'Este, my jsme bydleli kousíček od ní a to je vila prostě, která patří rodině d'Este. Já jsem později zjistila, že třeba je to ta rodina, co známe ten útok z první světové války. František Ferdinand d'Este, jo, to byla jeho rodina. A je to nádherná vila s nádhernou zahradou, nádhernýma vodopádama, takže je to trošku turistický místo, ale to město je fakt jako historický v tom, že jsou tam, jak říkal Filda, ty starý domy, ty starý uličky a ty lidi si toho jako váží a fakt je to maloměstský. Není tam ten turismus nějak jakoby velký, tam jedno náměstí, kde jsou takový ty klasicky turistický jako obchůdky, miluju Itálii, miluju Řím, ale vlastně jinak to bylo hrozně domácí a mě to na tom hrozně bavilo. A vlastně ještě kousek od toho, kde jsme bydleli, tak byl park Gregoriana.
2: Park byl jako velmi pěkný a byly tam vlastně také asi tři velké fontány v tom parku, takže to byla taká ikona možno jako toho města.
3: Chodí i místní do parku. Mám si to představit jako opravdu Hyde Park, kde ty lidi prostě piknikují na dekách a tak, nebo spíše klidnější prostor?
1: Já si myslím, že do Gregoriany chodili zejména turisti a ono to možná, to byla jako vila Gregoriana, kolem kterého byl ten park. A ono, jakoby park je v tomhletom podle mě velmi zavádějící, protože podle mě to byla jako přírodní nějaká rezervace. To bylo fakt obrovský, krásný vodopád. A není to, že by lidi piknikovali jako na zemi, to ne, spíš se jdou fakt projít. Nevybavuju se, že by někdo v tom městečku piknikoval někde na zemi. Oni ti Italové, jak mají ty kavárny venku a vlastně všechno je venku, tak oni jsou tam. Oni sedí jako na lavičkách, sedí prostě v těch restauracích a oni ten život žijou na těch ulicích. Ono, když prší, tak Itálie je zavřená. Nebo minimálně Tivoli, nevím teda jak Řím, ale Tivoli, když pršelo, tak byť měli otvírací dobu, tak ona prostě neexistovala. Oni prostě zavřeli a nešli do práce, když pršelo.
3: Jak často tam pršelo? Hladověli jste?
2: No pršelo tam ten prvý deň, jak sme prišli, tak si pamätám, že Lucka ostala na byte a ja som išiel zháňať nejaké jedlo a bolo to ako fakt náročné, no, že asi, našiel som si asi tri obchodíky a dva z nich boli zavreté, jeden bol otvorený a ten pán v tom obchodíku vôbec nevedel ako po anglicky, takže som nejak ako posunkovou rečou nám niečo ako objednal a je fakt, že to mesto bolo také ako celkom uzavreté, keď pršelo.
1: Ale pršelo nám možná jeden týden, dva na začátku a pak už to jako, my jsme tam byli na přelomu dubna května, takže v tom dubnu nám to jako propršelo, ale květen už potom byl vyjasněný a už bylo teplo, fakt jsme chodili jako v šatech a v kraťasích a bylo to moc fajn.
3: Nakupování, krom toho, že jste si někam zašli, krom malých obchodíků, něco jako supermarkt, kde se člověk obslouží sám a ten jazyk ani moc nepotřebuje, našli jste?
2: Byl tam jeden, myslím v celom městě a boli sme v ňom, myslím si, že len raz. Takže ako snažili sme sa nakupovať ako vždy nejak ako blízko v tých malých obchodíkoch práve. A myslím si, že raz sme spravili taký ako väčší nákup v tom supermarkete. A vyzeralo to podobne ako nejaký Lidl u nás.
3: Vemte nás do toho vašeho bytu. Je něco, co vypadalo třeba jinak v domácnosti, než v našich domácnostech?
2: Dláška bola studená. To je prvá vec, čo sme si všimli, že sme boli ako strašne premrznutí a bola tam taká mramorová podlaha, ktorá
3: bola... V celom byte,
2: ktorá bola ako strašne chladná, keď človek ako nemal papuče, čo vlastne my sme nemali, takže to bolo
3: to
2: ako zo začiatku...
3: To mne taky nenapadlo si vzít.
2: No. Hej, takže zo začiatku to bolo ako dosť náročné, že my sme boli ako obaja mierne ako chorí, plus tam pršalo a plus tam bola ako zima, takže sme potom ako neskôr zháňali papuče, aby nám nebola až tak zima. A ten náš majiteľ bytu nám nechcel úplne ako topiť v tom byte, takže to bolo troška...
3: Skúšali ste sa zeptat, jestli by zatopil, nebo je, že tam je chladno?
2: Áno, my sme mu vravili, že sme ako zo začiatku ako trochu chorí, takže on nám ako trošku zatopil, ale ako bolo vidieť, že z toho nie je ako nadšený a potom sa nás ako každý druhý deň ako pýtal, že či už ako môže znížiť a proste ako výkon toho topení. Takže to bolo také ako problematické trošku ako s ním.
1: Oni Italové obecne ako moc netopí a podľa mňa fakt topí hlavne klimatizací. My sme nemieli klimatizací, my sme mieli malé topeníčko, ale fakt ako malé, což v celým tom bytě, jak říkala Felda, mramorový podlahy, to je hrozně studený. A žádný jako koberce, byla tam jedna deka podle mě jenom a jako peřiny a fakt to bylo jako hrozně studený a u toho topení se člověk jako neohřeje. Ono už potom někdy bylo venku teplej než jako v tom bytě vevnitř a na tom druhém bytě jsme taky měli vlastně mramor. Oni fakt jakoby mají studený a já to chápu přes to léto, což oni tam mají fakt jako vedra, tak já chápu, že oni se snaží ty byty mít co nejvíc chladný, ale já potom nerozumím tomu, jak tam vydrží přes tu zimu, protože tam není jako teplo. Tam je fakt jako 14 stupňů, když jsme tam byli my, a to jako člověk pocítí. takže...
3: A místní to zvládají?
1: Místní to zvládali úplně jako s přehledem. My jsme chodili prostě v mikině a v bundě a oni chodili jako v jarních bundičkách, v sukních. A já jsem byla velmi překvapená. A co mě ještě překvapilo, a to nám taky nedošlo, když jsme tam jeli, tak my jsme neměli mikrovlnku. Uh-huh. Oni mají paníny z troubu. Oni všechno mají ty paníny, takže i to vybavení v kuchyni bylo jako jiné, takže měli jsme místo mikrovlnky, tak jsme si mohli udělat jenom paníny a pak tam byl jako klasický sporák a měli moka konvičku. Uh-huh. To bylo příjemné, že jako Italové fakt na tu kávu si lpí, byť teda trošku jinou, než na co my jsme zvyklí, to je Fildovo oblíbené téma v Itálii, a jinak si myslím, že tam všechno bylo jako podobný, jo, bidet ještě. Tak to je něco, na co nejsme zvyklí jako u nás v Česku, tak oni mají na záchodě bidety. Uh-huh.
3: Tak než si pustíme první písničku, pojďme ještě do kávové kultury.
2: Tak kávová kultura, já milujem kávu aj s mojou ženou a ponovom sa snažím kresliť latte arty, takže sa to učím také tie ako kreslenia srdiečok a rôznych proste ako tvarov do kávy, ale nie som nejaký ako profesionálny barista, to ako vôbec nie, ale jedna z vecí, na čo som sa ako najviac tešil do toho Talianska, bolo práve ako jedlo a kafe. A vlastne teraz ako spätne, keď to hodnotím, tak kafe bola vec, v ktorej som sa asi ako najviac sklamal v tom Taliansku, pretože Taliani sú tam zvyknutí na espressa, ale nám tam ako vôbec nechutili, že oni tú kávu majú ako hodne prepraženú a hodne ako horkú. A plus mi príde, že tým, že to kafe tam ako robia...
3: Což je v češtine hořkou, ne, že by, není to o teplote, ale je to, že je hořká.
2: Áno. A oni tam to kafe valia ako jedno za druhým, takže mi príde, že to robia strašne narýchlo a nečistia si ako kávovary po sebe. Že mňa treba ako jeden barista učil robiť ako kafe a vravel mi, jak sa čistí ten kávovár a že po každom espresse ho treba proste ako vyčistiť a podobne. A oni to tam ako vôbec nerobia. Takže tam ako valia jedno espresso za druhým a mi príde, že potom tá káva má nejaké také usadeniny v sebe a že nechutí vôbec ako dobre, ako by mohla.
1: To je pravda. A hlavne nás ako oba s Filipem prekvapilo, mne príde, že každý, kto slyší Itálii, tak první, co človeka napadne, je těstoviny a káva. Jako všude máš italskou kávu. A my jsme byli překvapeni, když jsme dojeli do toho města, že oni nám vůbec nerozuměli, jakou kávu si jako objednáváme. Vůbec. My jsme chtěli lungo, což jakoby je přímo italské slovo. Jakože lung je prostě jako dlouhá. Ani vůbec nechápali, co to jako je za kávu. Takže my první den, když jsme si objednávali kafe, tak to byla fakt jako sranda a zážitek, protože oni měli plagát s různýma kávama a já jsem řekla přesně to, co měli na tom plagátu a oni mě nechápali. Oni vůbec nechápali, co chci jako za kafe. A je pravda, že ta kultura je tam kávová úplně jiná. Oni třeba pijou kapučíno jenom dopoledne. A v momentě, kdy si člověk objedná kapučíno jako po obědě, tak je barbar. A Italové to nechápou a nemají to rádi.
3: Zažila jsi to? Zažili jste to? Nebo to jenom víte z nějakých těch...
1: Já to jako vím, že to příruček. Tak jako je, ale nemyslím si, že na nás... My jsme si totiž kapučíno nedávali. My už jsme se potom naučili, že to, co nám nejvíc jako vyhovuje, tak je amerikáno, což je prostě lungo, jo, dejme tomu, že to je prostě kafe s mlíkem, ale ne s našlehaným. Ale oni fakt měli problém rozumět našim objednávkám kávy a to já jsem mluvila italsky. Takže si myslím, že ještě jsem jim to zjednodušila. Filda, když si objednával, tak dostal přesně opak toho, co chtěl. On chtěl hodně kávy, málo mlíka a dostal našlehanou pěnu a kousek kafe v tom. Jo. Takže my jsme si jako s kávou v Itálii užili fakt svoje a já si myslím, že Italové nejsou takový, že by ti vmetli jako do tváře, že něco děláš špatně, ale pomyslí si jako spoustu věcí a mezi sebou se koukají a tím, že oni mluví beze slov, jako gestama, očima, to je prostě jejich jako primární komunikace, tak když pronikneš víc do toho jazyka, do té kultury, tak pochopíš, co si o tobě myslí. Ale neřeknou ti to.
3: My si naopak povíme více, a protože oba vaše pobyty byly v okolí Říma, tak po písničce vzhůru ke Koloseu a možná ještě dál.

0: Tak byste to měli tak, že když se řekne Itálie, tak si řeknete skvělá káva, báječné těstoviny. No, mý hosté v dnešním cestovatelském magazínu Za obzor s kávou úplně ty pravé zkušenosti neměli a vlastně zůstalo ve vzduchu, jestli problém je na straně nás hostů, anebo na straně hostitelů. Zdá se, že prostě Italové vědí, o čem je káva. Malé espresso, intenzivní, které do sebe člověk kopne a jde prostě dál. No a my to máme trošičku jinak. Ale nejenom o kávě si samozřejmě budeme povídat v dnešním cestovatelském magazínu Za obzor se mnou Lucka a Filip Mesároš, kteří strávili 6 týdnů v provincii Řím. Ve dvou městečkách s různou kulturou, s různým vibem, s různou energií, atmosférou. I o tom si budeme povídat, ale teď raději do středu celé té provincie, do středu Itálie, tedy do Říma. Kdy jste si naplánovali výpravu do Říma?
1: Já myslím, že první výpravu do Říma jsme si naplánovali hned nějaký první víkend, co jsme tam byli. Takže nie som si istý, či to vyšlo úplne prvý víkend, či sme ešte boli chorí alebo nie, ale ako hneď možno potom ten ďalší sme išli do Ríma. A teda ako Rím je krásne mesto, ale nás neoslovilo až tak, pretože tam bolo strašne veľa turistov. A na to, že sme tam boli niekedy v dubnu, čo mi prišlo, že není ešte úplne ako taká turistická sezóna, tak nás tako hodne prekvapilo, že tých turistov tam bolo ako strašne veľa. A všetko tam je strašně jako preplněné, uspěchané a podobně.
2: Mělo to vlastně úplně jinou atmosféru, jiný vibe než to město, ve kterém jsme bydleli, protože to, co jako já jsem si asi nejvíc oblíbila na Itálii, je ta siesta, ta riposta, kde jako oni přes oběd spí a je všechno zavřený a mají fakt tu pohodu a oni umí zpomalit přes ten den. A to bylo něco, co já jsem tam naprosto milovala. My jsme tam randíčkovali jako o 106, protože jsme měli ten čas a tady to bylo jako hrozně těžký si udržet. A v tom Římě to není. Ten Řím je, a já jsem to zjistila už během svého cestování víckrát, že ty hlavní města ne úplně reflektují tu kulturu té země. A Řím tím, že je turistický, a já to chápu, prostě potřebuju vydělávat, tak je fakt hodně přelidněný, hodně uspěchaný, je špinavý a lidi jsou nepříjemní. Tím, že je to jako přeplněné, tak fakt jako ta vřelost, co my jsme si zažili v tom malém městě v Římě, moc jako nebyla. Všichni se na vás tlačí, všichni chtějí mít tu nejlepší fotku kolosea, všichni chtějí mít prostě místo v autobuse u okna, aby mohli jako vidět. A já si pamatuju, náš nejvtipnější podle mě moment z Říma bylo, když jsme seděli na snídani před kolosem, a dávali jsme si jako italskou snídani a koukali jsme tam na lidi před tím kolosem, jak se jako fotí. A jako všichni tam tak chodili v té řadě, jako by uděláš si fotku, jdeš dál. A byla tam jedna slečna, mohlo jí být, já nevím, 23, jo. A ona tam jako regulérně se fotila celou dobu, co my jsme snídali. A byla přímo před náma, takže my vlastně jsme koukali jako na koloseum a před tím kolosem byla ona ve žlutým jako outfitu, v oblečku a její přítel jí tam prostě půl hodiny, 3/4 hodiny, i tam fotil jako z různých úhlů a mě bylo jako hrozně líto toho přítele a vlastně i jí, protože podle mě ta doba, ve který teď jsme, doba sociálních sítí, vede lidi k tomu, musím mít tu nejlepší fotku, musím jich mít co nejvíc, ale úplně zapomenu jako na podstatu toho, jako s čím se fotí, jakože co kolosum jako představuje, co to vlastně je za historickou památku. A já teda jako miluji historii, ale podle mě nejhezčí zážitek historický stejně nemáme z Říma, ale máme ho z vily Hadriana, a která patřila jako římskému císaři Hadrianovi a tam jsme zažili úplně všechno z té římské jako historie, ty veliký lázně, ty veliký sauny, ty veliký sály, kde jenom jako pořádali prostě hostiny, domy prostě pro hosty, velký luxusní jako latríny, jo, tam člověk viděl všechno a ten Řím, ono je to jako hezký, že jdeš moderním městem a najednou na tebe vykoukne prostě kus jako antického sloupu a tam nějaká socha řecká a tam jako římská, ale jako my jsme fakt zjistili, že nás Řím až tak neoslovil a já jsem byla hrozně zklamaná, protože tím, že miluju historii a hlavně období jako řecké a římské, tak já jsem byla fakt smutná z toho, že to nebylo to, co jsem jako čekala. A ty památky tam jako jsou, ale jsou jako hrozně předražený, ty vstupy všude jsou jako hrozně drahý, je tam dlouhá čekací fronta, tam se čeká prostě 4-5 hodin úplně jako normálně v průměru a ty lidi tam stojí na tom slunku a prostě jenom čekají, až je pustí rychle dovnitř, aby se to mohli rychle jako proběhnout a udělat si to. Byl jsem tam. A to jsem říkala, že to jako já vlastně nechci, že se nechci jako odvážet to, že jsem rychle někde proběhla Koloseum, rychle jsem někde proběhla Panteon. Jakože my jsme byli u těch památek, u těch hlavních podle mě, ale nebylo to asi to, co jsem jako čekala. A byli jsme i ve Vatikánu, tam jsme taky měli velké očekávání a ten nás taky zklamal. Takže my jsme jako po té historické ose jsme vlastně nedostali asi to, co jsme čekali, nebo jsme dostali něco jiného. My jsme dostali takovou tu pravou italskou historii v těch malých městech, ale ne tu turistickou.
3: Co bylo tedy ale na těch položkách vašeho seznamu? Co jste měli za to, že v Římě musíte vidět? Už jsme mluvili o Koloseu, už jsme mluvili o Vatikánu.
2: To jako mě na Římě bavilo, že vlastně vy můžete jít kamkoliv a někde na vás vyčouhne kus jako historický budovy, sloupořadí obrovský jako rozpadnutý, tak to jsme viděli, to jako je takový jako top, co vidět jako v Římě. Pak jsme byli ono se tomu říká cirkus a tam se vlastně pořádaly hry. A jezdili tam takový ty, co znáte z Asterixe, Obelixe, takový ty vozidla prostě a měli tam ty závody, ty koňský spřežení, tak to jsme viděli, tak to bylo zajímavý. Teď je to udělaný čistě jenom jako parčík, takže je to celý jako zelený, jenom dole je vyježděná ta tráva, ale tam jsme měli dobrý historický zážitek. My jsme tam byli na oslavy Říma, když slavili nějaký velký výročí.
1: Výročí je založeně města, takže tam byly vlastně taky ty praví římskí vojáci a gladiátori, že tam mali jako tie úbory a podobne. A bolo to strašne pekné, že tam mali také stanové mestečko, v ktorom vlastne oni prespávali alebo ako ukazovali, ako to vyzeralo, keď sa treba ako rímska armáda sťahovala a keď ako pobývala na nejakom mieste, takže to bolo fajn ako vidieť to z prvej ruky, ako to vyzeralo.
2: Jo, a bolo to hrozne vtipný, když si jdete sednout do restaurace a máte tam ty lidi v tom moderním oblečení, prostě turisti, jo, klasika, kamera, telefony. A pak vám tam jako nastoupí ten římský gladiátor.
3: Nebo v té tunice
2: v té zbroji s tím mečem, s tím štítem, s tím, co mají na té hlavě s tou přilbicí. Nebo tam nastoupí prostě žena v nějakých římských šatech, jako ve starých. A oni fakt jako to drželi, že tyhle lidi neměli ani telefony, že fakt na nich nešlo vidět ta moderní doba, že oni fakt přišli v tom historickým a fakt mně přišlo, že celé to město to ctilo, že byly tam jako rodiny, tam byly prostě rodiny, rodiče s dětma, kteří byli oblečeni v historických oblečcích, malí gladiátoři tam jako pobíhali a přišlo mi to jako hrozně hezký. My už jsme potom se museli vracet jako domů, ale vím, že tam měli na programu gladiátorské hry. Že měli vyloženě mít nějaký jako souboj mečovej gladiátoři, tak to bylo hezký, že to město ctilo tu tradici toho založení a že jsme tam vlastně fakt viděli ty dobový kostýmy a fakt chodili i v těch sandálech, jako neměli normální boty, ale fakt jako úplně do detailu propracovaný jako kostýmy a fakt to ctili, tak to bylo jako hrozně hezký. Přemýšlím, co jsme ještě viděli v Římě.
1: Vatikán.
2: No, tak tam jsme viděli Sixtínskou kapli, tam jsme viděli všechny ty knihovny, ty historické muzea a to bylo, viděli jsme svatopeterské náměstí i tu kapli, takže jako takový ty velký věci, který turisti jedou, aby tam viděli, tak jsme je viděli, ale nebylo to jako to, co si z toho odnášíme, proto si ani jeden nepamatujeme jako ty názvy, protože to pro nás nebylo jako klíčový. Bylo to jako hezký, ale vlastně jsme v tom byli jako hrozně zklamaní v něčem. Třeba Sixtínská kapla mě hrozně zklamala. Já jsem čekala, že to bude nějaká nádherná kaple s nádhernýma obrazmi. Všichni o tom mluví, všichni to znají, ty nástěnné fresky. A pak jsem si připadala, jak kdybych vešla jako do tělocvičny, kde nahoře teda byly jako krásný jako fresky, ale byly hrozně malý. Takže pokud člověk vidí špatně jako do dálky, což já jsem, tak nedokáže ocenit všechny ty detaily těch nástěnných jako maleb A hlavně tam byli sekuritáci, kteří jako furt křičeli, buďte ve středu toho prostoru, nestůjte jako v uličkách, nebo si běžte sednout. A bylo to takový hrozně rušivý a úplně mě jako mrzelo, že z toho zmizel ten duchovní aspekt, že to vlastně nebyla kaple. Že to byla prostě fakt tělocvična podle mě s lavičkama jako na boku. A já vím, že možná někoho urazím, když o tom takhle mluvím, jo? Ale můj pocit byl takovej a fakt mě tam chyběl takový to jenom, když přijdete jako do kostela a sednete si a máte tam takovej ten moment jako wow, tak tohle jsem v Sixtínský kapli jako neměla. Ani s těma lidma a ani s tím, jak to jako vypadalo. A když jsme vlezli do každého kostela někde po cestě, jako v Římě nebo i v Tivoli, tak byl mnohem hezčí podle mě, než jako Sixtínská kaple.
1: Já si myslím, že ten zážitok z toho Vatikánu by si ľudia oveľa viac užili, alebo my by sme si ho oveľa viac užili, keby sme tam boli ako sami. Lenže ono, treba až do tej Sixtínskej kapilunky, keď sa človek chce dostať, tak si to ako môžete predstaviť, ako keď skončí koncert alebo skončí futbalový zápas a teraz sa vyhrnie ten dav ľudí a vyjdete s tým davom ľudí. Tak do tej Sixtínskej kapilunky to trvalo asi 2 hodiny v takomto dave, že idete v kuse rôznymi uličkami, dívate sa ako na rôzne obrazy, ale vlastne všade okolo vás sú ako ľudia a vy tak hodinu a pol, možno 2 hodiny vlastne idete tým davom, aby ste sa do tej kaplnky ako dostali. Takže vy kým tam ako prídete, tak už vás ako bolia nohy, bolí vás všetko, ste otrávení z tých ľudí a potom prídete do Sixtínskej kaplnky, kde vás vlastne upozorňujú, kde máte stáť, kde nemôžete stáť, kde sa musíte ako pohnúť a bolo to také strašne ako preľudnené a turistické.
2: A to je to presne, co sme s Feldou říkali, akože ti turisti sú fakt nepříjemní. Jako Já teda obecně vždycky, když jako někde do zahraničí cestuju, tak nerada říkám, že jsem jako z Česka, protože Češi nemají úplně dobrou pověst jako v zahraničí. A i když jsme byli v jedné z těch vil, tak tam bylo super, že tam jsme byli jako sami. Byť tam byli jako lidi, ale ono, jak to bylo rozlehlý, tak tam si fakt člověk dokázal projít tu historii, nastudovat si jako o čem
3: to... Ve které jsme byli?
2: Hadrianovi.
3: To je
2: Hadrianova vila a to byl obrovský komplex, který nám podle mě trval projít jako 4 hodiny a stejně jsme ho neprošli jako celý. A tam se ty lidi ztratili a měli jsme fakt čas si pročíst, co se kde dělo, co jsou ty lázně a to v tom Vatikánu ani v tom Římě moc možný nebylo a hlavně ty turisti fakt jako tlačí. Já chci tady fotku, tady mi udělejte fotku a tady se musím postavit a stojíte mi v záběru a je to hrozně... Jako já na jednu stranu tomu rozumím, taky ty fotky chci mít, ale mě tatínek, když jsem byla mladší, tak mi řekl hrozně moudrou větu. Veškerý fotky tady těch významných jako míst jsou na internetu lepší, protože ti fotografové mají přístup, kam ty nemáš. Ty si to nefoť, ty si foť ty zážitky. Takže my, a i když jsme procházeli album, my nemáme fotky těch památek, my máme jako naše vzpomínky, ale nemáme ty památky vyfocený, protože přesně na internetu najdeš mnohem lepší jako obrázek všech těch historických míst. A mě potom, co přišlo jako největší paradox, když jsme jeli do toho druhého ubytování, tak ten náš majitel měl očividně velkou zálibu v historii a celou knihovnu měl jakoby o historii Říma. Takže já jsem si tam vzala knížku z Vatikánu a já jsem si prošla Vatikán v té knize a vlastně jsem z toho měla mnohem víc, než když jsme tam byli jako fyzicky, protože na mě nikdo netlačil, já jsem si mohla přečíst, co znamenají jednotlivé obrazy, co se tam jako dělo a přišlo mi to mnohem lepší, než když jsme tam jako byli, protože tam neslyšíte toho průvodce, ať už ho máte jako v uších nebo fyzicky, protože furt na vás někdo se někde tlačí, žducha, takže fakt jako já to chápu, že to lidi chtějí vidět, ale myslím si, že v tom všem turismu jsme zapomněli na to, že jsme jako pořád lidi. A že nejde o to mít tu nejlepší fotku, ale jde o to pochopit, o čem to místo je.
3: Tak jsem ráda, že nám návštěvu Říma rehabilitovali oslavy založení města, že to, co jste tam zažili, pro vás bylo příjemné vidět lidi, kteří fakt vstupují do těch historických rolí a připomínají si takhle založení města. No a po písničce tady opustíme Řím a máme svoje důvody a půjdeme ještě dál, půjdeme se dál podívat do vašeho druhého ubytování, do setkání, do momentek možná těch vašich italské kultury. Cestovatelský magazín Za obzor. hostí v Itálii, v provincii Řím, s mými hosty Luskou a Filipem Mesároš.

0: naplánovat si 6 týdnů života, najít byt a mít opravdu tu příležitost stát se součástí komunity. I o tom je řeč v dnešním cestovatelském týdeníku Za obzor s mými hosty Luzkou a Fildou Mesároš, kteří se vypravili na přelomu dubna a května do italské provincie Řím, do přilehlých městeček. Ubytování první bylo v městečku Tivoli, na které jste pěli chválu. Pak jsme se dostali do Říma, který schytal docela krutou kritiku, ale zdá se, že nejenom ne to město jakoby samo kvůli sobě, ale kvůli tomu, co my jako turisté, jako lidé lačnící po zážitcích a takových jakoby umělých zprostředkovaných dokážeme. Druhé místo, které jste navštívili, respektive jste pobývali, bylo městečko Ostie. Proč jste se vlastně přesouvali, když vám v Tivoli bylo tak dobře?
1: My jsme chceli asi zjistit, jako to funguje na nějakom jinom městě, že nechceli jsme být jako 6 týdnů jako na jednom, tak jsme si to rozdělili jako na 2 pobyty a ta Ostia byla vlastně aj blízko letisku, odkiaľ jsme potom jako letěli naspäť do Viedne. Takže nám to jako přišlo, že to bude fajn. Plus tam bylo more, takže jsme mohli být jako pri pláži a užít si jako trocha té pláže.
2: Jo, jako já nebudu lhát. Já jsem skoro obrečela to, že jsme odjížděli z Tivoli. Já jsem fakt, a obecně jako celý návrat z Itálie do Česka pro mě byl jako hrozně těžký, Filda to nesl mnohem lépe, ale já jsem se tam fakt jako zamilovala natolik, že to byl můj domov. A to, jak ty lidi jako tam byli, jak jsme se bavili, to, jak ta kultura tam fungovala, já jsem se tam cítila hrozně dobře a já miluji moře a je pro mě velmi terapeutické a vždycky tam mám super zážitky s Pánem Bohem, takže já jsem jako na druhou stranu potom byla ráda, že jsme jeli k tomu moři, protože jsem se tam otevírala nějaké věci s Pánem Bohem, ale fakt, když jsme opouštěli Tivoli, tak jsem byla smutná a říkala jsem, my teď jedeme pryč z našeho domova, jaký bude to druhý město.
0: Jaké bylo?
1: Bylo super. Jako mali jsme být kusok od pláže, fakt asi 5 minút možno peši od pláže a mne sa tam ako veľmi páčilo, že hneď pod našim bytom bola kaviareň, kde robili skvelé miešané drinky. Takže sme tam ako často chodili ako na randíčka a mali tam skvelé reštaurácie. Pláž bola kúsok, takže sme chodili ako na pláž sa vykúpať a podobne. Takže to bolo ako fakt dobré.
2: Jo, ono Ostia...
1: A plus tam bylo teplejšie o dost, jako v Tivoli.
2: To je pravda. Ostia byla už o dost větší než Tivoli, to už bylo fakt, a bylo víc i turistů, tím, že je to jako u pláže, tak asi to nebyli turisti úplně jako cizinci, ale hodně Římanů tam právě jako jezdilo k tomu moři, protože to
0: bylo
2: jako
0: to znát třeba o víkendech, že tam bylo mnohem více lidí, dá se to takhle vysledovat?
2: Jo, podle mě jo. A potom už, jsme odjížděli vlastně v květnu, tak tam už se jakoby otevírala sezóna, takže už jakoby hotely měly mnohem víc jako lehátek, už to fakt fungovalo víc, ty restaurace byly víc otevřený, další dobu otevřený a už těch lidí tam bylo víc. My když jsme tam přijížděli, tak to bylo ještě takový jako polomrtvý město a když jsme odjížděli, tak už to fakt bylo jako zase ne přeplněné, ale už jako šlo znát, že začala sezóna a že lidi jako přijíždějí, už tam začalo být víc rušno, což jako je věc, kterou máte spojenou s Itálií? Vždycky, když tam jedete, tak Italové jsou jako hluční, ale my tím, že jsme bydleli přímo jako nad restaurací u náměstí, tak ten hluk potom už rušil. Jakože to, že tam zpívali, nebo že tam třískali talíře, když jako umývali, tak už to potom rušilo v tom nočním jako klidu a už to bylo takový náročnější. Ale mě si Ostia získala mořem a měli to fakt moc jako krásně, měli dlouhý krásný pláže, takže my jsme chodili na procházky a byli jsme tam i v lázních, které měly výhled přímo na to moře, takže to bylo skvělý, to byl wellness s bazénem, takže jsme se jenom opřeli v tom bazénu a koukali jsme na moře, zrovna pršelo, takže bylo fajn, že jsme byli v suchu a mohli jsme se koukat na moře a Ostia byla už tak úplně italská, ale pořád ty lidi byly hrozně milí a ty pamlsky, co jsme se jako naučili v Tivoli, tak ty měli i tam. Takže jsme se vrátili vlastně v něčem do toho domácího. My jsme se tam zamlovali cornetto, což je croissant italský, který je plněný buď to vanilkovým pudinkem, nebo čokoládem, nebo pistáciem, a to bylo naše oblíbené. Tak to jsme hledali, doufali jsme, že to najdeme i někde jinde a našli jsme. To bylo fajn.
0: Ty jsi mluvila o řeči těla, mluvila jsi o tom, že jsi zkoušela italštinu, komunikovat s ním italsky. Máte nějaký zážitek právě s tím jejich takovou expresivností, rychlostí a takovým tím, co já mám někdy dojem, že vypadají, že se hádají, ale přitom si prostě povídají.
2: Máme moc hezký zážitek.
1: Máme. Můj oblíbený je, a ono se to v rádiu bude těžko vysvětlovat, ale my jsme seděli v kaviarni a vedla išli auta, ano, venku, a vedla išli auta na cestě a jedno auto nedalo přednost druhému autu. A oni si stiahli jako okienko a začali po sebe jako ukazovať práve ako tie talianské gestá a bolo to strašne vtipné, že vlastne na diaľku vôbec nebolo vidieť, ako o čom sa bavia, ale vlastne ste to poznali z toho, že jak po sebe ako kričali a bolo to fakt vtipné, no, že po sebe ako tak ukazovali.
0: A frčelo se dál potom.
1: A frčelo se dál, hej.
2: A oni jako používají i ty gesta třeba při řízení, jako když odbočují, tak oni nedávají blinkry. Jen třeba vystrčí ruku jenom z toho okýnka. Vím, že když jsme takhle jeli buď do té Ostie nebo i do Pompeji, tak Felda řídil a myslím si, že to pro něho byla velká škola řídit s Italama, protože oni to fakt neřeší, oni jsou strašně chaotičtí, nedávají přednost, dávají myšky a troubí furt. Takže jakoby tam podle mě jediný pravidlo, který je v italské dopravě, je trup, a prostě někdo tě pustí, anebo to prostě profrčíš na prasáka.
0: Byli jste svědky nějaké havárky?
1: To naštěstí ne.
0: To totiž říkají lidé, že v těchto těch kulturách, vlastně jiných než středoevropských, že to je obrovský chaos, ale pozoruhodné, že k těm haváriím nakonec nedochází, že prostě nějak si to hlídáš a nějak to šlape, nějak to funguje. Co v Ostii může člověk vidět, když tam přijede, krom toho, že si může jít na pláž, historické centrum, historická místečka?
2: Je tam jedno kousek za Ostií, kam my jsme teda nešli, protože už jsme něco podobného viděli v Římě, a je tam zase nějaká taková jako nějaký historický jako důkazy a šutry, by to člověk řekl, z té římské historie. Takže to, co my jsme viděli v Hadrianově vile, takový ty trosky a ty zbytky, tak kousek za Ostií je taky takovej kopec s těma kamenama a troskama jako těch lázní. Ale jinak vlastně nic. Oni fakt podle mě to všechno staví na tom, že tam je pláž a jsou tam jako hotely, jsou tam ty plážové místa a je tam jako centrum, které je divočejší než Tivoli, takže jsou tam jako bary, jsou tam restaurace, ale podle mě do Ostie lidi jezdí kvůli jako pláži.
0: Samozřejmě. Zmiňovali jste cestu do Pompeji, takže jste navštívili Pompeje a autem jste tam jeli, takže jste si pronajímali?
1: My jsme si prenajali auto na asi 2 alebo 3 dní a vlastně jsme vyrazili jako do Pompeji a jako bylo to super. Pompeje byly fajn, len nevyšlo nám počasie, takže nám tam jako celou dobu pršalo. Ono přišel ještě na můj brat vlastně za nami, takže jsme vzali jako nášho brata alebo mojho brata a išli jsme spolu s ním do Pompeji a jako strašně moc jsme si to užili, akurát to počasie nám nevyšlo a mě osobně jako prekvapilo v Pompejích, že to je také obrovské. Já jsem čakal, že ty Pompeje jsou prostě také 3-4 domečky prostě rozbúrané a že tam vlastně jako nič nebude, ale my keď jsme tam jako přišli, tak jsme zjistili, že to je fakt jako

0: Zvedli tu hlavu a oni to měli fakt jakoby poschodový. A Felda říká, to jako je celý velký město, to jsem nečekal. A říkám, já taky ne. A vzala jsem si jako plánek a oni to měli rozdělený, to bylo jak fakt Brno, jakože podle mě do 10 jako městských takových jako částí.
1: A mě vůbec... A všechno mrtvé, jako...
0: Jo. No, jo. Okay. Mm-hmm. A já jsem byla fakt překvapená, jak je to obrovský a fakt v tom průvodci psali, jakože pokud chcete projít všechny Pompeje, jakože celé to město se všema těma troskama, co tam jsou, tak je to jako na 3 dny. Takže my jsme tam byli 4 hodiny podle mě a jakoby prošli jsme ty největší jako významnosti, takže jsme viděli ty lidi zasypaný tím popelem a ono v něčem je to jako fakt hustý. Ta historie není jako lehká. Já si pamatuju, že když jsme byli tak v půlce, tak jsme si šli sednout do restaurace a googlili jsme si jako víc detailů té události, co se tam jako stalo a nebylo nám z toho jako hezky. Ono to fakt bylo relativně rychle, co se tam jako by dělo a ty lidi na to neuměli jako dostatečně rychle zareagovat. A když to člověk jako dojde v praxi, co to fakt jako znamená a dojdou vám ty lidský příběhy, co všechno se tam stalo a jak to bylo fakt funkční město, jako veliký, tam fakt bylo divadlo, byly tam trhy, bylo tam hrozně moc domů, takže my jsme fakt procházeli jako od domu k domu a to město fakt jako žilo a ten popel, to, co udělali, že spoustu těch věcí jako zachoval, že tam jsou jako dochovaný různý jako grafity z té doby, různý fresky a dochovaly se tam vlastně první nějaký erotický fresky jako z té doby, takže tam to fakt bylo hrozně jako zachovaný historicky a ti vědci nebo ti historici fakt udělali obrovský kus práce, jednak teda, že to vykopali, to město, jakože ty trámy, co tam byly, nebo ty sloupy, tak to byly prostě 2metrový. A když si představím, že oni to museli celý jako ohrabat, tak fakt udělali obrovský kus práce. Ale jako to, jak oni dokázali popsat ten život v tom městě, co tam všechno jako bylo. A fakt měli to hezky udělaný, že měli audioprůvodce, který vás provázel tím městem a fakt vám říkal, tady jste na náměstí, tady se dělali trhy, tady byli obchodníci, tady to byla... Oni fakt dokázali dohledat jako rodinnou historii jednotlivých domů. Ne všech, ale těch jako hlavních. Tady můžeme vidět, že byli obchodníci, tady prostě písaři nebo něco, že fakt já jsem byla překvapená, kolik detailů oni byli schopni jako dohledat. Ano, a na Vesuvu jsme potom samozřejmě nedošli, protože jednak pršelo a jednak nám to časově nevyšlo, protože my jsme čekali, že budeme v Pompeji, já nevím, 2 hoďky. A trošku jsme to podcenili, no.
2: A jednak na ten Vesuv sa robí rezervačka, čo sme ako my nevedeli, takže tam si to treba zarezervovať niekoľko dní dopredu a my, kým sme to ako začali riešiť, tak už to bolo všetko obsadené, takže...
1: To je dobrá poznámka pro cestovatele, kteří poslouchají, aby tohleto mohli vést v patrnosti.
0: Obecně všechno v Římě.
1: Jako teď zase z těch cestovatelských věcí do té možnosti být na blízku kultuře. Duben, květne, to znamená, že ještě normálně běžel běžný život. Viděli jste třeba děti chodit do školy, dokázali jste jako načíst něco z toho běžného života?
0: Viděli jsme školní exkurze.
2: Do těch vil různých.
0: Jo, viděli jsme školní exkurze do různých vil a... Přemýšlíme se vlastně v Osty, tam, kde jsme byli, někde byla škola.
1: Nebo v Tivoli?
0: V Tivoli byla, to kolem, ta byla na hlavním náměstí, ale my jsme jako hodně přemýšleli, kde ty děti do té školy chodí. Protože oni chodili hrozně brzo ze školy, to vím, že jsme jako párkrát potkali školáčky, jako brzo odpoledne. A vlastně jsme přemýšleli, jako kdy do ty školy chodí. A já mám pocit, že Italové mají i posunutý prázdniny, že oni začínají podle mě dřív prázdniny než my.
2: Jako děti chodit do školy jsme asi neviděli, skôr jsme viděli lidi třeba chodit do kostola, čiž mladých alebo starých, že to tam, jako, to tam bylo vidět víc, ale jako tě školy jsme si moc nevšimli.
0: To je pravda. A jako v Itálii nebo aspoň teda v Tivoli, ten kostel je fakt jako rodinná věc. Oni tam jako chodili celý rodiny, pak když odešli z toho kostela, tak šli společně na oběd, na zmrzlinu a oni tím fakt jako hodně žijou. A co jsme zažili teda v Tivoli, byly nějaký oslavy Panny Marie. Aha. To bylo jako hrozně zajímavé, že oni fakt jí berou jako velmi důležitou a dělali tam obrovský průvody, visely vlaječky prostě s nějakýma heslama a motama, jakože Panna Marie nás vidí a tak. A to pro nás bylo hrozně zajímavé. Tím, že tady v Česku to není, až tak jako... populární

0: ale v té Itálii oni na to fakt hodně staví a hodně je to tam cítit ten Marín, ne že kult osobnosti, ale
1: se dá říct, mariánský kult.
0: Ano, mariánský kult. Takže to nás celkem překvapilo. I vlastně počet kostelů v těch malých městech. Podle mě v Tivoli bylo minimálně jako 20 kostelů. A to bylo fakt malé město. A v Osti jich taky pár bylo. Uh-huh. A viděli jsme nějaké závěrečné, jak mývají občas děti takovou oslavu zakončení školního roku, tak to jsme viděli v Osti, že to měli v kostele. Měli v kostele nějaký závěrečný ceremoniál školský. Tak to bylo zajímavé.
1: Tak než se s provincií Řím a s těmi dvěma městečky rozloučíme, co pro vás Itálie po tom pobytu, co pro vás znamená Itálie?
2: Dobré sladkosti ku káve.
1: Okay.
0: Pro mě asi to zpomalené tempo života. To pro mě bylo... Já jsem to hrozně potřebovala v té době a moc mi to pomohlo si nějaké věci jako utříbit a fakt se mi to líbilo, jak oni žijou zpomaleně a obecně ta kultura je taková víc na pohodu a jako jim tam spoustu věcí nefunguje a oni se z toho nestresují. Prostě když autobus nepřijede, tak přijede další. A to já třeba bylo něco, kde já jsem hodně stresovala a musela jsem se naučit jako tam vypnout v tomhletom. Takže já jsem si asi odvážela nejvíc tu pohodu.
1: Piano.
0: A tu fakt to zpomalené životní tempo. A teda dobré jídlo. Já si myslím, že jsme přibrali v Itálii.
2: To určitě.
1: Tak na závěr, co kdybyste podráždili trošku naše chuťové pohárky popisem nějakého to úplně top jídla? Co pro vás bylo?
2: On to není jakože úplně jakože top hlavné jedlo, ale mě tam strašně fascinovalo tie cornetto, o ktorom sme sa bavili, že to sú také tie talianské croissanty. A ja som mal jeden v kaviarni, ktorý bol plnený nejakou nutelou, ale mi prišlo, že tej nutely je tam viac ako toho croissantu, že to proste není ako v Česku, že máte ako ten croissantík a trošičku tej nutely a že ju máte problém ako nájsť. Ale tam toho bolo strašne moc a celé to ako z toho vytekalo z toho croissantu, takže oni sa tam s tým ako nemaznali a fakt to proste preplnili úplne ako do maxima.
0: To není jak naše české jako blehy, kde pomalu ani tu marmeládu nenajdeš, tak tam to bolo fakt naopak. Pro mě, já jsem se tam zamilovala hrozně moc ty talíře. Oni dělají fakt jakoby mix salámu a sýru ke všemu. A jako co si budem, italský sýry. Jestli máte rádi sýry, tak prostě Itálie je na tohle to úplně výborné království, kde mají jak velmi aromatické, tak i takové ty obyčejnější. A to se úplně jako rozpouští na jazyku. Máte ohňostroj chutí, jako to začne nějak a skončí to úplně jinak, ta příchuť. To stejný jako ty kombinace. Já jsem si tam třeba zamilovala salám mortadela, což je prostě salám, který se podává s pistáciem. Jo, kombinace, která by mě vůbec tady nenapadla a tam to bylo tak strašně dobrý. A oni to prostě Italové fakt umí. Oni vaří z čerstvých surovin, všechno je tam jako čerstvé, moc dobré, takže jenom takový to obyčejný prkénko, co si dáte, tak se vám budou zbíhat sliny. Já si pamatuju, když jsem si dávala nějaký první sousto nějakého salámu nebo tam klobásky, tak jsem byla úplně, že oh, to je tak strašně dobrý. Mě nebe v puse.
1: Tak můj věm, vlastně určitý protiklad svým způsobem sklidnění, umíme žít a moc věci neřešíme a vedle toho opravdu gejzír, intenzita, chutí a věmů. Jaký je váš dojem z toho dnešního povídání? Nechám na vás, protože jsme vás pozvali na výpravu a teď vlastně kéž ve vás jenom tak doznívá. V cestovatelském magazínu Za obzor byli hosty Lídy Matuškové-Luska a Filip Mesároš. Díky za návštěvu.
0: Děkujeme za pozvání.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Do provincie Řím se můžete v pořadu Za obzor vrátit ještě v pondělí ráno ve 4 a ve středu od 23 hodin. Do další evropské destinace se na Rádiu 7 podíváme zase v pátek dopoledne od 10 hodin.
1: Poslouchejte Rádio 7 a přelaďte se na lepší myšlenky.

I 15. hodina z neděle 20. září 2026 je za námi. Posloucháte odpolední vysílání nezávislého křesťanského rádia 7, které je s vámi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, což je možné díky vám všem, kteří nás podporujete a nesete svými modlitbami a dary. Jsme Bohu vděční za jednoho každého z vás. Pokud byste se do modlitební nebo finanční podpory chtěli zapojit i vy, kontaktujte nás na našich webových stránkách www.radio7.cz. Za chvíli již dostanou prostor písničky z archivu a v nich barevné a rozmanité album skupiny Spiritual Quintet Rajská zahrada. Později se také v kalendáriu podíváme do historie na okamžiky a osobnosti spojené s dnešním datem. Nyní vás zvu ke společné modlitbě za země a národy, které zažívají hrůzy války.

K tobě volám a ty odpovíš mi, Bože. Nakloň ke mně ucho, slyš, co říkám. Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají. Nebeský Otče, k tobě volám i dnes a předkládám ti prosby za země a lidi, které stále úpí pod tíhou válek. Mnoho zla, soužení a trápení dopadá na mnoho lidí. Prosím tě, zastaň se všech, kteří se nemohou bránit, slabých, opuštěných, sirotků a vdov. Dodávej i dnes odvahu a sílu zemdleným, kteří ztrácejí naději. Buď ty jejich posilou, útočištěm, nadějí. Pohni prosím srdci vládců, aby tyto války ukončily. A nedopusť prosím, aby se ten válečný oheň ještě více rozšířil do dalších zemí. Ochraňuj prosím všechny humanitární a křesťanské pracovníky, kteří přináší lidem v těchto zemích pomoc a vedě ke všem nejpotřebnějším. A otevírej i nadále naše srdce, abychom byli ochotni pomoci tam, kde je třeba, tím, čím je třeba, a chovali se s láskou a úctou ke všem uprchlíkům, kteří našli útočiště v naší zemi. Smiluj se nad námi, Bože náš, pro svého Syna, našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista. Amen.

Vítejte při poslechu dalšího vydání písniček z archivu. Opět sáhneme hluboko do našeho hudebního archivu a něco vylovíme. Co to bude, poznáte určitě po první písni.

Spirituál Quintet nemusíme dlouho se představovat. Je jednou z prvních českých folkových skupin, byla založena už v roce 1960. Po léta, kdy soubor existoval, se několikrát měnilo obsazení. Vedoucím byl ale od počátku Jiří Tichota, kterému stála věrně po boku jeho žena Zdeňka. Přijměte pozvání do Rajské zahrady, tak se jmenuje album, z něhož si dnes budeme hrát. Vzniklo v roce 1992, kdy už Spirituál měl za sebou více než 30letou hudební dráhu.

Album Rajská zahrada skupiny Spiritual Quintet bylo velmi vysoce ceněno kritikou. Někteří je dokonce hodnotí jako to nejlepší, co skupina kdy nahrála. Kapelník Jiří Tichota vzpomíná: vznik alba je pro mne spojen s mnoha netuctovými zážitky. Ve studiu se tenkrát sešla bohatá společnost hostů. Album totiž vznikalo ve zlomové situaci. Za svým bratrem tenkrát od nás odcházel František Nedvěd a my ještě nevěděli, co bude dál. V Žebravé například troubí pan profesor Svejskovský. Ve Vláčku zahrál gospelový klavír Petr Malásek. Na chviličku zaskočil i Honza Nedvěd, kdysi hladce vyholený, nyní fousatý. Ale především mezi námi v řadě písní, včetně sólových, po 19 letech stanul opět Karel Zich, se kterým jsem zanedlouho na hřbitově pod Klamovkou domluvil trvalou spolupráci. S Františkem si krásně rozuměl a celá ta partička stála za to.

Posloucháte písničky z archivu, které pro vás tentokrát připravila Lenka Malinová. Hraje a zpívá skupina Spiritual Quintet. Pouštíme si písničky z jejich legendárního alba Rajská zahrada, kde si zaspíval také Karel Zich, který se zanedlouho po vzniku tohoto alba stal na dalších 15 let členem kapely.

Album Rajská zahrada Spiritual Quintetu obsahuje některé skutečné hity, které zlidověly a zpívají se stále při různých příležitostech. Tady je další z nich.

Album Rajská zahrada je barevné a rozmanité, stejně jako musela být i ta biblická Rajská zahrada, podle které se jmenuje. Najdeme na něm různě zaměřené písně, také první vánoční spirituály, které později znovu vyšly na CDčku Hanba nám, Jméno zná i král či Bim Bam. Ty se také navždy usadily ve všech možných zpěvnících, posledně jmenovaná i v učebnici hudební výchovy pro první stupeň základních škol.

Dnešní písničky z archivu začaly písní o nebi a nebem také skončíme. To je to místo, kde Bůh chystá místo pro všechny, kdo v něho věří. Pořad připravila Lenka Malinová a od mikrofonu se pozvánkou k poslechu zase za týden loučí Kateřina Hodecová.

Na další písničky z archivu se můžete na Rádiu 7 těšit opět příští neděli po 15. hodině. Necelou půl hodinku, která zbývá do 16. hodiny, vyplníme dalšími písničkami a v mezičase také společně nahlédneme do kalendária. Jsme rádi, že jste s námi.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Sestoupil jsi z nebeského trůnu. Tahle země nebyla stvořená pro tebe. Ty jsi oběť, ty jsi Ježíš, Boží syn. Vzal jsi na sebe naši vinu. Dospívali ve své písni Jesus, Son of God, Ježíš, Syn Boží, Martin Smith, Chris Tomlin a Kristy Nock. Nyní už nás na Radiu 7 čeká kalendárium s datem 20. září.
1: Kalendárium.

20. září roku 1633 byl Galileo Galilei souzen inkvizicí za učení, že Země obíhá kolem Slunce. Dnes je tomu 135 let, co byl v americkém státě Massachusetts ve Springfieldu předveden první automobil na benzín. V roce 1938 odmítla československá vláda požadavek Velké Británie a Francie na postoupení pohraničních oblastí s více než polovinou německého obyvatelstva Německu. A je tomu 80 let, co se uskutečnil první ročník filmového festivalu v Cannes. Září roku 1886 se narodil britský básník, spisovatel a editor Charles Williams. Po studiích začal v roce 1908 pracovat v Oxford University Press. Zde působil nejprve jako korektor, později jako redaktor i autor. K redakčním počinům patří mimo jiné první souborné vydání spisů filozofa Sørena Kierkegaarda. Na univerzitě v Oxfordu patřil k zakládajícím členům literární skupiny Inklings. Jejímiž členy byly například J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis a další. Na náhrobku má slova, která často používal v životě i na závěr práce na knihách. Under mercy. Pod boží milostí. září roku 1641 umírá Václav Vilém z Roupova, český šlechtic, člen jednoty bratrské. Patřil k předním vůdcům českého stavovského povstání z let 1618 až 20. Z jeho popudu byla sepsána první stavovská apologie, obrana, která vyjasňovala příčiny povstání a obhajovala jeho právoplatnost. V době krátkého panování Fridricha Falckého zastával úřad nejvyššího kancléře. Spolu s Fridrichem pak prchá po bitvě na Bílé hoře ze země. Zpět se vrátil v roce 1631 se saskými vojsky a postaral se o důstojné pohřbení hlav pánů popravených na staroměstském náměstí. V té době jejich ostatky ještě stále visely na věži u Karlova mostu. V roce 1863 umírá německý právník, jazykovědec a spisovatel Jakob Grimm. Spolu se svým bratrem Wilhelmem shromáždil velmi rozsáhlou sbírku pohádek, která dnes po celém světě vychází knižně jako Pohádky bratří Grimmů. Poslední osobou, kterou vzpomeneme v dnešním kalendáriu, je československý generál a prezident Ludvík Svoboda. Ten zemřel 20. září roku 1979. To je z kalendária s datem 20. září vše. A na další se můžete těšit zase zítra.

Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život. Zaplatím tu cenu. Stejně je všechno tvé. Nakonec, když tě potkám, ty mi dáš vše, co mi chybí, a já v tobě dosáhnu plnosti. Dospíval Sheila Ben Hot ve své písni Everything That Is Missing, všechno, co mi chybí. Před námi je 16. hodina, po které se v loďce Rádia 7 vydáme na řeku života, která nabídne první část šestidílného povídání o životě Miloše Rejchrta. Budeme rádi, když zůstanete s námi.

S písní Kamily Apetaura Řeka jsme na Rádiu 7 doputovali k 16. hodině sváteční neděle s datem 20. září 2026. V tuto chvíli vás zvu na plavbu po řece života, ve které poprvé nahlédneme do životního příběhu faráře, disidenta, mluvčího Charty 77, zpěváka, písničkáře i člena Rady České televize Miloše Rejchrta, se kterým si povídal Petr Vaďura. Od mikrofonu vám obohacující poslech přeje Milan Remeš.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Milí posluchači, dnes si budeme povídat s Milošem Reichertem o jeho životě. Já jsem se podíval na knihu rozhovoru, která vyšla, Miloši, s tebou, jmenuje se O něco svobodnější. Už je to taky hezkých pár let. A já bych, když dovolíš, tak nejprve udělal takovou rekapitulaci tvého života, tak jak je to tady na té předsádce. Narozen 19.10.1946 v Ostravě. Evangelický farář, autor řady písní, publicista, překladatel. 1965 maturoval, 66 až 70 studium teologie. 70 svatba s Jitkou Slabou a nástup na sbor v České Lípě. 72 zbaven státního souhlasu k duchovenské činnosti. Topičem až do roku 1989. Do církevní služby se vrátil 1990. Praha Dejvice. V roce 1976 podepsal chartu 77, v roce 1980 jejím mluvčím. Od října 89 do léta 90 studijní pobyt ve Švýcarsku. 1997 až 1999 vedoucím náboženského vysílání Českého rozhlasu. 1998 až 2000 členem správní rady Česko-německého fondu budoucnosti. V roce 2000 dvakrát zvolen členem Rady České televize. Od května 2000 do června 2002 seniorátním farářem v Praze. V roce 2001 až 2 učitelem na Evangelické akademii. Od července 2002 farářem v Praze Salvátoru. Tím to končí, protože ta knížka vyšla, když jsi byl farářem u Salvátora. Ty si potom pokračoval ještě ve své farářské dráze dál, tak nám to dopověz, tady to kurikulum víte.
2: Tak byl tam takový odrazový můstek čtyřměsíční a tím můstkem byl sbor v Horních Počernicích a odtamtud jsem naskočil na místo druhého faráře ve sboru v Kobylisích, kde jsem byl 5 let. Když mi bylo 65, tak jsem ukončil aktivní činnost a jsem nyní, tak říkajíc, bez závazků.
1: Což ti někteří z nás závidíme, ale my se toho třeba taky dožijeme. Miloši, já když jsem si četl ten životopis, tak to v kostce, tak jsem si říkal, že ten tvůj život se skládá z řady vlastně rozličných činností a působení. To nemá hned tak někdo tak pestrý život. Je něco, co všechny ty činnosti spojuje? Co bys řekl, že je takovým základním motivem tvého života, ať si dělal, co si dělal?
2: No, nikdy jsem se nemohl zbavit toho, o čem třeba člověk nemluví tak na potkání a neřekne to každému, ale byla to moje víra, řekněme, v Pána Ježíše Krista.
1: Kde začala ta víra?
2: Já vlastně nevím a to mě také vede k takové opatrnosti vůči takovým těm pokusům vymezit, kdy se člověk obrátil, v který den a v kterou hodinu. Ono něco se třeba s tím člověkem stalo, ale kdy ta víra začala, to já nevím. Možná, že když jsem byl v lůně matčině, tak už teda se mnou byly nějaké plány, jak víme ze Žalmu 139 a... Takže vím bezpečně, že jsem dlouho nevěděl o tom, že to pro mě bude tak významné. Jo? Narodil jsem se do rodiny kazatele církve dnes, církve bratrské, tedy jednoty českobratrské, ale to byla taková vnější okolnost. Každý se někdy někde narodí a vyrůstá v nějakém prostředí a pochytí trošku ten způsob vyjadřování, ba i ví, jak se má tvářit, kdy a tak, ale důležitým momentem pro mě byla puberta. Vůbec si myslím, že že život začíná být zajímavý až v pubertě. Já třeba jako na svoje dětství nemám proč vzpomínat, bylo prostě normální, nebylo nešťastné, ale nebylo zase takové, že bych o něm básnil a dokázal napsat babičku nebo něco takového. Zkrátka, teprve v pubertě jsem zjistil, že to, co jsem také cítil jako určitou zátěž, neboť být dítě z křesťanské rodiny, které to má tak jako už ve vývěsním štítu povoláním svého otce, byla obtíž, protože člověk se lišil od těch ostatních. Já vzpomínám, že jsem dost jaksi úkorně snášel to, když děti vykládali ve škole nebo i tak neformálně, co dělá jejich táta. Ten byl inženýr tamhle a tam ten byl popelář a prostě měli všichni nějaká srozumitelná zaměstnání. Já jsem musel říkat kazatel a oni se tak ptali, jako co dělá a ono se to tak jako těžko vykládá, hlavně proto, že to bylo takové netuctové. Člověk se lišil něčím, v čem chtěl být nějak jako druzí, chtěl být nějak jako takový srozumitelný, zapojený. A ejhle, my jsme byli tímhletím svým určením rodičovským tak jako vehnání na okraj do takové jako kuriozity. Zajímavé, že vlastně jsem se nesetkal ve škole třeba s nějakým posměchem od učitelů.
1: Mimochodem, kde jsi chodil do školy?
2: Já jsem chodil v Praze, v Klimenské a v Truhlářské ulici, ale jako člověk tehdy už jako dítě cítil, že je brán poněkud za exota, obyvatele takové té přírodní rezervace, kde jsou jaksi ještě různé zajímavé exempláře k vidění, ale jsou to na vyhynutí. Ale tudíž je dobré tak nějak si je prohlížet a divit se, že to ještě existuje, dokonce zjistit, že to je třeba i docela, má to hladkou srst a je to vůbec takový příjemný. Ale pro dítě, myslím, že to platí obecně, je velice nesnadné se lišit. No a takhle jsme byli odlišní. Ostatní šli v sobotu na fotbal, kopat do mičury na Štvanici a já jsem musel na náboženství a přiznávám, že jsem tím dost trpěl a jsem se tak těšil, až jednou budu dospělý, že to ze mě všechno spadne, tohleto břímě. To, co všechno musím. V neděli se musí do shromáždění a tak, takže pak nebudu muset nic. A ejhle, přišla puberta a ono se to nějak překlopilo a to, co jsem cítil jako břemeno, tak ono to bylo takové nadlehčovadlo. Ono mě to dávalo křídla a já jsem se opravdu lišil, ale mně se to líbilo, že se liším a začali to dokonce někteří jako obdivovat, že jsem nějaký jiný. Pravda je, že také k té jinakosti patřilo, že člověk zase měl určité penzum vědomostí, které neměli jiní. Tak nejen, že jsme trošku znali Bibli, ale taky třeba trochu dějiny. V rodině se pořád o něčem diskutovalo, přijel tamhle stric Jaroslav a ten nám vykládal, jak už to praská a brzy potečou potoky krve a tak. Takže člověk byl i tak vzdělán trošku politicky. Dodnes jsem si odnesl dobrý, myslím, rozumný pohled na politiku, že ty velmoci, bez ohledu, která to jsou veliké šelmy a ty šelmy vzájemně se neustále hlídají a jdou si po krku a pozor na ně, my jako malí se musíme chovat úplně jinak, než že bychom se přimkli k nějaké šelmě. Prostě být takový opatrní, až to někdy vedlo k tomu skovat se někam do kouta a počkat, jak se ty boje mezi těmi šelmami vyvrbí. Ale myslím, že dodnes je to rozumné pravidlo. Je veliký rozdíl, jestli člověk patří k nějakému velikému národu, nebo jestli patří k nějakému malému národu. Tyhle ty dvě entity mají úplně jiné starosti a jiný pohled na svět. Každý

0: Ty jsi dospíval počátkem 60. let, což byla doba velmi inspirativní. Pamatuješ si třeba na ta 60. léta diskuse ve třídě, když jsi studoval střední školu, nebo nějaký kulturní kvas kolem tebe?
1: No, vzpomínám na to opravdu jako na zlatá 60. léta a začalo to dokonce ještě dřív, než jsem chodil na střední školu. Už na základní škole jsme měli třeba nějaké děti soudruhů z ústředního výboru a zvláště Jiřinka Totová, která byla krásné děvče navíc, ta způsobila, že asi ona za to mohla taky, že já jsem se bezproblémově dostal na střední školu. To zase nějaký správný rodič na rodičovské schůzi, když řekli, že Reichert nemůže, protože má ty náboženské předsudky, tak se zeptal, co kdybychom se takhle zeptali soudruhů, který tady máme teďka, jak to je, jestli ještě ta linie platí, jestli už to není jinak. A stačila tato otázka pana Mědílka, aby si řekli, kdo ví, odkaď on to má. Už to byla doba taková, už se vědělo, že to asi všecko bude trošku jinak a důležité je chytit ten správný vítr včas, takže kdo ví, jestli on tím nechtěl říci, že soudruzi tam nahoře teďka si přejí, abychom toho Reichrta vzali. No tak mě bezproblémově vzali bez přijímacích pohovorů. No a teďka ta Jiřinka, jak měla toho tatínka na nějakém kulturním oddělení, tak my už tehdy jsme fandili jednak Semaforu, divadlo Semafor, tak Marnivá sestřenice a tak takovýhle hity, to jsme všecko ovládali, ale zrodil se Spirituál kvintet, takže já už tak v roce 62 jsem ještě na základní škole, jak si propagoval Spirituál kvintet a už tehdy vydali, myslím, nějaký takovou tu 45. A když jsem měl o to takový zájem, tak mě Jiřinka Totová přinesla od tatínka tlustou bychli 400 spirituálů a duchovních písní z Ameriky, jak to tam na nějakém tom oddělení měli, no tak on to tam prostě to takto poslal po dceři. No a já jsem to pak věnoval Jiřímu Tichotovi, takže Spirituál kvintet jako mohl těžit dokonce z mých dobrých konexí s určitými pracovníky UVKSČ.
0: No nakonec ty jsi z toho těžil posléze taky, protože spirituály byly taky tvoje parketa.
1: Přesně tak, to bylo jedno z těch mých velkých objevení nových prostor, jak jsem ty spirituály slyšel právě díky Jirkovi Tichotovi, který měl nějaké nahrávky takové autentické z Ameriky a pak taky díky faráři Miřejovskému, takzvanému Můrovi, nikoliv Janovi, ale co měl Miroslav, no říkalo se mu Můra, on měl manželku Američanku, tak díky tomu měl taky nějaký takový přísun, ten mi taky půjčil pár desek, takže ten černošský spirituál, to se pro mě stal takový nedostižný vlastně ideál duchovní hudby a zpěvu vůbec. Já si nedovedu představit jako lepší, dokonalejší sborový zpěv, než je pořádný gospel zaspívaný děvčaty z baptistického sboru někde z Alabamy.
0: Co jste vůbec tenkrát zpívali v církvi? Pamatuješ si na ten počátek 60. let?
1: Já si pamatuju, že se zpívaly takové hodně probuzenecké písně z konce 19. století, někdy takové ty pochodové od armády spásy, jako pojď k spasiteli a o jak vzácné štěstí pro mne a krásnou vlast, ale ta už měla takový náznaky trošku toho gospelového rytmu a tak tu jsem docela uznával, no ale přece jen jsem nějak byl jako odrazován někdy takovou tou sladkostí, takový ten vztah k Pánu Ježíše byl takový na můj vkus takový příliš něžný. A tak jsem, to byl můj vlastně první počin, to jsem snad ještě ani nechodil na střední školu, a já jsem vám jeden takový popěvek, který jsem slyšel zase z nějaké nahrávky Louise Armstronga. My and my. Já jsem z toho udělal tvoje, pane Kriste, dobrota nám všem dává smysl života. Mně se to zdálo takhle, je to správný, smysl života, to je něco jiného, než takové to, taková ta sladkost. Ten pán Ježíš jako takový, že je hodně sladký, krásný, nádherný, zářný, ale Ježíš Kristus jako smysl života, to se mi zdálo takový úderný, to je správně. No tak nějak tudy se moje cesty ubíraly a v těch 60. letech potom na střední škole já už jsem z toho vyloženě těžil, z toho, jaký jsem a že jsem jinačí, a já jsem věděl už nějak od prvního ročníku, že chci jít na teologii a že chci být farářem, a všude jsem to také říkal, a místo, abych z toho měl průšvih, tak já jsem z toho měl jenom výhody. Oni mi odpouštěli určité nedostatky v exaktních vědách, kde jsem se taky stylizoval trošku do takového ignoranta, který tyhle věci nemá zapotřebí, protože žije někde úplně jinde ve světě hudby, poezie, filozofie, a když nějaké vědomosti, tak ještě tak z historie, prosím, literatura budiš, to jo, z toho leze mít jedničku, ale z toho ostatního to může být tak na pomezí trojky, čtyřky. No a takhle se mě jak proplouval, a měli mě tam jaksi rádi na té škole. Debaty v občanských hodinách byly úžasné. Naše ta první soudružka na občanku, ta se zeptala hned na první hodině, jestli někdo trpí náboženskými předsudky, tak já se hrdě přihlásil. Byl jsem jediný. Po letech jsem zjistil, že tam takových aktivních křesťanů bylo asi 6, ale všichni byli pěkně zalezlí takhle do takový tý opatrnosti, že se to vykládat nemusí na počkání, na požádání, když to mě to bavilo na požádání takhle. A ještě klidně se přiznat k předsudkům. Já věděl, že to nejsou předsudky, ale soudružka tehdy pravila, tak víš, já z tebe do roka udělám ateistu. Neudělala, já z ní neudělal křesťanku, ale měli jsme nádherný, jaksi korektní vztahy, a ona se mnou pak chlubila dokonce, že tady mají jednoho, který bude studovat teologii, a ona byla vůbec taková správná, milovala Sovětský svaz natolik, že milovala všechno ze Sovětského svazu, i spisovatele Solženicyna, boč to byl sovětský spisovatel, tak my jsme měli, prosím, jako maturitní otázku jeden den Ivana Denisovi. Ale to si myslím nevymyslela ona, to bylo asi všude. Jo? Čili už to vnímání toho, co se teďka děje v těch 60. letech, šlo tak daleko, že to, co bylo pak považováno za teda strašné jako antisovětismus, já nevím, tak to byla normální, regulární otázka při maturitě. A soudružka, když pak byla taková znepokojená po odstavení Chruščeva, co bude teď, tak já ji veřejně utěšoval na té občance, ať je v klidu, že přece jenom toho Chruščeva nepověsili ani nezastřelili, to, že je velký pokrok, ať si vzpomene, jak to dopadlo s Bériou, a on, že byl jenom odstaven, takže je vidět, že v tom Sovětském svazu se dějí pozitivní věci a jde ten pokrok správným směrem, takže ono to nějak nakonec dobře dopadne. No, takže tam jsem si zvykl na střední škole, jak si na to, že moje jinakost je předností a dokonce výhodou, a také jsem uvykl v svobodě slova. Zajímavé, když jsem pak přišel na teologickou fakultu, tak to tam bylo mnohem horší. Tam byl opravdu strach něco říci. My jsme se tam se soudruhem Polákem, který nám přednášel ten vědecký komunismus, nějak hádali, a jak si ostatní profesoři to neměli rádi. Když se o tom doslechli, tak jsem dostal jednou po naučení, ať si uvědomím, že jsem tady na státní škole, a že co soudruh Polák vykládal o třídním boji, takže to je realita, tak to máme vzít. a ne s ním polemizovat, protože hold, tak to je. No a tenhle ten zážitek taky byl pro mě dost silný, že jsem se cítil někde v tom mimo církevním prostředí jako více doma než v tom církevním, v tom mimo církevním, kde se diskutovalo a kde byla svoboda a kde se dokonce diskutovalo o žhavých politických tématech.

0: Pamatuješ si, kdy jsi začal číst a co?
1: No, já jsem četl hodně asi pod vlivem svých bratří, to je taky jako výhoda i zase jistá nesnáz, když je člověk mladší nebo nejmladší sourozenec, že jednak dědí kalhoty po těch starších, ale také trošku přebírá jejich vkus. Protože když oni rozhodnou, že tohle se má číst a to je správně, tak co člověku zbývá? No tak já jsem začal také číst Dostojevského, což bylo snadné, protože v antikvariátu dlážděný třeba tam za 5 korun bratři Karamazovi, Idiot, k tomu všechno, Zločin, trest, celá prostě série za 5 korun, pořád to mám doma. Takže já jsem si takhle čítával leckdy i do noci a jak je člověk, sice ty překlady dneska jsem se na to díval, už bych to číst nemohl, já už bych tomu ani nerozuměl, nebo neměl tu trpělivost se tou takovou archaickou češtinou prokousávat, ale tehdy prostě člověk byl jinak ustrojen a mě takový jako ty četby do 2 do noci vyhovovaly. Pak jsem byl ve škole trochu malátný, ale tak já jsem si mohl dovolit lecos.
0: No a vedle beletrie, vedle knížek, které byly běžné na té střední škole, kdy se spustil do věcí složitějších, filozofie, teologie, religionistika, další věci?
1: Určitě to bylo na střední škole. My doporučili snad moji starší sourozenci J.L. Hromádku Křesťanství v myšlení a životě. A já jsem si to opravdu četl a jako sám jsem rostl ve svých očích, co už všechno vím. A abych byl takový ještě nadýchanější, tak jsem se tam třeba to, tam, on tam to krédo měl latinsky i řecky, tak já jsem se to taky učil z paměti latinsky i řecky. Sám sebe jsem tím pak oslňoval, jak jsem takový vzdělaný. A leco jsem odtamtud pochytil, pak vzpomínám, že pro mě velmi hutnou, i na mě jako hutnou četbou byl Dietrich Bonhoeffer Následování, to myslím vyšlo taky někde jak v 62. 63. roce v Kalichu, hned jsem se na to vrhnul, ale něco z toho jsem přejal a něco se mě zdálo podezřele takový konstruovaný, takový nějak něco mi v tom vadilo, takže zase rád jsem odtamtud utekl třeba do nějaké takové beletrie, jako byl Albert Camus, který vycházel už tehdy, tak jeho Cizinec, to byla úžasná věc, nejvíce mi líbil Mor, ten pak jsem si přečetl, jedna z mála knížek, které jsem kompletně přečetl v originále, tak byl Camusův Mor a tam jsem nějak nabyl dojmu, že ten člověk, který v tom románu doktor Rie, který jaksi tak, jako takový lékař bez hranic, bojuje s tou epidemií většinou marně, že samozřejmě, že ten mor vítězí, ale on se aspoň snaží pomáhat. Proti takovému protipólem je páter Panelu, katolický páter, který se snaží zachránit ty lidi modlitbou a zvláště umírající dítě velice úpěnlivou modlitbou k Hospodinu volá a ono nic. Jo? Zatímco ten Rie jen tak jako v mezích svých možností s nedostatkem jakýchkoliv léčiv, tak maximálně co dezinfikuje a tak, ale snaží se, aby v tom, co může, aby odevzdal všechno. Když to mně se zdálo, že ten katolický kněz, který tam je takový ohromně jako zbožný, že jo, vykládá taky ten mor jako trest za všechny hříchy a vyzývá k pokání, prostě taková ta klasika, že ve skutečnosti on jako nedělá, co může. on to nechává na Pánu Bohu dřív, než sám dělá, co může. Jo? Tak jako takový jsem si z toho vyvodil takový pozor na zbožnost, která místo toho, aby se ptala, Pane Bože, co po mně chceš, co já teď mám dělat, tak hodí na Pána Boha to, co bychom měli dělat my. A řekne, zařiď to a uzdrav a vůbec, jak si zařiď nám ten život tak, aby se nám líbil.
0: V 60. letech se velmi do popředí dostal zápas o svobodu. A to nejenom u nás, ale vlastně v celé Evropě i ve Spojených státech. Martin Luther King, studentské bouře. V Německu se začali mladí lidé ptát svých dětí, svých otců, co jste dělali za Třetí říše. Máš pocit, že se tě to nějak dotklo, tady celá ta atmosféra 60. let, ten pohyb, který zakusila ta mladá generace a společnost pod jejím vlivem?
1: Mě ku podivu nejvíc zachytila ta Amerika. O tom Německu jsme nějak moc nevěděli, nebo možná i v rodině se o tom nemluvilo, nevím z jakých důvodů, asi taky proto, že tatínek studoval v Německu nějaký čas a měl tam pak svoje kolegy. Jednoho z nich jsem pak potkal, faráře v Norimberku, a ten teda měl jenom jednu nohu, protože tu druhou nechal u Stalingradu někde, ale je možné, že právě tyhle ty zážitky, takové jako hrůzné a všelijaké dvojznačné, jak je asi výtečně vylíčil Heinrich Bell ve svých povídkách takhle o vojně, přímo o té vojně natvrdo, tak možná to vedlo k tomu, že už radši o tom už nějak tiše vzdychněme a stejně s tím nemůžeme nic dělat. Jo? To je jako, ještě to bylo příliš čerstvé. Ještě žili lidé, kteří tady byli, zatímco když pak přišla ta generace těch vnuků, tak ta už mohla být taková vůči těm svým prarodičům taková ostřejší, protože být vůči rodičům, říkat, vy jste, tatínku, ty se podílel na pěkných zvěrstvech. Tak co nám k tomu teďka řekneš? To tak moc nejde. Ale říkat, no děda, no ten to měl úplně v hlavě vygumovaný a to bylo šílený, on dokonce to... A klidně jsme ochotni přistoupit na to, že prarodiče už prostě byli někde úplně jinde, než jsme my. Když to s těmi rodiči, tam je vždycky trošku cti otce svého matku svou, to v tom taky nějak hraje. Takže já se nedivím, že tehdy se o těch věcech tolik nemluvilo. Navíc ta propaganda tady... Ta komunistická byla plná toho revanšismu a tak všecko, co je v západním Německu, je špatně. Tudíž nějak člověk jaký nechtěl se vozit jaksi s nimi na této lodi, ale Amerika ta ku podivu nás sebrala, protože ten boj Martina Luthera Kinga, nevím, jak jsem k němu přišel, ale já jsem to i docela sledoval. V roce 65 se mě dostali do ruky jeho kázání, dokonce velmi mě to jaksi uchvátilo, bych řekl, a ten nenásilný odpor, kde pak člověk si to mohl spojit, že to tady my v české tradici máme, přece chelčický, to byla paráda, takže pak jsem si také, díky Martinu Lutheru Kingovi, jsem si pak začal listovat i v chelčickém a zjišťoval jsem, že opravdu je tam něco blízkého a bude by nebylo, když prostě to všecko čerpá z Ježíšova evangelia. A zkázání nahoře hlavně. No a boj za spravedlnost, který bude znamenat, že má-li téct krev, tak ať je to ta naše. Tak to se mě jako líbilo. Nenásilí nikoliv jako slabost, ale jako projev síly. A to se nějak vyplatilo. No.
2: Jozue

0: 60. léta to jsou také léta, kdy dochází k určitým změnám v tom komunistickém systému. Jednak Maova Čína, to bylo téma, které bylo určitě velmi živé v té době. No a potom jakémsi lehkém uvolnění koncem 50. let v Sovětském svazu zase za Brežněvovy restaurace začalo jakoby přituhovat. U nás paradoxně 60. léta naopak znamenala, že se začaly objevovat věci, které byly do té doby nemožné. Tak jak jsi tohle vnímal, tady ten pohyb v tom socialistickém bloku?
1: My jsme byli tady trošku privilegováni vlastně, třeba oproti té západoevropské mládeži, že jsme měli nějakou zkušenost, dokonce i naši vlastní, jo? Protože to, že měli jsme ještě ty blízké příbuzné, ty své rodiče a strýce a tety, kteří byli porůznu zbaveni svých zaměstnání, vyházeni ze škol, zavřeni. To taky nebyla žádná výjimka. V každé slušné rodině byl aspoň jeden politický vězeň. Taky jsme měli strýce Jaroslava, profesora klasických jazyků, že? Který pak zahynul vlastně na následky pracovního úrazu v kriminále. Tam nějak spadl z lešení a pak už jenom tak dožíval, až docela umřel. Mimochodem je to autor slavného kánonu Vše, co má dýchání, na věky chval Hospodina zástupu. Je uveden dokonce ve slovníku českých skladatelů jako český skladatel. No tak měli jsme tyto zkušenosti, které scházely té západoněmecké, tedy, pardon, západoevropské mládeži. Takže když se objevil maoismus a rudé knížky, tak my jsme sice také jako studenti v roce, tak kolik to muselo být? To muselo být tak 66, nějak 7, chodili na čínskou ambasádu, kde dělali takové agitační večírky pro mládež. Režim nevěděl, jak se na to tvářit, jo? Tak jako bylo jasný, že ne a že jo. A my jsme tam rádi chodili, protože jednak jsme tam pili jasmínový čaj, ten byl tehdy v zácnosti, a navíc tehdy všichni studenti považovali za povinnost kouřit a to se mohlo. A tam oni, jak si se dalo sebrat dokonce pár cigaret do kapsy, tak to jsme taky dělali. A jinak tam nám tam promínali filmy takové z té rudé Číny, kterými jsme se upřímně bavili, protože tam záběr toho, jak veliký Mao přeplavává řeku, Jangtse tam byl asi 100krát. A různé jiné, jak se staví přehrada, takový ty mravenečci s těma košema s hlínou tam chodili a zasypávali. Žádná technika, prostě jenom tohle. A když tam byla nějaká díra, tak se tam někdo vrhnul a ucpal to vlastním tělem. A oni nám to promítali, že my jsme tím měli, jak si mysleli, že nás to nějak přesvědčí. A ono nás to opravdu přesvědčovalo, utvrzovalo v tom, jak to je šílený, naprosto příšerný, to je snad ještě horší než ten Stalin. Jo, takhle, co jsme si takhle viděli. Pak jsme tam debatovali s těmi jejich propagandisty, kteří jakou trošku lámanou češtinou nám vykládali o té kulturní revoluci a my jsme se jich ptali, a co třeba, si pamatuju na dobrou odpověď, co ale třeba s učiteli, kteří nezdílí ty ideály kulturní revoluce a tam. A odpověď byla my, když můžeme, tak nikoho nezastřelit. Tak tím bylo řečeno hodně. Načež v roce 68 jsem se dostal na studia, teda do Lozán. To už byl jako slabý odvar od té Paříže, že? Ale přece jenom takový to francouzský sepětí kulturní tam bylo i mezi těmi studenty. A tak tam jsem jaksi žasnul, že oni tu rudou knížku, kterou my jsme měli taky, ale my jsme to měli prostě jako hec, jako for, jako, tak oni to brali vážně a oni se pokoušeli to studovat. tak to byl skutečně rozdíl, že tam ten maoismus, aniž oni věděli, co to je, ale ty citáty některý takový podivný, třeba, že moc je na konci hlavně samopalu, nebo takový, a to tam psali na zeď, jo, takovýhle, tak člověk se říkal, lidi, jak je to možný, že se tyhle ty naše dvě zkušenosti takhle míjejí. A zajímavý, že ale tam ten maoismus prostě za pár let, za dva, za tři ročky to úplně vyčpělo a zapomněli na to a pak by to mohlo být už zase jenom směšný. Jo? Tak to je zase něco, co až později jsem pochopil, že když je otevřená společnost, tak ona si třeba i projde takovými nějakými turbulencemi, téměř revolucemi, ale obejde se to i bez toho stříhlení. A ono se to pak nějak tak jako vyvrbí a pak prostě zase to přejdou nějaký žlutý vesty, ale ty se taky unavějí za chvíli a zase něco jiného. Takže i ten vývoj nikdy není pozvolovný. Ta lidská společnost má-li nějak žít, aby to přece jen mělo smysl a lidé, kteří v životě hledají i víc než jenom nějaké uspokojení svých instinktivních tužeb, tak aby jako mohli kloudně žít, tak se budou muset smířit s tím, že ten společenský život bude vždycky takový turbulentní. Nikdy nebudeme moc říci, teď už máme, co jsme chtěli, zase tam bude něco špatně, ale je to pořád lepší než taková ta společnost, kde už všichni jsou za jednu a už všichni jen oslavují a už všichni mají jenom jednu takovou tu bibličku v té vazbě z umělý hmoty červený a v tom si všichni říkají a učí se to z paměti.
0: Druhá polovina 60. let pro tebe byla doba studií teologických. Ty jsi nastoupil v 66. roce na teologickou fakultu.
1: Již v 65.
0: A to znamená, že jsi vlastně v tom nejcitlivějším věku, nejlepším věku, zakusil nejzajímavější dobu našich dějin, těch socialistických, řekněme.
1: Ano, dá se to tak říct. Takhle životopisně řečeno, byl jsem hodně bohatý, i když někteří byli bohatší, protože třeba byli na několik let zavřeni v kriminále, to mně se nikdy nestalo, ale to, že jsem zažil takovéto kvašení 60. let, tak to jsem velmi rád a z něčeho z toho žiji dodnes.
0: Mě by zajímalo, jestli se ta otevřenost 60. let, kterou mám nějak spojenou především s kulturním děním, jestli se projevila i v církvi. Byla i církev 60. let jiná než ta předtím a potom ta normalizační?
1: Dodatečně bych řekl, že to těleso instituční církve, a lhostejno, jestli je to římskokatolická nebo metodistická nebo jaká, je vždycky takové těžkopádné a mívá zpoždění. Ty oportunisti nevylezou hned po nějakých politických změnách, vždycky to chvíli trvá, než se to zapracuje. A zrovna tak, když pak přijde zase nějaká obleva, takže už je obleva, to zase se zjistí tak trošku ze spožděním. Ještě je furt jako opatrnost, abychom náhodou neublížili té naší sborové práci a takové, tak to určitě se objevovalo taky tak, ale obdobně asi jako třeba i v té komunistické straně tehdy, prostě v těchto institucích církevních také se objevovali lidé, kteří už začali nějak uvažovat jinak a byli i ochotni zatím jít i třeba do nějakého konfliktu s tou svou někdejší matkou stranou. Že? A obdobně to bylo v církvi, že asi ve všech církvích, že jednotlivci byli schopni se také dát dohromady a vznikaly takové různé frakce a skupiny a hnutí, jako v evangelické církvi, takzvaná nová orientace. Ono to nebyla žádná organizace, spíš takové společenství lidí, kteří se rozhodli usilovat ještě o něco jiného, než je v těch církevních stanovách a v těch kazatelských reverzech a tak. Takže ano, v 60. letech vznikla třeba v evangelické církvi nová orientace, začal fungovat ten svaz evangelického duchovenstva, do značné míry právě jaksi ovládnutý těmito stoupenci nové orientace. No, mladí lidé to byli, všecko takový šikovní, plní ještě chuti do života, neunavení, takže určitě ta 60. léta znamenala i jistou oblevu v církvi. Lec, kdy se to prolínalo, dodatečně člověk musí uznat, že ono vlastně nic nového se nerodí tak úplně ze vzduchu, ale vždycky zase z nějakého semínka a třeba skrytého, ale přece jen. Takže i ty jirchářské středy a čtvrtky, na které jsem rád chodil, které vznikly někdy, možná už tak 62, ty by nevznikly nebýt JL Hromádky, kterému lec, kteří vyčítali, že to s tím komunismem až přeháněl, že se stal dokonce kolaborantem, neboť nositel Leninovy ceny míru, to nebylo málo, že? Ale zároveň to byl člověk, který umožnil, aby se scházeli v jedné místnosti pod jednou střechou a prakticky veřejně lidé svobodně přemýšlící, také marxisté. Poprvé v životě jsem viděl Milan Machovce, třeba slavného, který ale tehdy patřil mezi takové, měl pověst toho bijce, marxistický bijec, který píše ty ateistické brožury proti nám. A ejhle, on tam vystupoval a mluvil tam docela nějak rozumně, byť teda takový, to bylo někdy trošku prorocký, ujetý, vzpomínám na to, jak to vypustili, buď nějak kýho psa do vesmíru, nebo Gagarina, to už nevím, ale on byl tím unesen a na tom právě říkal, na tom jirchářském čtvrtku to jako oslavil řečí, kde pronesl a ejhle, my teď budeme do vesmíru vypouštět život na vzdálené planety bakterie a tak se staneme novými demiurgy. Takže tam byla i taková ta vize, taková eschatologická toho, jak jako nakonec ten nový člověk marxistický prostě bude bakteriemi zanášet vesmír. Tak člověk tam potkal ledacos, ale fakt je, že nebýt Hromádky, tak by to nebylo. A dokonce to jsem u toho nebyl, ale říkal mi to přítel Bohdan Pivuňka, že u toho byl, že Hromádka přišel, na to byl takový trošku rozrušený a povídá, to se konalo v jídelně bohosloveckého semináře v Jirchářích, 13 bylo přízemí takový, a říká, tak jsem se vrátil z ministerstva a tam se ptali na tyto večery a řekli mi, že nemám přednášet o Masarykovi. To bylo zrovna nějak 7. března nebo tak. No, otevřete okna. A dal přednášku o Masarykovi. Jo, takže pozor, ta 60. léta nebyl jenom boj nového se starým, ale také nějaká regenerace toho starého. Cestou, co ho

0: 60. léta byla také dobou druhého vatikánského koncilu. Odrazil se nějak koncil a ta proměna, která zasáhla katolickou církev, odrazilo se to nějak na území Evangelické teologické fakulty, tehdy tedy Komenského?
1: Zcela jistě ano. Jednak někteří naši učitelé si toho všímali a přednášeli nám o tom, dokonce odchytli někde nějaké ty dokumenty a probírali jsme to se profesorem Smolíkem například v oboru praktická teologie. Ale důležité to bylo pro ty rychářské čtvrtky ekumenické, kam chodíval stěžejními postavami, byl Jiří Němec, katolík Ladislav Hejdánek za evangelíky, Jan Sokol za katolíky a další. A ti katoličtí tam velmi rádi přednášeli teďka o těch nových koncilních dokumentech, které tady nesměly vycházet, to se vždycky někde pašovalo z Německa a tak. Takže ano, mělo to tady ohlas a bylo to cítit ve vzduchu, že teď se něco děje velkého v té katolické církvi, čehož my jsme ušetřeni, poněvadž hranice jsou zavřený, ale něco velkého se děje a pojďme aspoň trošku špejírkou se na to koukat, jak je to pěkný.

možností. Něco nového se rodilo, všelijaké nové nápady, například ten nápad české filmové vlny do filmu zatahovat co nejvíce neherců. Tak z toho já jsem těžil a na jedné schůzi na filozofické fakultě, kde to studentské hnutí už zase začalo hledat možnosti nějakého etablování, tak nevím, čeho to byla zakládající schůze zase, ale vím, že ten sál byl plný a já jsem tam byl vyslán za studenty teologické fakulty. Teologická fakulta tehdy nebyla ve svazku univerzity, ale zajímavé ty kontakty už se tady objevovaly mezi námi studenty. Vzpomínám si na Jana Kavaná, na Tomáše Hlíka. To byli takoví lidi, kteří jako s námi udržovali kontakt. Karel Kovanda, Zdeněk Pinc. Takže taky kvůli nim jsem, nebo díky jim jsem chodil na tyhle ty schůze. No a na té schůzi ve velkém sále filozofické fakulty obcházel režisér Jaromil Jireš s asistentkou ten sál a hledal tam takové vhodné typy. Potřebovali tam nějakého studenta takového vhodného pro postavu Alexeje, což byl nadšený fanatický komunista. Jo, taková jako čistá duše, oddaná prostě totálně víře ve stranu, která určitě všecko dělá dobře, tak když strana mu zavřela otce, tak jistě věděla proč a proto je dobré se otce zříci. Ne z nějakého oportunismu, ale protože strana přeci má pravdu a ví lépe, jak to je. Ona dobře to s námi míní. No a tahle ta figura z Kunderova románu Žert teda připadla na mě, protože já jsem tehdy začal nosit brýle Lenonky, takový ty jsem měl po mamince ještě a ještě jsem si nějakou hazuku takovou z tramvajáckýho saka, jak si upravil a vypadalo to tak docela maoisticky, takže jsem se účastnil kamerových zkoušek a ku podivu já jsem je udělal. A dokonce neuspěl Jaromír Hanzlík a uspěl jsem já, ale režisér přišel na to, že vlastně ten Jaromír Hanzlík by byl dobrý jako ten sadistický oficír potom, který pak po mně pojede a bude mě strašně deptat. A to byl taky jako asi geniální tah od toho Jireše, prostě on ten Jaromír Hanzlík byl už nacpán do role takových těch lirických mládenců, takových jako básnivých a tak a najednou z něj tam byla taková komunistická svině. Saďour pěknej, který mě tam pak blátem vláčí a dělá mu dobře, že musím před všemi číst, že ta strana, který já jsem tak věřil do posledního dechu, jsem nezřekla a vyloučila mne, neboť psí hlas do nebe nedojde, tak to shrnul soudruh Hanzlík tehdy. No a tak jsem si v tom filmu takhle zahrál a trošku jsem zažil aspoň na chvíli takový to filmový prostředí herecký, taky jsem si řekl, není těm lidem co závidět, protože to je strašný jednak i pro ty hvězdy, které tam hrajou, je to neustálý kalup někde, už musí číhat auto večer v 10 u činohorního klubu, aby toho Pepička Somra odvezlo na plac za Plzeň, tamhle někde, kde ráno se má už natáčet zase, takže takovej neklidný život a pak hlubokým zážitkem bylo to množství těch herců, kteří hráli všelijaký kompars, jo. Ale teď si představte, že oni jsou to herci se vzděláním, se vším, mají těch 5 let nějaký ty akademie, pak někde 3 roky, 4 roky v nějakém divadle v Šumperku nebo tak a oni je pak vyberou na nějakou komparzní roli. Přičemž tu hlavní roli dostane neherec, který je úplný poleno, jako tady zde přítomný a oni na to musí koukat.
Ale nejen to, on už je tam jako kompar, že tam bude hrát malou roličku a najednou režisérovi se zalíbí na place skutečný voják, takovej slovenský maďarorom nějaký, který byl takovej, tak ještě vyhodil i toho komparze.

0: cestu a dal si tam toho člověka z místa, tomu zaplatili cestu a nazdar. Jo. A ten svět pod těmi reflektory a pod těmi kamerami je samozřejmě zajímavý a pestrej, ale musí být strašně takovej, je to náročný a myslím, že člověku, který rád by v životě dosáhl nějakého takého klidu životního, tak to není to řemeslo, který by měl dělat. To nejde.
1: Na druhou stranu zase si asi rád, že jsi zahrál v jednom z nejlepších filmů 60. let.
0: Dodatečně zjišťuji, že ten film opravdu nebyl špatný a že jsem se potkal s Jaromilem Jirešem, se kterým jsme se měli pak jako pořád rádi i v době normalizace, když jsme se potkali, tak to bylo velmi, velmi takový přátelský a třeba jsem zase vzal na večírek k nějakým studentům teologie, protože on byl rád takhle mezi lidma a takže i tohle se dělo a potom měl teda těžkou dopravní nehodu, tak ještě jsem za ním byl v těch kladrubech se podívat a to bylo hrozný. To byl postižen už tak, že jenom jaksi zlomkovitě se mu občas to vědomí nějak rozsvítilo a tak třeba nechtěl mluvit, ale napsal mi tuškou na papír jméno své dcery. A já nevím, jako proč, nebo jo, takový už to bylo těžké jako unášet tyhle ty chvíle takového toho spolubytí, o kterých člověk ví, že už jsou to jedny z posledních a není tam nějak prostor na rozmluvu, jo, takovej. Jako film by z toho nebyl teda.
1: Miloši, nekončíme moc pěkně, nicméně do 60. let se ještě vrátíme. Naším hostem dnes byl Miloš Rejchrt. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Povídání Petra Vaďury s Milošem Rejchrtem o jeho životním příběhu se v příštím týdnu posune do 60. let. Premiéru si můžete na Rádiu 7 poslechnout v úterý od 10 hodin.
1: Mluvíme o Bohu. Rádio 7.

0: Z neděle 20. září 2026 uplynula i 17. hodina. Posloucháte vysílání Rádia 7, ve kterém v následujících minutách zazní slova o pokoře. Proč je pokora důležitá? Není jen nedosažitelnou křesťanskou metou, kvůli které máme špatné svědomí? Andrew Murray z jehož knihy Pokora, tajemství svatosti a radosti, čteme v relaci Večer pod lampou, dává proniknout ke zdrojům křesťanského života. Závěrečné kapitoly čte opět Petr Stoj a pokoru prohlubující poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Devátá kapitola. Pokora a víra. Jak vy můžete uvěřit, když přijímáte slávu jedni od druhých, ale slávu, která je od jediného Boha, nehledáte? Jan 5:44. V proslovu, který jsem nedávno slyšel, řečník říkal, že požehnání pravého křesťanského života se v něčem často podobají předmětům vystaveným ve výloze. Člověk na ně vidí dobře a přesto se k ním nemůže dostat. Na pokyn, aby natáhl ruku a vzal si je, by odpověděl: nemůžu, mezi mnou a jimi je tabule tlustého skla. Podobně i křesťané můžou jasně vidět požehnaná zaslíbení dokonalého pokoje a odpočinku či překypující lásky a radosti a zároveň cítit, že je od nich něco odděluje a brání jim v tom, aby se jich skutečně chopili. Co by touto překážkou mohlo být? Nic jiného než pýcha. Zaslíbení daná víře jsou spolehlivá a neplatí se za ně. Bible nás k víře hodně povzbuzuje a zve a přemíra Boží moci, o kterou se víra může opírat, je blízká a dostupná. Tomu, abychom si požehnání přivlastnili, tedy může bránit pouze něco, co brání víře. V citovaném textu nám Ježíš odhaluje: víru znemožňuje pýcha. Jak vy můžete uvěřit, když přijímáte slávu jedni od druhých? Když si všimneme, jak jsou víra a pýcha v nesmiřitelném rozporu svou samotnou přirozeností, zjistíme, že víra a pokora jsou v základu jedno. Zjistíme, že skutečné víry nemůžeme mít nikdy víc, než máme skutečné pokory. Uvidíme, že i když budeme zastávat správné rozumové přesvědčení a i když si budeme jisti pravdou, v srdci se nám přitom všem klidně může držet pýcha. Živá víra, která má moc od Boha, je tak ale znemožňována. Stačí, abychom se na chvilku zamysleli, co to víra je. Není snad vyznáním nicoty a bezmocnosti, odevzdáním se a čekáním na to, abychom nechali jednat Boha? A není snad toto vyznání, že nám patří postavení závislých lidí, kteří si nemohou nárokovat, získat ani udělat nic, než co jim udělí milost, tím, co nás pokořuje nejvíce ze všeho? Pokora je nastavením, které duši připravuje na život z důvěry. A každý, byť nejskrytější dech pýchy, v sobeckosti, svéhlavosti, sebejistotě či v povyšování se, je jen posilováním toho já, které do království nemůže vstoupit ani se chopit toho, co království nabízí, protože odmítá Bohu dovolit být tím, čím je a čím být musí, být vším ve všem. Víra je orgánem či smyslem pro vnímání a chápání nebeského světa s jeho požehnáními. Víra hledá slávu, která je od Boha, která přichází pouze tam, kde je Bůh vším. Dokud budeme přijímat slávu jedni od druhých a dokud budeme hledat, milovat a závistivě si hlídat slávu tohoto života, čest a pověst přicházející od lidí, do té doby nebudeme hledat slávu, která je od Boha, ani ji nebudeme moci přijmout. Pýcha nám znemožňuje věřit. Záchrana přichází skrze kříž a ukřižovaného Krista. Záchrana je obecenství s ukřižovaným Kristem v duchu jeho kříže. Záchrana znamená sjednotit se s Ježíšovou pokorou, radovat se z ní a účastnit se jí. Je nějaký div, že je naší víra tak slabá, když nám ještě pořád tolik vládne pýcha a když jsme se ještě pořádně nenaučili toužit po pokoře a modlit se za ní jako za nejpotřebnější a nejpožehnanější součást záchrany? Pokora a víra jsou v písmu provázanější, než mnoho lidí ví. Podívejte se na ně v Kristově životě. O velké víře mluvil ve dvou případech. Poprvé, když mu setník řekl, pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Nad projevem této pokory se Ježíš podivil a odpověděl, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. Matouš 8, 8. a 10. verš. Ve druhém případě jedna matka pokorně řekla, ano pane, ale vždyť i psi jedí z drobtů. A pán jí odvětil, o ženo, tvá víra je veliká. Matouš 15, 27 a 28. Právě pokora, která duši přivádí k tomu, aby před Bohem byla ničím, také odstraňuje každou překážku víry. Pokora duši učí bát se, že by Boha zneuctila, kdyby mu plně nevěřila. Bratři a sestry, není v tom snad příčina, proč jsou křesťané v úsilí o svatost neúspěšní? Nejsou snad právě kvůli tomu naše posvěcení a víra tak povrchní a dočasné? Neměli jsme ponětí, jak moc v nás stále tajně působí pýcha a naše já. Nevěděli jsme, že je svým příchodem a velkou mocí může vyhnat pouze Bůh. Nechápali jsme, že nás opravdu pokornými neučiní nic než nová a božská přirozenost, která zcela převezme místo našeho starého já. Nevěděli jsme, že naprostá, nepomíjející a celková pokora musí být základním východiskem každé modlitby a každého obrácení se na Boha, stejně jako každého jednání s lidmi. Neuvědomovali jsme si, že věřit v Boha, přibližovat se k němu nebo odpočívat v jeho lásce je bez vše prostupující pokory a poníženosti srdce stejné, jako kdybychom se chtěli dívat bez očí nebo žít bez dechu. Bratři a sestry, nedělali jsme chybu, že jsme si dávali takovou práci s vírou, když v nás po celou dobu zůstávalo naše staré já ve své píše, které se snažilo zmocnit se božího požehnání a bohatství. Není divu, že jsme nemohli věřit. Vydejme se jinudy. Nejdřív ze všeho se snažme pokořit se pod mocnou boží ruku. A on nás povýší. Kříž, smrt a hrob, ke kterým se Kristus pokořil, pro něj byly stezkou k boží slávě. A jsou stezkou i pro nás. Kéž je naší prvořadou touhou a vroucí modlitbou být pokořeni s ním a být pokořeni jako on. Přijměme vděčně cokoliv, co nás před Bohem nebo před lidmi může pokořit, jen to je stezkou k boží slávě. Dost možná byste mi rádi položili jednu otázku. Zmínil jsem se o lidech, kteří mají požehnané zážitky nebo skrze ně ostatní přijímají požehnání, i když se jim nedostává pokory. Ptáte se, zda přece takoví lidé, ačkoliv až příliš zjevně hledají slávu od lidí, neprokazují, že je jejich víra skutečná a silná? Na to lze odpovědět různě. Hlavní odpovědí v tomto kontextu je, že opravdu mají nějakou míru víry a že této víře a darům, které jim byly uděleny, je úměrné požehnání, které přinášejí ostatním. Nezáleží na tom, jak velké požehnání to je. Působení jejich víry je nedostatkem pokory omezováno stejně. Požehnání je často povrchní nebo přechodné jen proto, že se nestali ničím, čímž by se Bohu otevřela cesta k tomu, aby byl vším. Hlubší pokora by bez pochyby přinesla hlubší a plnější požehnání. Kdyby v nich svatý duch nejen působil jako duch moci, nýbrž kdyby v nich přebýval v plnosti své milosti, a to zvláště milosti pokory, pak by skrze ně sdílel sám sebe a sám by přinášel život moci, svatosti a neochvějnosti, které je dnes vidět tak málo. Jak vy můžete věřit, když přijímáte slávu jedni od druhých? Pokud toužíte získávat slávu od lidí a jste přecitlivělí, zranění a naštvaní, když ji nedostanete, nemůže vás z toho vyléčit nic než to, že se budete věnovat hledání slávy, která je od Boha. Ať je pro vás sláva přeslavného Boha vším. Pak budete osvobozeni od slávy lidí i od slávy svého já a rádi a spokojeně budete ničím. A z této nicoty vyrostete pevní ve víře a budete vzdávat slávu Bohu. Zjistíte, že čím níže klesnete v pokoře před ním, tím blíže vám bude, aby naplnil každou touhu vaší víry.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
2: 10. kapitola. Pokora a smrt sobě samému. Ponížil se, stal se poslušným až k smrti. Filipským 2:8. Pokora je stezkou ke smrti, protože smrtí podává nejvyšší důkaz své dokonalosti. Pokora je květem a smrt sobě samému, smrt svému já, je jeho dokonalým ovocem. Ježíš se pokořil až k smrti a otevřel stezku, po níž musíme kráčet i my. K tomu, aby Ježíš dokázal své naprosté vydání Bohu, aby se vzdal a povstal ze své lidské přirozenosti do Otcovy slávy, neměl jinou možnost než smrt. Stejné je to i s námi. Pokora nás musí vést k tomu, abychom zemřeli sami sobě. Musíme dokázat, jak plně jsme se jí a Bohu vzdali. Pouze tehdy jsme osvobozeni od padlé přirozenosti a nacházíme stezku, která vede k životu v Bohu, k onomu plnému narození nové přirozenosti, jejímž je pokora dechem a radostí. Říkali jsme si, co Ježíš udělal pro své učedníky, když jim předal svůj život vzkříšení. Při sestoupení Ducha Svatého on sám, oslavená a na trůn uvedená mírnost, přišel z nebe, aby v nich přebýval. Moc k tomuto činu získal smrtí. Život, který udílí, je ve své nejvnitřnější přirozenosti životem ze smrti. Je to život, který byl vydán na smrt a který byl smrtí získán. Ten, který v nich přišel přebývat, je ten, který byl mrtev a nyní žije na věky. Jeho život, jeho osoba i jeho přítomnost vykazují známky smrti, známky toho, že jde o život splozený ze smrti. Stopy smrti jsou vidět i na životě jeho učedníků. Jedině když nám v duši přebývá a působí duch jeho smrti, duch toho, který umíral, je možné se setkat s mocí jeho života. První a hlavní ze znaků umírání Pána Ježíše, znaků smrti, které ukazují, kdo Ježíše skutečně následuje, je pokora. Z této dvojice vede k dokonalé smrti právě pokora. A je to právě smrt, která pokoru přivádí k dokonalosti. Pokora a smrt jsou ve své pravé přirozenosti jedním. Pokora je poupě a její ovoce dokonale dozrává smrtí. Pokora vede k dokonalé smrti. Pokora znamená vydat sebe samého, vydat své já a stát se před Bohem dokonalou nicotou. Ježíš se pokořil a stal se poslušným až k smrti. Smrtí podal nejvyšší a dokonalý důkaz toho, že svou vůli vydal vůli Boží. Ve smrti se vzdal svého já, které se od přirozenosti zdráhá vypít kalich. Vzdal se života, který měl ve sjednocení s naší lidskou přirozeností. Zemřel sobě samému a hříchu, který ho pokoušel, a tak stále jako člověk vstoupil do dokonalého života s Bohem. Kdyby nebylo jeho bezmezné pokory a toho, že se pokládal za nic a za služebníka, který má činit a snášet Boží vůli, nikdy by nezemřel. Zde nacházíme odpověď na otázku, kterou často slýcháme, ale jejíž význam si jasně uvědomíme jen zřídka. Jak mohu zemřít sám sobě? Smrt sobě samému není tvé dílo, je to dílo Boží. V Kristu jsi mrtvý hříchu. Život, který je v tobě, prošel procesem smrti a vzkříšení. Můžeš si být jist, že mrtvý hříchu opravdu jsi. Ve tvé povaze a chování se ale moc této smrti plně projevuje podle toho, v jaké míře ti Svatý Duch udílí moc smrti Kristovi. Právě zde je nezbytné vyučování. Pokud chceš vstoupit do plného obecenství s Kristem v jeho smrti a poznat plné osvobození od svého já, pokoř se, to je tvůj základní úkol. Postav se před Boha v naprosté bezmoci. Plně přijmi skutečnost, že jsi neschopný se zabít i obživit. Klesni do své nicoty a poddajně, trpělivě a důvěřivě se odevzdej Bohu. Přijmi každé pokoření a na každého bližního, který tě obtěžuje a rozčiluje, se dívej jako na nástroj milosti, kterým můžeš být pokořen. Využij každé příležitosti pokořit se před svými bližními, protože ti to pomůže zůstat pokorný před Bohem. Pouze když tě Bůh vydatně posiluje svým svatým duchem, zjevuje v tobě plně Krista. Tímto způsobem je v tobě Kristus služebník opravdu formován a přebývá ti v srdci. Když takto pokoříš sám sebe, Bůh to přijme jako důkaz, že potom toužíš celým srdcem. Přijme to jako tu nejlepší modlitbu, kterou by ses za to mohl pomodlit, a jako tvou přípravu na jeho mocné a milostivé jednání. K dokonalé smrti a k tomu, aby skutečnost, že jsme mrtví v Kristu, plně a dokonale zažíval, vede stezka pokory. Současně platí, pouze tato smrt vede k dokonalé pokoře. Vyvarujte se chyby, kterou dělá tolik lidí, že by pokorní byli rádi, ale bojí se, že budou pokorní příliš. Mají tolik schopností a omezení, tolik úvah a otázek, jaká má opravdová pokora být a co má působit, že se jí bez výhrad nikdy zcela nepodvolí. Dejte si na to pozor. Pokořte se až k smrti. Ve smrti sobě samému pokora dosahuje dokonalosti. Máme skutečně zažít více milosti, pokročit dál v posvěcení nebo se přiblížit Kristově podobě. Buďte si jisti, že v základech každé z těchto zkušeností musí být mrtvost sobě samému, o které Bohu i lidem podáme důkaz svou povahou a zvyky. Smutně lze podotknout, že člověk může mluvit o životě ze smrti a o chození duchem, ačkoliv i ten, kdo dotyčného miluje nejvroucněji, nemůže přehlédnout, jak moc se v něm projevuje jeho já. Není žádná bezpečnější známka smrti sobě samému, smrti svému já, než pokora, která se zřekne své pověsti, vyprázdní sebe samou a vezme na sebe způsob otroka. Lidé můžou hodně a upřímně mluvit o obecenství s pohrdaným a odmítnutým Ježíšem a o nesení jeho kříže, zatímco podajná, mírná, laskavá a jemná pokora beránka Božího je u nich ke nenalezení. Vždyť ji také hledá jen málo kdo. Označení beránek Boží vyjadřuje dva rysy. Podajnost a smrt. Snažme se ho přijmout v obojím. V něm jsou tyto rysy neoddělitelné a neoddělitelné musí být i v nás. Jak beznadějná práce to je, pokud ji máme vykonat sami. Přirozenost nikdy nemůže přemoci přirozenost, a to ani s pomocí milosti. Já nikdy nemůže odvrhnout já, a to ani ve znovuzrozeném člověku. Chvála Bohu, tato práce už byla vykonána, dokončena a navždy dovršena. Naší smrtí sobě samým je jednou a provždy smrt Ježíšova. Ježíš vystoupil na nebe a vstoupil do svatyně a tím nám dal Svatého Ducha, aby se s námi mohl stýkat v moci a tím také způsobuje, že můžeme moc života ze smrti přijmout za svou vlastní. Když duše při pátrání po pokoře a jejich projevech kráčí v Ježíšových stopách, svou potřebu mít víc a víc si uvědomuje stále slaběji. Její touha a naděje roste, její víra sílí. Učí se hledět vzhůru, stát o skutečnou plnost Ježíšova ducha a přijímat ji. Tato plnost může způsobit, že si v nás bude jeho smrt nám samým i hříchu denně zachovávat nestenčenou sílu a že pokora prostoupí celý náš život. Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni do Krista Ježíše, jsme pokřtěni do jeho smrti. Tak se i vy považujte za vskutku mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. Vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých. Římanům 6, 3, 11 a 13. Celé povědomí, které o sobě samém křesťan má, má být protchnuto a charakterizováno duchem, který dal život Kristově smrti. Stále před Boha musí přicházet jako ten, kdo v Kristu umřel a v Kristu ožil z mrtvých a nést na těle umírání Pána Ježíše. Jeho život lze vždy poznat podle dvojího znaku. Podle kořenů pronikajících v pravé pokoře do Ježíšova hrobu, do smrti hříchu a sobě a podle hlavy pozvednuté v moci vzkříšení k nebi, kde je Ježíš. Bratře a sestro, ve víře si nárokují Ježíšovu smrt a život. Vstup v jeho milosti do odpočinutí od svého já a od jeho skutků. Vstup do odpočinutí Božího. S Kristem, který odevzdal ducha do otcových rukou, se každý den pokořuj a sestup do dokonalé a bezradné závislosti na Bohu a Bůh tě pozvedne a povýší. Každé ráno klesni v přehluboké nicotě do Ježíšova hrobu a každý den se v tobě bude jasně projevovat Ježíšův život. Kéž je ochotná, láskyplná, pokojná a šťastná pokora znakem toho, že se hlásíš o své vrozené právo, křest do Kristovy smrti. Neboť jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni. Židům 10.14. Duše, které vstupují do jeho pokoření, naleznou v Kristu moc vidět a počítat s tím, že jsou mrtvé, a jako ti, kdo se od něj učili a přijímali nalezenou moc chodit ve veškeré poddajnosti a mírnosti a podpírat se navzájem v lásce. Život ze smrti se pozná podle mírnosti a pokory, které připomínají Krista.

0: 11. kapitola Pokora a štěstí. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto mám zálibu v slabostech, neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný. 2. Korinským 12:9-10. Pro případ, že by se Pavel chystal povyšovat kvůli nesmírné velikosti zjevení, která přijal od Boha, byl mu do těla poslán trn, který ho udržoval pokorným. Pavel si nejprve přál, aby byl trn odstraněn, a třikrát o to Pána prosil. Dostal ale odpověď, že tato zkouška je požehnáním. Ve slabosti a pokoření, které přináší, se může lépe projevovat Pánova milost a síla. Pavlův postoj k těžkostem se náhle změnil. Místo toho, aby je prostě snášel, se jimi velmi rád chlubil. Místo toho, aby prosil o osvobození, v nich měl zálibu. Pochopil, že stav pokoření je stavem požehnání, moci a radosti. Ve skutečnosti těmito dvěma stádii během svého usilování o pokoru prochází každý křesťan. V prvním stádiu má ze všeho, co ho může pokořit, strach, prchá před tím a hledá od toho osvobození. Ještě se nenaučil hledat pokoření za každou cenu. Přijal rozkaz být pokorný a snaží se ho poslouchat, ale nakonec pouze zjišťuje, že naprosto selhává. Za pokoru se modlí, někdy i velice vroucně, ale ve skrytu srdce se více modlí, ne-li slovy, pak alespoň nevysloveným přáním, aby byl toho, co pokořuje, ušetřen. Nezamiloval se do pokory jako do krásy Božího beránka a radosti nebes natolik, aby pro její získání prodal všechno. V jeho usilování o pokoru a v modlitbách za ní ho něco stále ještě jakoby brzdí a svazuje. Pokořit se ještě není spontánním projevem jeho života a povahy, která by samou podstatou byla pokorná. Ještě se to nestalo jeho radostí a jedinou zálibou. Ještě nemůže říct, velmi rád se chlubím svými slabostmi, mám zálibu ve všem, co mě pokořuje. Má ale vůbec smysl doufat, že dosáhneme stadia, ve kterém to bude jiné? Nepochybně ano. Co nám pomůže se tam dostat? To, co pomohlo i Pavlovi, nové zjevení Pána Ježíše. Nic než Boží přítomnost nemůže odhalit a vyhnat naše já. Pavlovi byl dán jasnější vhled do zásadní pravdy o tom, co dělá Ježíšova přítomnost. Ta totiž zažene každou touhu hledat cokoliv nás samých a způsobí, že si budeme libovat v každém pokoření, které nás připravuje na jeho plnější zjevení. Když zažíváme Ježíšovu přítomnost a moc, naše pokoření nás vedou k tomu, abychom si pokoru vybrali jako nejvyšší požehnání. Zkusme přijmout to, čemu nás učí Pavlův příběh. I pokud mezi námi jsou vyspělí věřící, výteční učitelé a lidé s nebeskými zážitky, přesto se ještě možná plně nenaučili lekci o dokonalé pokoře, která se radostně chlubí slabostí. Vidíme to na Pavlovi. Téměř se dostal do nebezpečí, že se bude povyšovat. Ještě dokonale nevěděl, co to je být ničím, zemřít, aby v něm žil jedině Kristus a mít zálibu ve všem, co ho poníží. Zdá se, jako by toto byla nejpokročilejší lekce, kterou se musel naučit. Plně se podobat Pánu prostřednictvím toho, že vyprázdní sebe samého a že se bude chlubit slabostí, aby Bůh mohl být vším. Nejpokročilejší lekcí, kterou se věřící musí naučit, je pokora. Kéž by si to každý křesťan, který se snaží dělat pokroky ve svatosti, dobře pamatoval. I ve výrazném posvěcení, vroucí horlivosti a nebeských zážitcích může být, pokud tomu pán svým zvláštním jednáním nepředejde, mimovolně přimícháno povyšování sebe samého. Osvojme si toto ponaučení. Nejvyšší svatost je nejhlubší pokora. Pamatujme, že nepřijde sama od sebe, nýbrž pouze pokud se na ní ve svém zvláštním jednání zaměří náš věrný pán i jeho věrný služebník. Podívejme se na své životy ve světle tohoto poznání a přemýšlejme, zda se slabostí radostně chlubíme, zda máme v těžkostech, tísních a úzkostech zálibu, stejně jako Pavel. Opravdu, položme si otázku, zda oprávněné či neoprávněné pokárání, výčitku od přítele či nepřítele, problém nebo těžkost, do nichž nás ostatní přivedou, pokládáme za výbornou příležitost prokázat, že je pro nás Ježíš vším. Je to příležitost prokázat, že naše vlastní záliba a sláva je ničím a že ve skutečnosti zálibu nacházíme v pokoření. Být od sebe samého tak svobodný, že cokoliv o nás někdo řekne nebo nám udělá, je ztraceno a pohlceno v myšlence, že Ježíš je vším. To je opravdové požehnání, hluboké štěstí nebes. Důvěřujme tomu, který se ujal Pavla, že se ujme i nás. Pavel potřeboval zvláštní káznění a zvláštní pokyny, aby se naučil, co je ještě cennější než nevypravitelné věci, které uslyšel v nebi. Co to znamená chlubit se slabostí a ponížeností? I my to nutně velice potřebujeme. Ten, který se staral o Pavla, se stará i o nás. Žárlivě a láskyplně na nás dává pozor, abychom se nepovyšovali. Když se ale povyšujeme, snaží se nám zlo odhalit a vysvobodit nás z něj. Těžkostmi, slabostí a problémy se nás snaží ponížit, dokud nepochopíme, že jeho milost je vším, a dokud se nenaučíme nacházet zálibu přímo v tom, co nás ponižuje. Jeho síla, která se stává dokonalou v naší slabosti, a jeho přítomnost, která naplňuje a uspokojuje naši prázdnotu, se stávají tajemstvím pokory, která nemusí nikdy selhat. Ve vědomí, co v nás a skrze nás Bůh koná, může taková pokora stejně jako Pavel vždy říct: neboť jsem nebyl v ničem pozadu za těmi veleapoštoly, i když nejsem nic. 2. Korinským 12.11. Věci, které Pavla pokořovaly, ho vedly k pravé pokoře s její nádhernou radostí, ve které se tím, co ho pokořuje, chlubil a nacházel v tom zálibu. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova, proto mám zálibu v slabostech. Pokorný člověk poznal tajemství stálé radosti. Čím slabší se cítí, čím níže klesne a čím větší vypadá jeho pokoření, tím větší má podíl na Kristově moci a přítomnosti. Když potom říká: nejsem nic, slovo jeho pána mu přináší stále hlubší potěšení: stačí ti má milost. 2. Korinským 12.19. Myslím, že je potřeba, abych tato dvě ponaučení ještě jednou celkově shrnul. Nebezpečí pýchy je větší a blíže, než si myslíme, a stejně tak i milost k pokoře. Nebezpečí pýchy je větší a blíže, než si myslíme, zvláště v čase našich nejsilnějších prožitků a zkušeností. Představte si kazatele vyučujícího duchovní pravdy ve shromáždění, kterému s obdivem visí na rtech. nadaného řečníka na konferenci o svatosti, který vysvětluje tajemství nebeského života. Křesťana vydávajícího svědectví o požehnaném zážitku nebo úspěšného evangelistu, který se stává požehnáním pro jásající zástupy. Nikdo neví, jakému skrytému nebezpečí jsou tito lidé bezděčně vystaveni. I Pavel se ocitl v nebezpečí, aniž by to věděl. To, co pro něj Ježíš udělal, je zapsáno k našemu napomenutí, abychom toto nebezpečí znali a abychom také věděli, kde jedině jsme před ním v bezpečí. Kéž už nikdo nemá příčinu říkat, že nějaký učitel či vyznavač svatosti je plný sebe samého, nebo že nežije to, co káže, nebo že jeho požehnání zrovna jemu k větší pokoře a mírnosti jaksi nepomohlo. Pokornými nás může učinit Ježíš, ve kterého věříme. Ano, i milost k pokoře je větší a blíže, než si myslíme. Ježíšova pokora je naší záchranou. Sám Ježíš je naší pokorou. Naše pokora je jeho dílem, to on si ji bere na starost. Jeho milost je dostatečná i k tomu, abychom se dokázali vypořádat s pokušením být pyšný. Jeho moc se stane dokonalou v naší slabosti. Rozhodněme se být slabí, být hnízcí, být ničím. Ať je nám pokora potěšením a radostí. Radostně se chlubme svou slabostí a mějme zálibu ve všem, co nás může pokořit a udržet dole. Pak na nás spočine Kristova moc. Kristus se pokořil a proto ho Bůh povýšil. Kristus nás pokoří a pokorné zachová. Dejme mu k tomu upřímný souhlas. S důvěrou a radostí přijměme všechno, co pokořuje. Pak na nás spočine Kristova moc. Zjistíme, že nejhlubší pokora je tajemstvím nejskutečnějšího štěstí, radosti, kterou nic nezničí.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Dvanáctá kapitola. Pokora a povýšení. Kdo se však pokořuje, bude povýšen. Lukáš 18:14. Pokořte se před Pánem a povýší vás. Jakub 4:10. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. První list Petrův 5:6. Zrovna včera se mě někdo zeptal, jak v sobě můžu porazit pýchu. Odpověď je prostá. Jsou k tomu potřeba dvě věci. Dělej to, co Bůh dává za úkol tobě, pokoř se, a důvěřuj mu, že on udělá to, co dává za úkol sobě, že tě povýší. Příkaz je jasný. Pokořte se. To neznamená, že je tvým úkolem porazit pýchu ve své přirozenosti, vyhnat ji a sformovat v sobě mírnost svatého Ježíše. Ne, to je Boží dílo. Je to samotná podstata povýšení, ve kterém tě Bůh pozvedá a proměňuje, aby ses věrně podobal jeho milovanému synu. Uvedený příkaz znamená, využij každou příležitost pokořit se před Bohem i před lidmi. Pokoř se a měj v tomto neměnném příkazu vytrvalý vzdor každému pádu a selhání. Jednej tak ve víře v milost, která v tobě už působí, a v příslib, že pro přicházející vítězství dostaneš milosti ještě více. Dívej se ke světlu, které svědomí zaměřuje na pýchu srdce a na její skutky. Aby vám Bůh to, že se potřebujete pokořit, připomněl a aby vám s tím pomohl, dopouští na vás různé nepříjemnosti. Vděčně je všechny přijměte, ať už to bude něco ve vašem nitru nebo něco zvenku, od přítele či nepřítele, něco přirozeného nebo nadpřirozeně milostivého. Věřte, že pokora je v skutku mateřskou ctností, vaší první povinností před Bohem a jediným neumdlévajícím strážcem duše. Zaměřte se na ní jako na zdroj veškerého požehnání. Slib, kdo se však pokořuje, bude povýšen, pochází od Boha a je naprosto spolehlivý. Starejte se o to, abyste dělali to jediné, co od vás Bůh žádá. Pokořte se. Bůh se pak postará, aby udělal to, co slíbil. Dá vám více milosti, ve vhodný čas vás povýší. Jakékoliv boží jednání s lidmi charakterizují dvě stádia. Prvním je čas přípravy. V něm příkaz a zaslíbení připravuje a kázní lidi, aby mohli postoupit dál. V tomto prvním stádiu poznávají, jak se s jejich úsilím mísí jejich neschopnost, selhávají a opět mají částečný úspěch a tyto zážitky v nich vyvolávají svaté očekávání něčeho lepšího. Poté přichází druhé stádium. Čas naplnění, kdy se víra stává dědicem zaslíbení a užívá si to, o co dříve tak často nadarmo bojovala. Pokud se snažíme dosáhnout dobra, ať už úsilím o nějakou ctnost, nebo v křesťanském životě obecně, bude to probíhat právě podle tohoto zákona dvou stádií. Je totiž zakořeněn v samé přirozenosti světa. Ke všemu, co se týká našeho vykoupení, musí dát podnět Bůh. Pak přichází na řadu člověk. Při usilování o poslušnost a o úspěchy musí poznat svou slabost. V zoufalství nad sebou se musí naučit umřít sám sobě a tak být dobrovolně a vědomně připravený přijmout zaslíbení od Boha. Otec dokončí to, co člověk přijal na začátku, kdy tomu ani nerozuměl. Tak se Bůh, který byl počátkem dříve, než ho člověk správně znal, nebo než plně pochopil jeho záměr, stává cílem lidského prahnutí a je vítán jako zakončení, jako všechno ve všem. Stejné je to i při hledání pokory. Každému křesťanu je přímo z Božího trůnu dáván rozkaz pokoř se. Upřímná snaha rozkaz slyšet a poslouchat bude odměněna. Ano, odměněna bolestivým zjištěním dvou skutečností. Za prvé, aniž bychom to předtím tušili, zjistíme, jak přehluboká v nás je pýcha, nechuť pokládat se a být pokládán za nic a nechuť poddat se zcela Bohu. Za druhé, jak naprosto chabé je všechno naše úsilí o zničení té šeredné obludy, včetně všech našich modliteb o Boží pomoc. Blažený je člověk, který se v tomto okamžiku naučí vkládat naději do Boha a navzdory veškeré moci pýchy, která je v něm, vytrvat v činech pokory před Bohem a lidmi. Zákon lidské přirozenosti známe. Ze skutků se rodí návyky, návyky tvoří sklony a sklony formují vůli. Sformovaná vůle je charakter. V díle milosti je tomu stejně. Zatímco stále opakované skutky plodí návyky a sklony, které posléze posilují vůli, přichází se svou velkou mocí a duchem ten, který působí chtění, vůli i činění. Pokoření pyšného srdce, ve kterém se kající svatý tak často vrhá před Boha, je odměněno větší milostí, pokorným srdcem. To je srdce, ve kterém zvítězil Ježíšův duch a přivedl novou přirozenost k dospělosti, srdce, ve kterém navždy přebývá ten, který je tichý a pokorný. Pokořte se před Pánem a povýší vás. V čem povýšení spočívá? Pro člověka je nejvyšší slávou to, že je pouze nádobou, která má přijmout, užívat si a ukazovat ostatním slávu Boží. Dělat to může pouze tehdy, když je ochotný nebýt sám o sobě ničím, aby Bůh mohl být vším. Voda vždy naplní nejprve místa položená nejníže. Čím níže před Bohem člověk leží a čím je prázdnější, tím do něj božská sláva vteče rychleji a tím vrchovatěji ho naplní. Povýšení, které Bůh slibuje, není a nemůže být nic vnějšího, co by nesouviselo s Bohem samotným. Všechno, co Bůh dává a co dát může, je jen víc jeho samého, jen to, že se nás chopí úplněji. Na rozdíl od pozemských ocenění není povýšení něco přenosného, co s odměňovaným jednáním vlastně není přímo spjaté. Ne, povýšení je ze své podstaty následkem a výsledkem toho, když se pokoříme. V něm je nám dávána nepomíjející božská pokora. V něm se naše pokora dostává do souladu s pokorou Božího beránka a v něm se chápeme pokory, která patří jemu a která nás připravuje k tomu, abychom plně přijali trvalou Boží přítomnost. Kdo se však pokořuje, bude povýšen. Sám Ježíš je důkazem pravdivosti těchto slov. Je zárukou toho, že se jistě naplní i na nás. Vezměme na sebe jeho jho a učme se od něj, neboť je tichý a pokorný v srdci. Stačí, abychom byli ochotní sklonit se k němu, jako on se sklonil k nám, a on se ke každému z nás skloní znovu, načež zjistíme, že jsme s ním zapřeženi do stejného jha. Jak vstupujeme hlouběji do společenství jeho pokory a pokořujeme se nebo snášíme pokoření od lidí, můžeme počítat s tím, že na nás spočine duch jeho povýšení, duch slávy, duch Boží, 1. Petrova 4.14. Přítomnost a moc oslaveného Krista přijde k těm, kteří mají pokorného ducha. Až v nás Bůh bude moci vstoupit na místo, kterému právem patří, pozvedne nás. Starejte se při svém pokořování o jeho slávu. On se pak bude starat o vaši slávu, až bude vaši pokoru přivádět k dokonalosti a až do vás jako váš stálý život bude vdechovat Ducha Svatého Syna. Až se vás zmocní vše pronikající Boží život, nebude pro vás nic tak přirozeného a příjemného, jako být ničím a ani vás nenapadne myslet na své já, či si pro ně něco přát, protože bude všechno obsazeno tím, který naplňuje všechno. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. 2. Korinským 12.9. Bratři a sestry, není zde snad odhalen důvod, proč nám v usilování o svatost naše posvěcení a víra tak málo pomáhají? Prohlašovali jsme, že je při díle víra a přitom to bylo naše já a jeho síla.

jeho zrnka prachu je vidět pouze v záplavě zářivé slávy slunečních paprsků. Právě tak je to s pokorou. Jde o to, abychom se v Boží přítomnosti stali zrnkem prachu, které bude přebývat ve slunečním světle jeho lásky. Jak velký je Bůh, jak malý jsem já. Ztracen, pohlcen v nesmírnosti lásky. Jedině Bůh, nikoli já. Kéž nás Bůh naučí, že být pokorný, být v jeho přítomnosti ničím, je v křesťanském životě nejvyšším úspěchem a největším požehnáním. Bůh nám říká, bydlím na vysokém a svatém místě i s tím, kdo má zdeptaného a poníženého ducha. Izajáš 57.15. Kéž se tato slova naplní na nás. Stát se prázdnějším, být nižší, zneuznán a zavržen, nádobou však Bohu čistší, plnou Krista, Krista jen.

0: Večer pod lampou na Rádiu 7 se uzavírá. Poslouchali jste závěrečné kapitoly z knihy Andrewa Murrayho Pokora, tajemství svatosti a radosti. Četl Petr Stoj, technická spolupráce Michal Crhák. Kniha vyšla v roce 2015 v nakladatelství Křesťanské misijní společnosti. Na dveře klepe 18. hodina a to je chvíle, kdy se s vámi od mikrofonu loučí Milan Remeš. Přeji vám příjemný a požehnaný zbytek sváteční neděle a zůstaňte s námi.
1: Je s vámi Rádio 7.

0: To byla znělka večerního vysílání Rádia 7 a ohlásila 18. hodinu. Za mikrofon ve studiu usedá Kateřina Fridrichová, aby vám dnes večer dělala společnost. Přidám, že datum je 20. září, je neděle a já doufám, že vám v naší společnosti bude dobře. Co dobře? Výborně. Ale k dalšímu se dostaneme teprve za chvíli, protože teď nás čeká další sváteční slovo. Konec konců je neděle.
1: Sváteční slovo.
2: Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně činíte jim. To je tedy pěkný nářez. Někdy mám dojem, že by stačil jediný řádek, jedno jediné slovo, maximálně jeden verš, jako křesťanův program na den, na týden, snad i na měsíc. Takhle na mě dost často působí učení rabiho Ježíše. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, přejte jim dobré, žehnejte těm, kteří vás nenávidí, nadávají na vás. Modlete se za ty, kteří vám činí příkoří, strpčují váš život. Modlete se za ty, ze kterých máte strach, kdo jsou pro vás nebezpeční. Milujte své nepřátele. A tohle má být lék. Lék, jehož užívání nám Ježíš doporučuje. Lék na strach, pilulka proti zděšení, užívání na depresi, která nás může snadno přepadnout. Lék na úzkost z toho, co se kolem nás děje. Návod, jak se chovat v situaci, na kterou nás žádný, i ten nejlepší terapeut, nedokáže připravit. Války, katastrofy, politické šarvátky a zločiny. A my už raději nečteme noviny, nedíváme se na internet ani na zprávy v televizi, nechceme nic slyšet, nechceme nic sledovat, protože toho už bylo dost. A možná lidi věřící, křesťany, srážka se zlem ohromí ještě víc než ty ostatní. My prostě nedokážeme na ty hrůzy pak přestat myslet. Jak se něco takového mohlo stát? Kde jsi, pane, byl? Vzpomněla jsem se na Martu z příběhu o Lazarovi. Ta Ježíši vyčítala jeho nepřítomnost. Věřila totiž, že kdyby byl u jejího nemocného bratra, Lazar by určitě neumřel. Naopak došlo by k uzdravení. A nám se taky někdy dere tahle výčitka narty. Kdybys tam, pane, byl, můj bratr by nezemřel. Válka už by dávno skončila. Kdybys tam ty, pane, byl, útočníkovi by vypadl nůž rukou. Všichni se někdy ptáme, kde jsi, pane, byl. Hlavně, když jsme svědky zla. Zla, které páchají lidé na lidech. To nás pohoršuje, to nás trápí. Lidé jsou přece stvoření, které sám Bůh označil za velmi dobré. A přesto berou do rukou zbraně. Lidstvo, za které se Kristus obětoval na kříži, se vzájemně ničí. Boží obraz, někdo, koho Bůh bezpodmínečně miluje, se chová jako zvíře. Co mi s tím, pane? Boží odpověď je skandální. Miluji. Miluj. Miluj svoje nepřátele, žehnej těm, kteří tě nenávidí. Pros a přimlouvej se za ty, kteří ti soustavně ubližují. Ježíšova novela starého zákona. Už ne oko za oko, jako u Mojžíše, který nás učil požadovat spravedlivou náhradu za újmu na majetku nebo na zdraví. Ježíš ve svém vyučování, které se v Lukášově evangeliu pronáší na rovině, jde na úplně novou rovinu vztahu mezi lidmi. Ukazuje na to, že i my jsme někdy v roli nepřítele a je pro nás maximálně výhodné se podle toho zařídit a vyvarovat se zla v každé podobě, tedy i v přístupu k nepřátelům. tedy někdy i v přístupu k nám samotným. Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim. Aha. Jak chceme, aby s námi jednali ti, se kterými nesouhlasíme v politice, v teologii, v pedagogickém přístupu? Jak chceme, aby se k nám chovali šéfové, když něco pokazíme? Jak chceme, aby reagovali naše děti, partneři, rodiče, přátelé, farář, prodavačka, lékař? Ve chvíli, kdy se zdá, že nejdeme spolu, ale stojíme proti sobě jako protivníci, jako sobě navzájem protivní. Jak chceme, aby se naše okolí chovalo k nám, když jsme nespravedliví, stekáme se, když jsme komukoliv nepřítelem? Stojíme o milosrdný soud, o prostor pro nápravu, o přihlédnutí k okolnostem. Máme milovat své nepřátele a modlit se za ty, kdo nás pronásledují, abychom byli syny nebeského Otce, abychom byli jako jeho sedba, abychom mu byli podobní. Protože on, Bůh, dává svému slunci svítit na zlé i dobré, dává déšť a posílá ho na spravedlivé i nespravedlivé. A tak si přiznejme, že ačkoliv jsme Boží milovaní, někdy jsme sice obětí zla, ale jindy také jeho nástroji. Jako věřící s těmi Božími pokyny před očima i v srdci máme moc zlo zastavit, vyhnout se mu nebo nad ním vyhrát. Nemusíme šířit blbou náladu, nemusíme posilovat nenávist dalšími ostrými výroky na něčí adresu. Takhle můžeme se zlem bojovat. A to pak bude kanonáda. Zbraň hromadného ničení zla. Tak odvahu do boje přeje Jana Peštová.

Na Rádiu 7 dospívali ICF Praha svou píseň Tobě lásku dám, tedy Tobě svou lásku dám. A od mikrofonu vás zdraví Kateřina Fridrichová, která vás vítá i u poslechu dnešního večerního vysílání. A bývá naším dobrým zvykem si ještě připomenout také, že pořady nás dnes večer čekají, tak tomu nebude teď jinak. Od 18.30 nás čeká domácí pobožnost pořad Céla. Svět internetu mění nejen naše vztahy, ale i nás samotné. Jsme stejní za obrazovkami jako za stolem s přítelem? Jak hledat autenticitu a zůstat sám sebou v digitálním světě sdílí Ivana Eder v Akademii v 19 hodin. Ve výkladu Markova evangelia se pomalu chýlíme k závěrečným veršům. Před velkým koncem nás ještě čeká projít smutnými zprávami, které zdrtily učedníky. Pořad ke kořenům pokračuje 15 minut po 8. večerní. V koncertínu procestujeme dnes různá staletí, žánry i místa. Po 21. hodině budeme poslouchat díla Johna Dowlanda, Georga Friedricha Händla a Johanna Sebastiana Bacha i jeho syna Johanna Christiana Bacha a mnoha dalších. Jako poslední zazní i jedna z 6 symfonických básní cyklu Má vlast Bedřicha Smetany Šárka. Co znamená zápasit s Bohem? A kdy je čas přestat všechno držet ve svých rukou? V příběhu Jákoba se potkává strach, manipulace, selhání i hluboká touha po požehnání. V modlitbách podle Bible s Danou Kenningovou nás čeká třetí díl série Upřímné modlitby o tom, jak nás Bůh mění, když před ním přestaneme utíkat a začneme s ním zápasit v pravdě. Jste zváni se připojit v 10 večer. Obecně se ví, že betlém s jesličkami vymyslel František z Assisi. Proč ale? Zaměření nového společenství, které se kolem Františka formuje, přibližuje církevní historik František Holeček v pokračování série o životě této významné osobnosti 13. století. Poslouchejte ve 23 hodin. Nejlépe inspirujeme proto, že máme obsah, ne proto, že máme roli. Upozorňuje psycholog Marek Macák v pořadu Uši k duši v pokračování série o začátcích. Za jakých podmínek je možné pro druhého být inspirací, vlastně začátkem něčeho nového? Poslechněte si ve 23 hodin a 30 minut.

píseň o té sestře, která správně zvolila, a o její sestře, která se starala o světské věci a kterou pán Ježíš tak něžně napomenul, že jsou někdy důležitější věci, než to, jestli hosté dostanou najíst. To byl Graham Kendrick a jeho píseň Sister.

0: Tady je séla neboli beseda nad nedělními čteními podle ekumenického lekcionáře.
1: A s ní jsme tu opět my, to jest Markéta a
0: Petr
1: Šanderovi z Husitské fary v Kuřimi.
0: Přejeme dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A pěkně vítáme u nás.
1: Čas nám pěkně běží, tento díl sély je 265.
0: Neděle je jen 25. během roku, cyklus A, ale to už dobře víte, tak...
1: Tak necháme zbytečných řečí a pustíme se do díla, že?
0: No, zrovna jsem to chtěl říct. No, věřila bys tomu?
1: Jistě, že, ale napadlo mě trochu to urychlit.
0: Ani to nemusím říkat, co bude následovat, že? Všichni už víte. Modleme se.
1: Bože, ty nás miluješ a chceš, abychom také my milovali tebe i své blížní. Pomoz nám, abychom zachovávali tvá přikázání a vešli tak do radosti života věčného skrze Krista, našeho Pána.
0: Amen. První čtení bude pochopitelně ze Starého zákona a vezmeme opět tu semikontinuální verzi.
1: To znamená texty Story neboli pěti knih Mojžíšových.
0: Konkrétně to bude kniha Exodus, 16. kapitola, od 2. verše, o té maně nebeské.
1: Tak vytáhli z Élimu. Celá pospolitost Izraelců přišla na poušť Sín, která je mezi Élimem a Sinajem, 15. den 2. měsíce poté, co vyšli z egyptské země. Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Izraelci jim vyčítali, kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. Hospodin řekl Mojžíšovi, já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem či nikoli. Když budou připravovat, co přinesou, ať je toho 6. dne dvakrát tolik, než co nazbírají každodenně.
0: Mojžíš a Áron řekli všem Izraelcům, večer poznáte, že vás z egyptské země vyvedl Hospodin. A ráno spatříte Hospodinovu slávu, ačkoliv slyšel vaše reptání proti sobě. Což jsme my, že reptáte proti nám? Pak Mojžíš dodal, poznáte to podle toho, že vám Hospodin dá večer k jídlu maso a ráno k nasycení chléb, ačkoliv slyšel reptání, jak jste proti němu reptali, což jsme my, nereptáte proti nám, ale proti Hospodinu. Áronovi Mojžíš řekl, vyzvi celou pospolitost Izraelců, přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání. Když mluvil Áron k celé pospolitosti Izraelců, obrátili se k poušti a v tom se ukázala v oblaku Hospodinova sláva. Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Slyšel jsem reptání Izraelců, vyhlasím, na večer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh.
1: Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému, manhu, to je, co je to? Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Hospodin přikázal toto. Nazbírejte si každý, kolik potřebujete k jídlu. Každý vezmete podle počtu osob ve svém stanu, ómer na hlavu.
0: Amen. Amen. Následuje část žalmu 105.
1: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky.
0: Zpívejte mu, pijte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech.
1: Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina.
0: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc. Jeho tvář hledejte ustavičně.
1: Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst.
0: Potomkové Abrahama, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení.
1: Vyvedl je se stříbrem a zlatem, nikdo z jejich kmenů neklopítl.
0: Egypt se radoval, že už táhnou, neboť strach z nich na něj padl.
1: Jako závěs rozestíral oblak, ohněm svítíval jim v noci.
0: Žádali a přihnal jim křepelky, chlebem nebeským je sytil.
1: Otevřel skálu a vody tekly proudem, valily se jako řeka vyprahlými kraji.
0: Neboť pamatoval na své svaté slovo a na Abrahama svého služebníka.
1: Vyvedl svůj lid a veselili se, svoje vyvolené a plesali.
0: Daroval jim země pro národů, výsledek námahy národů obdrželi.
1: Aby dbali na jeho nařízení a zachovávali jeho zákony. Haleluja.
0: Amen. Čtení z listu apoštola Pavla Filipským z první kapitoly, verše 21. až 30.
1: Život to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil. Táhne mne to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší. Ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotvení v jednom duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium a v ničem se nestrachujete protivníků. Jím je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha. Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět. Vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli a o jakém nyní slyšíte.
0: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení evangelia podle Matouše. Z kapitoly 20. to bude podobenství o dělnících na vinici.
1: Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí a řekl jim, co tu stojíte celý den nečinně? Odpovědí mu, nikdo nás nenajal. On jim řekne, jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, a to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc. Ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich. Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Amen. Amen.

0: To jsem dneska zvědavý, jaké pak otázky jsi s Markéto připravila.
1: Jejda, no, dej mi chvilku času.
0: Dobře, ale nemoc, víš, že náš čas je vzácné zboží.
1: Dobře, tak co třeba ten Pavel?
0: No, proč ne?
1: Vypadá to, jako by se Pavel těšil na smrt. Je to možné?
0: To jsi tedy připravila set safraportskou otázku, jen co je pravda. Tak pojďme na ní. Ona je to vlastně věc pohledu.
1: Jistě to vysvětlíš, viď?
0: To se ví. Co vidíme, teď to bude jako metaforu, co vidíme na konci svého pozemského života? Je to smrt? Jenom smrt? Připomenu, že pro starověkého člověka je smrt odchod do podsvětí, do říše mrtvých. Vzpomeň si třeba na Odysseu.
1: Jo, to děsivé setkání Odyssea s mrtvými spolubojovníky.
0: Přesně tak. Stín, šero, chlad, ponurost.
1: Děsivé příšeří.
0: Ovšem, tak viděli lidé tehdy smrt. Ale potom přišel Kristus a umřel.
1: A vstal z mrtvých.
0: Přesně. A tím se to změnilo. Do říše mrtvých přišel sám původce života. A smrt se stává smrtí v Kristu. Už to není to příšerné podsvětí, je to setkání, psáno velkými písmeny. Promiň tu buberovskou kategorii ich du.
1: Já vím, že jsi na bubra zatížený, to nevadí.
0: Madam je příliš schovývavá, děkuji. Je to tedy setkání se vzkříšeným pánem. Řekl bych, že už to není ta stará smrt. Pavel se netěší na smrt, ale na setkání s pánem. Víš, nepřijde si pro mne smrt, ale Bůh.
1: Počkej, to bude nějaký ten tvůj citát, ne?
0: Citát ano, ale ne můj.
1: Jasně, myslela jsem z té tvé sbírky.
0: Ano, měla by to být Terezie z Lisieux, lidově zvaná Terezička. Mám ten její výrok rád, je totiž velmi útěšný. Nejdeme vstříc prázdnotě, ale setkání.
1: A taky mi to připomíná Joba, víš? Jak říká, vím, že můj vykupitel je živ a tak dále a tak dále.
0: Máš pravdu, je to tak. Job taky věří, že to nakonec skončí setkáním, jak se dnes říká, face to face. Ale zpět k Paulovi. On vlastně neříká, těším se na to, jako na smrt. To by nebylo přesné.
1: A musí to být přesné?
0: No, chceme-li poznat, co vlastně Pavel napsal a porozumět tomu, tak musí.
1: Co teda Pavel přesně píše?
0: Že ho to táhne na obě strany. Když myslí sám na sebe, je to to setkání, kam ho to táhne. Avšak když myslí třeba na ty filipské a na druhé a další křesťany, táhne ho to k tomu, aby v tomto pozemském životě ještě zůstal. A to ne z nějaké zabydlenosti v tomto světě, ale protože to vypadá, že by ještě mohl být nějak užitečný. No a když to tak zvažuje, přitom pamatuje na to, jaký je pán, tuší, že to spíš bude to druhé, že to bude ještě zachováno.
1: Tuší jenom? Řekla bych, že víc, vždyť tam píše pevně doufám.
0: Zase máš pravdu, je to tak, skutečně. Pepoitros oida.
1: Prosím?
0: Jen si to přeříkávám řecky, víš?
1: A to se mi ulevilo. Já se lekla, že začínáš blábolit.
0: Ne, kde pak já a blábolit? To bylo aktivní participium perfekta slovesa peitho spolu s indikativem perfekta slovesa eido. Něco jako biv přesvědčen vím, nebo jsa přesvědčen vím. Každopádně Pavel ví, že to pro něj tady ještě nekončí. Ještě tady má nějaký ten úkol.
1: Nebo spíš úkoly.
0: Klído pído. Neboť Pavel nemyslí na sebe, ale brž na druhé, na Krista, Ježíše a na své duchovní sourozence. A v tom spočívá, myslím si, pointa tohoto textu.
1: Něco jako. Mohl bych a chtěl bych, pokud jde o mě, ale pro mě je víc, co chce Kristus a vy?
0: Bez pochyby. Tady vlastně píše člověk, který má smýšlení Kristovo. A pro něj není důležité, jestli smrt v Kristu, nebo tento život, nebo cokoliv jiného, ale co chce Kristus, co potřebují bratři a sestry.
1: Dobře. A dál?
0: Jak dál?
1: No, tím to přece nekončí.
0: Dobře, dál je tam jenom veďte život hodný evangelia. To znamená, žijte tak, aby to bylo kompatibilní s evangeliem, přičemž podotknu, evangelium neznamená ideologii, ale osvobozující, oživující oslovení Bohem. Taky by se mohlo říct, žijte kompatibilně s přicházejícím královstvím.
1: Fajn. Proč není evangelium ideologie?
0: Teda ty máš otázky. Kdyby to nebylo tak pohoršující, řekl bych, set sakramentské otázky. Proč? No, protože to není ideologie, je to živé oslovení. My lidé se z toho pochopitelně pořád nějakou tu ideologii udělat snažíme. Ale evangelium se jen tak nedá. Naštěstí.
1: Asi bys to mohl poněkud rozvést.
0: No prostě nemůžeš evangelium zredukovat na nějaké neosobní principy. Nebo teda můžeš, že jo. Ale pak z evangelia uděláš nějakou fosílii nebo vysušenou mumii. Už to prostě nebude to živé oslovení. Já to asi tak neumím vyargumentovat, ale prostě je to živé oslovení. Je to příchod nebeského království do našeho světa. A to je vždycky víc, než to, co myslíme a říkáme.
1: Takže z toho neuchopitelného slova.
0: Jo, teď mi napadl obraz ohně. Je to živý oheň.
1: Takže máme žít tak, aby se to hodilo k tomu živému ohni. A jde to vůbec?
0: A ne. Tak ještě takhle. Můžeš si z evangelia vytáhnout určité věci a pak se snažit porovnávat svůj život s tím extraktem evangelia. Ještě lépe to jde pochopitelně s životem těch druhých. Tak i kdyby se ti to podařilo, čistě teoreticky, bylo by to to, co má svatý Pavel na mysli?
1: No, a jak by to teda mělo být?
0: No, začít tím královstvím. Přemýšlet o tom, co to všechno znamená a obnáší. Přemýšlet o božím vztahu vůči lidem a celému tvorstvu, vůči hříšníkům a hříšnicím, vůči porušenému stvoření a prostě vůči všemu, co žijeme. Možná, a tady teď spekuluji, což nedělám rád, možná by to ze začátku zase nebyl takový rozdíl, ale...
1: Tak, a máme tu pověstné ale.
0: Ale nepatrný rozdíl na začátku cesty může nakonec hodit rozdíl dosti značný.
1: Ještě něco k tomu strachu. To je takové stálé téma, že Bible obsahuje dosti takových pokynů. Nebojte se, že se nemáme bát. A tak.
0: Ano, nebo třeba v ničem se nestrachujte protivníků.
1: Tak, a co s tím? Bojíš se?
0: No bojím, ty ne.
1: A co s tím děláš?
0: No, bojuji.
1: A výsledek?
0: Nic moc.
1: Ale tak to přece nemůže končit, ne?
0: A proč ne? Ale teďkom vážně, neřeknu nic objevného.
1: To jsem si oddychla.
0: Já vím. Troufám si říct, že tak, jak jsem to řekl teď s tím strachem, je to v pořádku. Prostě nejde o to necítit strach třeba z protivníků nebo třeba ze zabilých nepřátel nebo čehokoliv. Ano, brž jde o to navzdory strachu, který cítím, nenechat se jim ovládnout. Vnímáš strach, ale nenecháš se jim řídit. V tom spočívá náš zápas. V tomto ohledu bych odpověď na tuto otázku, jak se ptáš a výsledek, měl jinak formulovat. Třeba bojím se a přesto pokračuji dál. No a tento zápas trvá, hádám, po celý život až do momentu onoho setkání, ale jako na nic, tak ani na tento zápas nejsme sami. Pomáhá nám skvělý pomocník.
1: A my všichni víme, kdo to je. A Co dělníci na vinici?
0: No, to musí být těžká práce. Sám bych ji asi nezvládl.
1: Pochopitelně myslím to podobenství.
0: Tak dobré je vštípit si ho do paměti a do mysli a pozorně se dívat nebo naslouchat. Podobenství totiž musíš brát jako takovou výzvu. Hledej. Musíš na to přijít sám. Kdo má uši, ať slyší.
1: Ale nějaké vodítečko bychom posluchačkám a posluchačům dát mohli, ne?
0: Tak dobře. Promiňte, prosím, pokud si na to chcete přijít sami, tak teď chvíličku neposlouchejte. Jde tady o spravedlnost, tu boží hlavně a o tu naši, nebo představy spravedlnosti. Určitě bychom se měli dobře a pořádně podívat na toho hospodáře, co dělá, jak to dělá, jaký vlastně je, jde o jeho spravedlnost.
1: Kdo je hospodář, asi víme.
0: Jen tušíme, netřeba to výslovně říkat, prostě každý tuší.
1: Kdo jsou dělníci, taky. A co správce?
0: Správce v tomto podobenství je záhadou. Proč tam vlastně je? Jakou má náplň práce? Tedy tady v tomto podobenství vlastně ani moc netušíme.
1: No, nemusíme vědět všechno.
0: Tak.
1: Takže v čem je tedy problém?
0: Dobrá otázka. No, vlastně by nemusel být žádný, kdyby.
1: Kdyby ti, co se namáhali od rána, neměli zlé oči.
0: Ano, tak je to doslova. Což je takový semitismus, rozumějme mu, jako nepřejícný, nespokojený pohled na věc.
1: Jinak všichni, co byli na tržišti, dostali práci a za ní slušný výdělek.
0: Tak, denár na den prý byla slušná odměna.
1: A to všichni bez ohledu na odpracovanou dobu. Někdo jen hodinu, někdo celý den. Zdá se, že problém nebylo ani to pořadí výplaty. Všichni dostali domluvenou mzdu. Jen ty, co dřeli celý den, naštvalo, že dostali stejně jako ti, co si neodpracovali celý den.
0: A výsledek?
1: Hospodářova spravedlnost je větší nebo velkorysejší než těch dělníků. Ale není to nespravedlivé vůči nikomu.
0: Ano. A jak to tedy dopadlo?
1: No, snad to pochopili ti celodenní. Snad.
0: A snad to pochopíme i my, snad.

0: Bílá míza Tamarišku Manodárného, anebo taky jedlý lišejník, který se jmenuje Mísnička jedlá. Ale v tom taky není ta pointa.
1: Počkej. To fakt existuje Tamarišek Manodárný, Mísnička jedlá?
0: Se ví, to je poctivá botanika nebo přírodověda.
1: A já myslela, že to je nějaká tvá legrácka.
0: Já o takových věcech nikdy nežertuji.
1: No, a ta pointa toho příběhu, ta je tedy kde?
0: V boží péči o vysvobozený a reptající Izrael a taky v boží pedagogice, upřesním. Důvěřuji, člověče, že každý den Bůh dá, co je třeba. Nesysli, nesyslete, co získáš navíc, co usyslíš, to ti zasmrádne. Důvěřujte Hospodinu, každý den.
1: Amen.
0: Amen. No a ještě se zkusíme pomodlit Otče náš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen.
1: Jako vždy, milé posluchačky, milí posluchači, v chvatu končíme a loučíme se.
0: Děkujeme za pozornost a trpělivost. Mějte se pěkně, Bůh vám žehnej.
1: Pokojnou neděli a celý týden.
0: A za týden snad zase naslyšenou.
1: Vidíš, nakonec jsme ani tak chvátat nemuseli.
0: No kdo to mohl vědět?
1: Tak ještě něco doplníme?
0: Myslíš nějaký přídavek jako třeba na koncertu? Třeba ještě jeden otčenáš?
1: Ty jeden, monsignore.
0: No, tak třeba připomenout čtení podle komplementární verze. Tam je Jonáš, 4. kapitola.
1: Jak Bůh musí uklidnit naštvaného proroka?
0: Ano. Bohu není nikdo lhostejný, ani ti pohanští Ninivané, ani ti největší hříšníci, pochopitelně ani žádná zvířata.
1: Na to je dobré myslet, zvlášť v současné době. Lecos vypadá šíleně.
0: Ale Bůh dává naději.

0: to byla dnešní Séla a na další díl se můžete samozřejmě těšit zase za týden, touto dobou, tedy v neděli v 18.30. V repríze si pořad můžete poslechnout ještě v sobotu v 5 hodin a v sobotu ve 22 hodin.
1: Jestli chceš vidět nebe na zemi, tak všeho té...

0: Po 19. hodině posloucháte večerní vysílání Rádia 7, a to v neděli 20. září. Od mikrofonu vám společnost dnes dělá Kateřina Fridrichová a ta vás také zve k následujícímu pořadu. Budou se nám totiž otevírat brány naší rozhlasové akademie, tentokrát věnované tématu digitálního světa a schopnosti uchovat si v něm vlastní identitu.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Já vás moc zdravím. Moje jméno je Ivana Eder. Vedu oddělení komunikace adventistů v Čechách a společně se svým skvělým manželem, který tu sedí, a se spoustou lidí, kteří tu jsou taky, tvoříme společenství SafePoint. Je to společenství, kde se snažíme být co nejsrozumitelnější pro lidi, kteří v církvi zatím ještě nejsou a teprve třeba Pána Boha objevujou. Je to takovej můj druhý domov, je to velká srdcovka a velká součást mě. Téma, o kterém dneska společně budeme přemýšlet, je něco, co já žiju prakticky každý den. Já jsem vystudovala religionistiku, judaistiku a žurnalistiku a zpětně vidím, že všechny tyhle světy mě naučily jednu věc, kterou vlastně používám úplně pořád. Naučila jsem se, že nestačí mít jenom správnou odpověď, ale je taky potřeba se ptát člověka, kterýmu tu odpověď chci říct, jestli ji vůbec chce slyšet. Je potřeba mu porozumět a je potřeba i mluvit jazykem, který mluví on. A od toho bych se dneska s váma chtěla odrazit. Já když jsem před 2 lety nastoupila do role vedoucí komunikace u adventistů, stála přede mnou poměrně zásadní otázka. Jak mluvit o víře s lidma, kteří jsou možná otevřený nějakým duchovním otázkám v nějaký formě, ale jazyk a prostředí církve je jim úplně cizí. Jak mluvit o naději, smyslu, odpuštění nebo třeba vztahu s Bohem, tak aby tomu rozuměl i člověk, který nikdy nepřekročil práh žádného kostela, nějaký modlitebny. Jak komunikovat pravdivě, ale zároveň ne způsobem, který zní jako nějaký reklamní leták, marketingová kampaň, nějaká náborová kampaň třeba, anebo rovnou kázání. A postupně jsem zjistila, že největší výzvou není naučit se ovládat sociální sítě, naučit se ovládat kameru, naučit se ovládat nějakou postprodukci. Tohle si člověk vlastně postupem času poměrně snadno naučí. Existují různé návody, jak udělat dobrý hook, dobrý návody, jak si udržet publikum, nejlepší časy publikování, algoritmy. Mnohem těžší je za mě rozhodnout se, kým v digitálním světě chceme být. Protože sociální sítě z nás většinou neudělají někoho úplně jinýho. Spíš zesílí to, co už v nás nějakým způsobem je. Když se porovnáváme, dostaneme nekonečné množství lidí, se kterými se můžeme porovnávat. Když máme potřebu mít pravdu, dostaneme nekonečné množství konfliktů, do kterých můžeme vstoupit a dohadovat se až do aleluja. Ale pokud máme potřebu tvořit, pomáhat, otvírat třeba důležitý témata nebo sdílet něco, čemu věříme, sociální sítě můžou zesílit i tohle. Dnešní seminář proto nebude o tom, jak hacknout algoritmy nebo kolikrát týdně publikovat. Chtěla bych spíš mluvit o tom, proč má v digitálním světě smysl být, co vlastně znamená být autentický, jak se nenechat postupně přetvořit tím, co funguje, a hlavně jak nezapomenout na člověka, který je na druhé straně. Když se v církvi začne mluvit o sociálních sítích, často se objeví takový 2 krajní hranice. První je, že sociální sítě odmítáme jako povrchní, máme pocit, že to je takový svět, se kterým se nechceme až tolik ušpinit. A nebo naopak máme pocit, že musíme být všude a dělat každý trend, abychom zaujali co nejvíc lidí a konečně naplnili ty naše sbory a modlitebny a kostely. Ani jedno podle mě ale úplně nepotřebujeme. My sociální sítě nemusíme obdivovat, nemusíme být na všech platformách a už vůbec každý z nás nemusí mít veřejný profil. Pokud ale chceme sloužit lidem, kteří jsou kolem nás, je dobrý rozumět prostředí, ve kterém žijou. V roce 2025 používalo sociální sítě 97,2% lidí ve věku 16 až 29 let. Tohle jsou data za Česko a vyšší podíl v Evropské unii měl už jenom Kypr. Reuters Institut v roce 2026 zjistil, že u mladých dospělých se sociální sítě, videoplatformy a nově taky AI chatboty stává jednou z hlavních cest k informacím a zprávám. Wow, teď jsem vás všechny ohromila. Mladí lidi používají internet. To kalem, ale tím mířím, co tím chci říct, je uvědomění, že se zásadně mění místo, na kterém si lidi vytváří obraz o celém světě. Obraz o vztazích, o psychickém zdraví, o společnosti, o tom, co je normální, co není normální, ale taky o víře, o křesťanství, o Bohu, o církvi. A utváření tohoto obrazu už zdaleka není jenom v rukách odborníků. A není to ani v rukách školství, není to u žádných oficiálních zdrojů. Teď tenhle svět utváříme nějakým způsobem všichni, tím, že tvoříme, tím, že jsme online. A to je obrovská výsada, ale řekla bych, že to je hlavně obrovská zodpovědnost. Protože když se dneska někdo položí otázku, je možný věřit v Boha a zároveň mít spoustu pochybností, nemusí nejdřív najít nějakého kazatele nebo faráře. Nemusí přijít do nějakého sboru, nemusí přijít do kostela. Nemusí otevřít ani žádnou knížku. Velmi pravděpodobně tu otázku napíše do vyhledávače, do Instagramu, do YouTube nebo třeba do toho AI chatu. A otázkou za mě není, jestli nějakou odpověď dostane. Otázkou je, od koho ji dostane. A možná narazí na člověka, který o víře mluví moudře, citlivě, pravdivě. Možná ale taky narazí na manipulaci, konspirační teorie, strach nebo velmi zjednodušený obraz Boha. Digitální prostor totiž podle mě nezůstane prázdný jenom proto, že jsme do něj nerozhodneme vstoupit. Lidi si o tom křesťanství a potažmo o Bohu vytvoří obraz i bez nás, bez věřících. A právě tedy mi přijde hodně silný jeden biblický obraz. Janovo evangelium říká, slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Boží komunikace vůči člověku nepřišla jenom jako správně naformulovaná informace. Stala se konkrétní osobou. Ježíš přišel mezi nás, jedl s náma, chodil s náma, poslouchal naše otázky. A já z toho teď nechci dělat laciný argument typu, kdyby tu byl Ježíš dneska, určitě by měl Instagram a my musíme mít Instagram taky. To vůbec ne. Pointa je za mě o trošku hlubší. Křesťanská komunikace nikdy není jenom o předávání nějakého správného obsahu. Má v sobě princip přiblížení, že Bůh nemluví k člověku jenom z nějaké bezpečné vzdálenosti, ale přichází k němu blízko, přichází k němu tělo na tělo. A jestli ho my máme jako učedníci následovat, potřebujeme se ptát, kde dneska lidi skutečně žijou svoje životy. Kde tam jsou? A jsme ochotní být s nima na tom místě? Digitální prostor je rozhodně jedním z těchto míst. Žijeme v době, která je propojenější než kdykoliv předtím, a přesto WHO mluví o osamělosti jako o významném problému a upozorňuje, že se hodně dotýká právě mladé generace. Digitální prostor samozřejmě nemá nahradit skutečné vztahy. Může být ale místem, kde ten vztah začne. A já myslím, že data různých seznamovacích aplikací by mohly vyprávět. Představte si člověka, který se právě přestěhoval do vašeho města. Prožívá životní krizi, nikdo ho moc nezná, on nezná nikoho, nikoho moc nezajímá. A po několika letech zase začíná znovu přemýšlet, jestli existuje něco víc. Jestli třeba existuje Bůh. Jen tak ze zvědavosti se mrkne, jestli v okolí najde nějakou církev a narazí na vás. Co bude to, co během prvních 30 sekund uvidí? Uvidí známky života? Uvidí konkrétní lidi? Pochopí, co se u vás děje? Bude vědět, co ho čeká, když by náhodou přišel? Najde třeba nějakého člověka, kterýmu se může ozvat? anebo objeví poslední příspěvek z roku 2016 a nějaký plakát, kterým třeba nerozumí polovině slov. Online profil dneska často funguje jako předsíň a člověk se podle ní rozhoduje, jestli chce vstoupit dál. A pokud my chceme, aby tam vstoupil, potřebujeme přemýšlet nejenom nad tím, jestli v té předsíni vůbec jsme, ale taky, jaký obraz tam vytváříme. A tím se dostáváme k velkému tématu, k autenticitě. Slovo autenticita se vlastně používá dneska téměř všude. Značky mají být autentický, influenceři mají být autentický, církev má být autentická, videa mají vypadat autenticky. I my v našem sboru v SafePointu máme mezi základníma hodnotama autenticitu, guilty. Jenže co všechno znamená být na sociálních sítích autentický? Znamená to ukazovat ze života úplně všechno? Být za každou cenu spontánní? Nemít žádný scénář, nepoužívat světla, střih? Asi tušíte, že to není ta odpověď. Definice, s kterou pracuju já, je, že autenticita je soulad mezi tím, kdo jsem, čemu věřím, co ukazuju a jak skutečně jednám. A jako křesťani podle mě potřebujeme jít ještě o jednu vrstvu hlouběji. Protože dřív, než říkám, jestli to, co ukazuju, odpovídá tomu, kdo jsem, potřebuju vůbec vědět, odkud svoji identitu beru. Když Ježíš přichází ke svýmu křtu, z nebe zazní Boží hlas. Bůh říká, to je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. A mě na tom hlavně fascinuje to, kdy ten hlas zaznívá. Je to ještě před velkou částí Ježíšovy veřejné služby. Předtím, než začal oslovovat velký zástupy. Před těma všema zázrakama. Ježíš je milovaný dřív, než vůbec něco předvede. Jeho identita předchází těm velkým věcem, který Ježíš vykoná. A přesně tohleto, tenhle ten princip, mi přijde hrozně osvobozující i v prostředí, který dokáže změřit prakticky všechno. My máme dneska metriky na úplně všechno. Kolik lidí to video třeba vidělo, jak dlouho u něj zůstali, kolik reagovalo, kolik ho sdílelo, kolik z něho přišlo nových sledujících. A teď mě hlavně neberte špatně. Čísla samozřejmě nejsou špatně, já je sama hodně sleduju a můžou mi říct opravdu hodně o kvalitě komunikace. Je ale rozdíl mezi tím, když čísla hodnotí můj obsah a když začnou hodnotit mě. Pokud svoji hodnotu čerpám z toho, že mě Bůh zná a že mě miluje, můžu se z těch všech metrik výborně učit v tom tvoření, zdokonalovat se, aniž bych se jima nechala pojmenovat. Metrika může skvěle popsat, jak se mi daří oslovovat okolí. Nemůžu ale rozhodnout o mojí hodnotě, protože já i ty jsme Boží milovaný děti, který si oblíbil. A to je strašně důležitý základ. Přesně tady, ale podle mě přichází jedna z nejtěžších zkoušek autenticity na sociálních sítích, a to jsou algoritmy. Sociální sítě nás totiž neformují jenom tím, co na nich sledujeme. Formují nás taky tím, za co nás odměňují. A já, když tvořím nějaký obsah na sociálních sítích, většinou hodně rychle zjistím, která ta moje verze funguje nejlíp. Lidi milují, když jsem vtipná, tak mám pocit, že musím být pořád vtipná. Fungují ostrý názory, postupně začnu být ostřejší a ostřejší. Moje černobílé odpovědi mají třeba větší odezvu než složitý a já začnu víc věci zjednodušovat. Existuje proto dokonce pojem. Výzkumnice na Cornellské univerzitě při výzkumu o TikToku mluví o takzvaném algoritmizovaném já. Teda o tom, že svoji online identitu nevytváříme jenom ve vztahu lidí kolem nás, ale postupně taky ve vztahu k algoritmu a k tomu, jak reaguje na naše předchozí verze. A algoritmus mě nemusí přinutit rovnou říkat nějaký lži. Stačí, když mě naučí pořád dokola přehrávat tu část sebe, za kterou dostávám největší odměnu. A postupně se tak ze mě může stát karikatura mojí vlastní nejúspěšnější persony. Pořád jsem to technicky já. Jenom ta jedna moje část je vytažená na 200%, protože právě za ní přichází ty views, komentáře, pozornost. A tady se vracíme zase k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí. čísla nejsou ten problém. Je v pořádku chtít, aby dobrý obsah vidělo co nejvíc lidí. Problém začíná ve chvíli, kdy ta zpětná vazba přestane upravovat tu moji komunikaci, to, jak já se snažím tvořit, a začne postupně upravovat mě. A proto mi přijde důležitý čas od času si položit dvě otázky. Kdyby tenhle obsah dostal desetinu očekávaného dosahu, pořád bych věřila, že stálo za toho vytvořit? A ještě možná jedna nepříjemnější. Kdyby se právě tahle moje verze stala na dalších 5 let mojí nejúspěšnější rolí, líbí se mi člověk, kterým se kvůli tomu stávám? Otázka není jenom, co jsme ochotní udělat pro pozornost, ale co ta pozornost postupně dělá s náma. A právě s tímhle v hlavě bych teď chtěla rozebrat 3 časté tvrzení o autenticitě. První omyl je představa, že autentický je automaticky to, co vzniklo bez přípravy. To není pravda. Pokud mám něco, co považuji za důležitý, přijde mi vlastně hrozně moc logický věnovat péči tomu, jak to předám. Když tvořím video, potřebuji přemýšlet, co řeknu během prvních několika vteřin, to je ten hook. Jestli člověk pochopí, proč by měl pokračovat ve sledování toho videa, jestli pointa je jasná, jestli nemám třeba první minutu plnou tím, co zajímá mě, ale ve skutečnosti ostatní to až tak nezajímá. Tohle to všechno, to není žádná manipulace. Je to jako úplně obyčejný uspůsobování komunikace. Hook není lež, střih není lež, mít skvělý vybavení, to taky není lež, scénář není lež. Autenticita neznamená, že ignoruju pravidla dobrý komunikace. Znamená je, že nepoužívám ty pravidla k vytváření falešného dojmu. Znáte třeba ten typ videa, kdy nějaký tvůrce, většinou se pak z toho vyklube třeba i nějaká reklama, říká: to mě úplně teď náhodou napadla jedna myšlenka, kterou vám chci předat. Zatímco stojí telefon na stativu, světlo je skvěle nařízený, mikrofon je připnutý a ta úplně náhodná hluboká myšlenka je točená na 12x. Problém není ta skvělá příprava. Problém je, pokud potřebuji předstírat, že žádná příprava neexistovala, protože jsem zjistila, že předstíraná spontánnost působí autentičtěji. A v tom je podle mě ten rozdíl. Druhý omyl zní, že když chci být autentická, musím lidem ukazovat celý svůj život. Já si myslím, že tohle rozhodně není pravda. Na sociálních sítích si vždycky vybíráme. Vybíráme, co vyfotíme, kdy zapneme kameru, kterou větu řekneme, a co naopak necháme mimo záběr. A tohle to vlastně funguje stejně i offline. Jinak mluvím s nejlepší kamarádkou, jinak mluvím v práci a jinak mluvím i tady před váma. A ve všech těch situacích to pořád můžu být pravdivě já. Autenticita neznamená ukazovat všechno. Znamená podle mě nelhat v tom, co se rozhodnu ukázat, a v tom je rozdíl. Já nemusím ukazovat svoji rodinu, nemusím zveřejnit bolest ve chvíli, kdy ji právě prožívám. Nemusím ze svého vztahu dělat žádný veřejný obsah. Nemusím z každého těžkého období vytvořit nějaký dobrý reelsko. Mít zdravý hranice podle mě není překážkou autenticity. Naopak, je to hodně důležitá součást. A právě u těch hranic se dostáváme k jedné věci, která je pro autenticitu hodně důležitá. Zranitelnost. Protože někdy se vědomě rozhodnu ukázat i něco, co dokonalý není. Přiznat, že jsem něco nezvládla, že pochybuju, že procházím těžkým obdobím, nebo že na něco nemám jednoduchou odpověď. A tahle otevřenost může být strašně silná. Najednou mezi mnou a člověkem na druhé straně se zmenšuje ta vzdálenost. Stáváme se bližším. A v křesťanské komunikaci mi to přijde obzvlášť důležitý. Protože když budeme ukazovat jenom momenty, kdy máme víru silnou, kdy máme krásné vztahy, jasné odpovědi, všechno zvládáme naprosto perfektně, můžeme tvořit obraz křesťanství, ve kterém se normální člověk vůbec nemá šanci poznat. A naopak bude to spíš působit tak, jako že to je něco strašně nedosažitelného, nereálného. Zranitelnost rozhodně není něco, čeho bychom se měli bát. Jenže právě protože funguje, potřebujeme s ní zacházet opatrně. Protože i ze zranitelnosti se může stát nějaká marketingová technika. Jakmile zjistíme, že osobní příběhy přitahují a že díky nim vzniká ta blízkost, může se hodně snadno stát, že je začneme používat jako techniku. Můžu svoji bolest sdílet, protože moje zkušenost může někomu pomoct. Ale můžu ji taky sdílet, protože vím, že velmi osobní věci přitahují pozornost. Zajímavé je, že příběh může být v obou případech úplně stejně pravdivý. Takže otázka není to, jestli je to pravda. To za mě nestačí. Důležitá je tam ta otázka motivace. Protože můžu říkat hodně osobní věci s cílem druhýmu pomoct, dát mu pocit, že ve věcech není sám, nebo třeba chci pomoct pojmenovat něco, o čem se běžně nemluví. Ale můžu taky nevědomky potřebovat, aby mě publikum ujistilo, že jsem dost dobrá, statečná, inspirující. Naše motivace samozřejmě nejsou nikdy dokonale čistý. Já můžu chtít někomu pomoct a zároveň mít radost, že příspěvek má velký dosah. To je za mě úplně v pořádku. Spíš jde o to umět poznat chvíli, kdy už svoji zkušenost nezdílím, protože to může být něco zajímavého pro druhého člověka, třeba mu nějak pomoct, ale protože potřebuji dostat něco od něj. Proto mi u zranitelného obsahu přijde dobrý klást si tři otázky. První je, proč to zveřejňuju? Druhá je, jestli je tahle zkušenost už dostatečně zpracovaná? A třetí je, co tím člověku dávám a co od něj potřebuju zpátky? Já si nemyslím, že o těžkých věcech můžeme mluvit až tehdy, když jsou dokonale zpracovaný a uzavřený. To by často vůbec nešlo. Ale je rozdíl mezi tím, když něco sdílím, protože už tomu alespoň trochu rozumím a dokážu nést to všechno, co je s tím spojený. A mezi tím, když svoji bolest zveřejním ve chvíli, kdy potřebuji, aby mi pomohli unést lidi online. Publikum totiž není náhrada za bezpečný vztah, není to náhrada za terapii, za pastorační rozhovor a za samotný čas, který potřebuji na to zpracování. A za mě je někdy hodně autentický moje rozhodnutí něco nezveřejnit. Za třetí, nestačí, abychom o autenticitě jenom mluvili, musí být možný taky zažít. Protože autenticita se netýká jenom jednotlivce. Týká se sborů, organizací, různých projektů, ale i celý církve. Představte si konkrétní situaci. Zveřejníme perfektní reel. Má skvělý hook, skvěle vyladěný barvy, skvělý vibe, má tam chytlavou hudbu a v popisku stojí: jsme společenství, kde můžeš být sám sebou. Přijď taková, jaká jsi. V sobotu nebo v neděli se odhodlá mladá holka, která prožívá těžký rozchod, že se možná teda přijde podívat. Předtím nikdy nebyla v kostele, v žádný modlitebně a je to pro ní fakt hodně těžký rozhodnutí přijít do neznámého prostředí. To reelsko jí v tom ale povzbudilo. Ona vejde a nikdo ji ani pořádně nepozdraví. Při chvalách se na ní někdo tak jako zvláštně podívá, protože má spoustu tetování, má piercingy. A po skončení si všichni stoupnou do svých skupinek, protože klasika, celý týden jsme se neviděli, máme si co vyprávět. Ani si nikdo nevšimne. V tu chvíli je úplně jedno, že máme nejlepšího střihače v kraji, že máme skvělý vybavení. My můžeme online napsat, každý je vítaný. Ale co se reálně stane, když přijde člověk, který vůbec nezapadá? Můžeme napsat, vytváříme bezpečný prostor pro otázky. Ale co uděláme, když někdo položí otázku, která je fakt hodně nepříjemná? Pokud je náš profil nablízkaná výloha, ale uvnitř je chlad, vytváříme něco, co není úplně pravdivý. Marketing a dobrý obsah může člověka dostat skrz dveře. To, jestli ale zůstane, o tom už rozhoduje ta realita, ta kultura společenství, do kterého se dostane. A ještě než se od autenticity teď přesuneme dál, chci dodat ještě jednu věc, takový disclaimer. Tohle to všechno neznamená, že existuje jediný způsob, jak teď na sociálních sítích o víře komunikovat. Někdo mluví do hloubky, někdo vypráví příběhy, někdo otvírá důležité otázky, někdo prostě dělá jenom humor a trendy, někdo třeba vzdělává a někdo třeba prostě jenom dělá to, že na té sociální síti je tam prostě sám za sebe, je tam přiznaný křesťan. A i to samo o sobě může být občas sdělení. Když nějaký mladý člověk vidí prostě někoho svýho věku, kdo rozumí jeho realitě, orientuje se na sociálních sítích, používá stejnou mluvu a zároveň přiznává, že je věřící, může to narušit představu, že křesťanství patří jenom do minulosti nebo že je určený jenom nějakému určitému typu lidí. Někdy je message už jenom samotný to, kdo na té obrazovce je. A zdaleka všichni nemusíme dělat to též. Můžeme se navzájem doplňovat a je to skvělý. Každý z nás přináší nějaký ten střípek do té obří mozaiky, co křesťanství je. Problém pak je, když ukazuju jen tu svoji část a předstírám, že právě to je realita celého toho obrazu, celého toho křesťanství. Ale tohle je téma už za spíš na další přednášku. My jsme doteď hodně mluvili o nás. O tom, jak zůstat online pravdivý, jak si držet hranice, jak se algoritmem nenechat přetvořit v někoho jiného. Ale autenticita má podle mě ještě jednu stránku. Nestačí hlídat, jestli jsem to pořád jenom já. Potřebuju taky vidět člověka, ke kterému mluvím. Protože být sám sebou neznamená ke každému mluvit stejně. Když něco vysvětluji kamarádce, mluvím jinak než na pracovní poradě. Když mluvím s člověkem, který se v tématu pohybuje 20 let, použiju asi úplně jiný jazyk než s někým, kdo o tom tématu slyší poprvé. A pořád jsem to já. Jenom tu svoji myšlenku překládám, uspůsobuju tomu, aby měl ten člověk na druhé straně šanci tomu porozumět. A ruku na srdce, v církevním prostředí jsme v tomhle občas trošku neobratní. Dokážeme vzít úplně normální lidskou myšlenku a převést ji do jazyka, kterým by v běžném životě člověk vůbec nemluvil, do takového vznešeného jazyka. Třeba srdečně vás zveme k účasti na inspirativním setkání, během něhož se společně zamyslíme nad významem mezilidských vztahů. To je reálný příklad, který jsem si našla. Představte si, že vám na Messengeru od blízkého kamaráda z čista jasna blikne zpráva. Ivano, rád bych tě pozval k účasti na inspirativním setkání. Asi bych se předtím spíš ptala, jestli mu někdo neukradl telefon nebo ho třeba neheknul. Matthew Dix, profesionální storyteller, používá jednoduchou pomůcku, který říká dinner test. Když připravuju text nebo nějaký video, můžu se prostě sám sebe zeptat. Řekla bych to takhle člověku, který sedí naproti mě u stolu? A neznamená to, že teď všichni musíme začít mluvit slangem nebo každý video začít čau lidi, používat nějakou Gen Z mluvu, i když třeba zdaleka Gen Z nejsem. Spíš jde o to, aby v našem jazyce pořád byl poznat normální člověk z masa a kostí. A ono to je někdy strašně těžký. Dostat se z té naší bubliny uvažování. A právě pro tuhletu naší slepotu existuje zajímavý pojem. Říká se tomu curse of knowledge, prokletí znalostí. Protože jakmile něco dlouho víme, je pro nás překvapivě těžký představit si, jaký to bylo, když jsme to ještě nevěděli. Takže říkáme milost, spasení, svědectví, požehnání, odevzdat svý srdce Bohu. Nám ta slova dávají smysl, protože máme zatím roky zkušeností, používáme je v církvi třeba denodenně. Člověk ale často tomu vůbec nerozumí, když součástí církve není nebo nikdy nebyl. A možná to pro něj znamená úplně něco jiného než pro nás. A možná to taky pro něj neznamená vůbec nic. A když mi člověk nerozumí, nemusí být úplně problém v něm. Možná je spíš problém v tom mým překladu. Jestli si tohle chcete někdy vyzkoušet, zkuste vysvětlit evangelium člověku, který nikdy nebyl v církvi, bez abstraktních slov, jako je hřích, spasení, milost, vykoupení, obrácení. Ono to je fakt jako těžký. A právě proto mi při přemýšlení nad cílovou skupinou nestačí jenom vědět, že mluvím třeba k lidem od 20 do 30 let, kteří se pohybují na Instagramu. Pro samotnou komunikaci by měly být daleko zajímavější tři otázky. Co už ten člověk ví, co právě ve svém životě řeší a jak moc mi důvěřuje? Dva stejně staří lidi totiž můžou být pro komunikaci úplně jiný publikum. Jeden vyrůstal v církvi a slovo modlitba je pro něj naprosto přirozený. A druhý si pod slovem modlitba představí andělíčku, můj strážníčku, který s ním dělala babička před spaním. Jeden má z církví skvělou zkušenost a druhý při slově církev jenom čeká, že mu někdo začne vysvětlovat, co všechno ve svém životě dělá špatně. A tohle je podle mě místo, kde se ta autenticita potkává s empatií a nějakým respektem k druhému. Znát kontext člověka, který ho chci oslovit, je za mě jedna z nejdůležitějších věcí. Autenticita bez téhle empatie se totiž hodně snadno změní v nějakou formu sebestřednosti. V to, že na lidi budeme chtít chrlit to, co chceme, aby věděli, ale už se jich v první řadě nezeptáme, jestli o tom vůbec vědět chtějí. A to je velká škoda, protože pak se míjíme účinkem. Já bych teď s váma ráda zopakovala takový filtr několika otázek, který nám algoritmus nepoloží, ale který jsou za mě hodně důležitý, pokud chceme v digitálním světě zůstat sami sebou. Je to filtr, kterým si můžeme vždycky prohnat to, co máme v plánu tvořit, nebo třeba jenom prozkoumat, jaká je ta vaše motivace, co je cílem, kde se nacházíte. První otázka je, kým mě online svět učí být. Není špatně učit se z toho, co funguje. Ale je dobrý čas od času se zeptat sebe sama, líbí se mi člověk, kterým se stávám? Úspěšný obsah by totiž neměl mít právo rozhodovat o mojí identitě. Vzpomeňte si na ten Ježíšův křest. To je můj milovaný syn, kterýho jsem si oblíbil. Druhá otázka je pravdivý i dojem, který vytvářím? Ono nestačí, že nelžu ve větách, který říkám. Já můžu říkat samý fakticky pravdivý věci a přitom vytvářet obsah, který pravdivý není. Můžu vyrábět spontánnost, používat zranitelnost jako techniku, nebo například, když prezentuju sbor, nějakou svoji mládež, můžu působit otevření, než třeba ve skutečnosti jsem. Otázka číslo 3 je, proč to vlastně zveřejňuji. Tohle je podle mě důležitý hlavně u osobního a zranitelného obsahu. Sdílím něco, protože to může druhému člověku pomoct, protože chci pojmenovat něco důležitého, nebo ve skutečnosti od publika potřebuju nějakou validaci, obdiv, ujištění. Ty naše motivace nikdy nebudou dokonale čistý. Ale je rozdíl, když obsah něco dává člověku a tím, když potřebuju, aby člověk dal něco mně. A v ten moment je určitě rozhodně lepší vyhledat nějakou pomoc někde jinde. Čtvrtá, vidím člověka, ke kterému mluvím. Dobrá komunikace totiž za mě není jenom o tom mít co říct. Většinou začíná otázkou, zájmem o toho, s kým ten kontakt navazuju. A je super se na tohle naučit prostě přirozeně myslet. Pátá otázka, co po tomhle online setkání zůstane. Když mi někdo věnuje svých 60 sekund, co si z nich odnese? Nějakou myšlenku, naději, pocit, že v něčem není sám, pobavení, otázku, o který bude dál přemýšlet. Každý můj reel určitě nemusí někomu změnit život, to by bylo úplně absurdní. Ale myslím si, že je fér se ptát, jestli člověku za jeho pozornost něco vracíme. Protože pozornost je v dnešním světě ohromně hodnotná. Já bych vám teď na závěr chtěla nechat několik zdrojů, ke kterým se můžete vrátit, pokud vás tohleto téma zajímá a chcete se mu třeba nějak dál věnovat. Za mě je určitě skvělý sledovat Instagram Bradyho Shearera. Je to hodně praktický obsah přímo o komunikaci církví, od sociálních sítí až po nějaký strategie, až po úplně obyčejný typy, jak třeba napsat newsletter, aby se ho někdo reálně přečetl. Přidala bych možná k tomu jenom takový malý disclaimer. Brady pracuje hlavně v americkém církevním prostředí, takže bych od něj nepřebírala jenom nějaké jako konkrétní věci, spíš jenom principy a různé nástroje. Určitě bych všechno nekopírovala do našeho českého kontextu, který je hodně specifický a hodně jiný než americký. A pokud spíš radši posloucháte, tak bych vám doporučila i jeho podcast, který se jmenuje The Pro Church Tool Show. Je to na tom Instagramu, určitě ho tam najdete. Je to právě jeho podcast, kde si vlastně ke komunikaci o církvích zve různý hosty. Je to takový super fresh praktický obsah. Potom bych vám ráda doporučila jednoho tvůrce. Je to It's Norms, nevím, jestli ho třeba někdo znáte. On je vlastně hrozně fajn v tom, jak je kreativní. Není to zase tak, abyste ho kopírovali, nebo aby jsme ho všichni kopírovali, ale je to skvělá inspirace na to, jak křesťanský obsah může vypadat současně, kreativně, v jazyce, kterýmu lidi rozumí. Přijde mi to hrozně fajn. Je to vlastně i takovej zranitelný obsah, který mi přijde, ale vlastně hrozně autentický. A na úplný závěr bych se s váma chtěla vrátit na začátek. K otázce, jak obstát online a přitom zůstat sám sebou. Já si myslím, že odpovědí není zveřejňovat celý svůj život. Odpovědí není digitální svět odmítnout, doufat, že zmizí. A ani to není tím stát se hlasitější, dokonalejší, profesionálnější verzí všech ostatních. Kdybych měla to, jak nad tím přemýšlím a jak jsem nad tím dneska přemýšlela s váma, shrnout do jednoho jediného slajdu, vypadalo by to asi jako tahle cesta krůček po krůčku. Je to vědět, kým jsem, ještě než něco publikuju. Jít za lidma tam, kde skutečně jsou. Snažit se vidět svět jejich očima. Položit otázku dřív, než nabídnu odpověď. Mluvit jazykem, kterýmu lidi mají šanci rozumět. Být pravdivý v tom, co ukazuju. A taky svobodný v tom, co si nechám pro sebe. A to nejdůležitější, nést stejné hodnoty online i offline. My nemusíme v online prostoru dělat všichni totéž. Je skvělý se doplňovat a je to super, buďte tvůrčí. A nejlepší je, když se v tom všem budeme inspirovat Ježíšem. Bohem, který nezůstal v nějaký bezpečný vzdálenosti, ale který se nám přiblížil. Chtěla se vám moc poděkovat. Tohle to bylo nějaký nastínění toho, jak o komunikaci, o křesťanské komunikaci přemýšlím já. Možná to máte jinak, ráda se s váma pak o tom popovídám, když budete mít nějakou chuť se přijít třeba seznámit. Teď ale moc děkuju, že jste tady byli, vážím si toho, užívejte festival a držím palce, ať ještě všechno v pohodě zvládáte. Mějte se.

Další díl Akademie si můžete poslechnout v premiéře zase v neděli v 19 hodin, reprízu pak v úterý v 21 hodin a ve čtvrtek ve 4 hodiny a v pátek v 17 hodin.

0: cesty.
1: Poslouchejte Rádio 7 a přelaďte se na lepší myšlenky.

0: U mikrofonu je Kateřina Fridrichová, která vás tímto zdraví a dělá vám společnost a doufá, že vám v naší společnosti je příjemně a že ten večer ubíhá tak, jak si to představujete, ať už řídíte nebo něco ještě chystáte doma, anebo už jen tak posloucháte, protože už je všechno splněno a teď je čas se zaposlouchat. A co budeme poslouchat? Tentokrát se vydáme ke kořenům, tedy tak se jmenuje pořad, který je pro vás připravený v následující hodině. Jáchym Gondáš a Petr Vaďura nám představují Markovo evangelium. Čeká nás 38. díl, tentokrát věnovaný tématu Ježíšovy smrti a jeho pohřbu. A protože pořad je delší než obvykle, tak to nebude od čtvrt, ale uslyšíme ho někdy za necelých 10 minut.
1: Nový den, zdvihni svůj zrak,

0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás ve vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme opět číst Markovo evangelium. Pokračujeme tak v našem rozhlasovém seriálu výkladu tohoto biblického textu. Naším průvodcem je kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jáchyme, my jsme se v našem průběžném čtení Markova evangelia dostali do prostřed scény ukřižování v 15. kapitole. Co je důležité z toho, co jsme si řekli posledně, abychom rozuměli tomu dnešnímu textu?
1: Já myslím, že možná důležité už začíná být v tu chvíli opravdu všechno, v každá ta položka toho textu, protože to místo, ke kterému se právě dnes blížíme, dostáváme je takovým vrcholem, ve kterém jako všechny ty motivy Markova evangelia se sčítají a najednou se v takovém váku Ježíšovy smrti na kříži sečtou až do něčeho, co nás zavalí, kde všechny ty motivy prostě dostanou nový význam, nový smysl. Každopádně je důležité si připomenout, že to pašijní vyprávění u Marka je vrcholem evangelia, je jeho pointou. Tomu odpovídá i Markův styl, který vlastně v těch posledních perikopách je velmi bohatý na nejrůznější starozákonní narážky, na nejrůznější symbolické motivy, které nám mohou dopomoct k pochopení Ježíšova utrpení a jeho smrti. Takový důležitý motiv, který bychom neměli minout, je, že Marek zdůrazňuje, že Ježíš přichází na kříž vědomně, z vlastního rozhodnutí, že to není žádné nedopatření, není to žádná osudová chyba, ale je to naopak něco, co vědomně přijímá, i když za cenu velkého vnitřního zápasu. Markův Ježíš není rozhodně nějakým supermanem, který by to všechno zvládnul bez problémů, který by to zvládnul s nějakým božským nadhledem, ale vystupuje velmi lidsky, jak v průběhu toho předchozího textu evangelijního, tak právě teď v té situaci utrpení. Vidíme, že to je text, který nás uvádí do toho největšího konfliktu mezi světem a Božím slovem, které se stalo ve světě tělem. A ta konfrontace teď už je tak silná, že všechno ostatní v ní pohasíná a vlastně ta poslední agonie Ježíšova života, ve které umírá, to všechno smaže nebo nějakým způsobem překryje.
0: Dnes je před námi text od 33. verše 15. kapitoly, zatím budu číst do verše 39. Navazujeme na scénu, kterou jsme zde četli minule, kdy byl už Ježíš ukřižován. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. O 3 hodině zvolal Ježíš mocným hlasem Eloi, Eloi, lema sabachtani, což přeloženo znamená Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo, hle, volá Eliáše. Kdo si pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl je na prut a dával mu pít se slovy, počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli, od zhora až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl ten člověk byl opravdu syn Boží. Scéna ukřižování začíná v 9 hodin a my zde čteme, že v poledne nastala obrovská tma, která trvala až do 3 hodin a Ježíš ve 3 hodiny zemřel. Proč ty časové údaje?
1: Tak zvláštní na tom vyprávění o Ježíšově smrti je vlastně ten rychlý spád, který celá ta scéna ukřižování má. My víme, že to utrpení na kříži, to utrpení těch ukřižovaných bylo pro ty přihlížející lákavé a zajímavé právě v tom, že bylo dlouhé, že ta agonie bývala dlouhá. V Ježíšově případě oproti tomu je ku podivu vlastně mnohem kratší, než bylo obvyklé. Jinak myslím, že pro Marka je zase podstatné zasadit ten příběh do nějakého konkrétního rámce, zase zdůraznit tu jeho realistickou povahu. Není to žádné vyprávění o nějakém metafoře, není to žádný pokus jenom naznačit nějaké utrpení Boha jako semene zasazeného do země. Prostě není to obraz, je to záznam skutečné události. I když samozřejmě i Marek postupuje velmi stylizovaným způsobem v tom vyprávění a používá nejrůznější symbolické odkazy, tak tu rovinu realistické situace tu tam nechává stále platnou a viditelnou. Důležité je také to, že tam můžeme vidět takový motiv identity toho ukřižovaného, umírajícího, mrtvého Ježíše a toho Ježíše, který potom opouští hrob, která je vlastně vstřebatelná a zachytitelná jediným svědkem. To je motiv, který vždycky pro to společenství rané církve byl důležitý, aby byli lidé, kteří jsou schopni dosvědčit identitu živého, mrtvého a vzkříšeného Krista. A proto také ten časový rozměr musí být vlastně takový, aby to bylo vůbec možné, aby se to mohlo realizovat, aby skutečně tam mohli být lidé, kteří mohli tu identitu Ježíše, který umírá na kříži, skutečně potvrdit a vyvrátit jakékoliv pochyby o tom, že zemřel ve skutečnosti někdo jiný nebo že nezemřel, což byly pochyby, které se nejenom vždycky objevovaly, ale objevují se dodnes.
0: Motiv tmy. Od 12 do 3 hodin odpoledne byla tma. Co to znamená?
1: Ta světelná symbolika, symbolika světla, ohně, jiskry, ta je v tom myšlení biblickém novozákonním spojená hlavně s Janovým evangeliem. Ale samozřejmě to neznamená, že by se neobjevovala i jinde. A u Marka právě teď vystupuje do popředí. Ta Ježíšova agonie, ta jeho blížící se smrt, nastávající smrt, ta je okamžikem, ve kterém ze světa mizí to, co mu dávalo jeho světlo. My jsme viděli před chvílí Petra, který se vyhříval u ohně, který přicházel k tomu světlu z té temnoty zatýkaného Krista. Zatímco Ježíš byl v tom chladu, byl oddělený od toho světla v nějaké cele, kde čekal na soud, tak Petr ten přišel k tomu světlu ohně a tam společně se sluhy z veleknězova domu se ohříval. Ale přitom to světlo, ke kterému Petr šel, nebylo to pravé. A v Ježíšově smrti v té chvíli té agonie předsmrtelné a samotné smrti se to ukazuje. Ukazuje se, že to skutečné světlo, to, co dává světlo tomuto světu, pohasíná právě v Kristu. A že všechna ta ostatní světla jsou jenom takovými náhražkami toho pravého světla, které vstoupilo s Kristem do světa.
0: Možná bychom mohli také vzpomenout první knihu Mojžíšovu, když je tam řeč o stvoření těch vesmírných těles, tak ona jsou umístěna proto, aby vyměřovala čas. A jestliže zde najednou je tma, slunce mizí, tak jako kdyby se ten svět ponořil do bezčasí.
1: A ono to také tomu tak trochu odpovídá i té zkušenosti lidského života, že ten beznadějný život se stává životem takovým ukráceným o tu časovou dimenzi. Najednou se tak hrozně nesnesitelně táhne, protože tam není žádný výhled, není tam žádná naděje. A myslím, že zase to souvisí s tou nadějí, která přichází do světa v Kristu, že svět bez Krista ztrácí nějaký důležitý orientační bod, nejenom v tom smyslu světla jako nástroje k vidění, ale také právě světla jako odměřovatele času. Najednou jsme ztracení, nevíme, k čemu směřujeme, jestli vůbec k něčemu směřujeme, a to se všechno v tu chvíli Ježíšova umírání sčítá a zviditelňuje, nebo právě naopak spíš zneviditelňuje.
0: Křesťanská mystika také má bohatou zkušenost s jakýmsi prožíváním nebo promeditováním toho, co Ježíš prožíval na kříži právě v tom bezčasí, navíc ještě ve spojení s těmi slovy z 22. žalmu: Bože můj, proč jsi mě opustil?
1: To je určitě jedna z legitimních odpovědí na tu zvěst Ježíšova kříže, určitý pokus vcítit se do toho, protože to asi dobře víme, že jenom to intelektuální porozumění nebo ta intelektuální analýza novozákonní zvěsti nepostačuje. Musíme postoupit dál. A tady ta rovina toho emocionálního prožitku, nějakého niterného prožitku je důležitá. Na druhou stranu vždycky v sobě nese také určité nebezpečí toho, že se tak trochu zahledíme, zakoukáme do toho prožívání Kristova utrpení, že si nevšimneme, že je nějaké skutečné, reálné utrpení nám na blízku, které se nás bezprostředně může týkat, možná se nás týká, vybízí nás k tomu, abychom do něj vstoupili jako ti, kteří se budou solidarizovat s těmi trpícími, případně jim přispěchají na pomoc, vezmou na sebe díl toho jejich utrpení. A tam potom záleží hodně na tom, z jaké tradice přicházíme, co nás oslovuje, co je pro nás důležité. Já sám vždycky jsem v tom měl pocit, že ve světě je tolik utrpení, že už nemusím se do žádného nějak složitě vciťovat a nějak ho vytvářet v nějakém meditačním ústraní. Stačí se otevřeně konfrontovat s tím, co je kolem nás. A tam můžeme být Kristu, tomu trpícímu Kristu, velmi blízko.
0: Přesto však zde je jedna myšlenka, která určitě stojí za úvahu, a to je právě ta Ježíšova modlitba, kterou mi kdysi profesor Jan Heller interpretoval slovy ne proč si mě opustil, ale k čemu si mě opustil.
1: To Ježíšovo zvolání je samozřejmě důležité a je to vidět i v tom, jak se opakuje v tom evangelijním popise Ježíšovy smrti. Tady ten 22. žalm nám rezonuje, je to jedno z těch míst, která máme nejvíc spojená s Ježíšovým ukřižováním. A to první, co je potřeba říct a připomenout, je, že jakkoliv to zní beznadějně a zní to jako zážitek úplné opuštěnosti, úplné izolace, tak je to modlitba, je to volání k Bohu. Čili to, co Ježíš dělá, je, že se ptá po božích záměrech, ptá se po boží vůli, nikoli po tom, jestli Pán Bůh je, jestli nezmizel, ani ho neproklíná žádným způsobem. Je to stále, i když velmi zoufalé, velmi dramatické vztahování se k Bohu. To je věc, která někdy v té reflexi toho textu může zmizet a může to vypadat, že tady takovou nešikovností těch pisatelů evangelia vlastně proniklo, že Ježíš byl Bohem opuštěný a že se Pán Bůh k němu postavil zády. A tedy nejenom k němu jako k osobě, ale také k celému tomu příběhu, který tvaroval svým jednáním, svými slovy. Kromě toho, že Ježíš ta svá poslední slova formuluje jako slova modlitby, tak pro mě osobně je důležité také to, že to je modlitba tradice. To dnes není nějak zvlášť populární, dnes větší důraz mám pocit se klade na tu osobní zbožnost, když už nějakou, tak na tu zbožnost, která není nikým nadiktována, není nějak dopředu zapsána. A tady se znovu a znovu ukazuje, že ta autentická modlitba, ta nejniternější modlitba, ku podivu může být modlitbou, která přichází z tradice, která je zapsaná, kterou jsme četli, přejali, kterou citujeme, protože tu autenticitu získává tou situací, ve které je vyslovena. Nikoli tím, že musíme hledat vlastní slova. V tom pro mě i ten Ježíšův příklad je zase velmi podstatný. Je pro mě podstatné, že máme věnovat pozornost tomu, co bylo řečeno před námi, protože se to může stát realitou v našem životě. To, co je možná taková třetí věc, kterou bych chtěl u toho textu zdůraznit, je, že ho musíme vzít zase na druhou stranu vážně, to zvolání Ježíšovo. Ježíš se ocitá v nějakém vákuu a to vákuum není dáno jenom tím, že se od něho odklánějí lidé, jeho blízcí, že se proti němu staví člověk jako živočišný druh, ale to vákuum spočívá i v tom, že on uvízne někde uprostřed. Sám zůstává člověkem, nemá nikoho blízkého, nemá nikoho, kdo by ho doprovázel a zároveň ještě není u Boha. Je tady, je s námi a proto trpí vším, čím trpí člověk. I tou nejistotou o Bohu, nejistotou o boží vůli a vytrpí to až do konce.
0: Zajímavé je, když cituje 22. žalm, který je v té své první části skutečně velmi bezvýchodný, tak on potom ale má v sobě zlom a končí plný naděje. Hospodin se k tomu trpícímu žalmistovi přiznal a on ví, že bude vydávat o něm svědectví a o té jeho záchraně.
1: A to je další taková podstatná věc, která se toho týká, že Ježíš citací toho žalmu vlastně situuje to ukřižování a svou vlastní smrt do určitého vyvíjejícího se příběhu. Vlastně tím jako dopředu naznačuje, že to není konec, že to není ještě všechno, že to je ten nejhlubší propad, že to je to nejhlubší, nejtěžší místo, kterým musí to vyprávění projít, ale tady nekončí. A v tom to, co neříká z toho žalmu, co výslovně necituje, je stejně důležité jako to, co zrovna říká. Takže určitě v tom máš pravdu, je potřeba celý ten 22. žalm číst jako text, ve kterém Ježíš rozpoznává svoji situaci. To znamená i s tím výhledem, ke kterému směřuje.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům. Dnes si čteme, milí posluchači, 15. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Zmínili jsme zde Ježíšovu modlitbu, která je zde citována aramejsky, což je taky zajímavé. A na to cituje Marek jednoho z těch, kteří stáli kolem, který neporozuměl těm Ježíšovým slovům a říká, hle, volá Eliáše. Takže se zde jedná o další nedorozumění.
1: Ten motiv s Eliášem je zvláštní v tom, že vlastně nechtěně zase ten nerozumějící před námi otevírá další poukaz na starozákonní kontext Ježíšova příběhu Ježíšovy smrti. Je zajímavé, že Eliáš, který tady je chápán jako nějaký nadpřirozený pomocník pro Ježíše, kterého Ježíš v tom svém utrpení volá na pomoc, je ve skutečnosti opačným obrazem. Ve skutečnosti přece, když čteme proroctví Eliášovi, sledujeme jeho postavu, tak vidíme, že on je tím, kdo volá po Ježíšovi. On je tím, kdo volá po velmi hmatatelném a konkrétním božím vstupu do světa. Můžeme si jenom připomenout slovo, které známe také od Eliáše, kdy se modlí k Hospodinu a prosí ho, odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh, ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. V tom můžeme vidět, jak i v té Eliášově postavě je taková touha po tom, aby Hospodin nějak viditelně a znatelně, citelně vstoupil do světa. Zase je to motiv, který trošku připomíná ty vojáky ponižující Ježíše tím, že ho převlékají za krále, vysmívají se mu a přitom nechtěně trefí něco, co je opravdu pravdivé a důležité.
0: Ježíšova smrt je zde popsána jednoduchou větou, ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. A v zápětí je zde napsáno, tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. Takže jsou zde spojeny vlastně dvě události, které jako kdyby vůbec spolu nesouvisí. Někde za městem umírá Ježíš na kříži a v chrámě se trhá chrámová opona, která patří k tomu nejdůležitějšímu zařízení židovského chrámu.
1: Je to zase určitý kontrast, který Marek vykresluje. Na jednu stranu Ježíš vydává mocný hlas a zdá se, že to je to poslední, co zaznělo z toho živého božího slova, které bylo tělem, chodilo mezi námi, že to je konec toho slova ve světě. A že stejně jak přichází ta tma, tak přichází také takové velké ticho, ve kterém už boží slovo nebude zaznívat, protože nemá v tomto světě své místo. Ale zároveň ta událost vyvolává okamžitě bezprostřední reakci, která nám ukazuje, že to ticho není zas tak úplné, že to zmlknutí toho božího hlasu v Kristu vyvolává určitou reakci, vyvolává určitý pohyb. To, že na druhé straně, že v jeruzalémském chrámu najednou se trhá chrámová opona, to je velmi silný a bohatý motiv, který nám připomene veleknězovo roucho roztržené při Ježíšově výslechu, kdy právě to vyznání, že Ježíš je skutečně božím synem, že je tím, který přichází ve jménu Hospodinově, je tak ostré, to slovo je tak ostré slovo, že začíná párat tkaninu světa, začíná párat tu osnovu, ze které je tento svět utkaný. Ta chrámová opona v tomto smyslu určitě může být námi pochopena jako určitá osnova toho židovského náboženství, toho pojetí světa, pojetí Boha, velmi pevného, které odděluje to lidské od toho božského na dvě strany, neproniknutelně, a vlastně s takovou velkou posvátnou bázní, ale zároveň také s neochotou nechat to boží vstoupit k nám, že nejenom my nesmíme vstoupit na tu boží stranu, protože by to byla svatokrádež a pokus nějak se dohrabat k Bohu vlastní silou, ale zároveň tím bráníme Bohu, aby vstoupil na tu naši stranu. A tak, jak to potom epištola Židům velmi intenzivně interpretuje, tato chrámová opona se roztrhne, protože už pro ní není místo, už není důležitá. Najednou to boží tak intenzivně vstoupilo do lidského, že to rozdělení přestává dávat smysl. Někdy to párání je bolestivé, skoro vždycky bude bolestivé a povede k něčemu, co může otřást naším životem. To vidíme i na tom veleknězově rouchu, Možná nám to dokonce připomene i ten obraz s roztrhlými měchy, které roztrhá to nové víno. Ale zároveň je to jediná cesta, jak to boží skutečně do toho lidského může vstoupit a jak do něho vstupuje. To znamená, něco staré musí prasknout, něco staré musí být roztrženo, musí být zlomeno. Marek přitom zůstává vlastně u tohoto jednoho motivu, který je pro něho asi ten centrální, důležitý, než to ostatní evangelisté potom přinášejí další obrazy, další motivy spojené s tím, co ta Ježíšova smrt bezprostředně vyvolává, jako je zemětřesení a otevírání hrobů a další motivy, které nějak rozvíjejí ještě ten pohyb, který Ježíšova smrt započíná.
0: Zajímavé je ještě zmínit v souvislosti s chrámovou oponou, která oddělovala svatyni od svatyně svatých, čili od toho nejsvětějšího místa židovského náboženství, že několik desítek let před touto událostí, když Římané dobili Jeruzalém, tak Pompeius vstoupil přes tu chrámovou oponu do svatyně svatých, byl zklamán, že tam nic nenašel, ale také se mu nic nestalo, což podle Tóry měl okamžitě padnout mrtev. Takže vlastně celé už to nějak nefungovalo, už ten systém náboženský, židovský byl víceméně jenom velkou kulisou.
1: A v tomto ohledu se možná právě zdůrazňuje a víc ukazuje, že ta role té opony nebyla ani tolik už v tom, aby zabránila tomu vstupu k božskému, ale opravdu naopak spíš Bohu v tom, aby vstupoval k nám. Protože i bez té opony a i bez toho Pompeia se Židé snažili svou náboženskou praxí, svým náboženským usilováním nějak se k tomu Bohu dostat, nějakým způsobem k němu proniknout. Ne v tom posvátném prostoru, ale v tom, že se k němu přibližovali svými vlastními zdroji, svou vlastní silou, svými vlastními dovednostmi. A v tomto ohledu opravdu ta chrámová opona byla spíš bariérou pro Boha. A ta bariéra v tuto chvíli padá.
0: Ježíšova smrt způsobila ale velký pohyb nejenom někde uprostřed Jeruzaléma v chrámě, ale přímo na místě, na Golgotě. Tady z úst pohanského setníka zaznívají slova: ten člověk byl opravdu syn Boží. A ta slova my jsme slyšeli v Markově evangeliu už jednou, a to, když zněla z hůry po Ježíšově křtu.
1: Zase velmi typicky pro Marka je tady zdůrazněno to napětí, kde jsou učedníci, kde vidíme, nejsou tam, nedoprovázejí Ježíše, kde jsou ti, kteří mu uvěřili, kteří se nechali Ježíšem uzdravit, kteří se nechali uvést do toho nového života. Nikdo z nich tady není a ten, kdo tady je, je naopak člověk, který se nějakým způsobem aktivně nebo pasivně podílí na Ježíšově utrpení, na Ježíšově smrti. A ten je člověkem, který vydává to první velikonoční vyznání. Ten je tím, který právě ukazuje, že to boží slovo nestichlo navždycky. To je velmi důležitý motiv. A ta chrámová opona nám v tuto chvíli může tak trošku připomenout i divadelní oponu. Až do této chvíle mohli Ježíš o sobě klidně říct to, co říká Job. Hospodin vystavil mne za přísloví lidem a za divadlo všechněm. Opravdu ti lidé, kteří jsou kolem kříže, tam na něj přišli jako na podívanou, přišli si polechtat nějaké svoje pocity tím, že se budou dívat na popravu, že budou se účastnit té popravy, což byla vždycky velmi vyhledávaná kratochvíle. A nikdo z nich nevstoupil na tu půdu společenství s Ježíšem, který umírá. Zůstávali venku, zůstávali opravdu jako před nějakou divadelní oponou. A v tuto chvíli se ta opona roztrhne a první z těch diváků se změní v účastníka toho, co se tam odehrává. Vstoupí dovnitř, paradoxně je to právě setník, a znovu je to pro nás velmi nadějné slovo, protože nám připomíná, že ke Kristu můžeme přijít odkudkoliv, že můžeme přijít i ze situace, která je zdánlivě neodpustitelná nebo tak vyhroceně protikristovská, což ostatně o nějaký čas potom potvrdí také apoštol Pavel, který přichází z podobného místa ke Kristu, přichází z toho společenství těch, kteří proti němu bojovali. A ten setník není jediný, právě je možná velmi dobré upozornit v té souvislosti na to pokračování, na to bezprostřední následování toho textu, kde jsou další, kteří zatím jsou v tom povzdálí, udržují se v té úctivé vzdálenosti, kdy už se v nich něco párá, už se taky i v nich něco trhá, ale ještě to není definitivní a potřebuje to nějaký čas, potřebuje to uzrát. Tak myslím, že ještě možná poslední věc, kterou k tomu můžeme říct, je, že hned pod křížem vidíme už ty dva modely obrácení se ke Kristu. Jeden model jakéhosi okamžitého přepnutí, otevření očí, ve kterém člověk může říct, ano, stalo se to tehdy a tehdy, uvěřil jsem, moje oči se otevřely, uvěřil jsem v Krista, obrátil jsem se. A vedle toho také lidi, ve kterých něco přichází ke slovu, ale potřebuje to určitý čas, potřebuje to určitý proces.
0: Můžeme tedy dočíst dva verše, které jsme zatím nečetli, 40. a 41. Zpovzdálí se dívali také ženy, mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie matka Jakuba mladšího a Josefa a Salome, kterého provázeli a starali se o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydali do Jeruzaléma. Jáchyme, tady ten text v našem českém prostředí se stal trošku slavný díky knize, která se jmenuje Zpovzdálí se dívali i ženy.
1: Je to jeden z těch motivů, kde v tom novozákonním textu je zdůrazněno místo žen vůbec v evangelijním kontextu, a proto není zvláštní, že inspirovalo také sestru Opočenskou k tomu názvu její knihy, která se zaměřuje na feministickou teologii nebo na teologii, která zdůrazňuje místo žen v církvi a v křesťanském myšlení. A myslím, že to je docela správný poznatek, protože ukazuje v té vypjaté chvíli Ježíšova pronásledování, že těmi, kdo jsou ochotní a schopní dojít alespoň do toho povzdálí, ze kterého se dívají, jsou ženy. Nejsou to ti muži, kteří tak statečně Ježíše doprovázeli, když se nic nedělo, ale jsou to právě ženy. To je věc, která odpovídá historické zkušenosti církve, a to sice, že ženy byly ty, které držely církev při životě ve chvílích, kdy bylo zlé. Naopak v jakémkoliv okamžiku, kdy církev procházela nějakou krizí, nějakým utrpením, a to nejenom fyzického útlaku, ale i tím myšlenkovým utrpením nějaké krize identity, třeba v nastupující sekularizaci v Evropě, tak muži byli ti, kteří jako první odcházeli z toho společenství církve. Myslím, že v tomto je zase ten Markův obraz realistický a ukazuje, jak důležitá je i ta hodnota osobního vztahu ke Kristu, který u těch žen můžeme předpokládat. Na druhou stranu možná dobré je zdůraznit i to slovo, že se ty ženy dívají zpovzdálí, že tam jsou, to už samo o sobě ukazuje jich odvahu, ale rozhodně nejsou nějakými hrdinkami, které by teď všechno zachraňovaly a všechno vzali na svá bedra. Takže není dobré přetížit ten obraz v tomto směru. To, co je pro mě podstatné, není tolik to, že jsou to ženy, možná díky tomu, že se pohybuju v církevním společenství, které už tuto tematiku neprožívá tak vášnivě a prostě rozlišuje lidi podle ještě něčeho jiného, než jenom podle pohlaví. Ale právě to, že tam někdo je, v kom to vyvolává ten ozvuk, ke komu se blíží ta tlaková vlna Ježíšovy smrti a něco uvádí do pohybu. A myslím, že to je místo, s kterým se můžeme identifikovat. My jako čtenáři Markova evangelia stojíme vlastně na podobném místě. Zatím jsme se dívali zpovzdálí a Marek jako autor to tak trochu ví. Ví to o nás, ví to o čtenářích evangelia, že jsme někde na blízku, protože jsme to dočetli až sem, ale ještě nejsme stále dostatečně blízko. A je to další apel na to, abychom tou roztrženou oponou prošli, abychom vstoupili, abychom se setkali s Kristem, který nám jde v ústrety, a nezůstali diváky.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. Čteme dnes 15. kapitolu, kterou teď dočteme od verše 42. do verše 47. A když už nastal večer, byl totiž den přípravy před večer soboty, přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království boží. Dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel. Zavolal si setníka a zeptal se ho, je-li už dlouho mrtev. A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi. Ten koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále. A ke vchodu do hrobu přivalil kámen. Marie z Magdaly a Marie matka Josefova se dívali, kam byl uložen. V této perikopě se objevuje další postava, a to je Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království boží. Co to je za postavu?
1: Josef z Arimatie je postava, která je netolik v písmu samotném, ale v té následující tradici křesťanské velmi důležitá. Tak jak to bývá, čím méně o té, které postavě víme z biblického textu, tak tím více vyvolává takovou tvořivost, potřebu ji nějak domyslet a doplnit o určité motivy, které možná v tom sebepochopení církve chybí a nejsou tematizované. Josef z Arimatie hrál velmi podstatnou roli, zejména v těch kruzích, které nějakým, dejme tomu, až trošku tajemným způsobem chtěli domýšlet to Ježíšovo ukřižování. Víme, že velkou roli hrál v takové představě, že po Ježíšově smrti se plavil do Irska, kam přivezl kalich s Ježíšovou krví, ten předobraz svatého grálu, a že hrál velmi podstatnou roli právě v tomto okruhu příběhů spojených se svatým grálem. Na druhou stranu, v samotném tom biblickém textu jediné, co o něm víme, je, že to byl člověk, který měl určitou míru statečnosti, možná větší než ti učedníci, kteří Ježíše bezprostředně doprovázeli, protože ti stále ještě tady nejsou, stále ještě zmizeli někam, ale přitom ta jeho statečnost měla jakoby opačný pohyb. Je vlastně odlišná od toho chování třeba apoštola Petra. Apoštol Petr je nejdřív statečný, potom tu odvahu ztrácí ve vztahu k té konfrontaci, k tomu nebezpečí, kterému hrozí. Josef z Arimatie, vážený člen rady, můžeme usuzovat, že jako vážený člen rady se také účastnil Ježíšova odsouzení, což je samozřejmě velmi pikantní detail, který se týká jeho osoby. Ale zároveň vidíme, že po Ježíšově smrti všechnu tu svou ostražitost, nějakou možná zbabělost vnitřní odkládá a udělá krok, který je odvážný a vyžádá si Ježíšovo tělo. To znamená, z toho vnějšího pohledu by pro nás mohl být mnohem větším příkladem než třeba Petr. Ukazuje, že ta cesta může být cesta zlepšující se, cesta směřující vzhůru od zbabělosti k odvaze. Zároveň ale to, co dělá celé to vyprávění o Josefovi z Arimatie zvláštní, je, že nám nabízí určitý typ vztahování se ke Kristu, určitý typ církve. Můžeme možná říct, že Josef v tom příběhu je před obrazem určitého typu církve. Jaká ta církev Josefova by byla? Byla by to církev, která má velkou úctu k tomu mrtvému Kristu, která si ho chce s láskou připomínat, která chce vytvořit místo, kde by se mohla ke Kristu vracet, kde by mohla ho uctívat, vzpomínat na něj. A je to církev, která je v tomto ohledu i velmi obětavá. Je ochotná vydat mnoho ze svého majetku, aby takové místo, takový výstavní hrob, takové mauzoleum výstavní pro Ježíše připravila. Je ochotná proto i něco riskovat. Je to ale přece jenom církev, která konzervuje mrtvého Krista. Oproti tomu ta církev, kterou už v nějakém zárodečném obraze představuje Petr, je opačná. Je to církev chybující, velmi nestatečná, velmi neodvážná. Církev, která si s mrtvým Kristem neumí poradit. Ona potřebuje živého Krista. Když je Kristus nablízku, když je živý, když je přítomný, tak sbírá svou odvahu, ale kdyby byl mrtvý, tak tu odvahu nemá. Neobjeví se, schová se někam, rozuteče se. Zvláštní pro nás je to, že evangelijní příběh nás směřuje k tomu, že právě ta Petrova církev, ta církev, která se neobejde bez živého Krista, je církev živého Krista. Že to je ta cesta, kterou můžeme, máme následovat, a ne ta cesta Josefa z Arimatie jako odvážného a přece jenom vlastně konzervujícího hrobníka Ježíše Krista. A v tom ohledu si myslím, že ta postava je pro nás důležitá, protože nám stále ukazuje nějakou alternativu, která se nám nabízí a kterou bychom podle mého názoru měli odmítnout. To, že Petr si neumí poradit bez toho živého pána, to na jednu stranu ukazuje jeho slabost, ale na druhou stranu to ukazuje právě tu nepostradatelnost vzkříšeného Ježíše. To, že církev bez něj by byla jenom nějaký folklorní kroužek, nějaká skupina, která si připomíná svého milého zesnulého.
0: Celý tady ten příběh kolem Josefa z Arimatie nám vlastně připravuje situaci, která bude následovat v 16. kapitole, protože Josef umisťuje Ježíšovo tělo do hrobu vytesaného ve skále a vysloveně se zde říká, a ke vchodu do hrobu přivalil kámen. A jsou zde přítomny Marie z Magdaly a Marie matka Josefova, které se dívají, kam je Ježíš uložen, a ty se nám objeví v té následující kapitole a budou řešit problém, jak odvalit právě onen kámen.
1: Ten kámen tam hraje samozřejmě roli zaprvé nějakou konkrétní praktickou. Víme, že v té době bylo velmi důležité ten hrob zapečetit, aby se tam nedostala nějaká zvířata, protože se nepohřbívalo do země, zůstávalo to tělo vlastně položené na takové lavici. Tak z tohoto hlediska je to čistě praktická věc, ale zároveň to zase souvisí s tím, co jsem říkal před chvílí. Ten Ježíš už je někde zapečetěný, zabalený, už vlastně nepatří do tohoto světa, nemá sem přístup, protože není žádná důvěra v to, že by mohl do toho světa ještě někdy vstoupit. Je uchovaný jako vzpomínka, jako taková časová emocionální konzerva, ke které se my ostatní můžeme už jenom vztahovat zvenčí. A v tomto ohledu nám ten kámen, kterým je zapečetěný hrob, připomene jiné podobné kameny, například z Danielova proroctví, když Daniel je zavřen, tak to v té jámě selvy, ze které nemá výjít, nemá už vystoupit ven. Připomene nám to také všechny ty kameny, které byly zasvěcené nejrůznějším božstvům a které vlastně, přestože nic nedělali, jenom stáli někde v prostoru, tak byli takovým bojem proti Hospodinu, proti víře v Hospodina, který dává život a který uvádí do života. A všechny tyto motivy se spojují v tom kameni, který ale nemá zůstat na tom stejném místě, nemá zůstat tím pečetním kamenem a také nezůstane. Ale to je už věc, ke které se dostaneme až v tom dalším pokračujícím čtení.
0: Dnešní vyprávění Markova evangelia je tedy u konce. Děkuji našemu průvodci, kterým byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš, za jeho výklad a těším se na setkání zase příště. Naslyšenou.
1: Já také děkuji, nashledanou.
0: Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost, jakou sledujete naše výklady, a těším se na setkání zase nad 16. kapitolou. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

A poslední díl série věnované Markovu evangeliu si poslechneme zase za týden ve 20 hodin a 15 minut ve neděli. V repríze pak si pořad můžete pustit ve čtvrtek ve 23 hodin, v sobotu ve 14 hodin, anebo také v aplikacích, tedy v podcastových aplikacích a na webu Rádia 7 v archívu. Po 21. hodině ladíte Rádio 7 a na něm posloucháte večerní vysílání. Tím vás dnes, tedy ve neděli 20. září, provází Kateřina Fridrichová. Také vám přeje nejen příjemný poslech, ale teď bych vám i doporučila, abyste si vzali něco příjemného k pití, abyste se usadili a zaposlouchali. Čeká nás totiž klasická hudba, je tu pořad Concertino, které pro vás dnes připravil Dalibor Bakala.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vážení a milí, vítám vás při poslechu pořadu, v němž má hlavní slovo krásná muzika. Začíná Concertino, kterým vás bude provázet Dalibor Bakala. Mým přáním je, aby vám dnešní hudební nadílka pohladila duši a věřím, že Allegro z 12. koncerta Grossa od Georga Friedricha Händla by to mohlo dokázat. Přeji vám příjemný poslech.

Mezi oblíbená díla světové huslové literatury bez pochyby patří koncert D-dur Petra Iljiče Čajkovského. V následujících minutách zazní jeho nádherná druhá věta, Canzonetto.

Dozněla druhá věta koncertu D-dur Petra Iliče Čajkovského. Mecenáškou tohoto skladatele byla paní von Meck, u níž 2 roky působil jako domácí pianista další výrazný zjev evropské hudby Claude Debussy. Z jeho první knihy Preludií a etid si nyní poslechněme etidu číslo 1 chromatickou.

Hudebním jazykem Johannu Sebastianu Bachovi nejvlastnějším byla fuga. Druh skladby, který tu byl dávno před Bachem, ale který byl Bachem přiveden k dokonalosti. Fuga je vlastně rozhovorem několika hlasů, kdy každému z nich je na chvilku dáno hlavní slovo. Poslechněme si teď společně jeden takový vícehlasý dialog ve Varhaní fuze C-dur.

Zygmunt Hafner, vážený salzburský měšťan, si u Mozarta objednal hudbu. Měl to být svatební dar pro jeho dceru Elizabet. Tím byl dán podnět ke vzniku serenády D-dur, zvané Hafnerova. Uslyšíme její pátou větu, Menuetto Galante.

Posloucháte Concertino, jehož dnešním průvodcem je Dalibor Bakala. Come again, sweet love. Přijď znovu, sladká lásko. Zpívá se v písni Johna Dowlanda, slavného loutnisty shakespearovské Anglie. Píseň vyšla ve sbírce The First Book of Songs or Airs roku 1597.

Bachův nejmladší syn Johann Christian se narodil, když otci bylo 50 let. V 19 letech se přestěhoval do Itálie, kde působil jako varhaník v milánské katedrále. Poté se usadil v Londýně, stal se oblíbencem královny Charlotty a pohyboval se ve šlechtických kruzích. Londýn však musel opustit, když ho začaly tížit zdravotní problémy, kterým nakonec v 47 letech podlehl. Z tvorby Johanna Christiana Bacha si nyní vyslechneme první větu Tria B dur pro dvě flétny a basso continuo.

Významná osobnost hudebního romantismu Franz Schubert byl nejenom výborným hráčem na klavír, ale i zdatným houslistou. Hře na tento instrument byl od 8 let vyučován svým otcem, hrával ve školním orchestru, při domácím muzicírování i v orchestru ochotnickém. V jeho skladbách pro housle je proto cítit důvěrná známost a porozumění tomuto nástroji. Poslechneme si menuet ze sonatiny A-moll pro housle a klavír.

Milí posluchači, naše koncertino se blíží ke svému konci. Uzavřeme je symfonickou básní Šárka z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Poslyšte, jak obsah básně nastínil sám autor. V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, báj o dívce Šárce. Skladba počíná líčením rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení. Zdáli je slyšet příchod Ctirada s jeho zbrojnoši, kteří táhnou na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou nářek a čelstivý přivázané dívky u stromu. Při pohledu na ni obdivuje Ctirad krásu její, zahoří milostnými city pro ni, osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až k spánku. Na dané znamení lesním rohem, které v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ke krvavému činu. Hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycení pomsty Šárky, toť konec skladby. Vážení posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí a na slyšenou se těší váš dnešní průvodce Dalibor Bakala.

Dozněly poslední tóny dnešního koncertina a rozloučil se s námi Dalibor Bakala, tedy alespoň pro tento týden. Příští týden nás pořad čeká zase v 21 hodin v neděli, v repríze pak v úterý v 1 hodinu a v sobotu ve 12.05. No a co dodat, je tu další píseň, která je tu připravená pro dnešní večerní vysílání.

0: Je tu 22. hodina, vyladíte nedělní vysílání Rádia 7 20. září. U mikrofonu je Kateřina Fridrichová, která vám dnes z brněnského studia Rádia 7 dělá společnost. A také vás zve k poslechu dalšího pořadu. Tedy vlastně vás zvu k tomu, abyste se připojili k modlitbám podle Bible. Tentokrát je pro vás připravila Dana Kenningová a podtitul ze série Upřímné modlitby je Zápas s Bohem. A pokud jste s Bohem nikdy nezápasili, tak možná dnes je čas začít.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Znamená zápasit na modlitbách. Kdy je čas vše v důvěře odevzdat? A jaký je rozdíl mezi tím, když své starosti uvrhnu na Hospodina, pustím z rukou a rezignací? Přemýšleli jste někdy nad těmito otázkami? Jednou výraznou a komplikovanou postavou Bible je praotec Jákob. Nejen o jeho zápase s Bohem uprostřed temné noci bude třetí díl série Upřímné modlitby. Posloucháte Modlitby podle Bible s Danou Kenningovou.

Jákob, úskočný, ten, který nejedná přímo, ale lstivě, ba dokonce podle. A přesto se stává nositelem linie abrahamovského zaslíbení a požehnání. Přiznám se, že tomu nerozumím. Vždyť Bůh nenávidí lež a podvody. A Jákob získává od Izáka požehnání podvodem, vydává se za svého bratra. Došel Jákob obrácení a změně smýšlení? Postupně se podíváme blíž na jeho příběh. Budeme k tomu potřebovat, aby nás vedl Duch Svatý. Duchu Svatý, děkujeme ti, že znáš naše úmysly, motivy, touhy, naše slabosti i silné stránky, náš strach a vidíš do hloubky našeho srdce. Jsme tady a teď před tebou přítomni. Pomoz nám zastavit se, otevřít se Božímu slovu a tvému působení. Ukazuj nám, co není v našem životě v pořádku, co je třeba vyznat, odevzdat, opustit či odpustit. Dej, ať žijeme před Bohem v přímosti a v pravdě. Zbav nás každého klamu o sobě či o Bohu, kterému jsme uvěřili. Promlouvej k nám v tuto chvíli skrze Jákobův příběh. Dej, ať mu správně porozumíme a uvidíme v něm i to, co se týká nás. Odevzdáváme se ti. Amen. V minulém díle jsme skončili svatbou Izáka a Rebeky. Jak to bylo dál? Genesis 25. Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal a jeho žena Rebeka otěhotněla. Děti se však začaly v jejím těle strkat. Tu řekla, je-li tomu tak, co mě čeká? A šla se dotázat Hospodina. Hospodin jí řekl, ve tvém životě budou dva pronárody. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý, bezpočetný bude sloužit počtem skrovnějšímu. Potom se naplnily dny, kdy měla rodit. A hle, v jejím životě byla dvojčata. První vyšel celý červenohnědý a chlupatý jako kožíšek. Toho pojmenovali Ezau. Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Ten dostal jméno Jákob. Při jejich narození bylo Izákovi 60 let. Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole, kdežto Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech. Izák miloval Ezaua, protože z lovu měl co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba. Jákob jednou připravil krmy. Tu přišel Ezau z pole znavený a řekl Jákobovi, dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti. Proto se jmenuje Edom, to je červený. Jákob však řekl, prodej mi dnes své prvorozenství. Ezau na to odvětil, stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství? Jákob řekl, odpřísáhni mi to dnes. A on mu to odpřísáhl. A tak své prvorozenství prodal Jákobovi. Jákob dal pak Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. Hospodine, děkujeme ti, že jsi Bůh, který slyší naše prosby a který mluví, když se ptáme. Pane, nevždy vidíme vyslyšení našich modliteb, jak to zažil Izák. Možná i on své naděje dávno vzdal, vždyť 20 let nemohli mít děti. A nevždy slyšíme odpověď, jak ji slyšela Rebeka, když se tě dotazovala, proč se strkají děti v jejím těle. A někdy dostaneme odpověď, které stejně moc nerozumíme, je nad naše chápání. Prosíme, nauč nás slyšet tvůj hlas, naslouchat ti, rozumět, co nám říkáš, a jednat podle toho. Dej nám moudrost rozlišovat hlasy v nás a kolem nás od toho tvého. Veď nás svým duchem, abychom věděli, co nám chceš říct, jak máme podle toho jednat, jak to interpretovat a nedělali své vlastní závěry. Amen.

Ezau prodal své prvorozenství spojené se speciálním požehnáním i úkolem za misku jídla. Jákob zneužil jeho slabé chvilky, aby získal, co chce. Po nějakém čase se chystal starý Izák předat žezlo Ezauovi a dát mu požehnání prvorozeného. Rebeka se o tom dozvěděla a protože věděla od Boha o proroctví o jejich synech a protože měla radši Jákoba, rozhodla se sama zmanipulovat situaci, aby požehnání prvorozeného dostal Jákob. Vyzvala ho, aby se převlékl za Ezaua, připravila jídlo, které měl otec rád, a on šel. A Izák mu požehnal. Když Izák ucítil vůni jeho šatu, požehnal mu slovy: Hle, vůně mého syna jako vůně pole, jemu žehná Hospodina. Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země i hojnost obilí a moštu. Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy. Budeš panovat nad svými bratry a synové tvé matky se ti budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude proklet. Kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán. Jenže pak se vrátil Ezau a když se to dozvěděl, chytl ho amok a rozhodl se Jákoba zabít. Rebeka zakročila a poslala Jákoba ke svému bratru Lábanovi, aby byl v bezpečí. Hospodine, odpusť nám, že neumíme čekat na naplnění tvých zaslíbení, ale bereme věci do svých rukou. Někdy to prostě trvá dlouho a stejně jako Sára či Rebeka se snažíme pomoct, aby se naplnilo to, co jsi nám ukázal jako svou vůli. Jenže většinou je to pak horší. Pane, prosíme za každou manipulaci v církevních společenstvích, aby si ji odhaloval, vynášel na světlo a usvědčoval ty, kdo tak jednají. Zvlášť pokud to jsou vedoucí a zvlášť pokud je to manipulace tvým slovem a tvou vůlí. Prosíme za všechny, kdo si nesou zranění kvůli duchovní či emocionální manipulaci a zneužívání z křesťanské organizace či společenství. Prosíme za upřímnost, pravdivost do našich vztahů, za přímé jednání v pokoře a úctě jeden vůči druhému. Amen.

Upřímné modlitby. To je název série v pořadu Modlitby podle Bible, který právě posloucháte. Dnes vás životem Jákoba provází Dana Kenningová. Před písničkou jsme si četli o manipulaci a podvodu Jákoba a Rebeky, o Ezauovi, který prodal speciální povolání a požehnání prvorozeného za misku čočky. Asi musela být hodně dobrá, nebo měl opravdu strašný hlad. Každopádně Ezau měl zjevně problém se sebeovládáním a se vznětlivostí, jak si přečteme za okamžik. Než Jákob odešel, Izák mu znovu požehnal. I povolal Izák Jákoba a požehnal mu. Přikázal mu, neber si ženu z dcer kenánských, odejdi do rovin aramských do domu Betuela, otce své matky, a odtud si vezmi ženu z dcer jejího bratra Lábana. Kéž ti Bůh všemohoucí požehná, rozplodí tě a rozmnoží. Bude z tebe společenství lidských pokolení. Kéž ti dá požehnání Abrahamovo, tobě i tvému potomstvu, abys obdržel zemi, v níž si hostem, a kterou Bůh dal Abrahamovi. Pak Izák Jákoba propustil a ten šel do rovin aramských k Lábanovi, synu aramejce Betuela, bratru Jákobovi a Ezauovi matky Rebeky. Ezau viděl, že Izák Jákobovi požehnal a poslal do rovin aramských, aby si odtud vzal ženu, že mu při požehnání přikázal, aby si nebral ženu z dcer kenánských, že Jákob otce i matku uposlechl a odešel do rovin aramských. Viděl též, že kenánské dcery jsou jeho otci Izákovi odporné. Šel tedy Ezau k Izmaelovi a vybral si ke svým ženám ještě Machalatu, dceru Abrahamova syna Izmaela, sestru Nebajotovu. Pane, když jsme upřímní, musíme přiznat, že někdy se urazíme jako Ezau, který místo toho, aby využil příležitost k pokání a obrácení, uznání své chyby, tak se začne mstít a dělat na schvály. Prosíme tě, usvědčuj nás, když máme takové tendence. Dej, ať křesťanské společenství umí rozpoznat takové zvrácené jednání a konfrontovat v lásce dotyčného, i kdyby to byl vedoucí. Kéž toužíme růst a nechat tebou proměňovat naše srdce. Dávej nám k tomu pokoru a ochotu se nechat tebou usvědčovat a korigovat. Amen. Dostáváme se k prvnímu setkání Jákoba s Bohem. Genesis 28. Jákob vyšel z Beršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové boží. Nad ním stojí Hospodin a praví: Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl: Jakou bázeň vzbuzuje toto místo? Není to nic jiného než dům boží, je to brána nebeská. Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup. S vrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bétel, to je dům boží. Původně se to město jmenovalo Lůz. Jákob se tu zavázal slibem: Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání, a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem božím.
a ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. Pane, potvrzuješ požehnání, které dal Izák Jákobovi, potvrzuješ i své zaslíbení, které si dal Rebece, že Jákob bude nositelem linie abrahamovského vyvolení. A to přesto, že Jákob jedná úskočně, že požehnání získal lstí a manipulací. Přiznám se, Bože, že tomu nerozumím. Děkuji ti, že ani naše selhání, hříchy, slabosti nemohou překazit tvé plány. Jsi věrný a tvoje cesty převyšují naše cesty. Jákob je na cestě a ty se mu dáváš poznat. Prosíme, setkávej se i s námi na naší cestě, když utíkáme před následky svého špatného jednání. Dej nám víru, že jsi s námi, že nás nikdy neopustíš, ale učiníš, co jsi i nám slíbil. Amen. Jákobův sen o žebříku a celá tato událost má v sobě spoustu symboliky. Zmíním několik věcí. Jákob utíká ze strachu, protože v důsledku jeho lsti ho chce bratr zabít. Netuší, že ho čeká podobně lstivé jednání ze strany jeho příbuzného Lábana. Bůh nabízí Jákobovi už tady jinou cestu. Ne horizontální, ne pozemskou, ale cestu vzhůru, vztah s ním, ke kterému se může utéct do bezpečí. Žebřík představuje spojení mezi nebem a zemí, mezi člověkem a Bohem. A my víme, že tímto mostem se stal Pán Ježíš, který nesl na sobě naše hříchy. Ve snu Hospodin Jákoba zve, aby se začal na sebe i na svůj život dívat ještě z jiné perspektivy, aby začal počítat s Bohem a důvěřovat mu, že svá zaslíbení naplní a nepotřebuje k tomu lidskou manipulaci a lsti. Jákob přichází k Lábanovi, kde se zamiluje, ale je Lábanem podveden, dře jako otrok, ale Bůh mu žehná a Lában to vidí. Nemáme prostor číst celý příběh. Můžete se k němu vrátit sami, pokud chcete. Jákob už má odpracováno, k čemu se zavázal. Vztahy začínají být napjaté a tak přemýšlí o návratu. To řekl Hospodin Jákobovi. Navrať se do země svých otců a do svého rodiště. Já budu s tebou. A po písničce si přečteme pokračování.

Boží zaslíbení se naplní i přes naše chyby a selhání. To je jedno z povzbuzení v příběhu praotce Jákoba, o kterém je dnes řeč v modlitbách podle Bible s Danou Kenningovou. Jákob má strach setkat se s Ezauem a Hospodin s ním znovu jedná. Dále Jákob řekl: Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka, Hospodine, ty jsi mi pravil, navrať se do své země, do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které si svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám dva tábory. Vytrhni mě, prosím, z ruky mého bratra, z ruky Ezauovi, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě, matku nad dětmi. Ty jsi přece řekl, určitě se postarám o tvé dobro a tvé potomstvo rozmnožím jako mořský písek, jejž nelze pro množství sečíst. A přenocoval tam té noci. A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a 11 svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl: Pusť mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil: Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se: Jak se jmenuješ? Odpověděl: Jákob. Tu řekl: Nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný. Nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. A Jákob ho žádal: Pověz mi přece své jméno. Ale on odvětil: Proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář Boží, neboť řekl: Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu vzešlo, když minul Penuel, ale v kyčli byl chromý. Hospodine, děkujeme ti, že před tebou můžeme být upřímní, vylévat své srdce, svůj strach, bolest, úzkost i trápení. Vždyť ty víš, co prožíváme a záleží ti na nás. Děkujeme ti, že jsi věrný v tom, co jsi zaslíbil a jako Jákob můžeme stát na tvém slovu. Děkujeme ti, že setkání s tebou nás může změnit. Tak jako jsi změnil Jákoba, který při prvním setkání s tebou ten vztah bral spíš jako výměnný obchod. Budeš mi Bohem, pokud mi budeš žehnat. A tentokrát Jákob musí čelit svým slabostem, svému strachu. I když vidí, že ty jsi mu požehnal, že ty jsi své slovo dodržel. Bože, ty jsi ten, kdo nám dává naši pravou identitu, nové jméno. Odpusť nám, když se snažíme být jako ten či onen bratr či sestra, srovnáváme se, závidíme a skrze manipulaci se snažíme dosáhnout svého. Dej, ať i my zápasíme se svými temnými stránkami v sobě v pravdě před tvou tváří. Ať zápasíme o tvé požehnání, které jsi slíbil, abychom si ho nemuseli krást podloudně jako Jákob. I když se nás možná, stejně jako Jákoba, zranil tam, kde je nějaká naše jistota. Jsi Bůh, svatý a tajemný. A tvá milost je nesamozřejmá, ale stačí i v naší slabosti a všelijakém kulhání. Dej, ať máme odvahu, možná i skoro drzost, s Jákobem trvat na svém. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš, ve všech dlouhotrvajících modlitebních bojích. Amen.

Na začátku jsem nastolila otázku, jestli se Jákub změnil, jestli prožil obrácení. Podle rabínských výkladů Jákub vrací Ezauovi obě jeho požehnání, která si vyzískal nepoctivě. Protože ví, že Bůh mu požehnal. Už ví, kdo je. A bylo by toho ještě hodně co o Jákobovi říct. Na biblických příbězích se mi líbí, že nejsou černobílé, ale barevné, mnohovrstvé, jako i náš život. Bůh je Bohem, který nás převyšuje, kterému často nerozumíme, se kterým zápasíme. A my jsme lidmi, kterým to Bůh dovoluje se s ním rvát, přímo a v pravdě. Nevzdává to s námi, mění nás, abychom nepokračovali ve lžích a podvodech. Třeba tak, že nám je dá zakusit na vlastní kůži skrze druhé lidi. Příběh Jákoba je podle rabína Saxe příběhem hledání identity. Jeho slovy se s vámi loučí a za týden u modliteb podle Bible ve čtvrtém díle série Upřímné modlitby těší Dana Kenningová. Naše tvář je obrazem, který vidíme odrážet se v Boží tváři, když s ním zápasíme a odmítáme ho pustit. Stejně jako Jákob, když sám v temnotě noci v hloubi své duše zápasil s Bohem a objevil tvář, jméno a požehnání, které jsou jeho. Než mohl Jákob nalézt smíření s Ezauem, musel se naučit, že není Ezau, ale Izrael. Ten, kdo zápasí s Bohem a nikdy se nevzdává. Amen.

dalším modlitbám podle Bible jste zváni zase v neděli 8 hodin a 30 minut. Did you see me crying in the river shores? Well, you could see it all, so you did all.

Buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. 1. Tesalonickým 5:8.

0: Posloucháte večerní vysílání Rádia 7, rádia, které je tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a budíš tomu svědectvím i to, že nás posloucháte teď po 22. hodině v neděli a slyšíte nás a po vlnách se dostaneme až k vám. Pokud byste se chtěli podílet na naší práci, pak samozřejmě bychom vás rádi pozvali nejen k tomu, abyste se společně s námi za práci Rádia 7 modlili, ale také, pokud by to bylo ve vašich možnostech, a pokud by vás k tomu pudilo vaše srdce nebo Duch Svatý, abyste přispěli i finančně.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů.
2: Chcete-li, podpořte nás.
3: Více na www.radio7.cz.

23. hodina byla ohlášena znělkou Rádia 7. Posloucháte večerní vysílání a jím vás dnes, tedy 20. září v neděli, provází Kateřina Fridrichová. Ta vás také zve k poslechu té poslední hodiny, kterou spolu strávíme, protože nás čeká potom už jenom noční vysílání, ale to už bude jiné datum, jiný moderátor, tak co nás čeká v této hodině, to je ještě můj úkol a tak vás pozvu k poslechu pořadu Uši k duši od 11:30. Tentokrát vám Marek Macák a Lucie Endlicherová přinesou další díl v série, která se jmenuje Začátky. Tentokrát je to podtitul Začátkem pro druhého. No a teď nás čeká další díl pořadu Kaleidoskop a v něm nám církevní historik František Holeček představuje život Františka z Assisi a my dnes pokračujeme třetí částí.

V minulém pořadu jsme se, vážení posluchači, ponořili do čisté studánky Bohu i lidem otevřeného ducha Františka z Assisi. Rozhodujícími léty pro rozvoj jeho hnutí byla léta 1208 až 1209. Nalezal silnou oporu v prvních dvou ze svých nových bratří, Bernardovi z Quintavalle, který patřil k urozeným kruhům z Assisi, byl jedním z největších boháčů v Assisi a najednou tak zásadním způsobem proměnil svůj

život. A v Petru Katánim, který byl doktorem práv, ti se k němu připojili jako první. Záhy následovalo dalších 8 druhů, ale především papež Inocenc III. Udělil této skupině už roku 1209 ústní svolení, aby žili tímto způsobem následování vzoru evangelního života. Tím byla vlastně poprvé schválena takzvaná formula vitae, tedy tyto životní zásady nového společenství. A s ní dostal také František právo hlásat všude, kde bude procházet, výzvu k pokání, vydávat svědectví Kristovu evangeliu. Apoštolát, kterým se František sám i první františkáni nejvíce zabývají, se tedy týká kazatelství. Tak jako tomu bylo třeba u bratří kazatelů svatého Dominga Guzmána, či Dominika z Osmy, zakladatele dominikánů. Je pravdou, že františkáni ovšem jdou k samotnému jádru evangelia. Jejich kázání nebyla příliš vyumělkovaná. Teprve kolem poloviny 13. století pronikly i do univerzitního prostředí daleko později než samotní dominikáni. František sám si nikdy nepřál, aby jeho bratři se zabývali hlubokomyslnými univerzitními úvahami. To, o co šlo, bylo přesvědčivým způsobem všem lidem, se kterými se setkávají, zvěstovat, komunikovat obsah evangelní výzvy. A s františkány také od samotného počátku zůstalo spojeno to, že dokázali i používat mimický výraz a gesta. Předvádět vlastně skutečnosti, které zažívají a prožívají. Víte, že František z Assisi byl prvním, který chtěl před očima lidí zhmotnit tajemství Kristova narození. Je první, který vlastně začal slavit jesličky. Vzal malé dítě, volka a oslíka a spolu s věřícími uctíval Kristovo narození o Vánocích. Františkánům vůbec tahle náklonnost k projevu, který bude srozumitelný i těm nejprostějším posluchačům, zůstane trvale. Největší františkánský kazatel 13. století, Antonín Padovský, dokonce musel kázat ze stromů, aby ho slyšelo široké velké množství posluchačů, kteří za ním přicházeli. Františkánští kazatelé 14. a 15. století budou kázat na velkých náměstích středověkých měst, protože posluchačů skutečně budou celé tisíce. A i u nás v Brně na Moravě Jan Kapistrán, který sem zavítá v polovině 15. století, bude provázet svá kázání obrazovou hrou, která má přiblížit tajemství spásy, ale i nebezpečí zatracení. Tento sklon k hluboké srozumitelnosti evangelní zvěsti vede také Františka k tomu, aby evangelium zvěstoval v lidovém jazyce. Je to prvek, který byl velmi blízký touze, povšimněte si, například francouzských hnutí, laických hnutí, o kterých jsme se již okrajově zmínili, například valdenských. Že také toužili jako chudí lidé procházet krajem a vybízet lidí k přijetí zvěsti Kristova evangelia. Rozdíl byl ovšem jenom v jednom. Zatímco valdenským se nepodařilo vlastně vplynout do oficiálně uznaného proudu, že neunesli to příkré odmítání a posměšky ze strany kardinálu, o Františkovi víme, že když poprvé předstoupil před kurii s takovouto prosbou, aby mohl zvěstovat Kristovo evangelium, a byl jako nuzák vlastně vyhnán a bylo mu řečeno, aby se šel válet z prasaty, tak to udělal. Když poté kardinálové vycházeli z papežského paláce a našli ho, jak se raduje z prasaty, ale by jeho Boha byli šokováni a úžasli. O zbytek se postaral už Bůh sám. Faktem je, že papežové, ať už to byl Inocenc III. Nebo Honorius II., nedokázali přistoupit k tomuto muži se zatvrzelým srdcem. Vstupoval dokonce i do jejich snů. Podstatou jeho výzvy totiž nebyla především kritika přílišného bohatství církevní hierarchie nebo postupu papežské kurie, ale výzva k přijetí Kristova pokoje. Il Signore vi dia la pace.
ať vám pán dá svůj pokoj. To byla typická Františkova výzva, která je do dneška přítomná v typicky františkánském pozdravu Pax et Bonum. Pokoj a dobro. Slova, kterými se na lidi obracel, byla velmi prostá, horoucí a pronikavá. Na prvním místě všem připomínal Stvořitele a jeho přikázání, Boží spravedlnost a milosrdenství, nebezpečí trestu za náš život. Všichni známe Františkovou výzvu, čiňme pokání, dokud k tomu máme čas. A na druhé straně velikost Boží slávy. Spojoval tedy výzvy k pokání za naše hříchy s nesmírně živou, silnou výzvou k tomu, aby se lidé smířili, aby se dokázali přijímat ve vzájemném bratrství, aby usilovali o silný život křesťanských ctností, ať už patří ke kterékoliv dobové společenské vrstvě nebo třídě, aby začali žít silným životem svátosti. Měl také mimořádně silný vztah k Eucharistii, ve které tělesně viděl přítomného svého pána. Byl všem charakteristický ještě jednou skutečností. Vyzýval všechny, se kterými se setkával, k úctě ke kněžím. A to i těm, kteří by byli hříšníky. A to pro důstojnost jejich služby a z lásky ke svaté matce církvi, která zprostředkuje spásu, Kristovu spásu všem. Tím se velice lišil, skutečně velice lišil od mužů, kteří hledali jiné cesty nápravy církve zmítané už ve 13. století prvními příznaky hluboké krize, která naplno propukla ve 14. století. Neukazoval na druhé prstem a sám sebe chápal jako posledního a největšího ze všech hříšníků. Když se na to ptali později, kdy už byl skutečně mužem zahrnovaným velkým respektem a úctou, jak je něco takového možného při jeho způsobu života, velice skromně dodával, že to je proto, že on sám, na rozdíl od těch, kteří žijí ve hříchu a neuvědomují si, v čem žijí, jak by měli změnit svůj život, si jasně vědom své hluboké nedostatečnosti. A tady, právě tady, se otevíral klíč k obrácení lidských srdcí.

0: Sérii přibližující osobnost Františka z Assisi připravil církevní historik František Holeček. Na Františkovy cesty i závěr života se zaměří příští týden, tedy v neděli od 23 hodin. Pořad si můžete v repríze poslechnout v úterý v 16 hodin, ve čtvrtek v 5 hodin a v premiéře v pátek v 9:30.
1: Tak běží čas a dny jdou dál, spoustu možností a cest, kterou si vybrat.

Nechci nic jiného než tebe, protože jenom vládce nebe se rozhodl milovat člověka nebo hlupáka, jako jsem já. To byl Corey Asbury ve večerním vysílání Rádia 7 a ta následující píseň se týká nočního stolku. Nic se neděje bez tvého vědomí, nic, co bys nevěděl, co by tě překvapilo. Tvé slovo je na mém nočním stolku, abych na něj nemohla zapomenout. Tak to je Claudia Isaki, která bude zpívat Bedside Table. Píseň, která zní právě teď.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Máme rádi začátky, nebo někteří z nás ano, ale co to znamená být začátkem pro někoho druhého? Co to znamená být inspirací? Tak to je téma, kterým se bude zabývat Lucie Endlichorová a Marek Macák v pořadu Uši k duši hned po následující písni.

0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Známou znělkou se hlásí pořad Uši k duši. U mikrofonu je Lucie Endlicherová, spolu se mnou znovu psycholog Marek Macáka, spolu chceme znovu mluvit o začátcích. Vítejte. Ahoj Marku.
2: Ahoj.
1: My už jsme o začátcích mluvili, spousta věcí už tu padla, ale rozhodně je ještě spousta věcí, o kterých se dá mluvit. A jedna z těch, které bych ráda přivedla na scénu, je to, že nejenom mohu buď být ten, kdo iniciuje nějaký začátek, anebo ten, který má vstoupit do něčeho, co začalo, ale že i já mohu znamenat být začátkem pro někoho druhého, že já mohu nějakým způsobem otevírat, vytvářet ty příležitosti pro ty druhé lidi. Nejenom já vstupuji do něčeho, co se otevřelo, ale já otevírám, aby druzí vstoupili. Co je v tomhle jinak, než v těch začátcích, o kterých jsme mluvili doteď? Co znamená, když já jsem začátkem pro někoho druhého?
2: Já to chci ještě uvést na správnou míru, protože teď, jak to slyším z těch úst, tak tam slyším jednu věc, která mi přijde nebezpečná. A to je ta představa, že já jsem začátkem pro někoho druhého, jo, vlastně samého sobě. Není to o tom, že člověk sám může být, pán Bůh vám může dát tu roli, že skrze vás pomůže někomu něco začít v jeho životě. Ale nesmí to být o vás příliš. To není o tom, že vy jste začátek toho druhého člověka nebo začátkem něčeho pro toho druhého člověka, ale že spíš jste připraveni ukázat mu na otevřené dveře v jeho životě. A nebo že jsme, můžeme být připraveni být tím, kdo poukáže na to, že teď se může začít něco nového a kdo je tam k tomu, aby byl součástí toho, že se to může stát. Být prostě stělesněním Boží přítomnosti a naděje uprostřed obav a zavřených horizontů, které lidi mají. Tak asi o tomhle můžeme mluvit.
1: Mm-hmm. Já jsem to asi takhle vnímala, ale děkuju, že si to pojmenoval, protože to je určitě důležité, jinak by to vypadalo, jakože já si tady teď stanovím jako svůj cíl života, že druhým lidem budu něco a budu jejich kouč a trenér a ten, kdo posouvá jejich život na nějaké šachovnici.
2: Jo, a na to já jsem vysloveně alergický.
1: To chápu.
2: Jo. No.
1: Když to takhle říkáš, tak mě úplně napadá, může člověk být jakoby až nechtěně nebo nevím, nerozpoznaně, nebo jak to říct, pro někoho tím začátkem? Je to vždycky něco vědomého?
2: Myslím, že ne. Myslím, že jsou lidi, kteří jsou natolik, řekněme to biblicky, když vykazujete ovoce ducha například, a jste člověkem, který je stělesněním nějaký jako lásky, trpělivosti, nepočítání zlého, člověkem, ze kterého cítí Kristus, tak si myslím, že skrze vás Bůh začne věci v životech druhých lidí a otevře jim dveře a ani tom nevíte. A ani vám na tom nezáleží, v tom, že byste o tom potřebovali vědět. Proto jako křesťanský aktivismus u lidí, kteří počítají svoje dobré skutky a počítají, komu nakolik pomohli a kdo kolem nich jak roste, tak vždy zavání bezbožností. Tohle je dobrá otázka. Myslím, že je to o tom, že když žiju Krista, tak má Bůh volnou ruku k tomu v mém životě, mu dává volnou ruku, aby skrze mě mohl dělat, co chce a tudíž jako přenášet požehnání, což znamená způsobovat dobré nové začátky v životech lidí. Ale hodně z nich se stane mimochodem. Jestli jste dobrým svědectvím o Boží realitě a Boží lásce a je to z vás vidět, tak inspirujete lidi bez toho, abyste si toho všimli, nebo aby pro vás bylo důležité, že teď jdu inspirovat lidi a budete stělesněním, já nevím, odpuštění a inspiruje to ty, kteří potřebují vstoupit do prostoru odpuštění. Můžete dobře ilustrovat to, jak uprostřed zlomenosti člověk může žít v naději a v radosti a inspirujete tím druhé lidi a ani nebudete vědět, který kdy. Takže ne, nemusí o tom člověk nutně vědět.
1: Zároveň úplně mi přijde, že tam, kde o tom vím, tam, kde je to něco, jako něco dokonce, do čeho mě třeba Bůh povolá, tak součástí toho je přece i zodpovědnost. Takové to vědomí, že když je tohle to moje místo, tak mám vykazovat nějaké kvality? Nebo prostě je to něco, do čeho jsem byla postavena, povolána a tím pádem není na mě, abych řekla, tak začala jsem a jdu dál.
2: Ano, ano. Zodpovědnost za co? To je otázka. Jo? A ty jsi to dobře řekla, moje kvality. Jo? Ve smyslu, jsem zodpovědný za to svoje fungování. Jsem zodpovědný za to, jak já žiju s Bohem, jak já žiju s druhýma před Bohem. Nejsem zodpovědný za druhy, kteří mi nebyli svěřeni a kteří byli svěřeni, tak tam taky jenom do jisté míry, protože jsou to přeci jenom druzí lidé. A jsem hlavně zodpovědný za svou integritu A potom v rámci toho už, pokud tí mám a pokud k ní rostu, tak můžu v rámci své zodpovědnosti, v rámci třeba toho, že jsem věrný přítel někomu, anebo dobrý rodič, tak protože když usiluji o svou integritu, tak budu v různých situacích vykazovat známky božího jednání. Ale není to, že já jsem zodpovědný za to, co já vím, že moje dítě vyroste v takový, jak já si ho představuju, anebo že lidi kolem mě budou žít životy tak, jak já si myslím, že by to bylo nejlepší. Ta hranice tam musí zůstat. Jsem zodpovědný za sebe před Bohem.
1: Tak hlavně zodpovědnost není naplnění mých představ, že jo? To jsou dvě naprosto
2: a to je druhá věc, věci. Jo. Ano, protože pokud integritu křesťanskou chápeme, nebo zralost, řekněme, a úsilí o zralost a o svatost, pokud to chápeme jako vracení se do toho prostoru, kde před Bohem za sebe přebíráme zodpovědnost a vstupujeme zpátky do stotožnění s ním a do jeho obětí a necháváme si jim šáhnout do své duše a přeskládávat tam to, co je třeba, tak to bude navenek mít různé dopady. Nebude to o tom, že si jenom plní naše plány pro to, jak se mají mít naše projekty anebo lidi kolem nás. Bude to o něčem jiném a budeme s tom flexibilnější.
1: Když otevíráme to, že můžeme být nějakým začátkem pro druhého člověka v rámci těch mantinelů, které jsme už označili, tak mě napadá, jak moc tohle to souvisí s nějakou nadějí. Jak moc to souvisí s tím, jakoby vidět dopředu a doufat.
2: To mám právě na mysli, jo. Já když jsem nabízel to téma jako být začátkem pro druhého, tak tím právě nemyslím, že on se druhej se stane mým projektem, ale že vždy můžeme být tím, kdo dává druhému člověku najevo naději, kdo dává druhému člověku najevo to, že existuje pro něj dobrá cesta dál a že může být součástí dobrého příběhu. A to, jak to konkrétně dávám najevo, to jsou různé věci. Někdy člověk, který si myslí, že je nezajímavý a nemá smysl, aby se mu někdo věnoval, že lidi jenom otravuje, tak mu tohle dáme najevo tím, že ho posloucháme. První člověk, kdo ho poslouchá a kdo mu ukazuje, že i on může být předmětem naslouchání. Člověk, který si myslí, že věci, které pokazil v životě, jsou definitivou, která ho navždy diskvalifikuje, tak ten může potřebovat od nás zažít naslouchání tomu negativnímu a potřebuje od nás slyšet odpuštění a vidět, že ho přesto všechno bereme vážně a přesto všechno ho umíme vidět jako někoho, kdo má hodnotu a budoucnost. To může mít různé působy. Můžeme být součástí začátku něčeho dobrého v životě druhého člověka, protože mu pomůžeme zvládnout období deprese a chodíme mu na nákupy. A najednou jsme tam ve chvíli, kdy je potřeba, aby tam někdo byl a kdybychom tam nebyli my, tak tam možná není někdo jiný. Můžeme být ten, kdo tomu druhému člověku bude ochoten jako první říct pravdu, kterou ostatní se mu bojí říct. A můžeme být začátkem nějakého nového sebeuvědomění u něm, které nemusí být příjemné. Takže takhle ze široka to myslím, ale snad je rozpoznávat v tom, co říkám, že v žádném z těch případů tak to není o tom, že ten druhý člověk se stane naším projektem, že tam přistupujeme s postem služebníka, s postem někoho, kdo může sehrát roli, která odráží něco božího, ale zároveň jako neovládne život ani příběh toho člověka, ani si z něj nedělá svoji trofej. Tohle je velký zápas pro lidi, co slouží v církvi. No, je daleko snazší tohle dělat a takhle žít ve chvíli, kdy to nemáte jako v pracovním popisu.
1: Mně u toho úplně napadá to, co říká Ježíš, když říká, že nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. Že přesně to je ta situace, kterou popisuješ, že jo? Že to není o tom, že já se tam postavím a budu si toho člověka projektovat jako sociální inženýr, tak aby odpovídal mé představě o tom, co on by měl žít, ale že skutečně já tam přijdu jako ten, kdo se vydá, protože chci mít naději i pro toho, kdo tu naději třeba v té chvíli nemá.
2: Ano, ano. A v tu chvíli, ono totiž, když jsou tyhle priority správně rozložené, tak vám to dá velkou flexibilitu. Taky, kromě toho, že je to jako realistický, tak to taky dá velkou flexibilitu, protože druzí lidi, jednak Pán Bůh je bude vést jinudy, než my si představujeme většinou a trochu jiným způsobem, nebo hodně jiným způsobem a budou mít zrovna jiný témata, než kterými bychom chtěli řešit a oni můžou třeba dobrým způsobem se posouvat i díky nám a přitom to nerozpoznávat a pokud jsem kristovsky přítomen, tak se nad tím nebudu urážet nutně. Protože to není o tom, zda já jsem vidět. Já se snažím fakt jako vyhnout takové ty představy, která jednu dobu jela v české církvi o takovém jako vedení druhých lidí, kde druzí lidi jdou po nějaké předem dané cestě a my je rostem. Taková ta jako výroba zralých křesťanů na zakázku.
1: Dobrých, ano. A zároveň chci do toho teď ještě připomenout, ale i to, že pořád to nesnižuje nic té možnosti nastavit zrcadlo tomu druhému
2: Určitě.
1: Člověku.
2: Určitě, ani z možnosti dělat nějaký programový věci spolu. Já nevím, já můžu mít skupinku s někým a systematicky se setkávat nad písmem a bavit se o životě a podobně. Je to o tom postoji. Jak to dělám? Dělám to s tím, že si sleduju celou dobu, zda ten člověk dělá to, co má, podle mě. A zda pracuje na tom, po čem já si myslím, že by měl teď pracovat. A jsem tam v pozici manažera a nadřízeného, anebo kouče, anebo jsem tam v pozici bratra, který je odlišný, který má také omezenou perspektivu a může mít víc zkušeností a může dokonce být dobrou inspirací, ale zpravidla nejlepší inspirací je tehdy, když inspirujeme, protože máme obsah, ne protože máme roli.
1: Tady možná o to víc patří se připomenout to, jak důležitá je ta citlivost, jo? Jak důležité je umět rozpoznat to své místo, tu svou roli a možná nejen začátek, ale taky konec.
2: Ano, umět odejít. Ano, to je velký problém u duchovních různých vůdců. Nicméně ještě jedna věc mě napadla, že je do jisté míry na nás, jakou roli budeme hrát v životě druhých lidí a že můžeme být těmi, kteří otevírají dveře a kteří zprostředkují něco, co jim Pán Bůh může dát skrze nás, aby je on vedl sám dál, kudy chce on. A že v tom nejsme neutrální. Že vždy jsme buď přítomní jako požehnání, jako někdo, kdo stělesňuje naději a možnost pokračování, vědomí toho, že Pán Bůh není zaskočen a ví, co dál, anebo můžeme být přítomní jako ti, kdo se snaží ovládnout, anebo se nějakým způsobem sytit tím, že ten druhý člověk něco dělá nebo nedělá dobře a podobně. A je to o tom, jak tam chceme být přítomní. A podle mě nejlepší je ta představa zrcadla. Že jsem u druhého a já si to zrcadlo představuju tak, že je nakloněno tak, aby bylo skrze nás vidět na ten zdroj světla, který na nás svítí. Že jsme zrcadlo, ve kterém se druhý neshledává sám, ale ve kterém může vidět Boží obraz. Ne proto, že my jsme tak strašně Boží obraz, jo? Zrcadla nejsou dokonalá, ale jsme v dobrém úhlu mezi Bohem a mezi tím člověkem, kterého nám Pán Bůh do života dává.
1: Děkuji, Marku. Tak obrazem zrcadla končíme dnešní setkání v programu Uši k duši a těšíme se zase na to další, které to bude opět za týden. Lucie Endlicherová a Marek Macák se loučí a těší se na slyšenou příště.
2: Naslyšenou.

Pořad Uši k duši uslyšíte na Rádiu 7 v repríze v úterý v 19.45, ve čtvrtek v 5.30 a v premiéře v pátek v 8.30, tady ve vysílání Rádia 7. A pokud byste si ho chtěli poslechnout nebo se k němu vrátit nebo ho někomu třeba poslat, pátrejte v archivu Rádia 7 na webových stránkách a také v podcastových aplikacích, protože znám lidi, kteří rádi poslouchají právě pořad Uši k duši, že si ho stáhnou do svých podcastů.

To byla Ati Tesárková, kapela Deep Inside a píseň Tluk od srdce. Vlastně téměř poslední píseň v dnešním večerním vysílání, protože Rádio 7 samozřejmě vysílá dál a po půlnoci se vám ozve další z mých kolegů. Přidám, že by to měla být Broňa Procházková a ta vás bude provázet nočním vysíláním, ale za mě už nezbývá, než se rozloučit. Pokud půjdete spát, příjemné sny. Pokud zůstanete s námi a budete poslouchat Rádio 7, pak příjemný poslech. A od mikrofonu se s vámi loučí Kateřina Fridrichová.

Půlnoční čas oznámil na Rádiu 7 změnu dne i týdne. Máme tu pondělí 21. září 2026. Nočním vysíláním vás provází Klára Litterová. Jakými pořady váš noční poslech vyplníme z brněnského studia, si povíme právě nyní. V relaci Světem Bible zůstáváme u podrobného popisu nebeského Jeruzaléma z knihy Zjevení. Co se této pasáže vyčetl autor pořadu americký kazatel John Vernon McGee, si můžete poslechnout v jeho komentáři 15 minut po půlnoci. Album barevné a rozmanité, stejně jako musela být i biblická rajská zahrada, podle které se jmenuje, připomenou písničky z archivu v jednu hodinu. Komu patří všechno, co vyrůstá na planetě Zemi? Nad touto otázkou se v další části Bible Guide zamyslí Jiří Zdráhal, který pokračuje ve studiu prorocké knihy Ozeáš. Poslouchejte od druhé hodiny. Bůh dal dary lidem, jak se píše v Efeským ve 4. kapitole v 8. verši. Ale o jakých darech je řeč? O tom si povídá Jiřina Gina Čunková s litoměřickým kazatelem Bratrské jednoty baptistů Jarkem Plevou v dalším dílu pořadu Dary z rukou mistra. Poslouchejte od 14:30. Ve čtení na pokračování otevíráme historický román manželů Dolejších Plavčík Žán. Na lodi Jitřenka se chystá vzpoura a Žánovi jde o život. Příběh pokračuje v podání Pavla Hromádky ve 3 hodiny a 15 minut. Na 6 neděl se ponořili do atmosféry italských městeček v provincii Řím, Tivoli a Ostie a u místních obdivovali klid a nestresování a taky lahodnou chuť jejich kuchyně. I když na kávu prý raději tady u nás v Čechách. Hosty cestovatelského týdeníku Za obzor jsou manželé Lucka a Filip Mesárošovi. Naladíte ve 4 hodiny. Jak si představujete věčný život? Jako něco krásného? Nebo spíš něco děsivého? O tom, že se ho nemusíme bát, bude mluvit v posledním dílu pořadu Základy Štěpánka Paluchníková v 5 hodin.

Ježíš neodkázal svým učedníkům seznam pouček, jak vést sbory a zakládat církve, ale zaměřil pozornost na člověka a jeho potřeby. Tak i vedoucí mají pečovat o druhé. Pořad 3D Talk s Nelly Musilovou otevírá téma služebného vedení v 5 hodin a 30 minut.

0: הוא לא בקבר, הוא קם מן המתים.
1: Po písničce od skupiny Bethel nás na Rádiu 7 zveme k pořadu Světem Bible, ve kterém se věnujeme závěru knihy Zjevení, podrobnému popisu nebeského Jeruzaléma.

0: Zářivá nádhera drahokamů, oslňující záře Kristovy přítomnosti a dokonalé bezpečí domova bez hroze prámující prorockou vizi nebeského Jeruzaléma. V relaci Světem Bible přibližuje tuto perspektivu z knihy Zjevení výklad teologa Johna Vernona McGeeho v podání Pavla Vopaleckého.
1: Přátelé, dnes se při našem pořadu pod názvem Světem Bible setkáváme už po 31. nad epištolou Židům. Posledně jsme spolu nahlédli na chvíli do 7. kapitoly. Ten úsek jsme nazvali Kristus, náš velekněz podle řádu Melchisedechova. Tento Melchisedech, král Sálemu, praví se v samotném textu 7. kapitoly na začátku, a kněz nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abrahamovi, když se vracel po vítězství nad králi. Požehnal mu a Abraham mu z veškeré kořisti dal 10. díl. Jméno Melchisedech se vykládá jako král spravedlnosti. Král Sálemu znamená král pokoje. Bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak, podoben synu Božímu, zůstává knězem navždy. Hleďte, jak vznešený je ten, jemuž sám praotec Abraham dal jako desátek nejlepší část své kořisti. Tolik citát z úvodu 7. kapitoly listu Židům. Pisatel naší epištoly tu staví vedle sebe kněžství Melchisedecha a kněžství Árona. A srovnává je. Pokud jde o historické záznamy, ty označují Melchisedecha jako krále Sálemu a jako kněze nejvyššího Boha. Některé z těchto záznamů jsme si připomněli, když jsme na jméno Melchisedecha narazili poprvé. To byla 1. Mojžíšova 14, verše 17 až 24. Není tam řečeno příliš mnoho podrobností, a možná právě toto omezené množství informací je svým způsobem výmluvné. Melchisedech v tom příběhu z první knihy Mojžíšovi je jmenován vlastně jako jedna z mnoha postav. Starý zákon se celkově příliš často nezmiňuje o Melchisedechovi. Ale tady v epištole Židům máme těch zmínek hned několik. Některé jsme si už četli, jiné máme ještě před sebou. Podle naší epištoly Židům chceme sledovat Krista jako velekněze podle řádu tohoto Melchisedecha. A proto je logické, že se chceme nejdřív co nejvíce, pokud je to možné z biblických zdrojů, dozvědět o tom samotném Melchisedechovi. Vraťme se na chvíli k událostem z 1. Mojžíšovi 14. K těm zmíněným událostem, tedy k setkání Melchisedecha s Abrahamem a k té situaci, kdy Abraham přináší desátek Melchisedechovi, k těmto událostem došlo poté, kdy se Abrahamův synovec Lot odstěhoval do Sodomy. Králové z východu se spojili proti králům západním, tedy proti těm, kteří žili v okolí Mrtvého moře. Východní králové zvítězili, odvlékli lid jako otroky a majetek z jejich měst si pobrali jako kořist. Když se k Abrahamovi doneslo, že taky jeho synovec, tedy Lot, je zajat, okamžitě ozbrojil svých 318 mužů ze svého služebnictva, překvapil nepřítele, zaútočil a dobil vítězství nad králi z východu. Motivem pro tohle tažení bylo vysvobození Lota, ale zároveň dokázal zachránit i krále Sodomy a vlastně všechny ostatní. V 1. Mojžíšově 14.17 se dozvídáme, když se vracel po vítězství nad Kedorlaomerem a nad králi, kteří stáli na jeho straně, vyšel mu vstříc král Sodomský v dolině Šáve, což je dolina královská. Už jsme si před časem četli, že sodomský král tam potom učinil Abrahamovi nabídku, kterou ovšem Abraham odmítl. A najednou se tam doslova z ničeho nic objevuje na scéně ten šálemský král Melchisedech, který přináší chléb a víno. Byl totiž knězem Boha Nejvyššího. A čteme si, že Abrahamovi požehnal. To je 1. Mojžíšova 14:18. Pokud jde o Abrahamovu reakci na to Melchisedechovo požehnání, pisatel listu Židům nám připomíná, že Abraham mu z veškeré kořisti dal desátý díl. Desátky lidu podle pozdějšího Mojžíšova zákona patřili kněžím. Abraham pochopitelně o Mojžíšově zákoně ještě neměl ani tušení, protože Mojžíš přišel na scénu až nějakých bezmála 600 let později po Abrahamovi. A přesto se takto zachoval, přesto přináší desátek. A pak náš text krátce pokračuje pohledem na samotného Melchisedecha. Vysvětluje jeho jméno, což mimochodem pro židovské prostředí bývalo velmi důležité. Význam jména. Jméno vždycky neslo nějaké poselství. Nebyl to jenom zvuk, který se nějak líbil nebo módně nosil. Každý člověk měl unikátní jméno. Jméno Melchisedech se vykládá jako král spravedlnosti. Král Sálemu pak znamená král pokoje. Tak to vysvětluje epištola Židům, 7. kapitola, 2. verš. Někteří mají za to, že Sálem je vlastně pozdější Jeruzalém. Náš Megí k tomu říká, že si to tak nemyslí. Sálem neznáme jako zeměpisné místo. Ale slovo česky přepisované Sálem nebo Šalom znamená prostě pokoj. Není tu řečeno, že by Melchisedech byl králem Jeruzaléma. Byl to prostě král pokoje. Byl to muž, který se objevil, když nastal mír, když skončila válka. Bylo by tak možné usuzovat, že právě on přinesl mír, právě on mohl mít svůj podíl na tom, že toho dne nastal válečný klid, skončila válka. S největší pravděpodobností byl králem nějakého existujícího města, rozvíjí své doplňující představy náš Megí. Ale to vůbec neznamená, že to byl král Jeruzaléma. Mohlo to být kterékoliv město, ale byl králem pokoje. Kolem něho vládl pokoj, šířil kolem sebe pokoj. A kromě toho Melchisedech byl také králem spravedlnosti. To jméno Melchisedech má právě tento význam. Melech je hebrejské král a sedech znamená spravedlnost. A tak z těchto biblických a historických zjištění poznáváme, že Melchisedech je vlastně předobrazem na Krista. Představuje ho v několika ohledech. Je králem pokoje a současně králem spravedlnosti. Pán Ježíš Kristus je taky král. Je spravedlivý a stal se spravedlností i nám. Čímž nám daroval mír, pokoj, tedy pokoj s Bohem, ale i pokoj od Boha, pokoj do našeho srdce. Melchisedech je v těch různých textech označen jako kněz nejvyššího Boha. Pán Ježíš je taky knězem nejvyššího Boha, ba dokonce nejvyšším knězem nejvyššího Boha a sedí po Boží pravici. Je taky velmi zajímavé, že když Melchisedech vyšel Abrahamovi naproti, měl sebou chléb a víno. Můžeme říct, že tito patriarchové slavili spolu večeři páně. Vzhlíželi vpřed k příchodu Krista, už 2000 let předtím, než skutečně přišel. My se dnes v různých sborech a církvích různým způsobem a různě často scházíme k tomu, abychom měli podíl na chlebu a víně a díváme se pro nás řádově 2000 roků zpátky, kdy Kristus byl tady na zemi a přinesl své vykupitelské dílo. A tady vidíme, že Melchisedech a Abraham vlastně spolu slaví památku páně 2000 let předtím, než se to stalo. Nechtějte podrobnější vysvětlení, dodává náš vykladač, nedokážu to, jenom na to upozorňuji, že je to tady napsáno. Je to něco, před čím se v hluboké bázni a obdivu můžeme sklánět, přemýšlet nad tím, meditovat. Můžeme říct, že víra kráčí výšinami. Další popis tohoto zvláštního muže se zvláštním jménem a taky na tu dobu vlastně se zvláštním chováním je v naší 7. kapitole listu Židům shrnutý do několika vět, které vyznívají na jedné straně jakoby neurčitě a na druhé straně velmi zřetelně. V našem textu následuje zamyšlení nad původem Melchisedecha, což opět pro židovskou kulturu bylo velmi důležité. Identita židovství spočívala v rodokmenu, v minulosti, v původu. A my si ve 3. verši naší 7. kapitoly čteme, že Melchisedech byl bez otce, bez matky, bez předků a jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak, podoben synu božímu, zůstává knězem navždy. Tady Melchisedech představuje Krista ještě jiným způsobem. Pán Ježíš přichází z věčnosti a vrací se zpátky do věčnosti. Nemá počátek. Na této zemi se sice narodil, ale to není počátek jeho existence jako takové, jeho bytosti. A nemá ani konec, protože jeho život je věčný. I když tady zemřel, on se vrátil do života jako oslavený mesiáš. Vždyť on sám je taky začátkem a je i koncem. Je alfou i omegou. Nemůžeme jít do minulosti dále, než kde byl on. A nepředběhneme ho ani směrem do budoucna. O Melchisedechovi je řeč v první knize Mojžíšově, tedy v knize, která je plná docela podrobných a přehledných rodokmenů. Je tam výčet Adamových potomků, je napsáno, že Abraham splodil Izáka, Izák Jákoba a Ezaua a tak můžeme potom sledovat různé rodokmeny dále. Je to kniha o širokých rodinných souvislostech a přesto právě v této knize plné rodokmenů najednou vystupuje muž, u kterého žádným způsobem není označen původ ani národnost, natož pak jeho konec. Melchisedech vystupuje, neznámo odkud, a potom zase zmizí a nic o něm nevíme dál. Proč Bůh vynechal Melchisedechův rodokmen? Melchisedech měl být předobrazem kněžství Pána Ježíše. Z proroctví v Žalmu 110. vidíme, že Melchisedech představuje Krista v tom, že Ježíš je věčný Bůh a současně je kněz. Je Boží syn a je kněz stále. Prostě je knězem na věky. Nic se na jeho kněžství nezmění, protože on sám je věčný. Z podání první knihy Mojžíšovi můžeme porozumět, že Melchisedech přišel k Abrahamovi v pravý okamžik. Abraham stál před zkouškou a potřeboval někoho, kdo by ho povzbudil v jeho víře, kdo by ho posilnil. Melchisedech vynesl chléb a víno a byl knězem Boha nejvyššího. Mimochodem, to je první označení Boha jako nejvyššího, tedy mezi všemi ostatními bohy či bůžky, modlami a tak podobně. Melchisedech přichází právě v okamžiku, kdy sodomský král navrhuje Abrahamovi: Abrahame, to bylo úžasné, že si vysvobodil Lota. A jsme moc rádi, že si vysvobodil i nás, ostatní lid. Velice si toho vážíme. Vím, že nechceš dělat otroky z lidí, a tak nám dej lidi našich protivníků, kteří nás zajali, a všechnu ostatní kořist, ty věci si nechej. Nechej si to, Abrahame, je to tvoje, ty si to zasloužíš, ty si nás vysvobodil. Podle Chamurapiho zákoníku, platného v té době, kořist skutečně náležela Abrahamovi, celá, vždyť on zvítězil. Ale Abraham řekl: to neudělám, z ničeho nevezmu nitku ani řemínek k opánkům. Nic od tebe nevezmu. 1. Mojžíšova 14.23. A kousek dál si čteme, že tehdy se Abrahamovi zjevil Bůh a řekl mu: já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. 1. Mojžíšova 15. 1. verš. Melchisedech v té době také vyšel a posloužil Abrahamovi způsobem, který jsme viděli. Přinesl mu chléb a víno. Pán Ježíš Kristus je velekněz, který slouží dnes nám. Upřímně vám řeknu, že pokud neslouží a nežehná tvému srdci, tvému životu, tedy pokud to nevnímáš, že ti slouží, hledá tu zase osobní aplikaci náš průvodce, je to možná právě proto, že jsi ještě duchovní miminko, že jsi nedospělý duchovní člověk. Pokud si věřící krátkou dobu, tak je to v pořádku, to se tak stává, potřebuješ jenom růst. Ale pokud si věřící roky a nevnímáš to požehnání Pána Ježíše, nevnímáš tu jeho blízkost žádným způsobem, pak asi něco není v pořádku. Dosud si nevstoupil do bohatství Boží přítomnosti, Božích pravd, které jsou nám předkládány i v tomto textu. Uvědomuješ si, že Pán Ježíš ti každý den chce dát své požehnání v těch duchovních oblastech nejprve a spolu s tím pak i ve všem ostatním v životě, i když to není příslib pohodlného života. Při jedné své cestě do biblických zemí, jak by se to dalo říci, jsem odjížděl skoro nemocný, vypráví náš cestovatel, a nebyl bych jel, kdyby mě moje žena k tomu nepovzbuzovala. Prostě na tu cestu jsem se vůbec necítil. Během ní mi bylo několikrát špatně a několik dnů jsem vlastně jenom ležel. Ale Bůh byl k nám dobrý. Měli jsme nádherné počasí, všechny cesty letadlem byly bez problémů, ale Bůh byl k nám dobrý. Měli jsme nádherné počasí, všechny cesty letadlem byly bez problémů a Pán byl ke mně v mnoha ohledech velmi laskavý. Citelně jsem to vnímal. Uvědomoval jsem si, že můj nejvyšší kněz koná svoji práci. Žehnal mi. Mluvím s vámi o něčem reálném, to není jenom teorie, to není náboženství, to nejsou obřady, které je třeba absolvovat. Mluvím s vámi o člověku ve slávě, který žije a který koná pro nás kněžskou službu a který je zároveň živý Bůh. Otázka zní, jestli je živý i pro tebe. Začíná to vírou, důvěrou. Vírou chodíme. Ale jestliže mu důvěřujeme, pak se jeho přítomnost v našem životě bude nějakým způsobem projevovat. Třeba právě tím požehnáním. Všimněte si, co říká 1. Mojžíšova 14.19. Melchisedech mu požehnal. Požehnán buď Abram, Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Žijeme ve vesmíru, který patří našemu Bohu. Bůh je svrchovaným vlastníkem. Máte rádi východ slunce? Pak je krásné sledovat vycházející slunce odněkud z vyvýšeniny. To učinil Bůh pro nás. Jak je to nádherné. A tak mi nezbývá, než stále znovu děkovat za každý nový den, za to, že Pán je ke mně tak laskavý, i za to, že mu mohu vůbec vyjadřovat, že ho mám rád. Živý Kristus je na Boží pravici. Nakolik je to realitou pro tebe osobně, milí příteli? Hleďte, jak vznešený je ten, jemuž sám praotec Abraham dal jako desátek nejlepší část své kořisti. 4. verš v 7. kapitole listu Židům. Abraham dal Melchisedechovi desátek a tím dal najevo, že Melchisedecha považuje za vyššího než sebe, že jej s úctou pokládá za kněze nejvyššího Boha. A v našem textu teď přichází na řadu srovnání té Melchisedechovy služby s levítskou kněžskou službou. V 5. verši si čteme: Levité pověření kněžskou službou mají podle zákona příkaz brát desátky od Božího lidu, to jest od svých bratří, ačkoliv všichni pocházejí z Abrahamova rodu. Tyhle myšlenky nám ukazují na zvláštní přístup ke vztahu mezi generacemi. Co udělal praotec Abraham, mělo nemalý význam pro mnohá po něm následující pokolení. Abrahamův důvěřivý postoj k Hospodinu byl předzvěstí velkého požehnání nejen pro samotného Abrahama, ale s ním taky pro jeho potomstvo. Hospodinovo požehnání věrným božím lidem se promítá jakoby do tisíců dalších pokolení, jak je to napsáno. Předchozí generace tedy mohly významně ovlivnit své následovníky. Lévi byl Abrahamův potomek, řekli bychom pravnuk. A když Abraham dal Melchisedechovi desátky, tak podle tohoto chápání vlastně synové Léviho skrze svého praotce Abrahama taky dali Melchisedechovi desátky. To ukazuje, že Melchisedech byl v jistém smyslu duchovně vzato vyšší než Áron, jakožto první velekněz, a než celý jeho rod, který vychází z Abrahama. Přátelé, promítá tento pohled do naší doby náš učitel, jedním ze způsobů, jak prakticky projevit uznání panství Pána Ježíše Krista, je přijít a dát mu dar. Takový dar by měl být něco víc, než jen jednou nebo dokonce dvakrát týdně přijít do kostela nebo do modlitebny nebo konat nějakou službu, ale měl by to být dar Pánu Ježíši Kristu z našeho nitra, z našeho srdce, nejenom něco konat. Když mu přinášíme dar, tak jim prakticky dáváme najevo, že ho uznáváme jako Pána. Což samozřejmě nepopírá jakoukoliv službu nebo účast na bohoslužbách a tak podobně. V 6. verši si čteme: od Abrahama však dostal desátek ten, který nepocházel z rodu Léví. A Abraham, který měl zaslíbení, přijal od něho požehnání. Podle všeobecné popularity, tedy oblíbenosti či veřejné obeznámenosti, nebo jak to mám vyjádřit, bychom si možná mysleli, že Abraham byl o něco vyšší než Melchisedech. Ale náš text ukazuje, že to tak nebylo. Melchisedech byl knězem nejvyššího Boha ještě dřív než Abraham a než jeho potomci obdrželi kněžské poslání. O nějakém rodovém nebo národnostním původu Melchisedecha, jak jsme si řekli, nic nevíme, takže ho k tomu neopravňoval jen jeho původ. Pokud se někdo bude snažit vám říct, že o něm ví víc, budou to pouze dohady. I na osobě Pána Ježíše je stále mnoho věcí, které nedokážeme dost dobře vysvětlit, protože jeho původ je nadpřirozený. Pán Ježíš je člověk a Bůh současně. Přestože mnoho věcí o Pánu Ježíši nevím, jedno důležité vím. Loučí se s námi pro dnešek náš americký průvodce. Vím, že dnes je mým nejvyšším knězem před Boží tváří. A to je všechno, co potřebuji vědět. To je základ mého dalšího poznání duchovních věcí. To je to, co potřebuji vědět, abych mohl poznat smíření s živým Bohem a začít nový život s ním. Tak si moc přejeme, aby tohle zásadně důležité zjištění poznal každý z nás, každý v naší zemi. Bůh vám žehnej, přátelé.
0: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i v dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán.

Evangelium podle Jana, 11. kapitola, 25. až 26. verš. Ježíš jí řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije, věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu?

Jen několik minut nás dělí od konce první hodiny nočního vysílání Rádia 7. Pořad, který vám nabídneme v jednu hodinu, je barevné a rozmanité album, stejně jako měla být biblická rajská zahrada, podle které se jmenuje pořad písničky z archivu, ve kterých zazní skupina Spiritual Quintet, pro vás připravila Lenka Malinová.

Rádio 7 na Spotify. Pravidelné podcasty s kvalitním obsahem. Pro klik na webu radio7.cz nebo přímo na Spotify zadejte pořady TVR a Rádia 7.

0: Odbyla první hodina z pondělí 21. září. Posloucháte noční vysílání Rádia 7, ve kterém je s vámi Klára Litterová. Před námi jsou písničky z archivu a s nimi skupina Spiritual Quintet. Pořad pro vás připravila Lenka Malinová, moderuje Kateřina Hodecová.
1: Písničky z archivu.

Vítejte při poslechu dalšího vydání písniček z archivu. Opět sáhneme hluboko do našeho hudebního archivu a něco vylovíme. Co to bude, poznáte určitě po první písni.

byla založena už v roce 1960. Po léta, kdy soubor existoval, se několikrát měnilo obsazení. Vedoucím byl ale od počátku Jiří Tichota, kterému stála věrně po boku jeho žena Zdeňka. Přijměte pozvání do Rajské zahrady, tak se jmenuje album, z něhož si dnes budeme hrát. Vzniklo v roce 1992, kdy už spirituál měl za sebou více než 30letou hudební dráhu. Yeah.

Album Rajská zahrada skupiny Spiritual Quintet bylo velmi vysoce ceněno kritikou. Někteří je dokonce hodnotí jako to nejlepší, co skupina kdy nahrála. Kapelník Jiří Tichota vzpomíná: vznik alba je pro mne spojen s mnoha netuctovými zážitky. Ve studio se tenkrát sešla bohatá společnost hostů. Album totiž vznikalo ve zlomové situaci. Za svým bratrem tenkrát od nás odcházel František Nedvěd a my ještě nevěděli, co bude dál. V Žebravé například v troubí pan profesor Svejskovský. Ve Vláčku zahrál gospelový klavír Petr Malásek. Na chviličku zaskočil i Honza Nedvěd, kdysi hladce vyholený, nyní fousatý. Ale především mezi námi v řadě písní, včetně sólových, po 19 letech stanul opět Karel Zich, se kterým jsem zanedlouho na hřbitově pod Klamovkou domluvil trvalou spolupráci. S Františkem si krásně rozuměl a celá ta partička stála za to.

0: Posloucháte písničky z archivu, které pro vás tentokrát připravila Lenka Malinová. Hraje a zpívá skupina Spiritual Quintet. Pouštíme si písničky z jejich legendárního alba Rajská zahrada, kde si zaspíval také Karel Zich, který se zanedlouho po vzniku tohoto alba stal na dalších 15 let členem kapely.
1: Nadešel čas.

Album Rajská zahrada Spirituál kvintetu obsahuje některé skutečné hity, které zlidověly a zpívají se stále při různých příležitostech. Tady je další z nich.

Album Rajská zahrada je barevné a rozmanité. Stejně jako musela být i ta biblická Rajská zahrada, podle které se jmenuje. Najdeme na něm různě zaměřené písně. Také první vánoční spirituály, které později znovu vyšly na CDčku Hanba nám. Jméno zná i král či Bim Bam. Ty se také navždy usadily ve všech možných zpěvnících, posledně jmenovaná i v učebnici hudební výchovy pro první stupeň základních škol.

Dnešní písničky z archivu začaly písní o nebi a nebem také skončíme. To je to místo, kde Bůh chystá místo pro všechny, kdo v něho věří. Pořad připravila Lenka Malinová a od mikrofonu se pozvánkou k poslechu zase za týden loučí Kateřina Hodecová.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl. Shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův. A přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval. Kniha proroka Jeremiáše, 11. až 14. verš.

Komu patří všechno, co vyrůstá na planetě Zemi? Nad touto otázkou se v další části relace Bible Guide na Rádiu 7 zamyslí Jiří Zdráhal, který pokračuje ve studiu prorocké knihy Ozeáš. Poslouchejte od druhé hodiny.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, archiv pořadů ke stažení a mnoho dalšího. 3x2tv.radio7.cz

0: Je po 2. hodině noční pondělí 21. září. U poslechu Rádia 7 vám z brněnského studia pokojný čas přeje Klára Literová. Teď už je připravena další část pořadu Bible Guide. Jiří Zdráhal se v rámci studia prorocké knihy Ozeáš zamyslí nad otázkou, komu patří všechno, co vyrůstá na planetě Zemi.
1: Bible Guide. Váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 2. kapitola. 2. kapitolu prorok začíná slibem, že přijde doba, kdy budou Izraelci nazváni Božími syny. Čteme. Tam, kde slyšeli, nejste můj lid, jim budou říkat synové živého Boha. To se, podle apoštola Pavla, naplnilo příchodem Ježíše Krista a týká se to nejen Izraelců, ale všech, kteří přijali jejich mesiáše. V Římanům čteme, všichni, kdo se dají vést Božím duchem, jsou totiž Božími syny. Přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. To bude plně zjeveno na konci světa. V novém světě uslyšíme hlas, který všem řekne to, co máme zapsáno ve 21. kapitole Zjevení. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Ve verších 4 až 15 se pak Izraeli oznamuje jejich nevěrnost. Trochu nám to připomíná Ezechielovo podobenství o nevěrné dívce, která boží dary rozdala svým milencům. Milenci jsou myšlena cizí božstva. Ozeáš volá. Žalujte matku svou, žalujte, neboť mi není manželko a já nejsem jejím manželem. Ať očistí svou tvář od smilstva. Cizoložství ať mezi prsy nechová. Ani její děti nebudu milovat, protože to jsou děti ze smilstva. Jejich matka totiž smilnila, nestydatá byla jejich rodička. Říkala, půjdu za svými milenci, kteří mi jídlo i vodu dávají. Proto i zatarasím cestu trním a zastavím i zdí, aby se netrefila svými stezkami. Tehdy si řekne, vrátím se zpátky za svým manželem, vždyť mi s ním bylo líp než teď. Až dosud ale uznat nechtěla, že jsem jí obilí, víno i olej dával já, že jsem jí dával hojnost stříbra i zlata, které utráceli za Bála. Své obilí si proto včas sklizně vezmu zpět a v době vinobraní víno své. Ukončím veškeré její veselí, zpustoším její vinice i fíkové sady, o kterých říká, tím mi zaplatili moji milenci. A proměním je v lesní houštiny. Potrestá mi za dny, ve kterých uctívá Báli kadidly a ozdobená náušnicemi a sponami, chodí za svými milenci. Na mě však vůbec nemyslí, pravý Hospodin. Můžeme tu sledovat zajímavou myšlenku. Komu patří vše, co vyroste na planetě Zemi? Lidé si myslí, že jim. Jak jsme na to přišli? No nikde není vidět žádný majitel. Tak si prostě všechno bereme. A co když majitel jen odjel na dlouhou cestu, ale jednou se vrátí? Potom bychom zjistili, že vše patřilo jemu. A on potom naopak zjistí, jak jsme s jeho majetkem naložili. Pravda je ovšem ještě ostřejší. My sami jsme také jeho majetkem. Jsme součástí této planety. My mu taky patříme. Ve 2. části kapitoly pak prorok předpovídá budoucí svatbu mezi Bohem a jeho lidem. Pak si ji ale znovu nakloním, povedu ji po poušti, kde k ní lásky plně promluvím. Její vinice ji tehdy navrátím a tehdy mi odpoví jako za mlada, jako v den, kdy vyšla z Egypta. Toho dne, pravý Hospodin, mi budeš říkat, manželi, Bálem mě nenazveš už nikdy víc. Jména Bál